0: vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýt s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy, vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt ze svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařích spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku,

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. To skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Hezký den, vážení posluchači, z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po šesté Miloň Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Neohromím vás, když řeknu, že lidská paměť je děravá a nespolehlivá. Kdo si namlouvá, že má paměť celistvou, lže si do kapsy. Ale vím určitě, že než jsem se v rozhlase zamiloval do nedělních půlhodinek orchestru Karla Vlacha s Vladimírem Dvořákem, předtím jsem byl hned po válce věrný orchestru Františka Alojze Tichého, později nazývanému zkratkou FAT, a ještě později, než s ním nové poúnorové vedení rozhlasu po roce 1950 úplně zametlo, orchestr Jiskra. Ať hrál pod jakoukoliv z těchto značek, vždy to však bylo se zpěvákem Standou Procházkou. U něhož se střídali, a teď se těším, že vás udivím, Marie Šitavancová, Joška Srbová, já už neudivím, třetí jméno mi teď vypadlo, možná to byla Vlasta Formanová. Jenže pak se mi dostal do ruky a koupili jsme ho s maminkou v Náchodě, když jsem tam byl na vyšetření s očima u paní doktorky Šťovíčkové. Od té doby nosím k vidění na dálku brýle. Měl jsem náhle v ruce vytištěný Comedy Fox Jsem tady já, kde se uvádělo, že ho s velkým úspěchem zpívají Standa Procházka s Inkou Zemánkovou. A to mě, 11letého, zmátlo. Znal jsem ho jako zpěváka Polek, Valčíků a Tank. Dějiny české taneční hudby a můj zájem o ně to však později potvrdili. Ano, Standa Procházka zpívával obojí. Tady je důkaz. Fox Jary Beneše se slovy pánů Špilara, Rohana a Mírovského První láska. Dívčí hlas i tady patří Ince Zemánkové, doprovází orchestr Slávy Emana Nováčka.

0: můj moudrý strýc Adalbert ke mně proslov měl. Uvázal mi motýlka, řekl hochu můj, než si první rande smluvíš, tak si pamatuj. První láska to je všecko, další už je plagiát, na tu první ze všech nejhezčí vždy vzpomeneš si snad.
1: Jak jsi zrudnul jako děcko, když propukla hubička, potu tváře potom zvolil si milostná taníčka.
0: Trhal s lísky u sedmi krásky, zda tě miluje málo či moc, psal si verše vášnivé lásky a jak mnohou provzdychal.

Vypadala, že je nesmrtelná, má první pěvecká hvězda Standa Procházka. Později, bohužel až ve stáří, jsem se s ním seznámil. A když jsme na hudebním festivalu Kubešova z Oběslav oslavovali jeho devadesátiny, byl jsem u toho a svůj mladiství obdiv k němu se mu netajil. Říkal, že je za to rád. Ale čas se proti všem našim přáním nezastavil. Ten je neúplatný. Tak, jak to k melodii Jiřího Baura napsal náchodský rodák, dramatik a scénárista Vratislav Lažek. A jak to jako první zpíval, vzpomeňme i na něj, Jiří Popr.

Jiří Popper emigroval po roce 1968 do Německa, ale ještě předtím stačil být prvním interpretem české verze písně Buď pořád se mnou, lásko sladká, kterou jsme znali z amerického filmu V pravé poledne, a jejíž česká slova Vladimíra Dvořáka pak znovu naspíval Valdemar Matuška. Ono to samozřejmě není dvakrát důležité, ale i to patří do vzpomínání. A já mám zkrátka rád souvislosti. Kdo, co, kdy a taky proč. Proč například vážený brněnský básník Josef Kainar napsal řadu českých textů na americké hity a proč měl vůbec rád lehkou hudební múzu? Asi proto, že se mu líbila a že mu ty melodie přinášely radost. A protože, to je další důvod, protože to uměl. Na důkaz si poslechneme Peníze z nebe. A tak, jak jste je, počítám, neslyšeli. Zpívá Jindřich Zíka, hraje rozhlasový swingový orchestr Václava Halaváče z Českých Budějovic.

Českých Budějovicích mám kamaráda, výtvarníka a spisovatele Jiřího Hovorku, který pěknými obrázky doprovodil už 4 knížky mých deníků haiku. A já vám jedno nové haiku teď řeknu. Byl z Orlických hor, ty na jeho žal výškou ne a ne stačit. Promiňte, neodolal jsem. S Jirkou Hovorkou mě seznámil tamní rozhlasový režisér Ota Bílek, taky jedna z obětí posrpnových čistek z následného roku 1969 a z husákovské nenormální normalizace. Vidíte, neumím vzpomínat jen na hudební zážitky, protože, a to je docela užitečné poznání, jestli nesouvisí všecko se vším, tak lecos s lecčím určitě ano. A Českobudějovický rozhlas mě přivádí k rozhlasu plzeňskému. Z toho mám teď pro vás národní písničku Letěla husička. Nebo že by to bylo spíš zmíněným husákem? Ne, ne, to by byl hloupý oslý můstek. Ačkoliv lidská mysl je někdy nevyzpytatelná. Bez pochybností však zaspívá Jiří Pospíšil za doprovodu malé muziky Jaroslava Krčka.

Když jsem začal cestovat po rozhlasech, pojďme nahlédnout i do Brna. Z jeho kuchyně ke mně zavoněly fazole po řecku, jak je připravili Libor Sigmund, Václav Kovářík, František Kantor a statický promenádní orchestr Šprušle. Tak dobrou chuť.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Nesky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Když naše armádní rozhlasová redakce v Praze přišla v půli 60. roků s přenosy programů z nealkoholické vinárny u Pavouka, dnes už legendární, leč pro mladé asi neznámé, jejich hudební náplň tvořily světové jazzové orchestry a hvězdy těch nejzvučnějších jmen, jimiž jako kdyby se hlavní město divné hemžilo. Jen chytřejším to našeptávalo, že je to vlastně v naší zadrátované zemi spíš poťouchlá provokace. Málo se však vědělo, ačkoliv ohlašován byl, že hudbu do pořadů vybíral Ivan Štědrý, starší bratr zpěváka Karla Štědrého. On sám občas taky nějakou písničku složil, pár z nich dokonce se mnou. A jednu, to bylo tenkrát Terno, jednu zpíval, sice zatím ještě nový, ale stále víc na sebe upozorňující Jiří Korn, v lese voní jehličí s doprovodem orchestru Karla Vlacha.

Ivan Štědrý, později jeden z hudebních dramaturgů v televizi, který asi 2 roky hrál i v našem divadle, v Šebánkově hře Domácí zabíjačka, měl roli faráře. Ten mě seznámil s tehdy začínajícím skladatelem a dirigentem vlastního orchestru Václavem Zahradníkem. V roce 1969 jsme spolu napsali 2 písničky, o nich si neskromně myslím, že snad do pořadu Desky, pásky, vzpomínky patří, i když jejich osud nebyl záviděníhodný. To vysvětlím za chvíli, až si nejdřív tu první poslechneme. Konec léta. Kdybyste nevěděli, naspívali tehdy velmi populární Viktor Sodoma.

Viktorem Sodomou zpíval Blíže neurčený sbor. Slova jsem napsal k Zahradníkově už hotové melodii a inspiroval mě k nim švédský film Tančila jedno léto. Pro mě ikonický, protože jsme na něm o mnoho roků dřív, když se psal rok 1954, byli v Dobrušce společně celá naše třída na oslavu právě složené maturity. Proto stejně jako ve filmu i v naší písni přišla hrdinka o život tragicky. Třeba, že v písni jsem to jen naznačil. Jenže se mi neprozřetelně nazval Konec léta. A bdělí normalizační soudruzi to k mému údivu, nic podobného mě totiž ani nenapadlo, pochopili jako odkaz na srpnovou okupaci. Ta taky přišla koncem léta. A proto tu zhola nevinnou písničku okamžitě zakázali. Bohužel se s ní do trezoru svezla i naše druhá společná Déšť. Další spolupráci jsem pak už Václavu Zahradníkovi nenabízel, nepřinesla by mu štěstí. Déšť zpíval Jiří Štědroň a solo na trubku, já mám trubky rád, hrál Václav Tífa.

Vzpomínky, stejně jako písničky, jsou různé a napadají mě jak tím, že se řetězí asociativně, tak z ničeho nic, zdánlivě bez souvislosti. To je tenhle další případ. Byli jsme před pár lety, ještě před dobou covidovou, v Povltavské Davli na podzimním vzpomínkovém koncertu na skladatele dechové hudby Antonína Borovičku, který byl odtamtud. Koncerty tam každoročně pořádá jeho vnuk, téhož jména i příjmení. Tehdy hrála Slabáková Moravanka. Když hudba dozněla a když jsem ještě po pár chvilkách besedy s účinkujícími hudebníky a s řadou přátel odcházel, dostal jsem od zpěvačky křišťálově zvonivého hlasu Daniely Magálové dvě její CDčka. Jen tak mi je dala, až mě to dojalo. Ani jsem jí nestačil říct, že už jsem s hudebními pořady v rozhlase skončil, že dárek nebudu umět využít. Dnes jsem rád, protože v Hradci Králové mám náhle zas možnost. Přečtu vám, a to mě taky znovu dojímá, co jejich hlavní solistka, ale i dramaturgyně a producentka svého alba, co napsala do tiskové přílohy. Čtu, jak vytištěno slovensky. Chcem sa poďakovať mojmu hudobnému otcovi, ktorým je kapelník a skladateľ pán Jan Slabák, za to, že ma naučil vnímať ľudovú hudbu srdcom. Ďakujem, Honco. Prosté a pěkné. Daniela Magálová nám zaspívá se Zdeňkem Baťkou a se studiovou kapelou primáše Aleše Smutného. Mimochodem, toho jsme letos v červenci viděli a slyšeli na festivalu Přepichy Karla Pšeničného a byli jsme jim nadšeni. Hudba je bez hranic, kéž by to uznal každý.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Lyriku vystřídám pochodem, takové změny nálad mám za užitečné. V životě se přece nálady také střídají, ať chceme nebo nechceme, a musíme se s tím vyrovnat. Nebude to pochod jen tak nějaký, ale jeden z nejslavnějších, třeba že si ho dnes jen málo kde můžeme vychutnat tady. Ano, my jsme v tomto pořadu výjimka. Velký dechový orchestr hudby Hradní stráže a policie České republiky pod taktovkou Libora Krmáška hraje florentinský pochod Julia Fučíka.

Uznávám, že někomu se nemusí břinkavá muzika líbit. Vždyť jsme lidé různí a to je dobře. Nechápu ale, když někdo své vlastní libosti a nelibosti vydává za obecné a všeplatné. Proto často vzpomínám na svoji moudrou babičku Marii Magdalenu Vláškovou z Pohoří, rozenou Petrovou z Domašína, která mi říkala, když jsem už jako vejrostek na něco brblal, měj dobrou vůli, snaž se mít dobrou vůli a toho Pepíka Kalouse pochopit. To byl kluk ze sousedství, který měl takzvaný rozštěbrtu. Asi ho to štvalo a tak býval zlomyslný. Kdybys ty vypadal jako on, říkala, taky by ses musel naučit to zkousnout. Od té doby vím, nebo aspoň tuším, že je potřeba dívat se na problémy i s humorem, nebo aspoň s nadhledem. Tak, jak to ze všech nejlíp umí ve svých textech Jiří Suchý a jak je svou hudbou uměl skvěle podporovat Jiří Šlitr. Dobrá vůle totiž někdy nestačí. A pak, co s tím? Tak radím, mít i přesto dál a nad neúspěchem se zasmát.

Tolikrát jsem říkal jí, že mám jí tolikrát, že jí mohu, jak se říká, modré z nebe dát. Když ho ale po mně chtěla, tak jsem pochopil, modré z nebe.

sliboval. A když jsem to chtěl jednou zkusit, jo, to jsem si dal. Jo, tolikrát, ach, tolikrát jsem dobrou vůli měl. Na rukou tu dívku

proto jsem si lehčí dívku hledal raději. Potkal jsem jí na rohu a úctivě jsem smek. Bez vás žít nemohu, jsem si tu plně řek. Až na samý svět a kraj za vámi půjdu rád. A pak jsem poznal,

pojďme trochu zpátky předešlému pochodu. Co kdybychom si dali ještě jeden jiný a docela jinak? Dostal jsem před pár lety, už nevím od koho, to se mi bohužel stává, dostal jsem CDčko, na kterém cituji z obalu, pro radost sobě i jiným zpívá pěvecký sbor Dvořák z Uherského Brodu pod vedením sbormistra Antonína Veselky. Tohle jejich CD s žánrově široce pojatým repertoárem vyšlo ke 140. výročí počátku zborového zpěvu v Uherském Brodě, městě Jana Amose Komenského, a ke 20. výročí zrození tohoto smíšeného komorního sboru Dvořák. Zamyslete se, kdy jste naposled slyšeli z rádia zborový zpěv? Nevzpomenete si, na to dám krk. Pěvecké sbory přesto existují a tam, kde jsou, mají se k světu. Já je z dětství pamatuju ještě i od nás z Opočna. Tam byly dva s obrozenskými jmény Mlada a Vorel. To se ještě zborově zpívávalo, spáněla si vlasti máme, srdce ti plápolá. Nevím, cituji-li přesně, promiňte. Ale teď ten nabídnutý pochod je od neznámého autora z Rakouska a uherskobrodští ho interpretují podobně jako svého času pražský sbor Linha Singers, to jest výhradně svými hlasy. A zní to pěkně, zaposlouchejte se. A pochodujte s nimi v duchu, dokud nedopochodujete až do příštího týdne k dalšímu vydání pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Jeho poslechu vás srdečně zve už dnes. Milan Čepelka.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Roční končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudaná?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, já se omlouvám, že jsem to naše krásné světlé prostředí tady tak zatmavila. Já jsem přišla v černém, protože jdu večer do divadla, tak jsem si vzala.
5: Já mám taky černou, nejdu do divadla, takže no, jsme se vyladili, i když jsme se nedomlouvali předem. No. To je paráda. Dobře vyladěné odpoledne, však to říkám vždycky. Dámy a páni, máme bohulibé cíle prožít spolu rozšafné chvíle.
0: Humoriáda.

0: Posloucháte dnešní humoriádu, jak už se představila dáma v černém dnes, Libuše Švormová. Je tu z jistých důvodů v tomto oděvu, této barvy. Je to divadlo. Co to bude konkrétního nás zajímá?
1: Já se
0: ještě
1: jdu podívat,
0: trošku?
1: Protože zároveň má taky dneska narozeniny Daniela Kolářová, osmdesátiny, a ona hraje v divadle Mana, což je ve Vršovicích, nějakou komedii, kterou neznám, jmenuje se to Návod k přežití. Tak doufám, že kromě toho, že ona bude jistě výborně hrát, takže to bude taky trošku poučné.
0: Ano, vy jste to trošku předslavili v Tobogánu rozhlasovém s Alešem Cibulkou. No. Jaké to bylo?
1: No, to bylo roztomilý, no. To, tam byl Petr Kostka, Carmen, takže všichni říkali takový ty... Petr ji varoval, že teďka jde teprve, že teď jde do stáří.
0: Aha, že to teprve začne všechno.
1: Pak někdo tam taky říkal, to už nevím kdo, že náš věk je zase bezvadný v tom, že nikdo nemůže říct, že jsme zemřeli předčasně.
0: Tuším, že Hynek Bočan, že to řekl pan
1: myslím, režisér. Myslím, no. Bočan byl tam Stivín, krásně foukal a bylo to roztomilý.
0: Nakonec zeptáme se Aleše Cibulky osobně v páteční humoriádě, tady bude hostem, tak se ho doptáme na ty další podrobnosti. Teď nás zajímá, paní Švormová, koho nám vyberete pro začátek?
1: No tak já vyberu toho, kdo sklad snad dneska, teď jsem já zbreptala, kdo snad nesklame nikdy, Oldřicha Kaisera.
2: Hovor s Nastasí Okinskou.
3: Vítám všechny příznivce z pravodajského servisu Země koule. Promiňte mi, že jsem trošku dejchaná, ale jsme zde v hotelu Pupu, teda Pup, no, a jsme tady v baru a já jsem přímo načapala paní Nastasí Okinskou, herečku, tady ve svém volném čase a já bych se jí ráda zeptala na něco. Připravila jsem si plno zajímavých otázek. A, takže já bych se vás zeptala, jste herečka? Vlastně ne. Vlastně to je jasný, že jo. To se ptát nebudu. Takhle. Natočila jste nějaké filmy? Vlastně ne, to taky. Ne, já vím, já jsem to zblblá, vím. Takhle, bych se chtěla zeptat. Tak to ne, to je jasný. Film se točila, herečka jste. A počkejte, takhle. Já, kdo vám dělá tyhle ty vlasy? To je strašně hezký. To bych taky chtěla.
4: Hezký?
3: Cože? No, že to je pěkný, jako ty vlasy, no, tohle. Kdy vám to dělá, ty?
4: Tohle. Hey, like, we almost have the same color.
3: Cože?
4: Cože? <that?
3: laughs> Cože, já asi mluvím moc rychle, co? Já vím, to mě taky vždycky říkali prostě, že strašně mluvím rychle.
4: Tu parles français?
3: No, to taky, přesně. No, ty maláš, to mi taky takhle říkali, prostě už ve škole jako odmala. A to je jedno, to sem nepatří. No, takhle, paní Nastasio, já bych se ráda zeptala. Cože? A to se nepleťte. Takhle, já bych se ráda zeptala. Jak dlouho asi tady budete?
4: Deutsch, Italian? Italiano, pali Italiano.
3: Jak, já si mluvím tak pomalejc. Jak dlouho tady asi budete? Cože? Já nevím teda, ale mě normálně všichni rozumějí, když mluvím. Ty mě fakt nerozumíte, jo? Tak ještě jednou, jo, pomalu. Jak dlouho tady ještě v Karlových Varech budete?
4: Budete.
3: No to se ptám já. Ježiši, počkejte vlastně. Já jsem blbá. Já už vím. Vy mě vlastně nerozumíte, že jo? No jo, vlastně teď jo, teď vy vlastně mluvíte, nemluvíte česky, že ne?
4: Myště můžu, American Rhapsody.
3: Vy nemluvíte česky.
4: Eš,
3: A jo, já vím, Ježíš, já jsem blbá. Ne, promiňte, já jsem blbá, ale to se mi stává vždycky tohle, promiňte mi, paní Nastasio, já mám takovou smůlu, protože kolegové se mi zase budou smát.
4: I hope this will be translated.
3: Paní Nastasio,
4: I want you to see my director. wrote a story, and it was her life story. And this is the movie we're presenting, American Rhapsody. And it's the story of her life, of her family, how she got left behind, and her family immigrated to America, and how hard it was to get the little baby, you know, through the Iron Curtain, and how the family came back together. That's a very personal story to her. And we're all here, and it means so much to us that we're
3: here.
4: Will you come tonight? Yeah?
3: No, jistě.
4: Okay.
3: No.
4: Okay.
3: Tak jo.
4: Thank you.
3: Ahoj. Ahoj. No, no, ahoj. Dobrý, ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Že jsem tak šťastná.
4: Ahoj.
3: Nastasi, Nastasi.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. Tak tolik Oldřich Kaiser jako jednojazyčná reportérka v rozhovoru se světovou hvězdou v Karlových Varech. Zasmáli jsme se. Ano, tak je to vždycky tak přirozené, že někdo, kdo neumí cizí jazyk, tak se snaží tomu, kdo mu nerozumí česky, pomalu vysvětlit, aby rozuměl. Tak, přátelé, myslím, že vybrala dobře. Lubuše Švormová, vy si to vyhodnoťte sami. Když chcete Oldřicha Kaisera, zvolte Ačko. Pokud byste chtěli herecké historky našich velkých hvězd, jako je třeba Josef Beck, tak si zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Sametské léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Libuše Švormová a Pavel Kučera vás zdraví a vy na našem telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych sem chtěl pozdravit paní Libušku.
3: Dobrý den.
2: A myslím, že budu mluvit za všechny. Děkuju za Angeliku.
1: Ona opět běží v těchto
3: teď
1: měsících.
3: Teď zrovna náhodou, ano, běží.
2: A hlasuju Bčko.
1: Ano, nekonečný příběh Angeliky a od vás máme hlas B. Děkujeme pěkně, za naslyšenou. Právo. Dobré odpoledne. Halo, halo, je tam někdo? Už vás slyšíme? Ale pán nás zřejmě neslyší. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Anda Zemník, vás Pavle zdraví, paní Švormovou.
3: Dobrý den.
4: Já bych rád doposlech ten rozhovor s těmi řečmi.
1: No, on už asi skončil. My tu máme další ukázku jinou, tentokrát s Oldřichem Kaiserem. Ono to tam...
4: No,
1: už se loučili s Nastasiou Kinským tím tykáním, pokud jste poslouchal dobře, tak jste zaslech taky.
4: Děkuju vám moc, ahoj.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá.
3: Dobrý
5: zdravím
3: den.
5: Zdravím vás, Pavle, zdravím vašeho hosta Libušku.
1: Zdravíme.
3: Děkuju.
5: A já bych si přála pokračování Ačko pana Kaisera.
1: Máme zapsáno a děkujeme taky. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobrý den, tady posluchačka Alice, zdravím vás, Pavle, zdravím Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych Ačko.
1: Děkujeme i za váš hlas a těšíme se na slyšenou.
6: Dobře, na slyšenou.
1: Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, dáma pr.
1: Dobrý den.
7: Vás Petr Zelhoty, přál bych si pana Kaisera.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky. No a ještě jednoho si vyspovídáme, kdo pak je s námi teď.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdonek.
1: Dobrý
8: den. Já vás
1: den.
8: Oba dva zdravím, zvlášť dámu.
3: Děkuju, dobrý den.
8: A já bych pokračoval s tím Kaiserem.
1: Děkujeme pěkně a mějte se hezky, Petře. Tak sečítáme, přičítáme všechny hlasy i SMS a výsledek je Oldřich Kaiser pokračování. Anekdota z hry a z kouzelníka.
9: Potkali se dva. Señor Juárez, Rodrigo Santamare, da Silva de la Cruz a señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano del Longo. O čem máš tu bouli na hlavě? Ptá se señor Manuel Rodriguez de Stefano del Longo, señora Juárez, Rodrigo Santamare, da Silva de la Cruz. Ale včera jsme byli s Jacintou, Juanitou, Anou, Máriou, Perezovou, de Eugenio na Amazonce a sedla si mlečela moucha. A to tě tak štíplá? Ptá se señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano del Longo, señora Juárez, Rodrigo Santamare, da Silva de la Cruz. Naštěstí ne, ha, směje se señor Juárez Rodrigo Santamaria de Silva de la Dongo, naštěstí můj bratr Alvarez Antonio de Stefano de Longo zabil lobotou.

0: srdci. Señor Juárez, Rodrigo Santamara de Esteban del Dongo, a jeho bratr Álvarez Antonio Esteban del Dongo, a señor Juárez Rodríguez Santana del Dongo, Juárezo. Hoy pojde señor Juárez Rodrigo Santamara de Esteban del Dongo. Ne, zpět, pojde señor Juárez Rodrigo Santamara del Dongo, Juárezo, Perezo. Ne, zpět, ještě, no dobře, to bylo vlastně. Jeho bratr Álvarez Antonio de Esteban del Dongo povídá, že si tu Juárezovi, Perezovi del Dongo de Eugenio. Ne, zpět, dobře, to bylo.
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: To byla vzpomínka možná na léto, na windsurfing od Jiřího Korna, hudební vzpomínka. Teď jdeme opět do našeho archivu a někoho nám vyloví teď pro vás, abyste se zasmáli při pondělku, náš dnešní host Libuše Švormová.
2: Tak prosím. Já tentokrát dám Františka Ringo Čecha, kterýho mám vůbec ráda, tak jako malíře a vůbec ho mám ráda.
1: Tak je to veselý chlapík, tak uvidíme, co předvede ve Všechno party s Karlem Šípem.
3: Teď mě opravuje furt, blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje. No. Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáším.
4: On tomu rozumí. Počítač myslíš, ne Novotný?
3: Ne Novotný může, ale... Ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba... Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
4: On neví, co je dum-dum.
3: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co si děláš? A já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo? Napíšu, smrdíš čipovej hnuse. A on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, ty... Jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
4: Ano.
3: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
4: Tak na té klávesnici.
3: Ano, ano. Ať vidí.
4: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
3: To je obžaloba, to je obžaloba.
4: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
3: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
4: Ano.
3: A já ho teda musím psát na něm.
4: Na počítači.
3: Na počítači, no a...
4: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
3: No,
4: ani, jako...
3: no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký, blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím František Ringo Čech a počítače. Nedá mi to, zeptám se paní Libuše,
2: jo, tak to
1: jaký mají vztah
2: úplně
1: s
2: mimo mě, úplně mimo mě. Naštěstí mám manžele, který v tom opravdu umí, takže to, na co potřebuju, tak se ho zeptám. No. Ale ne počítače, manžele.
1: Tak to je, no samozřejmě, on se zeptá.
2: Já už jsem tohle to nějak výborně nestihla, no.
1: Tak ale
2: už
1: to se neomlouvejte. Já jsem čekal i zápornou odpověď, že prostě k tomu nemáte vztah, máte určitě hezký
2: ale
1: vztah k daleko
2: to,
1: jiným věcem.
2: Ale to víte, že jo.
1: Tak jo. Budeme dál s Františkem Ringo Čechem a s Karlem Šípem ve Všechno party povídat o počítačích, nebo se přihlásí Rádio Bubu online. Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli si můžete vybrat Františka Ringo Čecha anebo Miloslava Šimka se Zuzanou Bubílkovou. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
3: Dobrý den.
2: A já bych určitě hlasoval pro Rádio Bubu.
1: Dobře, takže Bečko, paní Švormová už se na vás, Honzo, těšila. Utkvěl jste jí v paměti nějakým způsobem.
3: Vím, že voláváte často.
2: Volávám často, protože humoriáda je pořad, který se snažím nevynechat.
1: My jsme rádi, že patříte do naší party rozehrané. Tak jo, děkujeme, naschledanou.
2: Naslyšenou.
1: Dobrý den, kdo je s námi? Haló, stlumíme rádio, prosím, a představíme se. Nepředstavím. Ano, už je tady paní.
4: Alena Brno.
1: Ano.
4: A pana Ringo Čecha.
1: Dobře, píšeme si Ačko, děkujeme pěkně a ptáme se dalšího, pro koho by byl on nebo ona. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František Raubi nad Vltavou. Zdravím dvě empatické osoby.
1: Jako nás, jo.
5: A pana Pavla.
1: Děkujeme.
3: Jsme rádi.
5: A chtěl bych Františka, on by mi to neodpustil. Buďte tak hodný.
1: Dobře, má tam váš hlas. Když jste František, tak volíte Františka, to je jasné.
5: Rád vás slyším a zdravím. Zdravím Švadlenku a Zdeničku, mějte se hezky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne. A tak ještě jednou se zeptáme, kdo pak je s námi. Dobrý den, jste tam?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu.
1: Je tam někdo, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu, zdravím.
1: Ano, ano, ano.
6: Já bych hlasoval pro pana Ringo Čecha.
1: Máme zapsáno Ačko.
6: A naslanou.
1: Napodobně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Věra a chtěla bych pana Čecha a zdravím moc a moc vašeho hosta. Mám jí moc ráda a je pořád tak pěkná, mladá. Prostě jí mám ráda moc.
3: To jste hodná.
1: Vidím to taky, tak mám tady před sebou přímo to, o čem hovoříte. Jako obrázek, myslím, nemyslím to jako paní Libuši madam. Mějte se hezky.
7: Je to prostě hvězda.
1: Je. A září tady s námi i v září. Tak.
7: Ano, ano.
3: Zalichotila jste mi, děkuju.
1: Tak jo, lichotky jsme dokončili, hlasování taktéž a můžeme pokračovat s Františkem Ringo Čechem.
8: A to není všechno. Pořádním obtěžit najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
9: Ale budou v té knize taky pasáže tyhle ty
8: počítači? Ano, to je z té knihy. Ano. Já jsem si to dneska ráno vykliknul.
9: Ano. Tak co tam máš ještě jako nějaká zkušenost? Řekni nám, co máš tam počítače. Řeknu. Co se ti přihodilo?
8: Zpátky ke Šmejdovi. Já jsem vynechal data, jo? Jsem na horách. A musel jsem ho přepnout na telefonní linku. Doma mám, pane Hernády, INDS.
10: ISDN.
8: A ještě něco, má to skopčácký jméno, něco jako Hans, Walter nebo Schmidt. No. Teď už vím, že to je Fritz.
9: Ano, jo.
8: No.
9: No, nejdou mi maily. A třeba Novotný, když mě, byli jsme v Mongolsku a on v Ulaanbaatáru otevřel něco, kde mi lidi píšou, že jsem idiot. 5000 vzkazů tam mám. Já to vůbec nevěděl. Tam mi někdo píše, jak hned první urážka, jak můžu, když oni vědí, že se nemáme rádi z prdel. A tak prostě píšou, jak jsem mohl vůbec si dovolit chtít být ministr kultury, když nemám rád počítač. To přece nemá, jak si zvědění, to je technický pokrok. To je z Hlbakovicí, nemá nic společného. To je prostě technokratická záležitost. A tam, já jsem říkal Novotnýmu, tak musíme těm lidem nějak něco říct, tak jim někam zavolám. On říkal, není jim kam volat, jako to oni jen tak napsali takovýhle věci a jim nemůžu zjistit a udat.
10: A proč v Mongolsku on ti vyjíždí takovýhle věci?
9: Novotný je genius.
10: On je z nás asi nejdál, teda musím říct, já tak jako vím, Novotný je tak jako počítačově, že jo, nejvyspělejší. Když vemu třeba Karla a s dovolením i paní Holubovou, tak že jo, ten Petr...
9: Má velkou výhodu.
10: No?
9: Novotný vstává stejně, ve 4 hodiny, když já vstávám, začínám pracovat, Hernády spí.
10: Ano.
9: Čili Hernádyho volat nemůžu, to si dělám poznámky, volat Hernády. To je v 9 ráno už takový poslouchat. Ale Novotný je vždycky vzhůru. Víte, co on udělá? Teď, pane Hernáde, to jsem vám neříkal včera, jsem vám ještě nevolal. On začne zvonit.
10: Kdo?
9: Ten
10: počítač. A proč zvoní?
9: Nevím. Já jsem mu nic neudělal, nic jsme si ještě neřekli a on zvoní. Tak já už umím restartovat, tak já ho třeba 3x za sebou restartuju.
11: To dělám taky.
9: No, furt ho restartuju.
10: A ty myslíš, že mu nějak ubližuješ tím, nebo?
9: Asi, já myslím, že ho to bolí.
10: Jo.
9: No, jinak bych to nedělal.
11: To se má dělat, že jo? To dělají všichni. Jak je nějaká, něco se děje, tak všichni restartujou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak máme dokončenou návštěvu ve Všechno party o počítačích. No a jdeme se přesunout k dalšímu souboji. Vracíme vám do hry, tentokrát proti sobě herecké historky a Rádio Bubu, čili Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková v politickém harašení. Tak tuším, že by si paní Švormová vybrala raději herecké historky, je jí to nakonec bližší?
3: No, jednu takovou kratičkou. Já jsem jednou točila nějaký seriál a točili jsme v exteriéru, tam byly ty vozy, maskérna, kostýmérna, tam mě upravili a to já jsem vylezla ven a proti mě šel takový pán se velmi vstřícným úsměvem a já jsem si říkala, no ten bude chtít buď se vyfotit nebo podepsat fotku nebo tak, tak jsem taky vlídně k němu přistoupila a on říkal, co tady děláte? Já říkám, no tady se bude točit, tak tady chodím a on říká, hledáme lidi do komparzu, nechtěla byste. On mě nepoznal.
1: Měla jste ho zmást a říct, že klidně i komparz si zahraju, no, ve svém filmu.
3: Ještě bych měla možná 2 honorá. No,
1: proč ne? Dobře, tak přátelé, zkuste hlasovat. Herecké historky Ačko, Bčko, Radio Bubu. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Přivítáme vaše SMS hlasy na telefonu 731 800 900. Ty vaše hlasy hlasovaté. Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak skupina Miraj s Mirajem Navrátilem nám to zpívala a hrála o tom, že chce tančit zimou i létem. Když jsme u těch ročních období, nastupuje nám pomalu podzim. Které období má nejraději Libuše Švormová?
3: Já léto teda upřímně řečeno, pro mě to teďka tak trošku jako končí už. Ale pak jsou zase hezký listnatý lesy a ty barvy a to mám taky rád.
2: No na všem můžeme najít něco hezkého, že? Tak přátelé, najdete si svůj humor, budou to herecké historky, anebo rádio Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou. To je aktuální otázka pro vás, konkrétně pro vás na telefonu. Dobrý den. Haló. A tak jsem se těšil a člověk by se neměl těšit, měl by hezky očekávat, kdo pak přijde. Dobrý den.
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a dobrý vašeho den. Milého hosta, paní Libušku Švormovou. Libuško, moc vás zdravím, přeju Děkuji. Vám vše dobré.
3: To jsem ráda.
4: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem ano. posluchačům přeji hezký večer či příjemné úterní ráno, příjemné probouzení, možná do trochu uplakaného dne všem posluchačům. Humoriádnice Růža z Lichnovska, nashledanou.
2: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
5: Dobré odpoledne, tady Josef Skladná, zdraví vás oba dva.
3: Dobrý den.
5: A vybral bych za B.
2: Ano, pana Šimka s paní Bubílkovou. Děkujeme pěkně. Ano. Hezký den. Díky. Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i paní Libušku Formovou.
3: Dobrý den.
6: Přeju vám oběma krásný den a byla bych pro Bčko, pro Bobu.
2: Ano.
6: Byla jsem tady na ní u nás, mám fotku a s panem Krampolem, takže...
2: Vás pobavili. Tak jo, souhlasíme. Děkujeme. Vám taky. Souhlasíme dokonce až tak, že tu máme součet a výsledek, takže se můžeme těšit na Bubu dvojice Bubílková Šimek.
7: Pane prezidente, teď otázka se objevuje pro vás. Posluchač Roman no. Dutý se ptá, myslíte si, že to Evropská unie myslí vážně s tím omezením volného pohybu pracovních sil?
8: No, nevím, ale pro každý případ doporučuji, abyste doma nacvičovali vstup do Evropské unie podobně jako já.
7: A to je jak, pane prezidente?
8: No, takhle, musím poslouchat a 7 let bez ní nikdy.

0: Ano, pane předsedo Klausi, teď je záběr na vás. Ano. Vy asi chcete reagovat, protože já vidím, že se vrtíte.
1: Ano, ano, já přiznávám, paní Bobilková, já se vrtím. Já opravdu nechápu, jak někdo může vtipkovat na toto téma. Víte, já mám pocit, že se nám hlava státu pomalu mění na Achillovu patu státu.
2: Prosím vás, mohu reagovat?
3: Ano, samozřejmě, reagujte, pane prezidente.
2: Pane předsedo, vy byste měl přijet do Lán, protože moje manželka říká, že nám v oboze chybí starý lišák.
0: Pánové, to se nestydíte, tak to se hádat. Si uvědomte, že národ ve vás vidí vzory.
3: No proto to tady v republice tak vypadá, paní Bůže.
4: Pane Šimku, prosím vás, uklidněte se a buďte bez obav. On to národ nějak vydrží. Pane prezidente, když už na vás tak přišla řeč, víte, že jste mě taky pěkně naštval? Vás, pane premiére, čím? Čím čaraga, čím?
1: No co to zas ten prezident? Ten je úplně mimo, já se zvencnu. Slyším dobře, jaký pak čím čarára, čím čím?
4: Promiňte, pánové, to se mi tam věru připletl špaček, že?
0: Pane Zemane, tak čím vás pan prezident naštval?
4: No podívejte se, já se na velikonoční pondělí ženu ještě za tmy z Vysočiny na hrad, abych jako první vyšlehal první dámu a tam se od Matého dozvím, že paní Dáša na hradě není a že sedí s kraslicemi v Portugalsku na pláži.
3: To jsem zvědav, co se z toho vylíhne.
5: Samozřejmě v rádiu Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou se o hlasy známých politiků postaral mistr imitátorů Václav Faltus. Mm-hmm. Tak a to je závěr dnešní humoriády. Byla tu originální, žádná imitace. Libuše Švormová, naše hvězda. Děkujeme.
6: Já děkuju, těším se na příště.
5: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. Hodně zdraví a mějte se hezky.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Liberci se dnes budou dražit autovraky odtažené z ulic města. Nová fotovoltaika na střeše obchodní akademie v České Lípě je v provozu. Česko bude podle premiéra Babiše respektovat kolektivní obranu Severoatlantické aliance. Dnes nás čeká zpočátku skoro jasno až polojasno, během dne většinou oblačno a na horách ojedinělé přehánky. Teploty do 16 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Liberecký magistrát dnes v dražbě nabídne auta odtažená z ulic města. Podle mluvčí Jany Kodymové se budou autovraky dražit v areálu odtahové služby Říha v Krokově ulici. Dražba začne v 10 hodin dopoledne. Nabízené vozy si zájemci můžou prohlédnout hodinu předem.
2: Nejstarším nabízeným autem je modré BMW 520L z roku 1997. Jeho vyvolávací cena je 3000 korun, stejně jako u většiny vozů. Nejvyšší vyvolávací cenu má Land Rover z roku 2018. Magistrát je stanovil na 9000 korun. Naopak nejnižší vyvolávací cenu 1500 korun má Hyundai Atos z roku 2001. Celkem letos magistrát nabídne 21 vozidel. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Obchodní akademie v České Lípě může využívat nově nainstalovanou fotovoltaickou elektrárnu. Tvoří 105 panelů, na střeše má i vlastní bateriové úložiště na ukládání energie. Modernizace stála Liberecký kraj téměř 10 milionů korun a fotovoltaika není její jedinou součástí, říká ředitelka školy Martina Vlčková.
3: Celá rekonstrukce budovy probíhala od roku 2015. Postupně v roce 2018 proběhlo zateplení, vzduchotechnika, potom se přidala dešťová voda, v roce 2025 nová střecha jako příprava na fotovoltaiku, která proběhla tedy v letošním roce v létě.
0: Liberecký kraj instaluje fotovoltaické elektrárny na střechách krajských budov od roku 2022. V dolním centru Jablonce nad Nisou jsou dopravní omezení. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové je důvodem stavba nového dopravního terminálu. Uzavřené jsou části ulic Lipanská a Kamenná. Místem není možné vjíždět na dolní náměstí. Uzavírka potrvá 2 roky. Stavební firma v následujících dnech začne demolovat bývalou tržnici, kde nový terminál vznikne. Sloužit má pro autobusovou dopravu. V budoucnu by na něm měla končit i tramvajová trať z Liberce. Česko bude respektovat kolektivní obranu Severoatlantické aliance, ujistil po jednání vlády premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Řekl to v souvislosti s prohlášením slovenského premiéra Roberta Fica. Ten minulý týden prohlásil, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu kvůli článku 5. Podle Babiše Česko není v bezprostředním nebezpečí a od bezpečnostní informační služby nemá informace o tom, že by tuzemsku hrozil nějaký útok ze strany Ruska.
1: Počasí.
0: Dnes ráno a večer bude skoro jasno až polojasno, během dne očekáváme většinou oblačno, a to zejména na horách. Tam se ojediněle mohou vyskytnout i přehánky. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů, na horách na 7 až 10. Bio je dnes na jedničce, vítr bude vát od severovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou počítejte s omezením Pražské ulice. Důvodem jsou opravy sítí. Uzavírka je mezi křižovatkami s ulicemi Revoluční a Dlouhá. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 5 hodině v kalendáři 22. září, teď už tedy úterní ráno a k tomu také Český rozhlas Liberec, tak vás zdravíme u poslechu a zdravíme i do nového dne. Budeme mít možnost trochu se vrátit například do lesu, pravda to teď bylo minimálně o víkendu velmi populární místo kvůli houbaření, na druhé straně občas v lese najdeme i něco, co nás zprvu překvapí a potom třeba naštve nebo zklame. A ku příkladu kytlice na Děčínsku a také sousední Polesko na Českolipsko v tomto momentě začnou bojovat proti neukázněným lidem, kteří do lesů v okolí obcí vyvážejí odpadky a hlavně pak třeba i desítky pneumatik. Tak jakým způsobem ten boj proti těmto v podstatě vandalům bude vypadat, to se za okamžik dozvíte v dnešní první reportáži. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Martin Kolín.

0: Marcela Holanová z písní Jestli je na nebi Bůh. Na tuto otázku pravděpodobně odpověď během úterního dobrého rána v éteru Českého rozhlasu Liberec nenajdeme. Naopak, na co ale odpověď najdeme, to je pohled, jak budou některá místa, nejen v libereckém kraji, bojovat proti lesním vandalům. Dvě obce v chráněné krajinné oblasti Lužické hory se totiž aktivně chystají bránit proti neukázněným lidem, kteří do tamních lesů odkládají odpadky. Pracovníci Kytlic na Děčínsku a sousedního Polevska na Českolipsku vyvezli za poslední měsíc z lesů v okolí obcí desítky pneumatik. Ty ale můžou lidé bezplatně odevzdat na několika místech, třeba v autoservisech.
1: Jsme kousek za Kytlicemi na lesní cestě. Tady se teda našly naposledy ty pneumatiky.
2: Přesně tak.
1: Přitakává Michála Holečková z Kytlického obecního úřadu.
2: Máme tady jeden z modelů, který obec pořídila.
1: A my teď jdeme nainstalovat fotopas. Takže má solární panel?
2: Má solární panel, přesně tak.
1: Ale i baterie, jak to?
2: Je to vlastně funkční zařízení, které budeme jenom jednou za čas kontrolovat a zbytek vlastně jde přes internet.
1: Tak, vybrali jsme strom.
2: Takhle.
1: A kamera je schovaná pěkně na stromě.
2: Aha, přesně tak. Neměl by být vidět, je maskovaná, má speciální maskovací potisk.
1: A teď jsme se s Michalou Holečkovou přemístili na takový maličkatý sběrný dvůr v Kytlicích Mlýnech.
2: Je tady velká hromada pneumatik, které pozbírali pracovníci obce tady v okolí Kytlic.
1: A jsou jich tu desítky?
2: Jsou jich tu desítky.
1: Kytlice plánují koupit alespoň 10 dalších fotopastí, aby je umístili na lesní cesty, odkud pracovníci obce poslední dobou pneumatiky odváží. Stejný problém má sousední Polevsko na Českolipsku, jak říká pracovník obce Michal Kepák.
3: Tady spod klíče na Jedličný tam bylo 40 gum, na Kočárovce tam bylo 20 gum.
1: A je to za poslední dobu, anebo je to takhle standardně?
3: To je poslední doba, 14 dní.
1: Polevsko už nějaké fotopasty v terénu má, plánuje ale nakoupit další. Do lesu lidé odkládají nejen pneumatiky. V oblasti Lužických hor eviduje několik nelegálních skládek odpadu také státní podnik Lesy České republiky.
4: Aktuálně evidujeme 7 nelegálních skládek s asi 5 tunami odpadu. Jsou na nich pneumatiky, plasty, stavební suť a například starý nábytek.
1: Dodává mluvčí lesáků Eva Jouklová. Podle ní je ale viníka těžké dopadnout. Společnost likviduje v celé republice ročně asi 200 skládek. Náklady na jejich likvidaci se pohybují kolem milionu korun. Nejčastěji se podle Jouklové objevují nelegální skládky v Ústeckém a Středočeském kraji. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V Libereckém kraji hlavně ráno a večer očekáváme skoro jasno až polojasno, během dne ale také většinou oblačno. A zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. K tomu mírný severozápadní vítr, který bude večer postupně slábnout, a nejvyšší denní teploty 14 až 17, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Biozátěž mírná, tedy na jedničce.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát?
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
0: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin a 22 minut se na okamžik vydáme také k odpolední, neboť i dnes po 13. hodině nabídneme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec pořad Alex a host. Tak koho si Alex Minářová pozvala a na co se dnes bude ptát?
1: V Alex a host si budu povídat s fyzioterapeutem Michalem Novotným. Do jeho péče se dostaly tenisové hvězdy Nadal či Federer, ale také ty hollywoodské jako Orlando Bloom. Proč pracuje se zavřenýma očima? S jakým případem si nevěděl rady? Stal se z pacienta kamarád? A jak si udržet funkční tělo co nejdéle? Začínáme po zprávách ve 13 hodin. Těšíme se na vás.

0: Nakolik vyjde rozšíření domova centra aktivity v Hodkovicích nad Mohelkou? Nejen na to se podíváme v dalších zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Víc než 60 českých památek se dnes večer osvítí červeně na připomínku dárců kostní dřeně. Bude mezi nimi i Pražský hrad. Česko letos eviduje rekordní počet dárců kostní dřeně, jich darovalo asi 120. Transplantaci každý rok potřebují stovky lidí. V Železném Brodě na Jablonecku začíná obnova bytové zóny v zanedbané lokalitě Poříčí. Město to oznámilo na svém webu. V oblasti bytové domy, které v minulosti sloužily jako dělnické. První etapou je výměna kanalizace a bezpečnostního přepadu. Přes 250 milionů korun bude stát rozšíření domova a centra aktivity v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku. Liberecký kraj hledá stavební firmu, která postaví 4 obytné domky určené pro komunitní bydlení. Zařízení poskytuje péči lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením. Ve věku 88 let zemřel autor a historik Oswald Honz, významná osobnost Českolipska. Honz téměř celý život strávil v českolipském regionu, kterému se věnoval i ve své tvorbě. Jeho život a dílo zmapoval také projekt Paměť národa. Čeští volejbalisté do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupili. Na úvod vyřazovacích bojů nestačili na Belgii, které v Turíně podlehly 1-3 na sety. Ráno a večer bude skoro jasno až polojasno, během dne očekáváme většinou oblačno a zejména na horách ojedinělé přehánky. Teploty se dnes v Libereckém kraji budou pohybovat mezi 13 až 16 stupni, na horách pak mezi 7 až 10.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Krajinská. Uzavírka potrvá do konce září. Mějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Lenky Markové, a to během úterního dobrého rána. Připomínáme dnešní datum, tedy 22. září, teď už 2 minuty po 17:30 a za okamžik nás čeká ve vysílání také cesta na silnice. Podíváme se na takzvané laserové oči vozidla. I tak se totiž říká lidarům, které umí rozlišit překážky na silnici, a to třeba i na vzdálenost 300 metrů. Jenže jak vlastně fungují? Ne, to se dozvíte už za okamžik v další ranní reportáži. Dobré ráno!

0: 9 minut po půl šesté a také cesta až za oceán s Václavem Neckářem. My se ale vrátíme opět na české silnice a podíváme se na auto, které se dokonce řídí telefonem, doručovací roboti, ale třeba i studentské formule na elektrický pohon. Nejen to bude k vidění na zítřejším dnu chytré mobility na pražském výstavišti. Největší prostor dostanou autonomní vozidla a také jejich laserové oči. Tak se říká lidarům, díky kterým může řidič přenechat řízení samotnému vozidlu. Ale najdeme je i na klasických autech, protože právě lidary fungují například jako adaptivní tempomat nebo pro udržení auta v pruzích.
1: My stojíme před vozidlem, kde na čelní masce je obdelníček 10x zhruba 7 cm.
2: Ukazuje na nenápadný lidar na jednom z aut Petr Šimulník z Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy Báňské a Technické univerzity Ostrava.
1: Dost často to vozidlo má dva takové obdelníčky. Jeden je ten samotný lidar a druhý vlastně je jenom estetický prvek, tak aby to vypadalo souměrně. Ale ten lidar poměrně přesně dokáže oskenovat 360 stupňů kolem vozidla.
2: Samoředitelná auta pak takových lidarů potřebují z různých stran minimálně 5. Jsou to vlastně jakési laserové oči vozidla.
3: Je to senzor, který vysílá laserové paprsky do prostoru v několika vrstvách a ty se odrazí od různých objektů, jako třeba chodci, domy, auta. Spočítáme dobu letu toho paprsku a podle toho dopočítáme vzdálenost. Takže máte 3D mapu okolí auta.
2: Vysvětluje Gábor Ifland ze společnosti Valeo, která lidary pro auta vyrábí a testuje je například na letišti v Milovicích.
3: Teď vidíte, že auto je ve vzdálenosti zhruba 300 metrů a ta třetí generace lidarů je schopná detekovat drobné předměty na silnici, jako třeba ztracená paleta nebo právě ty kužele.
4: Dává zároveň tou informací pokyn autu, co má udělat.
3: Ano, protože každý detekční bod, který vidíte na té obrazovce, to jsou data. Víme přesnou pozici, výšku objektu, dopočítáme rychlost našeho auta vůči tomu objektu. Takže ta umělá inteligence dokáže do toho řízení zasáhnout, ať už bržděním nebo hýbným manévrem.
2: Většina automobilek využívá podle Petra Šimulníka při vývoji svých autonomních vozidel právě lidary. A tak možná překvapí, že ta nejznámější je nepotřebuje.
1: Jde cestou čistě využívání kamer. Tím, že na cestách se pohybuje velké množství vozidel amerického výrobce Tesla, tak dochází ke sběru obrovského množství dat a vlastně zvyšování té jistoty rozpoznání těch objektů.
2: Přesto jsou lidary stále používanější a tím klesá i jejich cena. Ještě před pár lety stály 10x víc. Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V ranních a večerních hodinách očekáváme skoro jasno až polojasno. Během dne už to bude většinou oblačno a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty dnes mezi 14 až 17 stupni, na horách naměříme mezi 7 až 10 stupni Celsia. K tomu tedy mírný severozápadní vítr, který bude večer slábnout a biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, to znamená na jedničce.
0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů

0: Postavou nevelký, ani tak ho ale ve filmech díky jeho osobitosti rozhodně nepřehlédnete. 80. dnes slaví divadelník Arnošt Goldfarb. K jehož tvorbě neodmyslitelně patří také satirická nadsázka, černý humor a ironie. Není tedy divu, že před lety, kdy byl naším hostem, došlo v rozhovoru i na témata jako smích a humor v životě. Mimo jiné nás zajímalo, jestli se autor při psaní knihy nebo divadelní hry usmívá, když zrovna píše něco vtipného.
1: On to není takový halasný nebo hlučný smích, ale někdy se s takovým tichým zadosti učiněním, tak bych řekl, přiblble pochychtávám, když se mně podaří nějaký takový vtip nebo nějaký text.
2: Dáváte ty texty prvotně číst manželce na zkušenou, takže třeba podáte papír a řeknete, přijde ti to vtipné?
1: To ani ne, že bych se jí ptal, jestli jí to přijde vtipný, ale když něco napíšu, tak jí to dávám přečíst. Většinou teda jako první, to je pravda. Sedím třeba blízko ní, když jsme jako v jedné místnosti, ona se třeba zasměje a tak je pravda, že já hned zkoumám. Říkám, čemu se smála, zaútočím hned a ona mě musí hlásit, čemu se zasmála, co jí přišlo vtipný. Ale jako nepodkládám jí to, jo, spíš jsem zvědavej na ty reakce. Tak vždycky, když něco napíšu, tak pár známým ještě a kamarádům to pošlu a prosím je, aby mě řekli nebo napsali nějaký svůj dojem z toho, jestli se pobavili nebo jestli byli někde třeba dojatý taky a tak dále. Čili jsem zvědav na ty reakce a taky, co dělám, když něco napíšu, než se to uvede, tak dělám rád čtení. Čtou se povídky nebo z knížky, úryvky, ale nečtou se tolik hry a já rád čtu i hry před publikem.
2: Kdy se s vámi z plných plic zasmála celá rodina a vůbec se to nemuselo týkat vašeho díla?
1: No, ono se to většinou taky mýho díla netýká, jo, když se směje moje rodina. Kdy se smáli naposledy, to vám přesně neřeknu, ale třeba se smáli a rádi smějí, když mě třeba pozorují při nějaké rukodělné práci. Já jsem například velmi jednoduchou věc, koupil jsem v obchodě takový smontovatelný schůdky, abych mohl třeba ke knížkám nahoře a ty jsem za asistence mýho synka montoval. A ačkoliv k tomu byl návod a tak dále, tak jsem z toho smontoval vlastně

0: úplně abstraktní dílo, kde ty nožky od těch schodků trčely všechny na jinou stranu. A to podotýkám, že jsem se velice přesně držel toho návodu. Jo, takže když něco dělám, je to většinou komicky teda.
1: Takže celá rodina se válela po zemi smíchy.
0: Celá rodina ne, ale kluk se smál, žena, která očekávala zrovna narození naší holčičky malé, tak musela si sednout na zem a teď to teda prozrazuju do éteru a smíchy se počurala.
1: Nedodali vám špatné díly náhodou?
0: Ne, dodali mě dobrý, protože ona se toho pak ujala sama, za pár minutek to smontovala.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Elektronické aukci pozemků v Českém Dubu zbývá už jen 7 volných pozemků z 55. Liberecká radnice dnes červeným osvětlením podpoří Světový den dárců kostní dřeně. Sněmovna bude znovu jednat o přísnějších trestech za neplacení alimentů. Dnes nás čeká většinou oblačnou, místy ojediněle přehánky a teploty 13 až 16 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Město Český Dub na Liberecku zatím podalo v druhém kole elektronické aukce dalších 12 pozemků pro stavbu rodinných domů. Všechny jsou v lokalitě na Zhůrách. V předchozí první vlně se jich vydražilo 34. V nabídce tak zůstává jen 7 parcel. Vítězové dražby už zaplatili městu polovinu kupní ceny, zbytek po kolaudaci infrastruktury. Město navíc každému staviteli vrátí 150 tisíc korun, říká vedoucí odboru rozvoje města Petr Ponikelský.
3: To je motivační nástroj, aby lidé, kteří si pozemek koupí, tak aby tam postavili do 5 let od podpisu kupní smlouvy rodinný dům. Je tam kompletní infrastruktura, vodovod, kanalizace, elektřina, plyn, optická síť, komunikace s veřejným osvětlením a doplňková zeleň.
2: Budova radnice v Liberci bude dnes večer svítět červeně na podporu Světového dne dárců kostní dřeně. Informovalo o tom město na sociální síti. Červené osvětlení má za cíl poděkovat všem dárcům i lidem, kteří jsou zapsáni v registru dárců. Současně má vyzvat nové možné dárce. Český registr dárců krvetvorných buněk IKEM funguje už více než 30 let. Hledá dárce kostní dřeně pro pacienty s leukémií a dalšími vážnými onemocněními krvetvorby. Od pondělí je zavřená silnice 3. třídy mezi Brništěm a Velenicemi na Českolipsku. Oznámil to nezávislý starosta Brniště Michal Vinč. Důvodem je další etapa rekonstrukce vozovky. Stavbaři budou opravovat propustky a kompletně vymění obrusnou asfaltovou vrstvu v celém 3-kilometrovém úseku. Proto není možné mezi Brništěm a Velenicemi až do 30. listopadu projet. Objízdná trasa vede v obou směrech přes Zákupy, Kamenici a Velký Grunov. Poslanci se vrátí k debatě o přísnějších trestech za neplacení výživného. Koaliční poslanci navrhují, aby neplatičům znovu hrozilo vězení. Za mříže by soudci mohli poslat ty, kteří alimenty neposílají nejméně 1/3 roku. Část opozice s tím nesouhlasí. Varuje, že to může poškodit i děti, které na peníze čekají. Podle poslankyně ODS Evy de Croa totiž jejich neplatící rodič ve vězení peníze nemusí vydělat.
4: Ne, všichni vězni pracují. Pokud pracují, tak jejich příjmy jsou omezeny nařízením vlády a rozhodně nejsou vysoké. A i kdybychom přijali, že někteří z nich pracují za ty nízké částky, tak zase prosím nezapomeňme, jaké náklady následně vězeň musí ještě hradit právě třeba vězeňské službě. Co tam zůstává na to výživné?
2: Podle koalice má hrozba vězení rodiče odradit od toho, aby alimenty neplatili. Návrh dnes míří do druhého čtení.
0: Počasí.
2: Většinou oblačno, hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky, k večeru pak bude oblačnosti částečně ubývat. Takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Teploty 13 až 16, na horách 8 až 11 stupňů, vítr bude vát mírný od severozápadu a bio je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice, objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 22. září v kalendáři. Teď už tedy 4 minuty po 6. hodině. Opět vás na začátku další vysílací hodiny zdraví Český rozhlas Liberec. A možná téma pro tuto chvíli trochu netradiční. Na druhé straně nabídneme v našem vysílání i kousek anatomie. Připomeneme část těla, která funguje jako přirozený tlumič nárazu a zajišťuje stabilitu kolene. Možná jste poznali, že řeč je o menisku, který si lidé obvykle zraní třeba při sportu nebo špatném pohybu. Trendem v léčbě je ho při operacích zachovat a ne odstraňovat. To ostatně připomínají také ortopedi v nové osvětové kampani s názvem Zachraň meniskus. A my se tak společně budeme mít možnost vydat také na operační sál. Přejeme příjemný poslech, hlavně tedy spoustu zdraví k tomu vydařené úterý, a to právě s datem 22. září. Od mikrofonu vás i po 6. hodině zdraví Martin Kolín.

0: Další nestárnoucí písnička, a teď už tedy úterního dobrého rána z písní To jsem já, ten kovboj, jak zpíval Valdemar Matuška, 11 minut po 6. hodině. Můžeme k tomu ale doplnit také statistiku. Desítky tisíc Čechů ročně skončí podle odhadu ortopedů na operačním sále, a to kvůli poranění menisku. V nové kampani Zachraň meniskus upozorňují, že dříve běžné odstranění této vazivové chrupavky vede k rozvoji degenerativních změn a také k artróze koleního kloubu. Moderní operační metody se proto snaží poškozený meniskus zachovat a opravit pomocí šití.
1: Já jsem před 7 lety na lyžích skočila na skokánku a stal se mi úraz.
2: Popisuje už na operačním lůžku ortopedické kliniky ve fakultní nemocnici Olomouc padesátnice Kamila Fojtášková.
1: Poslední měsíc a půl mi začalo to koleno vypadávat. Poslali mě na magnetickou rezonanci a tam zjistili, že mám urvaný ten přední zraz a oba dva menisky.
3: Naším cílem bude koleno stabilizovat, udělat plastiku předně odkříženého vazu. Menisky se pokusíme zrekonstruovat, přišít, zachovat.
2: Shrnuje ortoped Radim Kalina, co dnes lékaře na sále čeká. Pro lepší hojení menisku využijí i krevní plazmu. Vysvětluje mi další z operatérů Petr Neoral.
4: Na začátku operace se nabrala krev, dalo se to do centrifugy, tam se připravila tady ta plazma obohacená o desíčky. Teď s tím vlastně pracujeme.
2: Než plazma stuhne a vytvoří se z ní koncentrát, odebírají lékaři pacientce šlachu. Později využijí na plastiku předního skříženého vazu. Pomocí artroskopie, tedy miniaturní kamery, kterou mají přímo v koleni, následně zjišťují, že vnitřní meniskus je poškozený jen částečně, hůř je na tom ten vnější, vysvětluje operatér Radim Kalina.
5: Je to jako velké roztržení, nejčastěji dělá problém, že se uskřinovává mezi ty kloubní plochy, blokuje pacientům koleno, může omezit vlastně propnutí kolena, pokud dojde k tomu skočení toho menisku mezi ty kloubní plochy. Dříve se to odstraňovalo, dneska, když tato dáma není nejmladší, tak stejně se pokusíme jí to tam sešít, protože je to důležité pro to koleno.
2: Celkové i částečné odstranění menisku totiž vede k rozvoji degenerativních změn a následně i k artróze.
5: Dneska je trendem menisky zachovat, pokud je to možné, ne vždy to možné je, tak jdeme na to. No.
2: Meniskus se šijí lékaři přímo uvnitř kolene pomocí speciálních artroskopických nástrojů.
5: Dáme ještě jeden steh a pak to teprve dotáhneme. Háček. Podařilo se nám zrekonstruovat přední skřížený vaz, sešit neúplně jednoduchou rupturu zemního menisku, vnitřní meniskus byl jenom částečně poškozen, ten jsme jenom zakrátili. Podařilo se nám i ta biologická podpora pomocí koncentrované plazmy, která nám pomůže s tím hojením.
2: Shrnuje hlavní operatér Radim Kalina. Asi 4 týdny po operaci může začít pacientka rehabilitovat. Z fakultní nemocnice Olomouc Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Trochu podzimní počasí, to nám pokračuje také během úterý, můžeme ale doplnit teploty, které vlastně nevypadají vůbec špatně, dnes poměrně rozdílné mezi 13 až místy 17 stupni, na horách mezi 8 až 11 stupni Celsia. Během rána může být přechodně až polojasno, jinak ale očekáváme většinou oblačno a hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. K večeru bude ale oblačnosti částečně ubývat. Hlášený máme také mírný severozápadní vítr, který bude večer slábnout.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: remember.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Úterý 22. září je tu poslední kousek léta, poslední letní den. 2:05 po půlnoci nastane podzimní rovnodennost. Zítra nám začne podzim. Svátek má dárek, Darina. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nejrychlejší evropské vlaky brázdí francouzské koleje přesně 45 let. Právě 22. září 1981 se vydala první souprava TGV s politiky, novináři a čestnými hosty z Paříže do Lyonu. A první cestující si mohli vychutnat kalup skoro 300 za hodinu.
6: Jedné podivuhodné noci. Noci, kdy přišel on.
5: Vzpomínáte na astronauta lunární flotily?
6: Je to Alf.
5: Roztomile ošklivého Alfa?
7: Proboha, je to chlupatý.
5: Na televizní obrazovky vstoupil přesně před 40 lety v roce 1986.
7: Je chlupatý, těžkej. A žvaní.
5: Diváci americké NBC se tehdy poprvé dozvěděli, že největší pochoutkou na planetě Melmek je...
8: Máte kočku.
5: Kočka na slanině s rajčaty.
8: No tak dobrá, a co konzervu pro kočku? Jed bych i hřebíky.
5: K nám tento seriál přišel až v roce 1994. Vědci ze švýcarského CERNu před 15 lety zaregistrovali v obřím urychlovači nedaleko Ženevy poprvé částice menší než atom, které se pohybovaly rychleji než světlo. Později to ale bylo zpochybněno. Kulatých 80 má dneska herec, režisér, dramatik, spisovatel a pedagog, rodák z Brna. Arnošt Goldflam.
9: Zimíre, kde jsi byl tak dlouho?
10: Mě se nikdy nezbavíš.
5: 60 svíček dneska svoukne Simír Gerchán z Kobry 11, tedy jeho představitel Erdoğan Atalay.
11: Hlavně to pořádně vyleští, ať nepoznají, kolikrát je to bourání.
5: Tak ještě hodně pěkných vraků. Vám všem krásný den bez vraků.

0: S jakým omezením by měli počítat cestující na Novoborsku? Nejen to se dozvíte za okamžik ve zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Bylo 17:30. Poslanci budou dnes jednat o přísnějších trestech za neplacení alimentů. Za jejich neplacení by podle návrhu znovu hrozilo vězení. Poslanci by mohli projednat taky zvýšení důchodu starších seniorů o 500 korun po dosažení 80 let, znovu pak v 85, 90 a 95 letech. A v Dolním centru Jablonce nad Nisou jsou dopravní omezení. Důvodem je stavba nového terminálu. Uzavřené jsou části ulic Lipanská a Kamenná. Místem není možné vyjíždět na Dolní náměstí. Uzavírka potrvá 2 roky. Cestující veřejnou dopravou na Novoborsku čekají další dopravní omezení. Město Nový Bor to uvedlo na svém webu. Na silnici 3. třídy číslo 2622 se nově uzavírá úsek mezi Bukovany a Písečnou. Obyvatelé Špindlerova mlýna v Krkonoších se dnes nedostanou na městský úřad. Pracovníci absolvují povinné školení a proto jsou všechny odbory mimo provoz. Ve středu už bude radnice v běžném provozu. České tenistky rozehrají v 11 hodin našeho času první zápas na finálovém turnaji Billie Jean Kingové. Ten se koná v čínském Shenzhenu a Češky ve čtvrtfinále narazí na Velkou Británii. Dnes nás čeká většinou oblačno, hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky, k večeru pak bude oblačnosti částečně ubývat. Teploty 13 až 16, na horách 8 až 11 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice, objížďka vede ulicemi Komenského a Božiny Němcové. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Po 17:30 vás tedy zdravíme u poslechu Českého rozhlasu Liberec. Po zprávách Lenky Markové můžeme také prozradit, co nás čeká v následujících 30 minutách našeho ranního vysílání. Už za okamžik opět otevřeme další pokračování naší zářijové řidičské abecedy. Ostatně cestování občas umí být dlouhé, umí být náročné a tak není na to se během jízdy posilnit něčím dobrým. Na druhé straně, smí se vůbec jíst za jízdy? Na to se tedy společně podíváme už za okamžik a k tomu nás potom čeká také cesta za těmi nejmenšími, tedy před 7 hodinou. V tento moment budeme moci s nimi otevřít téma kola, případně auta. Jak konkrétně, to se ve vysílání dozvíte. Dobré ráno!

0: Další připomenutí nestárnoucí písničky, to byl Kvítek Mandragory a také Helena Vondráčková na vlnách Českého rozhlasu Liberec s datem 22. září. Také dnes máte možnost společně s námi si po půl sedmé osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si proto povíme o tom, jestli smíme za jízdy jíst. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zejména v letních měsících, kdy se jezdí na dovolenou, jsou časté dlouhé cesty. Během nich pochopitelně je potřeba nějaké to občerstvení za jízdy. Ale víte vůbec, jestli je to za volantem povolené? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Určitě jako řidič osobního vozidla jíst a pít mohu. Nicméně vždycky bych se měl věnovat tomu řízení. To znamená, těžko si lze představit, že se věnuju řízení, když budu mít v jedné ruce láhev Coca-Cola a v druhý bagetu. Vždycky bych měl mít na vědomí to, že to auto mám mít pod kontrolou. Takže jíst ano, pít ano. Zároveň mi nic nebrání i k tomu, když jedu třeba dlouho si zapálit tu cigaretu.
2: Ale pozor, neplatí to ve všech případech. Jaké jsou tedy výjimky?
3: V okamžiku, kdy jsem řidičem hromadné přepravy osob. To znamená, řidič autobusu, ten by určitě neměl, anebo nesmí za jízdy pít, jíst ani kouřit. A zároveň taxislužba při přepravě osob, řidič taxíku by neměl při té přepravy osob kouřit. A to samé platí i pro řidiče motocyklu a jízdního kola.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si ve vysílání povíme o tom, jaké nejrychlejší auto má dopravní policie ve svém vozovém parku.

0: počasí.
1: Jaké počasí očekáváme v Libereckém kraji dnes, tedy v úterý 22. září? Můžeme nastínit ještě během rána, dokonce přechodně až polojasno. Jinak ale očekáváme většinou oblačno. A hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. K večeru bude ale oblačnosti částečně ubývat. Teploty dnes poměrně rozdílné, ty nejvyšší mezi 13 až místy 17 stupni Celsia. Na horách naměříme mezi 8 až 11 stupni. K tomu hlášený mírný severozápadní vítr, který bude večer slábnout a biometeorologická předpověď dnes mírná, tedy na jedničce. Tolik tedy další přehled počasí, který jsme nabídli ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.

0: Xindlix, také Mirka Miškechová a k tomu píseně Cudzinka v tvoji zemi. Teď už ale zpátky do Česka. Na dnešek připadá mimochodem také Evropský den bez aut, který je vyvrcholením Evropského týdne mobility. Je to iniciativa, která upozorňuje na možnosti, jak se po městě pohybovat bezpečně, zdravě a s ohledem na životní prostředí. Je pravda, že když si redaktorka Tereza Brázdová o tom chtěla popovídat s dětmi ze školky, tak se rozhovor stočil trochu jiným směrem, ale přesto si ho poslechneme. Co říkáte?
1: Je lepší jezdit na kole nebo v autě?
2: Autě.
1: A proč?
2: Protože tam mám sedačku.
1: A kde máš sedačku?
2: Tam úplně žádu.
1: A mohou děti jezdit vepředu?
3: Ne, to můžou jenom dospělí. Tam musí sedět i dospělí a mamka a táta. Jenom. Protože když někdo sedí u řidičáku, tak dítě neumí řídit.
4: A něco by zmáčklo.
1: A od kolika let tak můžete řídit auto vy?
3: O jeden

0: 11.
1: A moje sestra se bude školou 20.
2: Těšíš se na to, až budeš řídit auto, Ondro?
1: Jo, já také.
2: A jaké si pořídíte auto? Jak bude vypadat?
1: Já žlutý.
3: Já policejní. Zípáka policejního.
4: Šanetka půjdu.
2: Tak ty budeš paní doktorka?
4: Jo.
2: Jaké doma máte auto?
1: Octavia.
4: Nevím.
1: Fluence, Fabia a Octavia.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: V Liberci se dnes budou dražit autovraky odtažené z ulic města. Železný Brod začíná s revitalizací lokality Poříčí. Lesníci v Krkonoších očekávají v příštím roce větší škody způsobené kůrovcem. Dnes nás čeká většinou oblačno, místy ojedinělé přehánky, teploty 13 až 16 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Liberecký magistrát dnes v dražbě nabídne auta odtažená z ulic města. Podle mluvčí Jany Kodymové se budou autovraky dražit v areálu odtahové služby Říha v Krokově ulici. Dražba začne v 10 hodin dopoledne. Nabízené vozy si můžou zájemci prohlédnout hodinu předem.
4: Nejstarším nabízeným autem je modré BMW 520L z roku 1997. Jeho vyvolávací cena je 3000 korun, stejně jako u většiny vozů. Nejvyšší vyvolávací cenu má Land Rover z roku 2018. Magistrát je stanovil na 9000 korun. Naopak nejnižší vyvolávací cenu 1500 korun má Hyundai Atos z roku 2001. Celkem letos magistrát nabídne 21 vozidel. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: V Železném Brodě na Jablonecku začíná obnova bytové zóny v zanedbané lokalitě Poříčí. Město to oznámilo na svém webu. V oblasti jsou bytové domy, které v minulosti sloužily jako dělnické. První etapou je výměna kanalizace a bezpečnostního přepadu. Obyvatelé musí počítat s omezením. Práce na výměně kanalizace potrvají do příštího roku.
5: Podle studie z roku 2021 by měly celkové náklady vyjít na víc než 17 milionů korun. Obnova bytové zóny je proto rozdělená do několika etap. Letos město začíná se stavbou nové kanalizace v ulici Stavbařů. V budoucnu tam vzniknou nové chodníčky, parkovací místa a nové stromy. Ze Železného Brodu Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Škody způsobené kůrovcem jsou letos v lesích v Krkonoších menší než v předchozích letech. Letos v Národním parku evidují 15 000 metrů krychlových poškozeného dřeva, což je nejméně za posledních několik let. Kvůli dlouhodobému suchu ale předpokládají, že v příštím roce škody od kůrovce opět narostou. Proto je potřeba porosty neustále kontrolovat. Česko bude respektovat kolektivní obranu Severoatlantické aliance. Ujistil po jednání vlády premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Řekl to v souvislosti s prohlášením slovenského premiéra Roberta Fica. Ten minulý týden prohlásil, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu kvůli článku 5. Podle Babiše Česko není bezprostředním nebezpečí a od Bezpečnostní informační služby nemá informace o tom, že by tuzemsku hrozil nějaký útok ze strany Ruska.
3: Počasí.
2: Dnes nás čeká většinou oblačno, hlavně na horách se ojediněle mohou vyskytnout přehánky. K večeru pak bude oblačnosti částečně ubývat. Teploty se budou v Libereckém kraji pohybovat mezi 13 až 16 stupni, na horách mezi 8 až 11. Vítr bude vát mírný od severozápadu. Rozptylové podmínky by měly být dobré až velmi dobré. Biometeorologická předpověď pro dnešní den je na stupni číslo 1, to znamená mírnou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu potrvá až do října. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Nejen v případě, pokud jste právě teď vstali, přejeme dobré ráno, a to ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. Připomínáme tedy v kalendáři úterý s datem 22. září. Už včera jsme společně v ranním vysílání řešili reprezentační přestávku. Znamená to jediné, Šanceliga ta teď bude mít na okamžik pauzu a my budeme moci sledovat výkony české reprezentace. A právě v Praze se fotbalová reprezentace sešla před podzimními zápasy. Meeting, který za okamžik tedy připomeneme právě na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Od mikrofonu přeje příjemný poslech a hlavně v tomto momentě také řidičům šťastnou cestu. Martin Kolín.

0: Se skupinou Olympic jsme vkročili do další části našeho ranního vysílání a jsme rádi, že i během úterka posloucháte Český rozhlas Liberec. Mluvili jsme také o fotbalové reprezentaci a po nepovedeném mistrovství světa je tu pro fotbalovou repre také další velká zkouška. Český tým vstoupí do elitní divize Ligy národů, kde na něj budou čekat Chorvati, Angličané a také světoví šampioni ze Španělska. Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas přiznal, co od Ligy národů čeká.
1: Prvotní cíl samozřejmě bude se zkusit udržet v elitní skupině, což si myslím, že percentuálně, či nebudu říkat, ale budeme se snažit samozřejmě. Na druhou stranu si myslím, že je ten správný moment, aby jsme budovali nový tým, hlavně na kvalifikaci mistrovství Evropy, a to si myslím, že to je hlavní cíl, který jsme dostali od Fačru.
2: Říká generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Na lavičce národního týmu bude u zmiňovaného budování první zahraniční kouč v historii českého fotbalu. Španělský trenér Santi Denia se bude muset obejít bez Patrika Šika, nejlepšího střelce českého výběru v posledních letech. Ten, ačkoliv stále obléká dres německého Leverkusenu, ukončil po mistrovství světa reprezentační kariéru.
1: Nechápuji Patrika, protože jsem měl taky ve své kariéře moment, když jsem nereprezentoval, byly tam rozdílové názory a prostě to se může stát. Je třeba vždycky jenom vědět, že prostě to hráče, když ho chcete, tak se ho zeptáte, jestli prostě má zájem, a jestliže nemá zájem, tak prostě to nesmíte řešit a musíte prostě jít jinam.
2: Vyprávěl vítěz zlatého míče Pavel Nedvěd, ten je generálním manažerem reprezentací už téměř rok a půl. Jak by toto období označil?
1: Já nevím, jak bych ho označil, asi bláznivý úplně, protože přišel jsem po 30 letech z Itálie, byl jsem tady rok a půl sem a stalo se spoustu věcí. Za tuhle dobu vyměnit 4 trenéry si myslím, že není úplně normální, a jak jsem říkal, tu stabilitu bychom chtěli přivést, a já doufám, že to tentokrát zvládneme.
2: Doufá Pavel Nedvěd.
0: Jen doplním, že rozhovor s ním natáčel Karel Scharnberger.

0: počasí.
1: 7 hodin 18 minut. My můžeme nastínit úterý 22. září v Libereckém kraji. Teploty mezi 14 až místy 17 stupni. Během rána může být místy přechodně až polojasno. Jinak ale očekáváme většinou oblačno. A hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. K večeru už bude ale oblačnost také částečně ubývat. Hlášený máme mírný severozápadní vítr, který bude večer slábnout, a mírná je také biometeorologická předpověď. Ta pro dnešek zůstává na jedničce.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnějším korýšem v Česku je nový druh perloočky? Příběh tohoto unikátního živočicha začíná po roce 2000, kdy byl objeven v bývalém vojenském prostoru na okraji bavorského Mnichova. Později ho tam ale už nedohledali a objevil se až v roce 2023 v Česku. Shodou okolností také v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Vojenská minulost lokality ale není pro výskyt vzácné perloočky to hlavní, podstatný je pobyt velkých kopytníků. V roce 2015 se milovický areál přeměnil na rezervaci, kde žijí zubři, divocí koně a pratuři. Právě na jejich výskyt se existence perloočky váže. V kalištích nebo na pajedlech, která velcí savci využívají, přečkají její vajíčka řadu let a když nastanou vhodné podmínky, tak se vylíhne nová generace. Perloočka vypadá z profilu jako miniaturní ledový ptáček. Má zobáček, očko i drobný ocásek. Je ovšem průhledná. Tuzemský exemplář vzácného korýše dostal jméno Hrotnatka neočekávaná. Aktuálně je Milovická rezervace jediným místem na světě, kde se tento živočich vyskytuje.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a ze pohledu.

0: Kdy začne na budově obchodní akademie v České Lípě fungovat fotovoltaická elektrárna? To se dozvíte ve zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Víc než 60 českých památek se dnes večer rozsvítí červeně na připomínku dárců kostní dřeně. Bude mezi nimi i Pražský hrad. Česko letos eviduje rekordní počet dárců. Kostní dřeních darovalo asi 120. Transplantaci každý rok potřebují stovky lidí. V Železném Brodě na Jablonecku začíná obnova bytové zóny v zanedbané lokalitě Poříčí. Město to oznámilo na svém webu. V oblasti jsou bytové domy, které v minulosti sloužily jako dělnické. První etapou je výměna kanalizace a bezpečnostního přepadu. Obchodní akademie v České Lípě může od pondělí využívat nově nainstalovanou fotovoltaickou elektrárnu. Tvoří 105 panelů na střeše a má i vlastní bateriové úložiště na ukládání energie. Modernizace stála Liberecký kraj téměř 10 milionů korun. V Libereckém centru Babylon jsou od dneška k vidění nejlepší snímky přírody Jizerských hor. Vznikly v rámci 16. ročníku fotografické soutěže Zaostřeno na Jizerky. Letos do ní poslalo 58 fotografů téměř 200 snímků. Čeští volejbalisté do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupili. Na úvod vyřazovacích bojů nestačili na Belgii, které v Turíně podlehly 1-3 na sety. Dnes nás čeká v Libereckém kraji většinou oblačno, hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky a k večeru by oblačnost měla částečně ubývat. Teploty 13 až 16, na horách 8 až 11 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Lučanech nad Nisou blízkosti městské knihovny jsou kvůli lešení zúžené jízdní pruhy. Dopravní omezení skončí na konci září. Mějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Lenky Markové. Během úterního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec to tedy pokračuje i po 7:30, už za okamžik dalšími písněmi. Nabídneme tedy rovnou po zprávách Miroš Birku a s ním Bělý kvet. K tomu nás tedy v následujících 30 minutách čeká pozastavení v Libereckém kraji, kdy připomeneme další aktuality. Nebude chybět ani telefonát meteorologům a opět se v závěru hodiny vrátíme o 100 let nazpět. Přejeme dobré ráno v naší společnosti, řidičům šťastnou cestu a k tomu tedy hlavně úspěšné úterý. Thank you.

0: Také Věra Špinarová nám zpříjemnila ranní čas a věřím i ranní poslech Českého rozhlasu Liberec 8 minut po půl osmé, což je také čas, který jsme zmiňovali, že se budeme moci pozastavit u dalších aktualit Libereckého kraje. Konkrétně hned tady v prvním momentě můžeme zamířit do Cvikova a připomenout tedy události kulturního centra Sever. To totiž ve středu pořádá Den pro zdraví. Mezi 8:30 ráno a 14:00 hodinou vám zdarma změří krevní tlak, cholesterol, také cukr v krvi nebo svůj zdravotní stav můžete konzultovat přímo s lékařem nebo nutričním terapeutem. To je, myslím si, zajímavá možnost, tolik tedy události ve Cvikově. Přesunout se můžeme i do Lomnice nad Popelkou a to u události také týkající se středy, konkrétně tedy 24. zasedání zastupitelstva města a právě tedy v tomto momentě pozvánka právě z Lomnice. Začátek ten je stanovený na 17. hodinu ve velké zasedací místnosti městského úřadu. A ještě dodáme informaci týkající se pátku. To se na Frýdlantské náměstí TG Masaryka totiž opět vrátí tradiční trhy. Tak takové zpříjemnění hlavně tedy závěru pracovního týdne, které právě proběhne ve Frýdlantu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pokračujeme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, 7 hodina 44 minut a vy víte, že jsme po zprávách po půl jsme slíbili také telefonát meteorologům a proto právě ve vysílání vítáme z Českého hydrometeorologického ústavu paní Janu Ehrtovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Paní Ehrtová, začneme u těch teplot, hlavně tedy u těch aktuálních a možná se i trochu budeme moci vrátit k té noci, která vlastně nebyla tak chladná. Můžeme tedy prozradit, kolik aktuálně měříme, případně jak se nám ty teploty dnes budou v libereckém kraji pohybovat?
2: Tak určitě měříme teďko nejčastěji 9-10 stupňů Celsia, teploty jsou celkem vyrovnané toho charakteru, na horách máme nejčastěji kolem 6 stupňů Celsia a ono nám totiž zůstalo více oblačnosti přes noc, proto ty teploty jsou vyrovnanější a proto jsou i trošičku vyšší, než se předpovídalo, neklesaly nám nějak zázračně hluboko, tudíž by se dalo říci, že bylo ve finále i teplejší ráno, ne že by bylo teplé, ale bylo i teplejší ráno a ještě se objevují buď slabé, velmi slabé přeháňky, anebo taky mrholení.
1: S těmi přeháňkami nebo případně mrholením budeme moci počítat i během dne?
2: Během dne se srážky budou odehrávat zejména tedy na horách, kde očekáváme, že bude více oblačnosti po celý den, kde by se opravdu nějaká ta ojedinělá přeháňka vyskytnout mohla. Na ostatním území si myslím, že během dne už to bude tak, že už by bylo bez srážek a mohlo by být i nějaké polojasno občas. S tím, že teploty maximální dneska očekáváme 13 až 16, na Českolipsku až k 17 Celsia a na horách tam budeme mít kolem 11 stupňů Celsia.
1: Místy až 17 a k tomu polojasno. Trochu jsem si říkal, jestli jsme se nespletli měsíce, ale vypadá, že ne. Počasí tedy, na které se dokonce i příjemně těšíme. Informace nám tedy z Českého hydrometeorologického ústavu předala paní Jana Ehrtová a my za ně děkujeme, jsme za ně rádi, přejeme hezký den. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Staňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45. Počasí. A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny.

0: stalo se před 100 lety v našem kraji.
1: I když máme úterý, noviny o 100 let nazpět se ve zprávách stále vracejí k neděli a my můžeme spolu s nimi do Jablonce nad Nisou, kam bereme i všechny milovníky zvířat. Pro ně to byl v našem kraji mimořádný den.
2: Jablonecká pobočka Spolku pro německé ovčáky tehdy uspořádala velkolepou veřejnou přehlídku a cvičení policejních psů. Už jsme o ní krátce mluvili, ale poslouchej. Na cvičišti se sešlo přes 2000 diváků z celého okolí, včetně delegací z Liberce, Frýlantu, Hrádku nebo Chrastavy. K vidění byly neuvěřitelné kousky. Poslušnost, překonávání obřích bariér a také simulované zadržení nebezpečného pachatele.
1: Koukám, že regionální chovatelé tam podle novin sklidili obrovský úspěch a ovace návštěvníků.
2: Přesně tak. Noviny zvláště chválili chovatele z Frýdlanska. Jejich svěřenci předvedli perfektní disciplínu. Dokonce se ukázalo, že jeden z místních psů dokázal přeskočit stěnu vysokou neuvěřitelných 280 cm. No snad to není novinářský překlep. Pro diváky to prý byla fascinující podívaná, která ukázala, jak důležitou roli začínali tito čtyřnozí pomocníci v tehdejší společnosti a účetnictva hrát. Na tuto neděli pamětníci v našem kraji vzpomínali ještě hodně dlouho. Tak krásné úterý.
0: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Blíží se zákazy chovů některých plemen? Premiéra pozadu Rozpleteno, soumrak domácích mazlíčků. ČT2. Životní a herecký příběh hvězdy českého filmu a divadla. Proměny Daniely Kolářové. A ČT Art. Ani manželství s věhlasným dramatikem Arturem Millerem nepomůže slavné herečce zbavit se nálepky naivní sexy blondýny. Marilyn, Vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Elektronické aukci pozemků v Českém Dubu zbývá už jen 7 volných pozemků z 55. Liberecká radnice dnes červeným osvětlením podpoří Světový den dárců kostní dřeně. Ústí nad Labem začíná dvoutýdenní festival Na Havla. Dnes nás čeká většinou oblačno, místy ojediněle přehánky, teploty 13 až 16 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Město Český Dub na Liberecku zatím prodalo ve druhém kole elektronické aukce dalších 12 pozemků pro stavbu rodinných domů. Všechny jsou v lokalitě na Zhůrách. Předchozí první vlně se jich vydražilo 34. V nabídce tak zůstává jen 7 parcel. Vítězové dražby už zaplatili městu polovinu kupní ceny. Zbytek po kolaudaci infrastruktury. Město navíc každému staviteli vrátí 150 tisíc korun, říká vedoucí odboru rozvoje města Petr Ponikelský.
3: To je motivační nástroj, aby lidé, kteří si pozemek koupí, tak aby tam postavili do 5 let od podpisu kupní smlouvy rodinný dům. Je tam kompletní infrastruktura, vodovod, kanalizace, elektřina, plyn, optická síť, komunikace s veřejným osvětlením a doplňková zeleň.
1: Budova radnice v Liberci bude dnes večer svítit červeně na podporu Světového dne dárců kostní dřeně. Informovalo o tom město na sociální síti. Červené osvětlení má za cíl poděkovat všem dárcům i lidem, kteří jsou zapsáni v registru dárců. Současně má vyzvat nové možné dárce. Český registr dárců krvetvorných buněk IKEM funguje už více než 30 let. Řidiči ve stráži pod Ralskem na Českolipsku musí do čtvrtka počítat s uzavírkami. Náměstí 5. května a ulice Revoluční a Mimoňská budou v tomto termínu zcela neprůjezdné. Oznámilo to vedení města na sociální síti.
4: Ulice jsou uzavřené kvůli stavebním pracím. V Revoluční ulici je neprůjezdný úsek přibližně 30 metrů, na ulicích náměstí 5. května a Mimoňské cirka 50 metrů. Objízdné trasy vedou přes ulice Ploučnická, Mimoňská, Pionýrů, Mírová, Revoluční a Jižní. Ze stráže pod Ralskem Adéla Jindrová, Český rozhlas.
1: Ústecký festival Na Havla připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Spojil několik kulturních institucí ve městě. Dvoutýdenní program začne dnes v 17 hodin vernisáží před lidovou částí knihovny v Churchillově ulici. Představí Dalajlámu a jeho vztah k prvnímu polistopadovému prezidentovi. Na programu jsou také divadelní představení, přednášky a filmová promítání. Knihovna Ústeckého kraje připravila ve spolupráci s první prezidentskou knihovnou výstavu Momentek Václava Havla. Festival Na Havla potrvá v Ústí nad Labem do 6. října a kompletní program najdete na webu nahavla.cz.
2: Počasí.
1: V Libereckém kraji nás čeká většinou oblačno, hlavně na horách se ojediněle mohou vyskytnout přehánky. K večeru by oblačnost měla částečně ubývat. Teploty 13 až 16 stupňů, na horách 8 až 11, vítr bude vát mírný od severozápadu. Rozptylové podmínky by měly být dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to znamená mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 2829 obci Radostná pod Kozákovem na Semlsku je uzavírka, havarovala tam 2 osobní auta, na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Dále na silnici 2. třídy číslo 286 v Košťálově na Semlsku havaroval autobus a osobní auto, nehoda je bez zranění. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: The Teď už tady 4 minuty po 8 hodině úterní dobré ráno pokračuje a my jsme rádi, že jste si i dnes naladili Český rozhlas Liberec. Nejen tedy s různými omezeními aktuálními spojenými s jakoukoliv dopravní komplikací nebo s těmi dlouhodobějšími uzavírkami přejeme na silnicích nejen šťastnou cestu, ale také pevné nervy. K tomu se budeme moci za okamžik vydat k liberecké radnici. Právě tamní nároží totiž od včerejšího večera zdobí nová socha Támar, a to českého sochaře Čestmíra Sušky. Konkrétně tady na místě jsme byli a podrobnosti z toho představení připomeneme už za okamžik v další reportáži našeho ranního vysílání. Od mikrofonu vás právě i po 8 hodině zdraví a příjemný poslech přeje Martin Kolín.

0: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Karel Gott, toto 12 minut po 8 hodině s písní Muzika, taková tematická během našeho ranního vysílání. My jsme také ale slíbili cestu k Liberecké radnici a začneme popisem. Nemá listy, kůru ani kořeny. Palma před Libereckou radnicí je totiž celá z oceli. Jejím autorem je sochař Čestmír Suška. Dílo s názvem Támar odhalilo vedení města společně s autorem v pondělí večer. Suška pro svou sochu využil dožilou rouru. Inspiraci čerpal v biblickém příběhu.
1: Odkazuje na biblický příběh z Genesis kapitola 38 o ženě, která se vlastně lstí domáhala svého práva.
2: Říká sochař Čestmír Suška. Támar měla manžela, který ale zemřel bezdětný. Podle tehdejšího zvyku měla mít potomka s jeho mladším bratrem. Ten ale zemřel taky. Třetího syna už jí její tchán Juda odmítl dát. Támar se ho proto rozhodla obelstít a dítě v přestrojení počít s ním.
1: Díky té její lsti byl zachován Judův rod a mezi potomky vlastně toho rodu a té Támar patřil jak král David, tak Ježíš Kristus.
2: Co to znamená Támar?
1: Támar znamená hebrejsky palma a protože já nejsem úplný figuralista, tak jsem se rozhodl, jako, že to její jméno právě jako udělám tak, že ta socha vypadá zkrátka jako kmen palmy.
2: Když bychom ji mohli nějak detailněji popsat, tak jak vlastně vypadá?
1: Je to stará, sloužila roura, takže je to něco, s čím já posledních třeba 15 let pracuju, že to jsou různé vysloužilé industriální objekty nebo právě roury. No a v té rouře jsou vyřezány takové trojúhelníkové otvory a ty vyřezané kousky tam jsou zpátky navařeny, tak jak to právě bývá u palem teda.
2: Se sochařem Čestmírem Suškou se bavíme o jeho soše Támar, která teď bude před Libereckou radnicí. Ta socha je připojená na veřejné osvětlení a bude pracovat taky se světlem.
1: Se světlem pracuju skoro celý můj život a používám ho hlavně proto, protože ta socha má nejenom svůj objem a vnější tvar, ale tím, že má v sobě otvor, jak je možný vidět dovnitř a je tam komunikace mezi tím vnějším tvarem a tím vnitřním prostorem sochy.
2: Na náměstí doktora Edvarda Beneše bude socha až do listopadu 2027. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Jaké počasí nás bude dnes během úterka čekat? Můžeme doplnit už ráno, také může mít místy přechodně až polojasno, jinak ale očekáváme většinou oblačno a hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. K večeru bude oblačnosti ale částečně ubývat, teploty mezi 13 až místy 17 stupni, na horách dnes mezi 8 až 11 stupni Celsia a k tomu mírný severozápadní vítr, ten bude večer slábnout.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

9 minut nás dělí od 8:30 a myslím si, že kdybych se zeptal kohokoliv ve svém okolí, kolik německých herců s tureckými kořeny znají, pravděpodobně jich moc nebude. Zcela pochopitelně. Přeci jen se ale u jednoho pozastavit můžeme. Slaví totiž německý herec, režisér i scénárista, který si získal srdce mnoha českých diváků, Erdoğan Atalay. V případě, že vám jméno moc neporadilo, pravděpodobně vám poradí jeho nejslavnější role, tedy vrchní komisař Simír Gerchán v seriálu Kobra 11. V Česku jsme si ho oblíbili také hlavně kvůli skvělému dabingu Bohdana Tůmy, ale to bychom předbíhali. Herectví totiž vystudoval a začal studovat v roce 1987, měl tak možnost působit v divadle v několika menších rolích. Poté se psal rok 1995 a jemu se podařilo vyhrát konkurs právě na roli Kobry 11. V té působí od samého začátku, kdy se tedy poprvé objevil ve třetím díle první série v roce 1996. Od té doby je v seriálu stálicí a také určitou ikonou a mimochodem seriál se v pozměněné formě natáčí ještě dnes a v Česku měl možná paradoxně větší úspěch než v domácím Německu. Jaký je ale Erdoğan Atalay? Auta má rád nejen v seriálu, ale i v běžném životě. Taky se mu podařilo několikrát přijít o řidičský průkaz. Není to ale život na hranicích zákona. Naopak má rád svoji rodinu, například pro dceru Paulínu, je také hereckým vzorem. A jelikož dnes rodák z německého Hanoveru, Erdoğan Atalay slaví krásné kulaté 60. narozeniny. My mu přejeme všechno nejlepší. A hlavně tedy na silnicích. Opatrně.

0: S jakým omezením by měli dnes počítat obyvatele Špindlerova mlýna? Nejen to se dozvíte v dalších zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Poslanci budou dnes jednat o přísnějších trestech za neplacení alimentů. Za jejich neplacení by podle návrhu znovu hrozilo vězení. Poslanci by mohli projednat taky zvýšení důchodů starších seniorů o 500 korun. Po dosažení 80 let, znovu pak v 85, 90 a 95 letech. V dolním centru Jablonce nad Nisou jsou od pondělí dopravní omezení. Důvodem je stavba nového dopravního terminálu. Uzavřené jsou části ulic Lipanská a Kamenná. Místem není možné výjíždět na dolní náměstí. Uzavírka potrvá 2 roky. Obyvatelé Špindlerova mlýna v Krkonoších se dnes nedostanou na městský úřad. Pracovníci absolvují povinné školení a proto jsou všechny odbory mimo provoz. Ve středu už bude radnice v běžném provozu. Cestující veřejnou dopravou na Novoborsku čekají další dopravní omezení. Město Nový Bor to uvedlo na svém webu. Na silnici 3. třídy číslo 2622 se nově uzavírá úsek mezi Bukovany a Písečnou. České tenistky rozehrají v 11. kole našeho času první zápas na finálovém turnaji Billie Jean Kingové. Ten se koná v čínském Shenzhenu a Češky ve čtvrtfinále narazí na Velkou Británii. Dnes nás čeká většinou oblačno, hlavně na horách se vyskytnou ojediněle přehánky, k večeru pak oblačnost bude částečně ubývat. Teploty 13 až 16 stupňů, na horách 8 až 11.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Hejnické ulici ve Stráži nad Nisou havarovala 2 osobní auta. Na místě jsou policisté, projíždějte se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 8:32 a za námi tady další zprávy Lenky Markové. To během dobrého rána Českého rozhlasu Liberec při úterku s datem 22. září. Co nás čeká za okamžik, to je, myslím si, patrné, bude to tradiční věc, tedy i dnes ráno nabídneme krimi příběh. Opět se vydáme do Jablonce nad Nisou, neboť tamní policisté řešili jednoho zlatana a jednoho zlaťáka. Obávám se tedy jen, že kolega Miroslav Holubec označením zlatan nenaznačoval žádného fotbalového talenta připomínající švédského Zlatana Ibrahimoviče. Naopak, co tedy konkrétně jablonečtí strážníci měli před sebou, to se za okamžik dozvíte.

0: Nejprve trochu melancholie v nestárnoucí písničce Jitky Zelenkové Bez lásky, láska není v 8 hodin a 40 minut a teď také trochu krimi příběhu Miroslava Holubce. Ten dnešní je celý laděný do zlaté barvy. Pravda, je to tak trochu oslý můstek, nebo spíš hodně, ale dokonale vystihuje zlatý víkend jabloneckých policistů.
1: Krimi příběhy.
2: Ačkoliv do Vánoc je ještě daleko, jablonečtí strážníci měli nedávno zlatou neděli. Tedy on to byl spíš zlatý víkend, nebo ještě jinak pátek a sobota. Začalo to tím, že zastavili pána ve zlatém kočáře. Konkrétně to byl americký Jeep vyvedený v této nenápadné barvě. Takové auto bych zastavil už jen proto, abych se podíval zblízka, jak vypadá zlaté auto a taky jak vypadá člověk, který si svůj vůz natře zlatou. Nakonec ho ale strážníci zastavit museli, i kdyby nebyli vyloženě zvědaví. Řidič se totiž proháněl Jabloncem rychlostí přes 70 km v hodině, konkrétně ulicí Pražskou. Strážníci si prohlédli jeho auto, jeho doklady a nakonec i jeho peněženku, ze které mu vytáhli 2,5 tisíce. Přiznám se, že zlatá sobota je z mé strany opravdu oslý můstek. Myslím ohledně použití, respektive zneužití jména švédské fotbalové legendy s typicky švédským jménem Zlatan Ibrahimovič. Možná právě do něj se chtěl převtělit chlapík, který se v sobotu večer dobýval do sportovního areálu Břízky, a to dost nevybíravým způsobem. Několikrát se snažil překonat plot kolem fotbalového hřiště a jeho počínání policisté vyhodnotili jako poškozování. Ono není divu, zkuste si se 4 promile přelézt plot. Našemu Zlatanovi se to přes veškerou úpornou snahu nedařilo, přesto ale odmítal opustit areál, dokud si nekopne. Myslím, že strážníky napadlo to samé, tedy že by si asi nejradši kopli, ovšem nikoli do míče, ale do Zlatana, což samozřejmě nemohli. Nakonec se jim povedlo opilého fotbalistu přesvědčit, aby šel domů a třeba si pustil fotbal v televizi.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Počasí.
1: Nejvyšší teploty dnes mezi 13 až 17 stupni Celsia. Na horách naměříme mezi 8 až 11 stupni. Během rána může být ještě místy přechodně až polojasno, jinak ale očekáváme po většinu dne oblačno. A hlavně na horách se ojediněle vyskytnou i přehánky. K večeru bude ale oblačností částečně obývat, to je příjemná zpráva. Hlášený bude také mírný severozápadní vítr, který bude taktéž večer slábnout, a mírná je pro dnešek i biometeorologická předpověď. Ta nám zůstává na jedničce. We'll be

Několikanásobný český slavík Marek Ztracený. V závěru ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec. Opět to uteklo a opět se nám přiblížila 9. hodina. I dnes to znamená možnost těšit se na dopoledne pod ještědem, který vás samozřejmě od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec bude provázet kolegyně Iveta Kalátová. Na co se můžete těšit v dopoledni? Například na cestu do České Lípy, hned tedy po 9. Z jakého důvodu? To vše se právě v dopoledni pod ještědem dozvíte. Mně nezbývá nic jiného, než popřát příjemný poslech, vydařené úterý a společně se opět na vlnách Českého rozhlasu Liberec uslyšíme zítra v dobrém ránu. Loučí se Martin Kolín.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Liberci se dnes budou dražit autovraky odtažené z ulic města. Železný Brod začíná s revitalizací lokalit Poříčí. Stovky lidí ráno čekali v Praze před Českou národní bankou, chtějí si pořídit speciální bankovku. Dnes nás čeká většinou oblačno, místy ojedněle přehánky, teploty 13 až 16 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Liberecký magistrát dnes v dražbě nabídne auta odtažená z ulic města. Podle mluvčí Jany Kodymové se budou autotraky dražit v areálu odtahové služby Říha v Krokově ulici. Dražba začne v 10 hodin dopoledne. Nabízené vozy si zájemci mohou prohlížet už od 9 hodin.
2: Nejstarším nabízeným autem je modré BMW 520L z roku 1997. Jeho vyvolávací cena je 3000 korun, stejně jako u většiny vozů. Nejvyšší vyvolávací cenu má Land Rover z roku 2018. Magistrát ji stanovil na 9000 korun. Naopak nejnižší vyvolávací cenu 1500 korun má Hyundai Atos z roku 2001. Celkem letos magistrát nabídne 21 vozidel. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: V Železném Brodě na Jablonecku začíná obnova bytové zóny v zanedbané lokalitě Poříčí. Město to oznámilo na svém webu. V oblasti bytových domů jsou bytové domy, které v minulosti sloužily jako dělnické. První etapou je výměna kanalizace a bezpečnostního přepadu. Obyvatelé musí počítat s omezením. Práce na výměně kanalizace potrvají do příštího roku.
3: Podle studie z roku 2021 by měly celkové náklady vyjít na víc než 17 milionů korun. Obnova bytové zóny je proto rozdělená do několika etap. Letos město začíná se stavbou nové kanalizace v ulici Stavbařů. V budoucnu tam vzniknou nové chodníčky, parkovací místa a nové stromy. Ze Železného Brodu Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Od pondělí je zavřená silnice třetí třídy mezi Brništěm a Velenicemi na Českolipsku, oznámil to nezávislý starosta Brniště Michal Vinč. Důvodem je další etapa rekonstrukce vozovky. Stavbaři budou opravovat propustky a kompletně vymění obrusnou asfaltovou vrstvu v celém 3-kilometrovém úseku. Proto není možné mezi Brništěm a Velenicemi až do 30. listopadu projet. Objízdná trasa vede v obou směrech přes Zákupy, Kamenici a Velký Grunov. Česká národní banka od dnešního rána nabízí 5000 bankovku se speciálním přítiskem. Vznikla ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Lidé si ji můžou koupit na pobočkách v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové. Bankovku je možné vyměnit za 5000 korun. Zaplatit lze pouze hotově. Banka nechala vyrobit 200 000 kusů, k dispozici budou do vyčerpání zásob. Na pražské pobočce čekali ráno před otevřením už stovky lidí.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká většinou oblačno, hlavně na horách se ojediněle mohou vyskytnout přehánky a k večeru bude oblačnost částečně ubývat. Teploty 13 až 16, na horách 8 až 11 stupňů, vítr bude vát mírný od severozápadu. Rozptylové podmínky by měly být dobré, místy až velmi dobré, biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V ulici Hejnická ve Stráži nad Nisou havarovala dvě osobní auta. Na místě policie úsekem projíždějte opatrně. Dále na silnici 283 u obce Radostná pod Kozákovem na Semilsku je havarované vozidlo. V místě je kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Příjemné a dobře naladěné, stále ještě letní dopoledne pod ještědem, tak to vám přeje v této chvíli 4 minuty po 9. hodině. Iveta Kalátová, tak právě začíná náš 3-hodinový blok, za chvíli zavítáme do České Lípy na Českolipské obchodní akademii, je totiž v provozu nová fotovoltaika. Jaký má výkon a jaké další modernizace škola má a kdo je platil, to se dozvíme už za chvíli. A máme 22. září a to znamená, že 80. dnes slaví Arnošt Goldfried. Je autorem nejméně 80 her a dramatizací a na svém kontě má desítky inscenací v řadě českých divadel. Napsal několik sbírek, povídek, stvárnil řadu rolí v divadle, filmu, televizi a rozhlase. No a právě Arnošta Goldflama si připomeneme krátce před 9:30. Tak ať se vám i dnes dobře daří a hezky poslouchá.

0: Michal Hrůza, kapela Rady Kirken a Jiří Korn se postarali o vstup do úterního dopoledne pod Ještědem. Jak už jsem předeslala, máme tady poslední letní den, no moc se zatím nevyznamenal, spíše už to připomíná opravdový podzim. Pokud nás teď posloucháte někde na cestách, tak jeďte opatrně, přece jenom to sluníčko chybí někdy i na té cestě. Ale my se teď podíváme na Českolipskou obchodní akademii v České Lípě. Tam totiž můžou už od tohoto týdne používat novou fotovoltaickou elektrárnu. Liberecký kraj nechal na střeše budovy nainstalovat solární panely, díky kterým může teď škola snížit spotřebu energie. Více informací zjišťovala naše redaktorka Anna Podhorná. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Nová fotovoltaika na střeše Českolipské obchodní akademie začala fungovat včera. Její součást je 105 solárních panelů o výkonu téměř 550 kW-peaků a také bateriové uložiště, do kterého může škola energii ukládat.
0: U některých z budov, na které Liberecký kraj v minulosti fotovoltaiky instaloval, se ale vyskytly potíže. Jak je na tom obchodní akademie?
1: To je pravda. Například při instalaci panelu na gymnáziu v České Lípě se ukázalo, že střecha elektrárnu neunese. Takže kraj musel nakoupit nové a lehčí panely, které střechu tolik nezatěžovaly. Naštěstí na obchodní akademii byla střecha podle ředitelky Martiny Vlčkové na instalaci nachystaná.
2: Původní střecha nebyla v dobrém stavu, takže právě v roce 2025 jsme ukončili opravu střechy, kde vlastně se vyměnila ta celková krytina a podstava té střechy tak, aby právě byla připravená na panely, protože opravdu ty staré krovy by tu fotovoltaiku neunesly, takže ano, základ tam byl oprava střechy, příprava na fotovoltaické panely.
1: Střecha teď tedy solární panely bez problému unese.
0: A jsou elektrárna a nová střecha jedinými novinkami ve škole?
1: Součástí více než desetileté modernizace byla i výměna elektrických rozvaděčů, úprava vzduchové techniky a výměna kamen. Škola také využívá šedou a nasbíranou dešťovou vodu ke splachování toalet, což uspoří pitnou vodu. Ředitelka Martina Vlčková říká, že v některých ročních obdobích je to velmi výhodné.
2: V období dešťů, což je třeba podzim a jaro, tak určitě ušetříme tak 1/3 vlastně těch financí, co jsme dříve dávali na vodu, ale jinak, co se týká vlastně toho ostatního zbytku roku, tak jsme tak jakoby, řekla bych, na stejných číslech, ale jsme vlastně ekologičtí, takže se snažíme to využívat i kvůli ekologii samozřejmě.
1: Dešťovou vodu škola úspěšně využívá od roku 2021.
0: A kolik tato modernizace stála a kdo ji zaplatil?
1: Zakázku platil Liberecký kraj a vyšla na téměř 10 milionů korun. Kraj se snaží o modernizaci a energetickou úsporu svých budov už od roku 2022. V současnosti už je například na střeše gymnázia doktora Antonína Randy v Jablonci nad Nisou a na budově D krajského úřadu v Liberci. Se svou společností Energie Libereckého kraje spolupracuje také na systému, který by umožnil sdílení energie napříč krajskými organizacemi.
0: Dodává redaktorka Anna Podhorná. Tak děkujeme za tyto informace a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Jde o vzácné onemocnění ankavaskulitída.
2: Člověk se musí rozhodnout, jestli chce být pacientem nebo se chce uzdravit.
1: Více s přední českou nefroložkou Vladimírou Bednářovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. We'll be right back.

0: Je tady s vámi úterní dopoledne pod Ještědem a teď už míříme za oslavencem 80. narozeniny. Dnes slaví český herec s nezaměnitelným hlasem a vystupováním. Dramatik, režisér a spisovatel Arnošt Goldflam. Narodil se 22. září roku 1946 v Brně, kde prožil velkou část svého života. Zapsal se jako herec v brněnském Hadivadle a režíroval Huse na provázku.
1: Žili byli bratr a jeho malá sestra.
2: Zní úryvek z loňského snímku Pohádky po babičce.
3: Děkuju, broučku, tvoje vyprávění mi vrátilo radost.
4: To je animovaná pohádka, která vznikla podle mých napsaných pohádek, podle knížky o nepotřebných věcech a lidech. No a já mluvím tu jednu postavu, která teda i v tom filmu vypadá jak já, i když je loutková.
2: Říká Arnošt Goldflam. Před 3 lety přitom v rozhovoru pro stanici Českého rozhlasu Vltava vyslovil přání dostat ještě roli v nějaké pohádce.
4: No, to se mě splnilo.
2: Podle jeho slov jsou navíc pohádky krásný žánr.
3: Tino, svět je malý a o náhody tu není nouze.
4: Musím říct, že jsem si s radostí, s potěšením zahrál třeba v Lotrando Zubejda nebo v Dědictví.
5: Akorát ti vezmu hadraplán.
3: Vezmu hadraplán? Můj hadraplán?
2: Zrovna z těchto jmenovaných snímků pocházejí známé citace.
5: Věříš?
3: Jak říká klasik, jsem ateista. Díky bohu.
4: Jo, je to tak, ale těch průpovídek by bylo víc.
2: Arnošt Goldflam se ale neproslavil jen jako herec. Píše divadelní hry, režíruje a věnuje se literatuře.
4: Taky jsem toho dost napsal, že vlastně skoro 90 her divadelních, 10 knih pro děti a 10 knih pro dospělí, a takže jsem byl docela pilnej.
2: Za knihu Tatínek není k zahození získal v roce 2005 cenu Magnesia Litera za nejlepší dětskou knihu. Řada jeho textů se také vrací k Brnu, kde se narodil.
4: To je město mého srdce, no, tak to víte, tak to mám tam rád, no.
2: Přestože za sebou má desítky let práce v divadle, filmu i literatuře, největší přání má podle svých slov úplně jiné.
4: Touhu mám, ale netýká se tvorby. Týká se toho, že rád bych ještě žil 5 let, abych viděl, že děti už jsou samostatný a tak.
2: Přeje si Arnošt Goldflam, který se přesně před 80 lety narodil v Brně. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Valčíček, skupina Brontosauři, ano, jedna z mnoha písniček, které opravdu nestárnou v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec. Možná také se vám už stalo, že vám unikl některý z našich pořadů nebo seriálů, tak to vše najdete na našem webovém, na naší webové stránce liberec.rozhlas.cz. Je zde také zajímavé pokračování našeho pořadu Setkání u mikrofonu. A to nás tentokrát zavedlo do rumunského Banátu, kde žije početná česká menšina. A tato oblast má přímé spojení s Libereckým krajem. Organizátoři populárního festivalu totiž pocházejí z České Lípy. A právě do rumunského Banátu přivedlo Jana Dubna přátelství se Štěpánem Slaným. Společně v oblasti koupili dům a začali se zde věnovat turistice. A nejenom o tom se s nimi povídal náš redaktor Pavel Petr. A vy si ten zajímavý rozhovor můžete poslechnout na liberec.rozhlas.cz.

0: I nadále je tady s vámi vysílání Českého rozhlasu Liberec. Opět pár informací pro vás, naše posluchače. Paní doktorka Grossová, která má ordinaci v Českém Dubu, informuje své pacienty, že až do 2. října si bere dovolenou a neordinuje v akutních případech. Ji zastupuje paní doktorka Kočí z Osečné. Tak zprávu jsme našli na webových stránkách Českého Dubu. Pro změnu město Železný Brod upozorňuje občany, že právě dnes 22. září je Železnobrodský městský úřad, a to budova A i B, pro veřejnost uzavřen. Je to z důvodu odstávky elektrické energie.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vosilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 22. září je tu poslední kousek léta, poslední letní den. 2:05 po půlnoci nastane podzimní rovnodennost. Zítra nám začne podzim. Svátek má dárek, Darina, a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Máte auto? Jistě, že. Tak jestli ho dneska nepotřebujete nutně k práci, tak ho láskyplně poplácejte po kapotě a nechte ho stát, kde je. Dneska je Evropský den bez aut. Zkuste to po svých nebo na kole.
3: Kde jsou moje blatníky?
2: Nejrychlejší evropské vlaky brázdí francouzské koleje přesně 45 let. Právě 22. září 1981 se vydala první souprava TGV s politiky, novináři a čestnými hosty z Paříže do Lyonu. A první cestující si mohli vychutnat kalup skoro 300 za hodinu. Ubíhající krajinka v takové rychlosti vypadá spíš jako vrch volné, impresionistické dílo.
4: Jedné podivuhodné noci. Noci, kdy přišel on.
2: Vzpomínáte na astronauta lunární flotily?
4: Je to Alf.
2: Roztomile ošklivého Alfa?
5: Proboha, je to chlupatý.
2: Na televizní obrazovky vstoupil přesně před 40 lety v roce 1986.
6: Je chlupatý, těžkej. A žvaní.
2: Diváci americké NBC se tehdy poprvé dozvěděli, že největší pochoutkou na planetě Melmek je...
7: Máte kočku.
2: Kočka na slanině s rajčaty.
7: No tak dobrá, a co konzervu pro kočku? Jedbychy, hřebíky.
2: K nám tento seriál přišel až v roce 1994. Vědci ze švýcarského CERNu před 15 lety zaregistrovali v obřím urychlovači nedaleko Ženevy poprvé částice menší než atom, které se pohybovaly rychleji než světlo. Později to ale bylo zpochybněno. Kulatých 80 má dneska herec, režisér, dramatik, spisovatel a pedagog, rodák z Brna, Arnošt Goldflam. 75 má slavný rockový zpěvák, známý z Whitesnake a Deep Purple, David Coverdale.
8: Cimíre, kde jsi byl tak dlouho?
9: Mě se nikdy nezbavíš.
2: 60 svíček dneska svoukne Cimír Gerchán z Kobry 11, tedy jeho představitel Erdoğan Atalay. V 50 řadách a 385 epizodách oblíbeného seriálu se šrotoval sám nebo se svými kolegy na 7000 aut všech značek.
10: Hlavně to pořádně vyleští, ať nepoznají, kolikrát je to bouraný.
2: Tak ještě hodně pěkných vraků. Vám všem krásný den bez vraků.
11: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Ministerstvu spravedlnosti mohla uniknout rodná čísla až 2 milionů lidí. Liberecká radnice dnes červeným osvětlením podpoří Světový den dárců kostní dřeně. Na Novoborsku se kvůli uzavírkám mění jízdní řády. Dnes nás čeká většinou oblačno, místy ojediněle přehánky, teploty 13 až 16 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Ministerstvu spravedlnosti mohla omylem uniknout rodná čísla až 2 milionů lidí. Zjistil to server iRozhlas.cz. Chyba byla testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Dala se z ní získat třeba rodná čísla jednatelů firmy nebo předsedů spolků. Server iRozhlas na chybu ministerstvo upozornil v pátek. Rezort pak obratem celou testovací verzi vyřadil z provozu, říká jeho mluvčí Vladimír Hřebka.
4: Tyto stránky byly obratem odstaveny. Stávající stránky obchodního rejstříku fungují zcela bez omezení. Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
2: Budova radnice v Liberci bude dnes večer svítit červeně na podporu Světového dne dárců kostní dřeně. Informovalo o tom město na sociální síti. Červené osvětlení má za cíl poděkovat všem dárcům i lidem, kteří jsou zapsáni v registru dárců. Současně má vyzvat nové možné dárce. Český registr dárců krvetvorných buněk IKEM funguje už více než 30 let. Hledá dárce kostní dřeně pro pacienty s leukémií a dalšími vážnými nemocemi krvetvorby. Cestující veřejnou dopravou na Novoborsku čekají dopravní omezení. Město Nový Bor to uvedlo na svém webu. Na silnici 3. třídy číslo 2622 se nově uzavřel úsek mezi Bukovany a Písečnou.
5: Autobusová linka číslo 455 bude do Bukovan jezdit ze směru od Dolního Pihelu. Spoje, které jezdily při první etapě uzavírek z České Lípy do Bukovan, budou končit už v Písečné. V Novém Boru se kvůli uzavření Husovy ulice mění provoz linek 481 a 482. Konkrétní úpravy můžou cestující najít ve výlukovém jízdním řádu na stránkách iidol.cz. Z Nového Boru Adéla Jindrová, Český rozhlas.
2: V libereckém centru Babylon jsou ode dneška k vidění nejlepší snímky přírody Jizerských hor. Vznikly v rámci 16. ročníku fotografické soutěže Zaostřeno na Jizerky. Letos do ní poslalo 58 fotografů, téměř 200 snímků. Součástí dnešní slavnostní vernisáže bude i křest benefičního kalendáře. Ten bude možné zakoupit na webu nadace a v infocentrech. Výstava potrvá do 2. listopadu.
3: Počasí.
2: V Libereckém kraji nás čeká většinou oblačno, hlavně na horách se ojediněle mohou vyskytnout přehánky, k večeru pak bude oblačnosti částečně ubývat. Teploty 13 až 16, na horách 8 až 11 stupňů, vítr bude vát mírný od severozápadu. Rozptylové podmínky by měly být dobré a bio na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 1/14 u Liberce probíhá vyšetřování nehody. Jeden jízdní pruh je tam uzavřen. Osobní auto narazilo do svodidla. Dále je uzavřená silnice 2829 v obci Radostná pod Kozákovem. Havarovala tam dvě osobní auta, probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: We'll be right back. To byla Lenka Marková a zprávy 10. hodiny. Teď už vás pro změnu vítá Iveta Kalátová v pokračování úterního dopoledne pod Ještědem. Určitě víte, že mezi Čechy je oblíbené pivo, stále patří pivo, ale kromě klasického jsou stále populárnější piva ovocná a nealkoholická. Jak se dělá nealko pivo? To zjistíme v pivovaru, odkud se nám také přihlásí náš regionální stopař. A budeme se také věnovat cimrmaniakům. Tak jsme totiž nazvali seriál týdne, který předznamenává, že už v neděli s námi budete moct oslavit 60 let divadla Járy Cimrmana. Celodenní program jsme připravili v Příchovicích u Tanvaldu a za chvíli se tedy vypravíme na protější kopec do Velkých Hamrů. Manželé Pohlovy, místní cimrmaniaci, nás totiž provedou jejich muzeem. Tak jste srdečně zváni a já už vám popřeji dobře naladěný celý den.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Hlavní roli bude pivo, tedy nealkoholické pivo. Stále větší podíl na pivním trhu mají nealkoholická piva. Jejich spotřeba spolu s ovocnými pivy dokonce stoupá. Regionální stopař, náš redaktor Českého rozhlasu Liberec Jaroslav Hoření, se dnes vypravil do jednoho z pivovarů v našem kraji, aby zjistil, jak se nealko pivo vyrábí. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne ze Svijan. Já jsem na teplém pivovarském místečku, na Varně. Na Varně je opravdu teplo a Varna, to je takové srdce pivovaru. A já jsem právě teď v té části, která tady je nová, nově přistavená, samozřejmě se Sládkem, s panem Petrem Menšíkem. Je to tak, že ta Varna je to srdce pivovaru.
3: Dobrý den. No určitě Varna je srdce pivovaru, kde vlastně vzniká ten základní substrát pro kvašení, mladina, z kterého potom teprve se vyrábí těmi kvasnými procesy pivo.
2: Takže vlastně tou přístavbou vy jste tak nějak to zdejší srdce posílili?
3: Ano, my jsme, naše srdce už bylo trošku slabě, protože Varnu jsme naposledy rekonstruovali v roce 2013, kdy jsme trošku zvyšovali její kapacitu. A od té doby zájem o naše pivo roste, takže už opravdu naše varna pracovala 7 dní v týdnu po většinu roku a bylo obtížné reagovat na sezónní výkyvy a na případné třeba i poruchy, které můžou nastat. Takže jsme se rozhodli vlastně dokončit druhou etapou tu rekonstrukci, která začala v tom roce 2012 a 13. A vlastně jsme, dá se říct, zdvojnásobili tu varnu, že jsme dostavili druhou její polovinu.
2: Já jsem se přijel zeptat hlavně na to, jak se vaří nealko pivo. Začíná jeho výroba taky na Varně?
3: Samozřejmě, ovšem my v tuhle chvíli testujeme výrobu vlastně trošku převratného nealkoholického piva, protože většina postupů výrobních nealkoholického piva, které doteďka byly používané nebo známé, tak vlastně už od začátku pracovali s tím, že vyrábí nealkoholické pivo. To znamená, už pracovali se slabší mladinou, s jinými postupy, s jiným varním postupem, třeba i s jinými kvasinkami. A vlastně se vždycky ty pivovarníci snažili, aby nevznikl v tom pivu alkohol, tudíž vlastně ani nevzniklo pivo, ale nějaký nápoj, který se uměl co nejvíc blížit. No a my na to jdeme úplně obráceně, my vyrobíme úplně klasický ležák se vším všudy, s celým množstvím těch surovin, vlastně projde celou výrobou, kvašením, zráním a když je úplně hotové, plnohodnotné pivo, tak ho potom šetrně zastudena na membránách zbavíme jenom toho alkoholu, což je vlastně celkem převratná věc a to pivo potom opravdu chutná jako pivo a obsahuje i všechny ty látky důležité pro, nebo prospěšné lidskému organismu, které pivo české bezesporu obsahuje.
2: No, já bohužel se taky někdy setkám s nealkoholickým pivem, jako prostě, že musím, že jsem vozem a podobně. A právě tam mi občas vadí, že to vypadá jako pivo, ale ne vždycky to chutná jako pivo. Takže tohle to by mělo být lepší.
3: Takže to naše nové pivo, které teď testujeme, nejenom vypadá jako pivo, i voní jako pivo a chutná jako pivo, což je úplně super. A myslím si, že se na to můžete všichni těšit, protože konečně i v případech, kdy nemůžete pít alkohol, tak si můžete pochutnat na opravdu dobrém českém tradičním ležáku, ale bez alkoholu.
2: No a já, když už jsem tady v pivovaru, tak se dneska budu tady na tom i trošku podílet, třeba na chmelení jedné várky, která se tady vaří. No, návštěva pivovaru má svoje kouzlo.
1: To určitě, Jaroslave, já jsem se teď právě zamyslela, protože jak jsme slyšeli, že pomocí jemné membrány se odstraní alkohol, tak jsem si tak říkala, že by to nebylo špatné nikdy zavítat do vinařství a podívat se třeba, jak by se dalo udělat nealko víno. Tak
2: tolik. No, inspirace by tu byla.
1: Ano, ano. Tak tolik náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Děkujeme za tuto zajímavou reportáž. Zdravíme a budeme se opět těšit.
2: Naslyšenou. Naslyšenou. Hezký den odpoledne z Liberce.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Hezky to umí pojmenovat Kateřina Marie Tichá, písnička Plamen, která dokonce v roce 2021 napsala básnickou sbírku Ostrov, co chutná jako pomeranče. Možná by nebylo špatné do této sbírky nahlédnout. Ovšem my nahlédneme teď úplně do jiného světa ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Cimrmanova podhledna, tučňák ze severního pólu a hlavně velká mlátička. Už 13 let manželé Hana a Dobroslav Pólovi provází ve svém minimuzeu na Mlatě expozicí Járy Cimrmana. Najdete ho v obci Velké Hamry na úpatí Jizerských hor a prohlídku si můžete objednat kdykoliv, jako třeba manželé Kristíkovi z Břeclavy, které v muzeu zastihl náš reportér.
1: Jsme úplně nadšení, protože je vidět, že manželé Pólovi tomu fandí a věnují tomu spoustu krásného času a mají úžasné nápady. My jsme přijeli z Břeclavy.
2: Váš manžel se tady zrovna zapisuje do kroniky. Co jste tam napsal, jestli se můžu zeptat?
3: Že to je úžasné muzeum se spoustou originálních věcí a nápadů.
1: Hantecen, co bys řekl? Že jsme to zgomli rádi.
2: Hodiny tady právě ohlašují 10 hodin. Manželé Pólovi toto muzeum založili už před kolika lety?
4: Před 13 lety, 1. listopadu 2013, nám to tady slavnostně otevřeli většina členů teda divadla Járy Cimrmana.
2: Ta expozice je vlastně ve vaší stodole, hned vedle domu, kde bydlíte.
4: To je vlastně stodola, kde vlastně se můj děda s babičkou, který ten dům patřil předtím, tak vlastně tady hospodařili a pěstovali to obilí, proto tady je ta mlátička vlastně na obilí, což je hlavní exponát tady celého muzea.
2: Jestli se můžu dotýkat, protože tady čtu cedulku na exponáty je možno sahat pouze s nevýslovným souhlasem původních majitelů. Ano. Vykřičník.
4: Ano, jinými slovy, že si můžou lidi osahat ty předměty, protože tady nehrozí žádný velký škody, když někdo na něco sáhne, že by se něco tomu stalo. No.
2: My teď podle další poučky, Cimrmanovy poučky, přeskoč nebo podles, ale neuhoď se, to je trochu modifikovaná, ta poučka původní, kterou známe z filmu Jára Cimrman ležící spící.
4: Ano.
2: Tak já bych podlezl, jestli můžu.
4: Jo, jistě to doporučujeme.
2: Tak hned tady vidíme třeba termotalíř.
4: Je to vlastně princip ten, že se tam naléje polívka a tím, že je to takhle vyslaný, tak vydrží dlouho teplá vlastně.
2: Ano, musíme upozornit, že to je talíř vyslaný. Tady máte napsáno přírodním materiálem.
4: No, je to nějaká srnčí, nebo prostě srst nějakého zvíře, to je asi srnky, nebo něco takového. No.
2: Manželka už tady vytahuje, co pak to máte?
5: Tak to je elektrohomeopatický strojek, který opravdu je z doby Járy Cimrmana a návštěvníci tady u nás v muzeu vždycky můžou vyzkoušet, když si přejedou po dlani, jak to hází elektrický výboj. Nám to připomíná takhle i film Postřižiny.
2: Je to zdraví prospěšné?
5: No tak to jsme ještě nevyzkoušeli.
2: Kromě vás má nepopiratelnou zásluhu na tomto muzeu taky Václav Kotek, manažer divadla Járy Cimrmana. A tady vidím půl litru o obsahu 0,875 litru od Vaška Kotka. Tak to je taková upomínka na něj.
4: Ano, přesně tak, protože s Vaškem Kotkem jsem vlastně začátku spolupracoval. On vlastně byl ta klíčová osobnost, která to tady vlastně všechno jako rozběhla s náma.
5: Tadyhle ten tučňák, to je unikátní exponát. Je to rádoby kuželka. Jan Eskimo Velcl a Jára Cimrman byli současníci a společně v polárních krajích učili eskimáky hrát kuželky. Dělali to tak, že zamrazili tučňáky a kouleli na ně. Tohle je jediný, který se dochoval a důkaz toho, že to je tučňák ze severního pólu, že teda kdysi tam tučňáci žili. Když dokouknete, tak je vidět, že má opačný zbarvení.
2: Kdo jiný by měl potvrdit, že se jedná o tučňáka ze severního pólu, než manželé Pólovi? Prohlídku u těchto cimrmaniaků si můžete objednat kdykoliv a ještě vám tu rádi uvaří třeba kávu. Z minimuzea na Mlatě ve Velkých Hamrech z odloučené expozice Járy Cimrmana Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: se hezky hrajeme hvězda supernova Marie Rotrová, nás čeká ještě třeba skupina Olympic nebo kapela Buty či Václav Neckář, ale nebudeme předbíhat, v příštích minutách už nás opět čeká setkání s Josefem Černým. Ve spotřebitelském servisu dnes zopakujeme, že prodejce proplatí znalecký posudek jenom v případě, že reklamaci nakonec uzná. Jak je to v opačné situaci, to se dozvíme právě teď.
1: Pan Jakub reklamoval mobilní telefon, reklamace byla zamítnuta navzdory znaleckému posudku s odůvodněním, že si varu způsobil majitel sám. Pan Jakub se tady ptá, jestli má nárok na vrácení peněz za posudek, který mu vlastně nepomohl. Pane posluchači, nemáte. Znalec odvedl svoji práci a za tu si nechal zaplatit a jestli prodejce posudek neuznal, to už ho nezajímá. Peníze byste mohl požadovat zpátky pouze v případě, že by posudek vykazoval vady. Takže doporučuji obrátit se na Českou obchodní inspekci se žádostí o mimosoudní řešení, případně na soud.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna a to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: příštích minutách ve vysílání Českého rozhlasu Liberec už vám budeme dělat chutě, a to takové, že myslím si, že neodoláte. S Vladimírou Jakoubijovou a Jaroslavem Hořením se totiž dnes vydáme za historií parmezánského sýru a vyzkoušíme recept z roku 1873 na chrupinky z bramboru a samozřejmě s parmezánem.
1: V našem vyprávění o pochoutkách kuchyni našich babiček si dnes něco povíme o parmezánském sýru.
2: V české kuchyni není žádnou novinkou. Možná posluchače překvapí, že v měšťanské kuchyni se používal už v polovině 19. století. Téměř ve všech kuchařských knihách, které v té době vycházely, parmezánský sýr najdeme.
1: Až donedávna se tento typ sýra u nás nikdy nevyráběl, ale stejně jako exotické ovoce, mandle a ořechy, vína a některé destiláty se k nám dovážel z Itálie. Mezi italskými sýry patřil u nás mezi ty nejznámější. Známá je i jeho historie. Zmínky o sýru neuvěřitelné trvanlivosti a vynikající chuti, který se vyráběl v oblasti kolem Parmy a Reggio Emilia, najdeme už před více než 2000 lety. Ve druhé polovině prvního tisíciletí ho v této oblasti vyráběli mniši v klášterech. Doklady o jeho výrobě najdeme i v Beletrii v období renesance. Zmiňuje

0: který ve sklepích zrál 12 měsíců, za sýr zralý po 18 měsících a za starý po 2letém zrání. Z receptů, které jsou v těchto knihách uvedeny, zjistíme, že kuchaři a hospodyně parmezánský sýr přidávali jako koření do polévek a kaší spolu se strouhankou posypání těstovin nebo narožněné maso a taky do těst na slané pečivo. Takový recept se mezi 20 dalšími našla v knize kuchařka a hospodyně Ludmily Dobrovolné z roku 1873.
1: Chrupinky z bramborů.
0: Uvařené oloupané brambory nastrouhej, dej na misku do utřeného másla, přidej nasekanou petružel a pažitku, 2 vejce a 2 žloutky, trochu nastrouhaného parmezánského sýra, dobře to osol a promíchej. Udělej z toho asi na prst dlouhé a tlusté šišky, omoči ve vejci, obal v housce a usmaž na másle do žluta.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Už hezkých pár desítek let je na hudební scéně ostravská skupina Buty nad stádem koní. Tak písnička nám dozněla 6 minut před 11. hodinou. V 11 hodin už si budete moci poslechnout další zprávy, které si pro vás připravuje Lenka Marková. No a s naším dnešním hostem, kterým bude praktický lékař pro dospělé z Jablonce nad Nisou a člen České vakcinologické společnosti dr. Jiří Šmíd, se budeme věnovat jak jinak než očkování. Tak kdy je vhodná doba pro očkování.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V elektronické aukci pozemků v Českém Dubu zbývá už jen 7 volných pozemků z 55. Stavba nového dopravního terminálu v Jablonci nad Nisou komplikuje dopravu. Poslanci si odhlasovali jednání až do nočních hodin. Vrátí se dnes mimo jiné k debatě o přísnějších trestech za neplacení výživného nebo navyšování důchodu pro starší seniory. Dnes nás čeká většinou oblačno, místy ojediněle přehánky a teploty 13 až 16 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Město Český Dub na Liberecku zatím prodalo v druhém kole elektronické aukce dalších 12 pozemků pro stavbu rodinných domů. Všechny jsou v lokalitě na Zhůrách. V předchozí první vlně se jich vydražilo 34. V nabídce tak zůstává jen 7 parcel. Vítězové dražby už zaplatili městu polovinu kupní ceny, zbytek po kolaudaci infrastruktury. Město navíc každému staviteli vrátí 150 tisíc korun, říká vedoucí odboru rozvoje města Petr Ponikalský.
2: To je motivační nástroj, aby lidé, kteří si pozemek koupí, tak aby tam postavili do 5 let od podpisu kupní smlouvy rodinný dům. Je tam kompletní infrastruktura, vodovod, kanalizace, elektřina, plyn, optická síť, komunikace s veřejným osvětlením a doplňková zeleň.
0: V dolním centru Jablonce nad Nisou jsou dopravní omezení. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové je důvodem stavba nového dopravního terminálu. Uzavřené jsou části ulic Lipanská a Kamenná. Místem není možné vyjíždět na dolní náměstí. Uzavírka potrvá 2 roky. Stavební firma v následujících dnech začne demolovat bývalou tržnici, kde nový terminál vznikne. Sloužit má pro autobusovou dopravu. V budoucnu by tam měla končit také tramvajová trať z Liberce. Škody způsobené kůrovcem jsou letos v lesích Krkonoš menší než v předchozích letech. Letos v Národním parku evidují 15 000 metrů krychlových poškozeného dřeva, což je nejméně za posledních několik let. Kvůli dlouhodobému suchu ale předpokládají, že v příštím roce škody od kůrovce opět narostou. Proto je potřeba porosty neustále kontrolovat, připomíná lesník Pavel Závorka.
3: To je naše největší povinnost vyhledávat toho brouka, snažit se ho prostě, jak říkáme, zadusit v základu nebo při tom, kdy je ho ještě málo, protože jakmile se to rozroste do větších rozměrů, tak už se s tím těžko pracuje a těžko se zpracovává.
0: Poslanci dnes budou moci jednat až do půlnoci. Prodloužení jednací doby na návrh předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé prosadila vládní většina, která očekává obstrukce opozice. Poslanci se dnes mají zabývat například zvýšením plateb státu za důchodce, děti nebo nezaměstnané do veřejného zdravotního pojištění. Na programu je také rozšíření trestného činu neplacení výživného a zpřísněný trestů za týrání lidí a zvířat.
1: Počasí.
0: Většinou oblačno, hlavně na horách, se ojediněle vyskytnou přehánky a k večeru oblačnost by částečně měla ubývat. Takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Teploty 13 až 16, na horách 8 až 11 stupňů, vítr bude vát mírný od severozápadu, rozptylové podmínky by měly být dobré a bio na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 1/14 u Liberce probíhá vyšetřování nehody. Osobní auto tam havarovalo do svodidla a jeden jízdní pruh je uzavřený. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Stále příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec, hlavně na frekvenci 97,9, tak to už vám teď krátce po 11. hodině přeje Iveta Kalátová. Za chvíli už se přivítáme s naším dnešním hostem, kterým bude praktický lékař pro dospělé z Jablonce nad Nisou a člen České vakcinologické společnosti dr. Jiří Šmíd. Tak podzimní měsíce jsou vhodné nejen na očkování proti chřipce, ale také na očkování proti klíšťové encefalitidě a proti pneumokokům. No a protože se v tomto roce zvýšil počet lidí, kteří onemocněli pásovým oparem. Řeč bude i o preventivním očkování tohoto bolestivého onemocnění. Hezký poslech.

0: Jak jsem před malou chvíli slíbila, také plním. Už jsem ráda, že u nás můžu ve studiu Českého rozhlasu Liberec přivítat praktického lékaře pro dospělé z Jablonce nad Nisou a člena České vakcinologické společnosti, pana doktora Jiřího Šmída. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No už je to nějaký ten pátek, co jste nás navštívil. Tuším, že to budou takové dva roky. Přesně tak. Dozvěděli jsme se hodně zajímavého o očkování a že těch očkování je. My to teď asi celé probereme, protože zítra už nás čeká první podzimní den a to už je takový malý apel, kdy si člověk řekne, no to už se zase z médií začnou šířit zprávy o tom, jak se oočkovat proti chřipce a kdy nejlépe, koho se to nejvíce týká. Můžeme tím třeba začít?
1: Ano, tak začněme chřipkou. Vlastně přichází sezóna. Ideální doba na prevenci před chřipkou, kdy optimální je teda nechávat se očkovat v říjnu a v listopadu, abychom na tu vlastní dobu chřipkové sezóny, která je potom následně od prosince až do března, byli připraveni. Vlastně tvorba té ochrany začíná 14 dnů po aplikaci toho očkování a vrcholí zhruba za 2 měsíce, tak proto je optimální ten říjen a listopad, abychom pak na ten prosinec, leden, únor byli chráněni.
0: Ta očkovací látka, ta začíná kdy účinkovat? Protože člověk má pocit, odejde od lékaře, tak teď jsem očkován, teď když někoho potkám, tak už nic nechytnu.
1: Je takové obecné pravidlo, že po očkování, po té aplikaci, to trvá zhruba 14 dnů, kdy se spustí ty imunitní děje, tvorba protilátek a nebo případně i buněčné ochrany. A ta ochrana začíná efektivně přicházet zhruba za 14 dnů po aplikaci toho očkování. Z čehož potom třeba plynou i právě určité chybné závěry, když po očkování přeci jenom onemocním, jestli se měl to onemocnění z té vakcíny, a nebo jestli to vysvětlení je vlastně úplně jiné, že jsem byl očkován v inkubační době.
0: A to se také, to by mě právě zajímalo, protože někdo už třeba může mít něco v sobě, ale ještě nemá žádné příznaky, nechá se očkovat. A najednou bum, a je
1: tak
0: to.
1: Už jsme naťukli ty mýty kolem očkování proti chřipce, tak vakcína proti chřipce je neživá vakcína, štěpená, takzvaně splitová. Jsou v ní jenom povrchové částice toho viru, které navodí, spustí tu imunitní reakci a tvorbu protilátek, které potom napadají ty vlastní celé živé viry, které na nás útočí. To znamená, z vlastní vakcíny nelze onemocnět. Ale každý známe příběh někoho, kdo nám říká, a v ordinaci to slýcháme opakovaně, nechal jsem se naočkovat a krátce na to jsem onemocněl, nebo přesto jsem onemocněl. To očkování, když se aplikuje, tak my neumíme rozpoznat, jestli ten člověk už náhodou tu chřipku nemá v sobě. U každé infekce se mluví o takzvané inkubační době, která u chřipky je 1 až 3 dny. To znamená, když ten člověk je v inkubační době, ještě je zdrav, ale už to má v sobě, naočkujeme ho, on třeba do 3 dnů onemocní, tak opravdu onemocněl by stejně. Ta vakcína za to nemůže, a to, že za to třeba by mohla, když si to někdo takhle uzavře, tak je to chybný závěr a zbytečně potom se staví negativně k opakování těch očkování i pro další roky. Když třeba člověk potom očkování onemocní kolem 10. dne po aplikaci, tak tady to vysvětlení je takové, že vlastně ta vakcína neměla dostatek toho času, aby vůbec měla šanci začít chránit, jak jsme si říkali, je to zhruba 14 dnů. A pak ještě část pacientů řekne, já jsem se nechal naočkovat a pak jsem to stejně třeba za měsíc, za dva v té chřipkové sezóně dostal. Ano, je pravda, že očkování proti chřipce prostě nechrání na 100%. Ta efektivní ochrana, když se vědci trefí s tím složením, je zhruba 70%. To znamená, 70 lidí ze 100, kteří byli vystaveni tomu viru, díky tomu očkování vůbec neonemocní. Oni to většinou, ale samozřejmě nepoznají, aby mohli tomu úspěchu zatleskat, ale 30% pacientů, když se nechá naočkovat, tak přesto onemocní. To znamená, nelze očkovanému člověku slíbit, že na 100% chřipku nachytne. Zhruba na 70% ne, ale těch 30% smolařů stejně dostane. Ale i těm lze slíbit, že na komplikace chřipky nezemřou, neskončí v nemocnici, na ARu, na jednotce intenzivní péče, že si tu chřipku pod obrazem běžné virózy odkroutí doma.
0: Říká náš dnešní host Českého rozhlasu Liberec, praktický lékař pro dospělé z Jablonce nad Nisou a člen České vakcinologické společnosti, doktor Jiří Šmíd.

0: Ano, za všechno může čas a proto je dobré zavčas se nechat oočkovat. Tak o očkování se povídáme s naším dnešním hostem, kterým je dnes praktický lékař pro dospělé z Jablonce nad Nisou a člen České vakcinologické společnosti, doktor Jiří Šmíd. Těch očkování je hodně. Já bych ještě se na malou chvíli pozastavila u té vakcíny na chřipku, protože jak covid, tak i chřipka stále mutují, stále se nějak zvláštním způsobem vyvíjejí, tak na to reagují i ty vakcíny, i ten výzkum.
1: Ano, očkování se každoročně mění i vlastně ta ochrana z toho po aplikaci vakcíny trvá zhruba 6 měsíců. Proto je vhodné každou tu sezónu v říjnu, listopadu se nechat přeočkovávat aktualizovanou vakcínou, která vznikne na základě analýz Světové zdravotnické organizace, která její vědci zkoumají cirkulující kmeny chřipky na jižní polokouli a zadají na konci zimy, na začátku jara všem výrobcům vakcín instrukci na doporučené složení vakcín na základě vědeckých odhadů k typu těch chřipkových virů, které se předpokládají. Takže to například letos je vakcína obsahující 3 kmeny chřipky kompletně nová.
0: Mm-hmm. Já bych se ještě pozastavila u jedné věci. Dívala jsem se na statistiku České vakcinologické společnosti. Tak v Česku je proti chřipce očkováno méně než 9% populace a ani u seniorů se proočkovanost nedostává na 30%, přestože Světová zdravotnická organizace doporučuje alespoň 75%. Tak třeba Dánsko dosahuje přibližně 75%, Irsko kolem 70%. Tak je to možné, že u nás ta osvěta nějak moc nefunguje? Nebo jak je to možné, že je to u nás tak nízké?
1: Dlouhodobě s tou proočkovaností bojujeme. Ministerstvo nyní přichází s tou filozofií očkovat i v lékárnách, aby se zvýšila dostupnost k tomu očkování běžné populaci. Já osobně si myslím, že naše populace ty vakcíny má dostupné. Kdo se chce nechat u svého praktika očkovat, tak bez problému může. Já myslím, že se tady málo vede nějaká celoplošná kampaň právě k větší informovanosti o tom očkování, která by potom bránila těm obavám a vytlačovala by dezinformace a ne zcela kvalitní informace z toho společenského prostoru. A společnost by více chápala, že to očkování jednoznačně víc přináší, než rizik, které by mohla někoho ohrozit. Nežádoucí účinky jsou naprosto minimální a ten profit, ten benefit toho očkování jednoznačně převažuje.
0: Tak já bych se ještě ve zkratce zmínila o covidu. Už jsem také zaslechla takové ty hlášky. No, na chřipku se nechám, ale na covid už ne. To už mě přijde zbytečné. Jak je to?
1: No, i letos se složení covidové vakcíny upravilo a opět používáme novou vakcínu, která se liší od té loňské. Je pravda a díky bohu to tak je, že závažnost covidových infekcí a jejich průběh v čase klesá, takže pandemie už je naštěstí za námi, lidstvo se jednak promořilo, tak mohutně proočkovalo, takže průběhy covidu už nejsou tak těžké, ale pořád u rizikových pacientů to očkování smysl má. To znamená, pacienti, kteří jsou na nějakých imunosupresivních lécích, po transplantacích, těžcí, komplikovaní, tak tam to vhodné stále je.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberace i nadále praktický lékař pro dospělé z Jablonce nad Nisou a člen České vakcinologické společnosti, pan doktor Jiří Šmíd. Už se chci vrhnout na další očkování, ale ještě ve zkratce. Pokud třeba zrovna teď někdo může onemocnět a řekne, no to mám teda pěknou chřipajznu s prominutím, tak to už se nemusím dávat očkovat.
1: Tak, v dnešní době chřipkové viry zatím necirkulují. To znamená, ti pacienti nachlazení mají běžné virózy. Teoreticky můžou mít covid nebo rinovirovou, adenovirovou. Těch virů jsou desítky, jejich spousty, ale nemají pravou chřipku. Pravá chřipka je opravdu vážné onemocnění, které i mladého člověka s nekomplikovaným průběhem tak zbůrají. Prostě musí ulehnout. Je mu tak zle, že není schopný chodit do práce, do školy a fungovat. S běžnou virózou se fungovat dá, je sice nepříjemná, obtěžuje, otravuje, snižuje nám výkon, ale dá se s ní fungovat a není to závažná infekce, je to jenom běžná viróza, ne ta pravá chřipka. Já to slovo pravá chřipka používám rád, aby jsme opravdu si ujasnili to, že se bavíme o té pravé chřipce, ne tak, o běžné viróze.
0: To jsem ráda, že toto zaznělo. Teď už klíšťová encefalitida, to si myslím, je asi důležité očkování.
1: Je to očkování proti druhé nejčastější infekci přenášené klíšťaty, proti které není žádná léčba. Na rozdíl od boreliozy, což je ta nejčastější infekce, tu lze léčit některými antibiotiky. Ale na klíšťovou encefalitidu žádná kauzální léčba není. To je virová infekce, na některé viry máme antivirotika, ale proti viru klíšťové encefalitidy k dispozici antivirotikum není. To znamená, nechat se naočkovat na klíšťovou encefalitidu znamená ošéfovat si, že zaručeně nechytím tuto druhou nejčastější infekci přenášenou klíšťaty, na kterou není žádná léčba. Kdo očkován není, dostane tu infekci, tak se může jenom modlit, aby to dobře dopadlo bez nějakých trvalých...
0: Teď třeba se můžeme nechat očkovat?
1: Očkovat proti klíšťové encefalitidě se dá kdykoliv celoročně a úplně optimální je v chladné měsíce během zimy začít.
0: Už jsem se také párkrát setkala s takovým tvrzením, tak se půjdu nechat očkovat na žloutenku a zrovna se nechám píchnout něco na klíšťovou encefalitidu. Je dobré to třeba takhle kombinovat třeba na jednou?
1: Bez problému lze kombinovat dvě očkování současně, pokud jsou očkovány neživými vakcínami. Což všechno, o čem se tady zatím bavíme, jsou neživé vakcíny, takže naprosto běžně se očkují dvě věci současně, třeba klíšťová encefalitida, žloutenky a podobně, nebo chřipka a pneumokoky, nebo chřipka, covid a podobně.
0: Dobře. Černý kašel.
1: Ano.
0: Teď se o tom hodně mluví.
1: Ano. Je to téma, které by ideálně mělo i zaznít v ordinaci, když se řeší přeočkování proti tetanu, protože v dnešní době je optimální, když se v dospělosti necháváme přeočkovat při příležitosti přeočkování proti tetanu vakcínou, kterou jsme všichni dostávali v dětství, i dnešní děti dostávají. Ta vakcína očkuje najednou proti tetanu, černému kašli i záškrtu. Dřív se mělo za to, že očkování proti černému kašli a záškrtu v dětství vystačí na zbytek života a v dospělosti už stačí přeočkovávat pouze tetanus. Bohužel čas ukázal, že tomu tak není. Že jak časem odolnost proti tetanu slábne, tak slábne i proti tomu černému kašli a záškrtu. A je optimální i v dospělosti se přeočkovávat stále touhle trojvakcínou tetanus, černý kašel, záškrt, kterou jsme dostávali v dětství, nepřestávat s ní a dál ji používat i v dospělosti při příležitosti přeočkování proti tetanu.

0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je praktický lékař pro dospělé z Jablonce nad Nisou a člen České vakcinologické společnosti, doktor Jiří Šmíd. Člověk má někdy pocit, když už některé nemoci vymizely, černý kašel nebo záškrt, když teď se zase objevují, tak už je už vlastně tady nejsou a tím pádem je zbytečné se nechat očkovat.
1: Ty infekce vymizely právě díky očkování. Dá se vlastně říci, že to očkování v jistém smyslu doplácí na svoji úspěšnost, že podléháme pocitu, že už ho nepotřebujeme.
0: Opak je pravdou.
1: To je velká chyba.
0: To je velká chyba. Teď konečně pásový opar, to je velikánský strašák a jak už víme z našich médií, tak pásových oparů rekordně přibývá, ale opravdu je to raketové stoupání. Jak je to možné?
1: Zhruba třetina dospělých během svého života zažije pásový opar, což je infekce, která je velmi bolestivá. Na kůži se v určité oblasti, která je inervovaná konkrétním nervem, vyseje kožní výsev, který je stejný, jako jsou plané neštovice, protože původce pásového oparu je způsoben virem planých neštovic. Při prvním kontaktu s tímto virem proděláme většinou v dětství plané neštovice. Na do smrti tento virus zůstane v nás, podél páteře, v určitých nervových zakončeních a během života při jakémkoliv oslabení může vyrazit jako pásový opar. A to je právě ta situace, kdy z jakéhokoliv důvodu nějaké jiné vážnější onemocnění, dlouhodobý stres, nedostatek spánku, tak způsobí pokles imunity, dojde k pomnožení toho viru, který vyrazí v průběhu některého konkrétního nervu. Proto to začne velmi bolet, je to bolestivé onemocnění, což je většinou ten nejhorší zážitek pro toho pacienta, který to prodělá. A většinou dorazí ta infekce až ke kůži, kde udělá takový pruh těch puchýřků, které pak praskají a zasychají stroubky, tak jako při planých neštovicích.
0: A navíc je to tady infekční, zrovna v době, kdy jsou tam ty pupínky, které praskají.
1: Plané neštovice jsou infekční vzduchem, ale při pásovém oparu ten nemocný infekční vzduchem pro ostatní není. Infekční je pouze ta tekutina, která vytéká z těch praskajících puchýřků na kůži. To znamená člověk, který by se dotknul těch puchýřků, toho pásového oparu nemocného člověka a sám by v životě ještě neprodělal plané neštovice, tak je s velkou pravděpodobností dostane.
0: No a teď to důležité, už konečně existuje vakcína, ano, která by měla pomoci.
1: V posledních letech je k dispozici vakcína proti pásovému oparu. Očkovací schéma je dvoudávkové, rozestup mezi těmi dávkami je 2 až 6 měsíců. A toto očkování je určeno pro všichni, kteří prodělali plané neštovice a nemusí zatím prodělat pásový opar, anebo i pro pacienty, kteří už pásový opar prodělali a nechtějí tuto velmi nepříjemnou zkušenost znovu opakovat, protože pásový opar se může opakovat.
0: A to jsem právě nevěděla. To jsem se také myslela, že kdo ho prodělá, tak má vystaráno a už se ho to netýká. Tak opak je pravdou.
1: Opak je pravdou, jak jsem řekl, ten virus zůstává na dosmrti v nás a může se opakovaně ta infekce reaktivovat a vyrážet jako pásový opar.
0: Ještě v rychlosti, neprobrali jsme pneumokoky.
1: Ano, je to taky o očkování, které všichni pacienti na 65 let věku mají plně hrazeno zdravotní pojišťovnou. Je to velmi vhodné jako prevence takových těch klasických bakteriálních zápalů plic streptokokových. Ten pneumokok je Streptococcus pneumonia, proto se jednoduše říká pneumokok. Tomu očkování se zjednodušeně říká očkování proti zápalu plic, ale pneumokok může udělat i další závažné infekce.
0: Více už se nám nevejde do našeho povídání, i tak jsme rádi, že jste nám poskytl užitečné informace. Naším dnešním hostem byl praktický lékař pro dospělé z Jablonce nad Nisou a člen České vakcinologické společnosti, doktor Jiří Šmíd. Buďte zdrav, budeme se těšit opět naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Zítra to bude první podzemní den a to už se budeme věnovat tanci. 50 let scénického tance a 40. ročník přehlídky Tanec, tanec. Právě tato dvě výročí si připomenou od 25. do 27. září v Jablonci nad Nisou a to v rámci letošní jubilejní přehlídky. Zajímavou historii scénického tance nás zítra provede pedagog Jiří Lesl. Tak nezapomeňte poslouchat.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: Hygienické rady.
1: Batáty neboli sladké brambory mohou díky svému názvu vzbudit obavu ze sacharidové bomby. Opak je pravdou. Jsou bohaté na živiny a pomáhají bojovat proti zánětu i posílit náš imunitní systém. Jejich chuť je jemná a nasládlá, podobně jako například u dýně. Doplnění sladkých brambor přísadami obsahujícími bílkoviny a tuky, například kapkou olivového oleje a nasekanými vlašskými ořechy, to je kombinace, která pomáhá udržet hladinu cukru v krvi v rovnováze. Brambory štěstí, tak původní obyvatelé Střední Ameriky nazývali právě batáty, protože jejich konzumace prý vyvolává pocit spokojenosti. Batáty jsou ideální, leč trochu netypickou rostlinou pro pěstování ve skleníku. Milují totiž teplo a když ho mají, zahrnou vás bohatou úrodou. Ve skleníku můžete batáty kombinovat s rostlinami, které mají podobné nároky na péči. Například s u nás oblíbenými rajčaty nebo paprikami.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Skupina Mandraže ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, tak doufám, že písnička vás dobře naladila a v tom dobrém naladění budeme pokračovat. Postavou nevelký, ani tak ho ve filmech díky jeho osobitosti rozhodně nepřehlédnete. 80. dneska slaví divadelník Arnošt Goldflam. K jehož tvorbě neodmyslitelně patří satirická nadsázka, černý humor a ironie. Není tedy divu, že před lety, kdy byl naším hostem, došlo v rozhovoru i na témata jako smích a humor v životě. Mimo jiné nás zajímalo, jestli se autor při psaní knihy nebo divadelní hry usmívá, když zrovna píše něco vtipného.
1: On to není takový halasný nebo hlučný smích, ale někdy se s takovým tichým zadosti učiněním, tak bych řekl, přiblble pochychtávám, když se mně podaří nějaký takový vtip nebo nějaký text.
2: Dáváte ty texty prvotně číst manželce na zkušenou, takže třeba podáte papír a řeknete, přijde ti to vtipné?
1: To ani ne, že bych se jí ptal, jestli jí to přijde vtipný, ale když něco napíšu, tak jí to dávám přečíst. Většinou teda jako první, to je pravda. Sedím třeba blízko ní, když jsme jako v jedné místnosti, ona se třeba zasměje a tak je pravda, že já hned zkoumám. Říkám, čemu se smála, zaútočím hned a ona mě musí hlásit, čemu se zasmála, co jí přišlo vtipný. Ale jako nepodkládám jí to, jo, spíš jsem zvědavej na ty reakce. Tak vždycky, když něco napíšu, tak pár známým ještě a kamarádům to pošlu a prosím je, aby mě řekli nebo napsali nějaký svůj dojem z toho, jestli se pobavili nebo jestli byli někde třeba dojatý taky a tak dále. Čili jsem zvědav na ty reakce a taky, co dělám, když něco napíšu, než se to uvede, tak dělám rád čtení. Čtou se povídky nebo z knížky, úryvky, ale nečtou se tolik hry a já rád čtu i hry před publikem.
2: Kdy se s vámi z plných plic zasmála celá rodina a vůbec se to nemuselo týkat vašeho díla?
1: No, ono se to většinou taky mýho díla netýká, jo, když se směje moje rodina. Kdy se smáli naposledy, to vám přesně neřeknu, ale třeba se smáli a rádi smějí, když mě třeba pozorují při nějaké rukodělné práci. Já jsem například velmi jednoduchou věc, koupil jsem v obchodě takový smontovatelný schůdky, abych mohl třeba ke knížkám

0: nahoře a ty jsem za asistence mýho synka montoval a ačkoliv k tomu byl návod a tak dále, tak jsem z toho smontoval vlastně úplně abstraktní dílo, kde ty nožky od těch schodků trčely všechny na jinou stranu. A to podotýkám, že jsem se velice přesně držel toho návodu. Jo, takže když něco dělám, je to většinou komický teda.
1: Takže celá rodina se válela po zemi smíchy.
0: Celá rodina ne, ale kluk se smál, žena, která očekávala zrovna narození naší holčičky malé, tak musela si sednout na zem a teď to teda prozrazuju do éteru a smíchy se počurala.
1: Nedodali vám špatné díly náhodou?
0: Ne, dodali mě dobrý, protože ona se toho pak ujala sama, za pár minutek to smontovala.
2: Arnošt Goldflam, který dnes slaví 80. narozeniny, tak přejeme všechno nejlepší. Za chvíli 12. hodina zprávy s Lídou Jiroutovou a po 12. hodině už Filip Majsl písničky na přání. Loučí se s vámi Iveta Kalátová, tak mějte se krásně a zítra ve středu, vidíte, to první podzimní den nás čeká, tak se na vás budu těšit. Naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Dvanáct hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Policie zasahuje v sídle Akademie věd na Pražské národní třídě. Železný Brod začíná s revitalizací lokality Poříčí. Nová fotovoltaika na střeše obchodní akademie v České Lípě je v provozu a je většinou oblačno, místy se ojediněle přidávají přehánky. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů. Polední zprávy připravila Lída Jiroutová. Kriminalisté od rána zasahují v sídle Akademie věd v centru Prahy na národní třídě. Informaci deníku N Českému rozhlasu potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Další informace podle něj může poskytovat jen státní zastupitelství. Podle deníku N kriminalisté shromažďují dokumenty, a to kvůli podezření, že se v Akademii vystavovaly faktury za neuskutečněné práce. Mluvčí instituce Markéta Růžičková zásah potvrdila. Podle ní Akademie s policií plně spolupracuje. V Železném Brodě na Jablonecku začíná obnova bytové zóny v zanedbané lokalitě Poříčí. Město to oznámilo na svém webu. V oblasti bytové domy, které v minulosti sloužily jako dělnické, první etapou je výměna kanalizace a bezpečnostního přepadu. Obyvatelé musí počítat s omezením. Práce na výměně kanalizace potrvají do příštího roku.
4: Podle studie z roku 2021 by měly celkové náklady vyjít na víc než 17 milionů korun. Obnova bytové zóny je proto rozdělená do několika etap. Letos město začíná se stavbou nové kanalizace v ulici Stavbařů. V budoucnu tam vzniknou nové chodníčky, parkovací místa a nové stromy. Ze Železného Brodu Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Obchodní akademie v České Lípě může ode dneška využívat nově nainstalovanou fotovoltaickou elektrárnu. Tvoří 5 panelů na střeše a mají vlastní bateriové úložiště na ukládání energií. Modernizace stála Liberecký kraj téměř 10 milionů korun a fotovoltaika není je jedinou součástí, říká ředitelka školy Martina Vlčková.
5: Celá rekonstrukce budovy probíhala od roku 2015. Postupně v roce 2018 proběhlo zateplení, vzduchotechnika, potom se přidala dešťová voda a v roce 2025 nová střecha jako příprava na fotovoltaiku, která proběhla tedy v letošním roce v létě.
2: V centru Vídně se zřítila část 8-patrového bytového domu. Rakouští hasiči v troskách hledají nejméně jednoho pohřešovaného člověka. Informuje o tom deník Die Presse. V budově nedaleko náměstí Švédenplatz se podle listu propadly stropy ve 3 patrech. 57-letá žena se přitom zřítila o několik podlaží a utrpěla vážná zranění. Záchranáři ji převezli do nemocnice. V domě v poslední době byly stavební práce. Co přesně vedlo ke zřícení, zatím není jasné.
3: Počasí.
2: A v Libereckém kraji je většinou oblačno, hlavně na horách se ojediněle přidávají přehánky. K večeru bude oblačnosti částečně ubývat. Teploty dnes vystoupí na 13 až 16, na jihozápadě kraje naměříme až 17 stupňů a na horách teploty mezi 8 až 11 stupni Celsia. Vítr fouká mírný severozápadní, rostlové podmínky jsou hlášeny dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A jsou to ještě informace pro řidiče. V Radosné pod Kozákovem na Semelsku se srazila dvě osobní auta. Úsekem aktuálně neprojedete. Ať už cestujete kamkoliv, dobře a bezpečně dojeďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Krásné úterní poledne 22. září. Já jsem se tak těšil, že si s vámi užiju první podzimní písničky na přání letošního roku, ale ty bohužel včera vyzobal kolega Pavel Kudna. Nicméně my si užijeme alespoň písničky na přání během prvního opravdu plnotučného podzimního dne. On ten včerejší první podzimní den byl zkrácený zhruba o čtvrtinu, protože začal pár minut po 6. ráno, ale dnes má skutečně 100% podzimní nádech. No a aby toho nebylo málo, tak svátek má Darina, jistě znáte Darinu Rollinsovou, no a narozeniny třeba Andrea Bocelli a Joan Jett, takže máme z čeho vybírat a vypadá to na opravdu plodné písničky na přání. Filip Majsl vám přeje hezký poslech a moc se těším.

všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Pohodu a dobrou náladu rozséval na vlnách Českého rozhlasu Liberec Jaromír Nohavica. Já mám opravdu dobrou náladu, protože jsem se pro jistotu ještě jednou podíval do kalendáře a zjistil jsem, že podzim sice začíná 5 minut po 6 ráno, ale až zítra, což je samozřejmě dobrá zpráva, protože my si spolu nejenom užijeme první podzimní písničky na přání zítra popoledni, ale také poslední letní, které právě začínají. Vy můžete od této chvíle volat na číslo 22 155 37 22 a nebo posílat e-maily na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz a já se na vaše přání jistě letně laděná moc těším.

0: Ano, dnes je Mezinárodní den slonů, těch asijských, a to člověka vždycky naplní pocitem svátečním, o kterém zpíval Karel Gott. Ale teď už je čas v Českém rozhlase Liberec splnit první přání, a to přání bude telefonické. Dobré odpoledne.
1: Já vás zdravím z Krpe a chtěla bych nechat zahrát písničku, na které jsme domluvili pod Janka Levskýho Na ptáky jsme krátký, protože ptáci můžou lítat v jedné noci za deště a všechno, ale nás se venku nechce.
0: No já si myslím, že jim se také moc nechce létat, ale bohužel jim nic jiného nezbývá. No dobrá.
1: Ale sbírají potravu, sbírají, chodí.
0: No právě, no. My když jdeme do obchodu, tak také vlastně musíme i za deště vyjít ven, takže jsme vlastně na tom úplně stejně jako ti ptáci.
1: A chtěla bych to poslat všem lidičkám, který poslouchají, a všem lidičkám, který si necháme zahrát, a Šárce úplně, protože Šárka je výjimečná ženská.
0: Dobrá, no tak to bychom jí příště mohli nechat zahrát Leška Semelku, si prostě nejlepší ozdoba příště třeší, ale vy jste dnes vybrala Janka Ledeckého, tak příště, ano, teď už tady na ptáky jsme krátký. Mějte se krásně, písnička letí i k vám.
1: A hezké vysílání.
0: Díky moc. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Ano, na ptáky jsme krátký, jak zpívá Janek Ledecký, ale rozhodně stačíme na písničky na přání, které nám zpříjemňují i to dnešní časné odpoledne. Máme čtvrt na jednu a poprvé se dnes podíváme také do e-mailu. Napsal nám pan Michal, prosím o zahrání písničky Černý oči od skupiny Kex pro všechny lidičky, nejen do Semil. Musím tedy přiznat, pane Michale, že tady jste nás lehce nachytal na švestkách, protože Černý oči bohužel nemáme, ale našel jsem tady jednu alespoň trochu tematicky podobnou, protože Černý oči začínají textem Nic mi nevadí, tak jako tvůj pláč, a tak jsem tady od Kex vybral náhradní písničku Když holky pláčou.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Muzika je stejně krásná v tom, jak si v ní každý najde to své. Třeba dnešek je toho jasným důkazem, protože Joan Jett, která právě teď dohrála a dospívala, má dnes narozeniny a stejně tak má dnes narozeniny, dokonce se narodili ve stejném roce, italský pěvec Andrea Bocelli, a na to vlastně navazuje následující přání. Napsala nám paní Lída a poprosila, zda bychom jí jenom tak pro dobrou náladu a pro radost zahráli něco pěkného od Andrea Bocelliho. My jsme tady nakonec vybrali narozeninovou Canto della Terra. Přejeme na dálku samozřejmě všechno nejlepší a vám všem hezký poslech.

0: Italský tenorista a dnešní narozeninový oslavenec Luciano Pavarotti, to samozřejmě není, ale Luciano Pavarotti stál za vzestupem hvězdy Andrea Bocelliho, o kterém právě hovořím. Canto della Terra, to je písnička, která nám dozněla a budeme pokračovat v písničkách na přání. Do Českého rozhlasu Liberec se dovolal kdo? Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tady Jirka z Veltrup, zdravím vás a všechny posluchače. A písničku posílám všem, kteří poslouchají, kteří užívají podzimní den, protože nám začal podzim. A ještě bych rád poslal písničku. Zítra máme sešlost v Poděbradech u Spartana, tak kdo poslouchá, tak mu posílám písničku a jinak se těším na zítra. Děkuji, naslyšenou.
0: Nemáte samozřejmě záč, krásně si to zítra užijte. Já mám takové podezření, pane Jiří, že jsem vás trochu v úvodu zmátl, protože já jsem měl také za to, že už máme podzim a on nám oficiálně ten podzim začne až zítra. Takže dnes ještě posíláme letní písničku, snad to nevadí.
1: Jo, ten nevadí. Děkuji, naslyšenou.
0: Nemáte záč, naslyšenou.

0: dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou, já jedu dál. S Bohem láskou, já jedu dál.
1: Ano, s Bohem láskou, já jedu dál. To je písnička, která jasně dokazuje, že home office je takový jistější v tomto směru. Josef Laufer dospíval, ale my také jedeme dál, pokračujeme v písničkách na přání a na řadě je další telefonát. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Filipe, tady Barbara z Kuřívod. Zdravím všechny posluchače a když jedeme dál, tak já bych chtěla písničku poslat všem posluchačům a babičce Marušce a Jarušce do Friedlandu a bude to Hanička Zágorová, Je mi líto.
1: No dobrá, tak posíláme, já vám přeju samozřejmě krásný den a budu se těšit zase příště. Naslyšenou.
2: Příště naslyšenou.

Hana Zagorová, je mi líto, ale na lítost je ještě spousta času, protože také spousta času zbývá v dnešních písničkách na přání. Potom můžeme litovat, teď můžeme plně optimismu vyrazit dál v těch písničkách na přání. Do Českého rozhlasu Liberec se napsal pan Miroslav, který poprosil o zahrání písničky Mám doma kočku od Pokáče, kterou by tímto směřoval na dobrou vodu Matýskovi, dědovi, babičce a především Šelmě.

Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou, donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem

kočko. Ráda dlouze sedá v okně, a nebo ve dveřích, Bůh ví proč nejradši v zimě, když venku padá sníh, když pak v bytě máme -20, tak nás zahřívá, aspoň pocit, že

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
2: Počasí.
1: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Tak, tak, s láskou to není vždy úplně jednoduché, jak zpívá hraje kapela Lynyrd Skynyrd. Naproti tomu písničky na přání, ty jsou velice jednoduché, vy do nich můžete volat a psát každý všední den od 12 do 13 hodin, také v sobotu a v neděli mezi 12 a 13, ale tam navíc mezi ještě 17 a 18 hodinou. Teď pokračujeme v těch dnešních písničkách na přání, no a máme tady také jedno narozeninové. Prosím o zahrání písničky Láska je největší dar od Marcela Zmoška k narozeninám pro moji kamarádku Drahušku Kudrnovou. Milá Drahuško, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav, tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy. K přání se připojuje i Český rozhlas Liberec a posíláme Marcela Zmoška.

Telzmo, že láska je největší dar a pomalu uzavřeme dnešní písničky na přání. Na poslední chvíli nám tady ještě napsal pan Josef, ano, tak to my muži kolikrát řešíme, a poprosil, abychom zahráli jeho nejmilovanější darince k dnešnímu svátku, Darinu Rollinsovou. Já si dovolím tu písničku poslat všem Darinám v Libereckém kraji, máme jich tu necelých 200, tak věřím tomu, že pan Josef mezi nimi tu svou Darinu najde. Dámy, já vám přeju samozřejmě všechno nejlepší, hezky to oslavte a s touhle písničkou se s vámi alespoň pro tuto chvíli rozloučíme, protože po 13. hodině bude mít slovo Alex Minářová a ve svém pořadu Alex a host přivítá fyzioterapeuta Michala Novotného. A my se uslyšíme zase po 14. hodině. Do té doby se mějte báječně a já se těším.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Za účast na prevenci a screeningu by lidé mohli dostat od pojišťovny až 1500 korun. Landovo hovězí pastrami se stalo českolipským regionálním výrobkem roku. Dosavadní zjištění na Šumavě nepotvrdila kontaminaci vod a je většinou oblačno, místy se ojediněle přidávají přehánky. Teploty vystoupí odpoledne na 13 až 16 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji klidné odpoledne. Lidé by mohli od zdravotních pojišťoven dostat finanční odměnu za to, že pravidelně chodí k lékaři. Podmínkou má být účast na všech dostupných preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních. Změnu navrhuje Ministerstvo zdravotnictví v připravované novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jak by měla odměna vypadat, popisuje vrchní ředitel sekce ekonomiky a zdravotního pojištění Ministerstva zdravotnictví Jan Zapletal.
2: Tato odměna by měla být nároková a vyplácena automaticky, a to vždy přitom ve chvíli, kdy ten pojištěnec splní veškeré podmínky, které se vztahují vlastně k té jeho věkové skupině. Zdravotním pojišťován budeme nechávat flexibilitu v tom, jak nastaví rozsah té odměny. V tuto chvíli pracujeme s návrhem mezi 500 až 1500 korunami.
0: Novela má upravit také fungování pojišťoven na způsob, jakým rozhodují o úhradách péče. Smlouvy se zdravotnickými zařízeními by navíc nově mohly být víceleté. Regionálním českolipským výrobkem roku je hovězí pastrami řezníka Jana Landy. Informovala o tom mluvčí České Lípy Kristýna Kňákal-Brožová. Letos se uskutečnil 8. ročník soutěže. Tu společně vyhlašují města Česká Lípa a Nový Bor pro výrobce, kteří působí v jejich správních obvodech.
3: Do letošního ročníku se přihlásilo 39 výrobců z 68 výrobky, tedy o 11 výrobců více než v loňském roce. Soutěžilo se ve třech kategoriích: potraviny, hobby a řemesla a umělecké výrobky. Součástí byla také kategorie hlas veřejnosti. Z vítězů jednotlivých kategorií vybrala odborná porota vítěze absolutního. Anna Podhorná, Český rozhlas.
0: Obyvatelé Špindlerova mlýna se dnes nedostanou na městský úřad. Pracovníci absolvují povinné školení a proto jsou všechny odbory mimo provoz. V akutním případě mohou lidé konkrétního zaměstnance kontaktovat e-mailem. Ve středu už bude radnice v běžném provozu. Kontaminaci podzemních ani povrchových vod v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda u Zhůří na Šumavě dosavadní průzkumy neprokázaly. Ministerstvo životního prostředí ale upozorňuje, že ji zatím nelze definitivně vyloučit. Podrobný hydrogeologický průzkum bude podle rezortu možné provést až po odstranění nebezpečných látek. V lokalitě je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace potrvá do roku 2028.
1: Počasí.
0: A je většinou oblačno, hlavně na horách se ojediněle přidávají přehánky. K večeru bude oblačnost částečně ubývat. Teploty dnes vystoupí na 13 až 16, na jihozápadě kraje naměříme až 17 stupňů a na horách teploty mezi 8 až 11 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Jsou to ještě informace pro řidiče. Kvůli rekonstrukci tržního náměstí v Liberci je ulice Durychova tam uzavřen odbočovací pruh. A v ulici Budyšinské je zjednosměrněn provoz na centrum. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
4: Světově uznávaný fyzioterapeut téměř 30 let pečuje o vrcholové sportovce. Do jeho rukou se svěřili Rafael Nadal, Roger Federer a mnozí další. V posledních letech pomáhá od bolesti i hollywoodským hvězdám. Michal Novotný, vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex, a host, ještě jednou vítám Michala Novotného, špičkového fyzioterapeuta. Teď si říkám, že u rozhovoru sedíme. Bylo by lepší stát? Ale není to možné, protože ano, mikrofony leží na stole, ale bylo by to vhodnější, lepší pro naše tělo.
1: Asi lepší by bylo, že po té půl hodině bychom se postavili, udělali si pár dřepů, protáhli ruce a opět se posadili.
0: A to stačí?
1: To stačí.
0: Takže zase to sezení u počítače není pro tělo taková zátěž, když dodržujeme to, že občas se zvedneme, projdeme se a tak?
1: Ono stačí už jenom měnit ty pozice. Protože jenom tím, že se trošku víc třeba předkloníme nebo zakloníme, tak změníme centrum gravitace našeho těla a tím už se změní kontrakce určitých svalů a to tělo už není v tom absolutním klidu. Ten absolutní klid a nehybnost, to je to negativní pro tělo.
0: Tu provozujeme na gauči, když koukáme na televizi. A přehodit nohu přes nohu, i to je nějaký pohyb pro to tělo?
1: I to je pohyb samozřejmě, ale taky bychom měli měnit občas pravou přes levou a zaměňovat to i za tu levou přes pravou, protože tam zase budujeme deskompenzace mezi tou vnitřní a vnější rotací kyčle.
0: Vy jste řekl v jednom rozhovoru, že když se člověk zvedne z křížového sedu bez rukou, tak je to v pořádku, tak je na tom dobře. Je to tak. A do jakého věku to platí? To by mě zajímalo.
1: No, čím díl, tím lépe. A když to budete pravidelně dělat, tak mám i pacienty, kteří v 75 to dokážou a udělají, ale nikdy není pozdě s tím začít, ale ty výsledky se většinou neukazují tak rychle, jak bychom si všichni přáli. Musíme mít více trpělivosti a důslednosti, aby jsme s tím cvičením a zkoušeli to se dostat do toho stoje, z toho tureckého sedu, nejdřív s pomocí, že se opřu, pak se opřu o chvilku později a jsem si jistý, že kdo začne, tak okolo té 30 do 2 týdnů to zvládnete.
0: A je to, může to být nějaká kontrola pro mě samotnou, když třeba každý, nevím, měsíc to zkusím a pořád to půjde, tak budu vědět, že to dělám dobře. Myslím jako, že cvičím, starám se o to tělo a tak. A bude mi fungovat dlouho.
1: Tak tohle je jenom jeden z mnoha testů, který mě říká na tom, jakou mám rovnováhu v těle, jaký mám to core, sílu toho středu těla a zároveň i určitou flexibilitu. Ale samozřejmě je potřeba stále jít dál a dál, protože máme dva hlavní pojmy ve zdraví o těle. Jedna je progrese a jedna je adaptace. To znamená, my musíme stále tou progresí zvyšovat náročnost nebo intenzitu nebo váhu ten cvik, protože kdyby jsme stále dělali 10 kliků, 10 dřepů a 10 zdvihů, tak za určitý čas tam vznikne ta adaptace a už se tělo dál neposouvá. Už to nepřináší takovej tak pozitivní účinky jako na začátku.
0: Tělo se neposouvá, ale nás to už tak nebolí, ne? Takže a vy to sám říkáte, že bolest je nutná, aby člověk se stával odolnějším, aby překonával.
1: Ano, já říkám, že potřebujeme být odolný na fyzické stránce, na psychické stránce a na té metabolické stránce. A takový paradox je, že aby jsme byli odolní fyzicky, tak ten lék na tu fyzickou odolnost je bolest. A lék na tu psychickou odolnost není nic jiného než stres. Nemůžeme se stát psychicky odolným, jenom že si přečteme nějakou knížku nebo nějaký rady, aniž bychom to potom vyzkoušeli v praxi a dostali se do té stresové situace a uměli se co nejrychleji toho stresu zase zbavit. A stejně je to i u té metabolické odolnosti, kdy ten lék na tu metabolickou odolnost, na ty všechny reakce, které drží naše tělo pohromadě a v rovnováze, tak ten lék na to je trpění. To znamená hlad, občas žízeň, je tam i chladová terapie, je to, takže to je všechno to trpení, který nám dodává, aby se naše tělo rychle adaptovalo na to vnější prostředí, někdy na zimu, někdy na teplo. Takže trpět, bolest a stres.
0: No, nevím, no Těžko se to poslouchá, ale asi je to pravda. Michal Novotný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Michal Novotný, fyzioterapeut, který nám v minulém vstupu řekl možná pro mnohé takovou nepěknou věc, ale funkční. To znamená trpět, říkal jste bolest, tím posouváme své hranice, své možnosti. Já jsem si to hnedka stáhla a převedu to na děti. Trpí dnes děti nebo zažívají tu nepohodu, aby se posouvali dál, aby se zocelovali?
1: No, bohužel si myslím, že dneska děti to mají složitější, než jsme to měli my, protože mají mnohem komfortnější život, než jsme ho měli, nebo než jsem měl já, moje generace. A právě ten komfort, který my si kupujeme, tak jde z velké většiny proti zdraví. Ať je to, stačí se podívat, cokoliv si koupíte, proč je tomu víc komfortnější, protože tam není k tomu potřeba tolik práce. A to vidíme i v posilovnách, že často, což je takový paradox, že v posilovnách najednou jsou stroje, které jsou pohodlnější, které za vás udělají část práce, a u těch dětí je to podobně, a tím, že mají ten život mnohem komfortnější, tak se méně hýbají, méně času tráví venku. A i to nezdravé jídlo je mnohem dostupnější pro ty děti dneska, než bylo dříve. A je to smutný, když vidím na základní škole, kde přednáším, že děti mají, hodně dětí má nadváhu. Vidím, že nemají kontrolu nad svým tělem, jakou by měli mít. A to se projeví i třeba v rovnováze. Často, já nevím, jestli vy máte stejný pocit, ale že děti stále do vás naráží. A to je, že nemají kontrolu nad svým tělem tak, jak jim měli dřív, protože dřív padali a zvedali se, lezli na strom, padali, a to jejich tělo bylo odolnější. Dneska na stromy nelezou, dneska sednou do auta, odveze auto do školy, ve škole sedí, má jenom jednu hodinu tělocviku, a i to psaní, ta motorika, ta motorika těch jemných svalů, který vlastně my jsme krásně dělali ty psací písma, tak dneska z té školy se trochu vytrácí.
0: Vás ta zkušenost, kterou jste popsal ze základní školy, přiměla k tomu napsat knihu. Napsat knihu, která by mohla být třeba pro rodiče nějakým návodem, jak toto zvrátit?
1: Ano, na té základní škole já jsem se snažil těm žákům ukázat ze své vlastní praxe, jaký věci dělají ty hrdinové, kteří všichni oni znají, ať z televize nebo z jejich oblíbených sportů, a s kterýma jsem měl tu čest spolupracovat. Tak ta přednáška se jmenovala 12 tajemství, jak se stát hrdinou. A na základě toho jsem napsal knížku, která teďka šla do tisku, která se jmenuje Vychovej hrdinu.
0: Tak, co tam najdeme?
1: Tak rozdělil jsem to opravdu tak, jak to dělám já i se svýma dětma. Já mám 5 dětí, u někoho se mi to daří víc, u někoho míň, takže to není, že bych já byl ideální otec, já mám taky svoje pády a z těch pádů se snažím učit. Nicméně jsem to rozdělil, ty rady, těch 12 tajemství, 12 rad, do 3 částí. Jedna část je tělo, druhá je pohyb a třetí je mysl. A to je vlastně, co jsem tady zmínil, ta fyzická, psychická a metabolická odolnost. A každý příběh začínám jedním z řeckých hrdinů, který určitým způsobem zapadá do toho jednoho tajemství, protože opět se vrací do módy nebo k zájmu posluchačů Odysea, Troja a ta řecká mytologie.
0: Tak budeme vychovávat hrdiny. Díky vám. Michal Novotný je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je dnes fyzioterapeut Michal Novotný. Vy jste těsně po revoluci, jestli jsem to dobře spočítala, jste se s rodiči odstěhoval do Španělska. Proč a jak jste se vlastně pak dostal k fyzioterapii?
1: Tak, protože můj nevlastní otec byl profesionální fotbalista a vlastně hnedka po mistrovství světa v Itálii v roce 1990 tak dostal angažmá ve Španělsku, v Chichonu, a já jsem ho tam následoval s mojí mámou a s mýma dvěmi sestrami. A pak po dvou letech dostal další angažmá do Francie, do Saint-Étienne, a já jsem se rozhodl tam zůstat a pokračovat tam, protože se mě tam líbilo, měl jsem tam svoje přátele. A já jsem nejdřív vystudoval automechanika, protože můj biologický otec byl inženýr v motorsportu a on chtěl, aby jsem šel v jeho šlépějích, mně se auta líbily. Ale když jsem to dokončil, tak jsem cítil, že to není to, co bych sem chtěl dělat po zbytek života, tak jsem šel na fakultu tělesné výchovy a sportu a tam jsem si udělal jeden kurz s fyzioterapeutem cyklisty Indurajna, tehda velkýho hrdiny ve Španělsku, a to jsem si řekl, sakra, to je něco, co by jsem chtěl prohloubit, takže po dokončení tělocvikáře jsem šel na fakultu fyzioterapie.
0: Tak z automechanika na fyzioterapii je to trošku skok. Předpokládám, že jste měl kladný vztah ke sportu, že jste tíhnul ke sportu, nebo...
1: Já jsem celý život sportoval, samozřejmě na té amatérské úrovni. Miluju lyžování, plavání, surfování, a takže ten pohyb mi je velmi blízký a to, že můj otec byl v tom motorsportu, tak taky vlastně jsem věděl, jak to funguje během rally a jak ty týmy rally se připravujou, protože jsem mě často bral na ty rally. A u svého nevlastního otce jsem viděl tu jeho životosprávu, jak bylo důležitý strava, i to psychické naladění, ta motivace a jak to funguje celý ten den. Takže si tyhle dva světy ve mně prolínaly a nakonec mě dostali tam, kde jsem.
0: Tam, kde jste, když jste zmiňoval sporty, ať už lyžování, plavání, já nevím, fotbal, který vlastně sport vám nejvíce ubližuje tělu?
1: No, každý sport ubližuje tělu, když se dělá příliš a jenom ten jeden sport, protože vezmeme si, že v našem těle je přes 360 kloubů a ten každý sport dostává do určitýho stresu jenom určitý klouby v určitém směru a zapomíná na ty ostatní a to tělo se adaptuje tomu pohybovému stereotypu, který převládá v tom daném sportu. Tudíž neexistuje ideální sport, možná desetiboj nebo kde těch sportů je a těch pohybových stereotypů je více. Takže ideální sport je, když se podíváme do tabulek, ne, který sport je nejlepší na dlouhověkost, tak na prvním místě jsou raketové sporty. Ale jediný tajemství v tom je, protože tam je vytrvalost, výbušnost, je tam sledování míčku v prostoru, takže přizpůsobení těla na ten míček, který se přibližuje někdy pomaleji, někdy rychleji. Takže se čím víc těch našich smyslů se probouzí, aktivuje a zlepšuje, tím více je to prospěšný pro náš život.
0: A i když třeba právě třeba v tenise zatěžujeme významně jenom jednu část těla, teď jsou tam ty skluzy, že jo,
1: ano.
0: Když se zarazí to tělo.
1: Ano, jak jsem říkal, není ideální sport, protože ten tenis má zase tu nevýhodu, že se zapojuje jenom jedna část těla, mnohem víc než ta druhá. Proto profesionálové v posilovně posilujou právě tu druhou stranu a dělají takzvané kompenzační cvičení, aby vyvážili tu nerovnováhu, která je v tom tenise, ale tyhle kompenzační cvičení bohužel nedělají amatéři a proto ty amatéři mají mnohem více zranění a to je jeden z těch důvodů, proč ten se říká sportem k invaliditě anebo sportem ke zdraví. Ta hranice je velmi úzká.
0: Říká Michal Novotný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal fyzioterapeut Michal Novotný. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, jak jste se dostal vůbec k té profesi, které se věnujete vlastně celý profesní život. Jak velkým zlom nebo důležitý moment ve vašem životě v té profesní kariéře bylo to, že jste se stal jedním z pěti fyzioterapeutů v rámci ATP tenisového okruhu. Jak moc významné to pro vás bylo?
1: Tak to byl jeden z těch nejvýznamnějších momentů mýho života, protože jsem upřímně nevěřil, že se do té asociace dostanu. Tehdy mě bylo kolo 25 let, takže jsem byl zároveň nejmladší vůbec zaměstnanec ATP tehdy. Ty zkušenosti, které jsem měl, tak jsem měl jenom díky tomu, že jsem bral všechny dobrovolné akce v amatérských týmech během studia. A jakožto 25-letý, tak jsem samozřejmě neměl žádný zodpovědnosti, neměl jsem rodinu a chtěl jsem cestovat a poznávat, jak přistupují k léčení, k bolesti, jak na východě, tak na západě, jak na jihu, tak na severu, protože jsou tam odlišnosti. A chtěl jsem poznat svět a ten tenis mě tomu dal velkou příležitost, protože jsem trávil okolo 25 týdnů s ATP vlastně každý týden v jiném státě s jinýma doktorama, většinou velmi prestižní doktoři, a celý den vlastně vás obklopují informace o tom, jak řeší ty problémy, za kterýma tam ty tenisti za námi chodili.
0: Takže vy jste se vlastně dál učil a vzdělával, ale už jste praktikoval.
1: A dál se vzdělávám i teďka. Každým pacientem dál se musím vzdělávat a kdyby jsem přestal, tak si myslím, že je čas přestat, protože to je na tom to krásný, že čím jsem starší, tak si uvědomuju, že toho vím čím dál tím méně, což je trošku paradox, ale opravdu to tak cítím a čím dál tím si dávám víc otázek a snažím se hledat na ně odpovědi. A když jsem vyšel ze školy, tak jsem si myslel, že vím všechno a teďka si myslím, že nevím nic.
0: No pro někoho by to mohlo být demotivující, ale vás to očividně motivuje hledat informace a odpovědi na otázky vaše dál.
1: Je to tak.
0: Když pak jste se dostal, nebo byl jste povolán k takovým tenisovým hvězdám, jako je Djokovic, Federer a další, tak zapochyboval jste někdy, měl jste třeba někdy obavu, že tak teď od vás čekají zázraky, jako že vypnete bolest, vypnete trápení toho sportovce a vy měl jste obavu, že třeba selžete, že to nezvládnete, nebo že to třeba ani nebude možné jim pomoci?
1: Tak ze začátku to pro mě bylo složitý v tom, že samozřejmě přijdete mezi další čtyři fyzioterapeuty, kteří už tam byli mnoho let, měli mnoho zkušeností a ty tenisté ze začátku chodili, když si mohli vybrat, tak si vybírali toho, který tam je déle nebo který je lepší. Takže já jsem ze začátku tak trošku trpěl tím, že jsem se cítil, že nejsem na jejich úrovni. Nicméně, kdo si počká, ten se dočká a já jsem měl potom několik turnajů, kde jsem byl já sám a ty hráči za mnou přišli a měl jsem, nevím jestli to štěstí, nebo tím, jak jsem opravdu chtěl vnitřně jim pomoct co nejrychleji, tak se mě to povedlo a najednou na těch velkých turnajích, kde jsme už byli víc fyzioterapeutů, tak za mnou chodili ty velký jména a najednou, proč za mnou chodí ty velký jména, protože jsem jim pomohl a velmi rychle jsem se dostal vlastně i na tu úroveň, kterou měli ty ostatní, ale to, že jsem stále byl obklopován lidmi, kteří byli lepší než já, tak vás to stále hnalo, abyste každou volnou chvilku trávil čtením studií a knížek a vzdělávání vlastně ve volném čase.
0: Ale občas to bolelo, občas se vám třeba nechtělo, že jo?
1: Upřímně nechtělo se mi chodit do posilovny, cvičit, běhat, plavat mnohem víc, než si vzít tu knížku, protože vždycky jsem to dělal, že se něco dovím, co mě opravdu zajímá a co mě opravdu něco dá. Takže nemůžu říct, že opravdu to studio, studovat tu moji profesi pro mě nebyla zátěž.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal fyzioterapeut Michal Novotný, který se věnuje mimo jiné také velkým tenisovým hvězdám, ale zarazilo mě, že vaši odbornost si občas vyžádá i hollywoodská hvězda. Tak co trápí herce třeba při natáčení? Co potřebují?
1: No, velmi podobné věci jako ty profesionální sportovci, protože ten jejich denní plán se opravdu neliší od toho profesionálního sportovce. Krom toho, že úplný ty špičky herců, stejně jako ty špičky toho sportu, mají svého vlastního kuchaře, který jim připravuje jídla, takže já jsem u těch herců i s jejich kuchařem řešil, jak by měla být nastavená ta strava na základě té fyzické činnosti, kterou jsme zrovna v tom období dělali. Protože u někoho to mohlo být, že by potřebovalo udělat definici svalu, u někoho snížit váhu, u někoho naopak nabrat. Takže ty problémy, ty herci mají velmi podobný, jak ty sportovci, nejenom díky to, že to jejich zaměstnání je velmi, ty kaskadérské kousky jsou velmi náročné pro tělo, protože ne všichni herci na všechny ty triky používají ty dvojníky, ale tráví přes 2 hodiny v posilovně a běháním a přípravou toho filmu.
0: Tak a poslouchají vás? Nebo třeba někdy se šprajcnou takzvaně?
1: Ne, poslouchají. Dřív mě neposlouchali, když se vytvořilo to pouto přátelské mezi tím sportovcem a mnou, když jsem s nima trávil, že jo, každý den od rána do večera cestovali jsme mezi kontinentama spolu, tak se tam vytvoří to určitý přátelský pouto, který v těch kritických situacích často je důležitější než ten fyzioterapeut nebo kondiční trenér k tomu sportovci. Takže říká, dneska jsme unavený, pohodáme si, jdeme nikam radši do restaurace. Ale jakmile tam to pouto není přátelský, tak poslouchají, proto si mě nějakým způsobem najímají, protože by to jinak nedávalo smysl. Většinou, ať jsou to ty sportovci nebo herci, tak potřebují mít rychlé výsledky, protože se většinou hraje o čas. Ať už po operaci dostat sportovce co nejrychleji na hřiště, nebo během zranění zaútočit na to zranění co nejrychleji, aby byl připraven hrát. A v tom filmu samozřejmě tam je taky velký časový tlak, protože ty místa, které pronajmou, nebo ty lokace, tak mají přesně daný termíny, a když je ten herec zraněný a nemůže se hybnout díky bolesti zad a musí běžet ve sněhu s dítětem, který váží 25 kilo, tak tam musí poslouchat, aby byli sami proti sobě.
0: To muselo být i pro vás velmi zajímavé, nejen jako pro fyzioterapeuta, ale člověka toto zažít, toto poznat, jak to funguje, ten herecký svět hollywoodský.
1: Určitě, já jsem za tu první zkušenost, která byla s Orlandem Bloomem, byl velmi vděčný, a jelikož byla zároveň úspěšná, tak se to potom nějakým způsobem ty informace rozjeli dál a volali mě ty další herci častěji a častěji. A pro mě bylo velmi zajímavé najednou vidět, být uprostřed toho nahrávacího studia na zámku a vlastně sledovat, jak Keanu Reeves bojuje a potom mu pomáhat ze země, když ho bolelo něco, a rovnou na lehátko, a režisér říká, máme 15 minut maximum, takže mikrofon všechno pryč, rychle na lehátko. Takže úplně jiná dynamika práce, zajímavá, mnoho jsem se naučil a kam jsem vděčný za každou příležitost, která se mě v životě dostane.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: nás občas nebolí tělo, dobrou zprávou je, že bolest dokazuje, že žijeme. Aspoň to říká náš dnešní host, fyzioterapeut Michal Novotný. Když vidíte člověka, díváte se na něj jako na svého potenciálního pacienta, sledujete, jak drží tělo, jeho chůzi a tak, nebo nejste tak postižen?
1: Tak postižen nejsem, ale byl jsem. A teďka to je tak, že většinou sleduju toho člověka, když zrovna něco zkoumám, nebo sleduju nějakou specifickou věc, nebo ničtu, nebo zjišťuju si. Tak potom, když jdu třeba ze psem, tak sleduju u těch ostatních lidí, jestli to, o čem zrovna teďka se učím, jestli zapadá do toho, co jsem si zrovna přečet.
0: Takže rovnou v praxi to pak sledujete. Vy jste někde uvedl, že existuje bolest, která vychází ze svalů, z kloubů, z nervů. Vy poznáte bezpečně, odkud ta bolest přichází?
1: No, o to se snažím. Hlavně ta bolest většinou není na tom místě, která je ta hlavní příčina. Protože bolest je jenom ta žárovka, že se rozsvítí, že je něco v nepořádku. A já v mý poslední knize, která už vyšla, tak jsem, která je o bolesti zad, tak jsem ji rozdělil na pět struktur, aby jsme, že nejdřív potřeba zjistit, jaká struktura je pod tou bolestí. Aby ty cviky a ty rady se byly cílený k té struktuře, která je poškozená. Protože každá struktura potřebuje něco jiného. Jak potřebuje nejenom jiný cviky, ale jiný rady a doporučení. Takže ano, snažím se díky testům a díky místu a citu mých rukou najít, jestli se jedná o vaz, šlachu, sval nebo kloub.
0: Ale obyčejný smrtelník to nepozná, to nezjistí.
1: No, snažil jsem se to dát do té knihy právě těma testama a říct si, jaká typ, kdy ta bolest bolí, protože není to samé, jestli ráno nebo večer, jestli při chůzi nebo při sezení, jestli ta bolest je tupá, nebo jestli je elektrická, nebo jestli je tam jako by bylo teplo. Takže se každá tato bolest má svoje specifika a míří k určitý struktuře.
0: Jak ostatně vy zvládáte bolest?
1: Já jsem si prošel hodně bolestma a s trpělivostí vám řeknu, že s těžkýma zraněníma jsem je všechny překonal, ale je tam třeba ta disciplína, protože já každý den chodím hodinu plavat a hodinu cvičím a tady do těchto dvou hodin nevemu žádného pacienta, protože to je můj svatý čas pro sebe. A když někdo má tu disciplínu a pravidelnost a nečeká zázraky ze dne na den, protože poslední bolest mě trvala 3 roky, než jsem se jí zbavil a ze začátku to vypadalo na operaci a tímhle možná dám posluchačům naději, že když se něco bolí i dlouho, tak musí trpělivě a s disciplínou den po dni pokračovat dál.
0: No, ale někdo to zkrátka nevydrží, nemá tu trpělivost a hlavně ta bolest nás kolikrát i paralyzuje přeci a dělá nám ty dny škaredější a těžší.
1: Jak se na to díváte? Když se centrujete nebo se soustředíte na tu bolest, tak ano, protože čím více na ní soustředíte, tím je horší. Ale u dětí, když je něco bolí a pustíte jim pohádku, tak na tu bolest zapomenou. Já vím, že nemá cenu se dívat na tu pohádku, to je jenom taková, jak bych řekl.
0: Zkrátka nevěnovat té bolesti tolik pozornosti.
1: A jít s tou bolestí naproti.
0: Michal Novotný byl naším hostem. Moc vám za to děkuju.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Liberec dnes získal v dražbě autovraku necelých 250 tisíc korun. Dřeva napadeného kůrovcem bude letos v Krkonoších méně než v předchozích letech. Služby v Polsku zadržely mladého muže, který plánoval teroristický útok. A zítřek bude slunečný s teplotami mezi 14 až 18 stupni. Zprávy jsou nachystány, u jejich poslechová svítá Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Liberec dnes v dražbě prodal všech 21 nabízených autovraků. Celkem za ně získal 249,5 tisíce korun. Největší zájem byl o bílý Land Rover Discovery z roku 2018. Jeho vyvolávací cena byla 9 tisíc korun. Nový majitel ho vydražil za 153 tisíc. Všechna nabízená auta byla odtažena z ulic města, říká soudní exekutor Petr Polanský.
2: Nejsou k ním doklady, nejsou k ním klíče, čili je to v podstatě na to, aby spíš se to využilo na náhradní díly a samozřejmě dá se to i zprovoznit, ale musí se samozřejmě to vozidlo upravit tak, aby bylo přihlásitelné do evidence. A musí si ten, kdo vydraží to vozidlo, obstarat náhradní doklady na magistrátu.
0: Budova radnice v Liberci bude dnes večer svítit červeně na podporu Světového dne dárců kostní dřeně. Informovalo o tom město na sociální síti. Červené osvětlení má za cíl poděkovat všem dárcům i lidem, kteří jsou zapsaní v registru dárců. Současně má vyzvat nové možné dárce. Český registr dárců krvetvorných buněk IKEM funguje už více než 30 let. Hledá dárce kostní dřeně pro pacienty s leukémií a dalšími vážnými nemocemi krvetvorby. Kůrovec v Krkonoších je letos zatím podle zprávy Krkonošského národního parku pod kontrolou. Letošní škody způsobené tímto broukem nebudou tak vysoké jako v minulém roce. Konkrétní čísla představuje mluvčí parku Radek Drahný.
3: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%. Ale když kůrovce bylo opravdu hodně, tak jsme měli až 70% takto napadeného dříví.
0: Lesníci se ale obávají příštího roku, kdyby se kvůli suchu a nedostatku vody mohlo kůrovci dařit. Polská agentura pro vnitřní bezpečnost zadržela 17-letého mladíka, který plánoval masivní teroristický útok. Cílem mimo jiné na školu a mešitu. Státní zástupce už proti muži polské národnosti vznesl 3 obvinění. Polské služby našly při prohlídce bydliště zadrženého 17-letého Poláka bodné zbraně, výbušné materiály i knihy a nášivky s nacistickou symbolikou. Prokuratura ho následně obvinila z přípravy teroristického útoku, účasti na organizované zločinecké skupině, propagování nacismu a fašismu a podněcování nenávisti. Zadržený se k činům, ze kterých je obviněný, nepřiznal a odmítl vypovídat.
1: Počasí.
0: A ve středu bude po celý den většinou polojasno, jen přechodně až oblačno, k večeru začne od západu přibývat oblačnost a teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů. Na jihozápadě naměříme až 18 a na horách teploty mezi 9 až 12 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A mezi Jestřebím a Doxy na Českolipsku máme hlášenou dopravní nehodu. Srazila se tam 3 osobní auta, na místě je policie. Úsek je průjezdný s opatrností. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A přejeme vám také krásné úterní odpoledne. Já si tak matně vzpomínám, že zpěvačka a herečka Barbara Streisand kdysi o porodu prohlásila, že to je vlastně jako protlačit piano světlíkem. Tak máte alespoň hrubou představu o tom, jak vznikla změna územního plánu v Rokytnici na Lízeru. Bylo to náročné, trvalo to 10 let, ale podařilo se a my si o tom za malou chvíli popovídáme s kolegyní Johanou Tománkovou. Mimo jiné se dotkneme třeba i toho, jak se to promítne do chodu místního lyžařského střediska. Pak nás regionální stopař zavede do základní umělecké školy Jabloňová, kde nacvičují žáci vystoupení, jehož výtěžek přispěje na pořízení nového nástroje, vibrafonu. Pokud chcete vědět, co to je a jak se na to hraje, tak nás poslouchejte i po 14:15 a čeká nás pochopitelně i rubrika Co v učebnicích nebylo, dnes o nejvzácnějším kolíši a také dětská anketa. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Českém rozhlase Liberec 11 minut po 14. hodině Marie Rotrová, to nic. Tak třeba o 10 letech by se dalo říct, že to je jako nic, alespoň tady v tom vesmírném kontextu, ale během té doby vám stihnou odrůst fousy i děti. No a po 10 letech schválila krkonošská Rokytnice nad Jizerou komplikovanou změnu územního plánu. Ta mimo jiné stanovuje chráněná území, na kterých se nesmí stavět, a také naopak rozšiřuje možnosti pro rozvoj cestovního ruchu a sportu. A podrobnosti zjišťovala redaktorka Johana Tománková, kterou vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Změna územního plánu trvala opravdu dlouho, jak jsme říkali, 10 let. A to hlavně kvůli tomu, že se horské město nachází v citlivém chráněném území Krkonošského národního parku. Do diskuze se zapojovaly různé dotčené orgány, které změny připomínkovaly. Navíc do této změny územního plánu zapojili úplně nové mechanismy, které ochrání třeba vzácné louky a prostory před negativním vlivem staveb a terénních úprav.
0: No a jaké konkrétní změny z toho vyplývají pro případné investory nebo developery?
1: Umožňuje například propojení ski areálu nahoru rezort Rokytnice a ski areál Studenov, kde má vzniknout prodloužená lanová dráha, a také propojení Studenova a ski areálu v Harachově. Jedná se o velmi důležitou změnu. Dál bude možné prodloužit lanovou dráhu Horní Domky a také vybudovat dvě vodní nádrže pro zasněžování.
0: A dotkne se změna územního plánu třeba i výstavby domů, hotelů a podobně?
1: Částečně ano, změna územního plánu v některých případech rozšiřuje možnosti pro stavbu těchto objektů. Město ale možnou budoucí zástavbu soustředí především na plochy, kde už nějaká zástavba je, třeba na místě brownfieldů. Můžu zmínit třeba plánovanou přestavbu bývalé textilny Seba, kterou chystá investor, developer a majitelský areálu společnost Trigema. Ta plánuje místo zchátralé továrny postavit největší hotel v Rokytnici se stovkami pokojů, službami, jako je wellness a třeba i obchody.
0: A nehrozí kvůli změně územního plánu masivní výstavba apartmánových bytů, o kterých víme, že jsou v Rokytnici nežádoucí?
1: Podle mého názoru nehrozí, protože do této změny město zakomponovalo i svou stanovenou dohodu s investory, která by měla výstavbu apartmánů regulovat. Dál je v ní zohledněná také daň z nemovitosti, kterou investoři platí výrazně vyšší, pokud mají bytovou jednotku, která má prvoplánově sloužit pro bydlení, ale není v ní nikdo trvale hlášený. V závěru bych tedy řekla, že se radnice s dalšími subjekty snažila o rozvolnění pravidel pro výstavbu budov a infrastruktury, ale s jistými mechanismy a omezeními, aby toho nemohl nikdo zneužít.
0: Říká naše kolegyně Johana Tománková. Mockrát děkujeme. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Řekli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló.
5: No co je?
4: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
7: Telegram s adresou svět.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A za regionálním stopařem vyrážíme na základní uměleckou školu. S tou mám drobné zkušenosti, tedy ne konkrétně s touto, s jinou, ale docela zajímavé, řekl bych, že během mé krátké houslové kariéry můj učitel hry na housle přišel na to, že takový smyčec je vlastně docela dobrý bicí nástroj. Mezi hudební nástroje, na které se učí žáci základní umělecké školy Jabloňová v Liberci, patří i vibrafon. Ten původní ale dosluhuje a nový není zrovna levný, a tak na Zušce připravují koncert pro vibrafon, aby na nový přispěli. Na co se můžete těšit a jak vibrafon vůbec zní, to se vydal zjistit regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne ze základní umělecké školy Jabloňová, kde jsem se právě teď dostal do učebny bicích nástrojů. Velice zajímavá učebna, kde jsou nejenom klasické bubny a nějaké timpanky, ale i další nástroje, a jedním z nich je i vibrafon, který právě teď zní. A co to je vůbec za nástroj? Také to se ptám už Sergeje Grigorenga, učitele.
3: Je to skvělý bicí nástroj melodický, který má rozsah 2,5 oktavy, a je to kovový kameny, pod tím je motor, který pohání takový lopasti, který vyvádí tu vibraci vyvolavají.
2: Za mě to zní moc hezky a vypadá to téměř shodně jako další dva nástroje, takže já když jsem přišel, tak jsem myslel, že tady máte 3 vibrafony, ale jenom jeden je z toho ten vibrafon.
3: Jenom jeden vibrafon, protože ty další nástroje jsou dřevěný.
2: Aha, takže se jmenují jinak?
3: Je to stejný princip, ale bez vibráta. Oni taky mají rezonátory, který prodloužuje ten zvuk znění toho nástroje.
2: A proč pak potřebujete nový vibrafon?
3: No, protože my na škole máme hodně souborů a kromě souboru bicích nástrojů RIS to bude používat i další soubory.
2: Takže je o hru na bicí, melodické bicí nástroje zájem.
3: Ano, a velký.
2: Také to určitě těší. Těší to i určitě zástupce ředitele školy. Pojďme si povědět něco k tomu připravovanému koncertu, který se odehraje 28. teďka v pondělí září v divadle FX Šaldy. Jan Prchal.
4: Dobrý den. No, ty nástroje jsou poměrně dost drahé tedy. Já musím říct, že je vlastně zásluhou pana Grigorenka, kolegy Grigorenka a souboru Aries, že se proměnila tvář výuky bicích nástrojů na základních uměleckých školách, protože, jak už jste zmínil, původně ta představa byla, že jsou to ty bubny, bicí nástroje. Takže ty melodické tam vnesly úplně další rovinu. No a pochopitelně ty nástroje se opotřebovávají. Jsou to bicí nástroje, takže se do nich ne mlátí, ale samozřejmě musí se do nich udeřit, takže se opotřebovávají, takže i ten vibrafon bychom potřebovali inovovat a pořídit těm hráčům nový, protože ten entuziasmus z ten dětí spíš narůstá a ty nástroje nám pomalu odcházejí.
2: A my ten entuziasmus můžeme vidět právě na tom koncertu pro vibrafon.
4: Ano, ten koncert je v divadle FX Šaldy. Já musím zmínit, že Aries se už podařilo v minulosti minimálně 2x nebo 3x vyprodat divadlo FX Šaldy na svůj koncert, takže doufám, že se to bude opakovat. Je to státní svátek, takže doufám, že lidé si třeba rádi zakončí ten sváteční den právě i mimořádným uměleckým zážitkem, protože vidět a slyšet hrát Aries je skutečně zážitek. Vstupenky jsou normálně k pořízení v předprodeji divadla FX Šaldy.
2: Tak já doufám, že zájemci se najdou. Možná bychom mohli zmínit ještě pár skladeb, které nám zahrajete. Kluci by nám tady mohli ještě něco pinknout na vibrafon. Tak na co se můžeme těšit na koncertu?
4: Ten repertoár je velice široký, protože v repertoáru jsou jak úpravy, řekněme, klasické hudby, jako je třeba Šavlový tanec, Let čmeláka nebo Menuet Boccherinio, ale pochopitelně vibrafon je nástroj, který je doma hlavně v jazzové muzice, takže tam je samozřejmě i ukázka moderního jazzu, no a samozřejmě i etnické hudby, takže uslyšíme i třeba hudbu z Dálného východu.
2: Tak to se máme rozhodně na co těšit, a takhle zní vibrafon.
1: No, já jsem tam před malou chvílí také mimo jiné slyšel znělku z Harryho Pottera, tak doufám, že se na koncertě podaří vyčarovat peníze na nový vibrafon. Jaroslave, moc krát děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezké odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Petra Janů nám zpříjemnila to úterní odpoledne 10 minut po půl třetí. Vy stále posloucháte Český rozhlas Liberec. Před námi je rubrika Co v učebnicích nebylo a dnešní vydání se zaměří na jeden z nejnovějších objevených živočišných druhů o nás, tedy spíš u nás. Jaký to je a kde se vyskytuje, to už nám vysvětlí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že nejvzácnějším korýšem v Česku je nový druh perloočky? Příběh tohoto unikátního živočicha začíná po roce 2000, kdy byl objeven v bývalém vojenském prostoru na okraji bavorského Mnichova. Později ho tam ale už nedohledali a objevil se až v roce 2023 v Česku. Shodou okolností také v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Vojenská minulost lokality ale není pro výskyt vzácné perloočky to hlavní. Podstatný je pobyt velkých kopytníků. V roce 2015 se milovický areál přeměnil na rezervaci, kde žijí zubři, divocí koně a pratuři. Právě na jejich výskyt se existence perloočky váže. V kalištích nebo na pajedlech, která velcí savci využívají, přečkají její vajíčka řadu let a když nastanou vhodné podmínky, tak se vylíhne nová generace. Perloočka vypadá z profilu jako miniaturní ledový ptáček. Má zobáček, očko i drobný ocásek. Je ovšem průhledná. Tuzemský exemplář vzácného korýše dostal jméno Hrotnatka neočekávaná. Aktuálně je Milovická rezervace jediným místem na světě, kde se tento živočich vyskytuje.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Německé léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Českém rozhlase Liberec, skupina Beatles a jejich Perný den, 11 minut před 15. hodinou. Tereza Brázdová občas také zažívá, když už ne Perný den, tak alespoň perné chvíle, když si povídá s dětmi ze školky. Třeba dneska, to na dnešek připadá Evropský den bez aut, který je takovým vyvrcholením Evropského týdne mobility. Tereza Brázdová si o tom s předškoláky chtěla popovídat, ale jak už se tak někdy stává, ten rozhovor se prostě stočil trochu jiným směrem.
1: Je lepší jezdit na kole nebo v autě?
2: Autě.
1: A proč?
2: Protože tam mám sedačku.
1: A kde máš sedačku?
2: Tam úplně žádu.
1: A mohou děti jezdit vepředu?
3: Ne, to můžou jenom dospělí. Tam musí sedět i dospělí a mamka a táta. Jenom. Protože když někdo sedí u řidičáku, tak dítě neumí řídit.
4: A něco by zmáčklo. No.
1: A od kolika let tak můžete řídit autovi?
3: O 11. A moji sestraně si bude školou 20.
1: Těšíš se na to, až budeš řídit auto, Ondro?
5: Jo, já také.
1: A jaké si pořídíte auto? Jak bude vypadat?
6: Já žlutý.
7: Já policejní. Zípáka policejního.
6: Šanetka půjdu.
1: Tak ty budeš paní doktorka?
6: Jo.
1: Jaké doma máte auto?
8: Octavia.
6: Nevím.
8: Fluence, Fabia a Octavia.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Blíží se zákazy chovů některých plemen? Premiéra pozadu Rozpleteno, soumrak domácích mazlíčků. ČT 2. Životní a herecký příběh hvězdy českého filmu a divadla. Proměny Daniely Kolářové. A ČT Art. Ani manželství s věhlasným dramatikem Arturem Millerem nepomůže slavné herečce zbavit se nálepky naivní sexy blondýny. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Český rozhlas Liberec, zprávy.
4: V elektronické aukci pozemků v Českém Dubu zbývá už jen 7 volných pozemků z 55. Ve věku 88 let zemřel autor a historik Oswald Honz, významná osobnost z Českolipska. 13 obžalovaným u Teplického soudu za převaděčství hrozí až 8 let vězení. Podle obžaloby do Německa převezli přes 60 lidí z Vietnamu. A ve středu čekáme polojasno, přechodně oblačno a teploty místy u 18 stupňů. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Dobré odpoledne. Město Český Dub na Liberecku zatím prodalo v druhém kole elektronické aukce dalších 12 pozemků pro stavbu rodinných domů. Všechny jsou v lokalitě na Zhůrách. V předchozí první vlně se jich vydražilo 34. V nabídce tak zůstává jen 7 parcel. Vítězové dražby už zaplatili městu polovinu kupní ceny, zbytek po kolaudaci infrastruktury. Město navíc každému staviteli vrátí 150 tisíc korun, říká vedoucí odboru rozvoje města Petr Ponikalský.
5: To je motivační nástroj, aby lidé, kteří si pozemek koupí, tak aby tam postavili do 5 let od podpisu kupní smlouvy rodinný dům. Je tam kompletní infrastruktura, vodovod, kanalizace, elektřina, plyn, optická síť, komunikace s veřejným osvětlením a doplňková zeleň.
4: Zemřela významná osobnost Českolipska, historik a spisovatel Oswald Honz. Bylo mu 88 let, oznámilo to vedení měst Ralska a Mimoně. Honz téměř celý život strávil v Českolipském regionu, kterému se věnoval i ve své tvorbě. Jeho život a dílo zmapoval také projekt Paměti národa. V Železném Brodě na Jablonecku začínají obnovovat bytové zóny v zanedbané lokalitě Poříčí. Město to oznámilo na svém webu. V oblasti jsou bytové domy, které v minulosti sloužily jako dělnické. První etapou je výměna kanalizace a bezpečnostního přepadu. Obyvatelé musí počítat s omezením. Práce na výměně kanalizace potrvají do příštího roku. Teplický okresní soud dnes začal řešit případ ilegálního převodu migrantů z Vietnamu přes Česko do Německa. Obžalovaných je 6 Čechů a 7 Vietnamců. Údajný organizátor převaděčství je ve vazbě. Hrozí jim až 8 let vězení. Všichni dnes u soudu řekli, že jsou nevinní. Pokračuje státní zástupkyně Denisa Vaníčková.
6: Obžalovaní jsou viněni z organizování nedovoleného překročení státní hranice vietnamských státních příslušníků. Převáženi byli z Maďarska přes Slovensko, Republiku, Českou republiku, do Spolkové republiky Německo a v některých případech z Rumunska.
4: Policisté obžalované zadrželi v Praze na území Ústeckého a Středočeského kraje. Podle obžaloby měli od listopadu 2024 do února 2025 převést nejméně 63 lidí.
3: Počasí.
4: A zítra čekejme v Libereckém kraji po celý den většinou polojasno, jen přechodně až oblačno. K večeru bude od západu přibývat další oblačnost. Teploty vystoupí na 14 až 17. Na jihozápadě kraje naměříme až 18 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: A ulice Palackého v Tanvaldu má kvůli práci na inženýrských sítích zúženou vozovku na jeden jízdní pruh. Dopravní omezení tam skončí v polovině října.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Ona, ta dopravní omezení jsou pro vás otázkou čistě akademickou, pokud už nemáte vozidlo. V Liberci totiž zrovna včera proběhla dražba, kde se prodávaly vraky odtažené z ulic města. V nabídce bylo celkem 20 vozů. Jak dražba probíhala, jak dopadla, to nám prozradí už za malou chvíli kolegyně Kateřina Kubíčková. Pak nás čeká pochoutkový rok. Koukám, že Patrik Rozehnal se s Ivanem Voduchockým rozhodli, že už je potřeba přibrat do zimní bundy, případně kostýmu Santy Klause, protože dnes budou péct dvoubarevné tvarohové řezy. Když už bude řeč o jídle, podíváme se v řidičské abecedě na to, jestli vůbec smíme jíst za jízdy, a mezi to všechno také vložíme pozvánku na festival Lípa muzika. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Stále příjemné a maximálně pohodové odpoledne vám přeje Český rozhlas Liberec. Liberec dnes nabídl v dražbě rekordní počet autovraků odtažených z ulic města. Zájemci mohli vybírat celkem z 21 vozů. Město tímto způsobem prodává odtažená auta pravidelně od roku 2022. Například před 2 lety za 16 vozů utržilo zhruba 300 tisíc korun. Letošní vydražená částka je sice nižší, počet nabízených aut byl ale dosud nejvyšší. A největším lákadlem bylo 8 let staré SUV.
1: 1600 dává pětka za Hyundai Atos. 1600 korun pro pána s číslem 5 poprvé, 1600 korun pro pána s číslem 5 podruhé a 1600 korun pro pána s číslem 5 potřetí.
2: Soudní exekutor Petr Polanský zapisuje první vydraženou částku do svých desek. Celkem je tady v nabídce 21 vozů. Všechny jsou odtažené z ulic města.
3: Po absolvování administrativního kolečka, kdy se musí ten majitel oslovit a teprve, když skutečně jako neprojeví zájem, tak tam nabíde právní moci potom rozhodnutí, podle kterého lze to auto prodat. Takže město je otáhne tady na to odstavné parkoviště. To auto jde potom do dražby a z výtěžku té dražby se uhradí náklady na odtah a uskladnění toho auta.
4: Co je takový asi nejzajímavější kousek?
3: Tam je ta lehce nabouraná Discover a to je, myslím, auto, který bude na nejvyšší cenu.
2: O bílý Land Rover z roku 2018 usilovalo hned několik zájemců. Nakonec ho za 153 tisíc korun získali manželé Lenka a Petr Pospěchovi.
5: Auto bude pro mě, mně se líbí a snad manžel ví, co dělá.
6: Musíme to spravit, no, aspoň. Bylo to pouze na jednom servisu, jako nový, a od té doby už nikdo nic neví, no, evidentně havárie, že jo, takže snad to auto bude fungovat.
2: Nabízená auta jsou ve stavu, ve kterém je město z ulic odtáhlo, říká exekutor Polanský.
3: Nejsou k ním doklady, nejsou k ním klíče, čili je to v podstatě na to, aby spíš se to využilo na náhradní díly a samozřejmě dá se to i zprovoznit, ale musí se samozřejmě to vozidlo upravit tak, aby bylo přihlásitelné do evidence.
2: V autech se mnohdy nacházejí odpadky a někdy i různé předměty původních majitelů. V jednom z nich je například francouzská hůl. Někdy ale může jít i o cennější věci, jak říkají manželé Pospěchovi, kteří jezdí na dražby po celém Česku.
5: V jednom autě byla úplně nová celá sada pravého francouzského šampaňského i ze skliničkama.
2: Do dražby se přihlásilo celkem 30 účastníků. Prodat se podařilo všechna nabízená auta. Liberecký magistrát za ně získal necelých 250 tisíc korun. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
7: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Jde o vzácné onemocnění ankavaskulitída.
2: Člověk se musí rozhodnout, jestli chce být pacientem nebo se chce uzdravit.
1: Více s přední českou nefroložkou Vladimírou Bednářovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Liberec Petr Rezek, jsi tu. Ano, je tu Patrik Rozehnal, to aby vám připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů v našem jubilejním ročníku pochoutkového roku. Tenkrát se jednalo o dvoubarevné tvarohové řezy, původně od Marie Kráčmarové sklenice ve východních Čechách a my se ho teď naučíme dělat s kuchařem Ivanem Vodochodským. Vy už samozřejmě víte, že to je v rámci našeho speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích let, ovšem záměrně je nevaří a nepečou znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy konkrétně Josef Maršálek, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Vojtěch Vrtiška a právě Ivan Vodochodský. Patrik Rozehnal byl u toho, když Ivan Vodochodský přemýšlel, jak to upéct.
1: A nebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
2: Na těsto, co potřebujeme?
1: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, 2 vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženého tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
2: Tak už by se nepovedli.
1: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že my jsme dohodli, že ty jsi známý pekář a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskejch, přebíráš ty okamžitě.
3: Pochoutkový rok.
1: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se nám taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
2: Teď to těsto.
1: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
2: Ano. Ty máš černé kakao.
1: Černě jak bota to kakao.
2: Jako uhlí z Ostravy.
1: Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže tečko.
2: Vyvalovat. Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás a pak to přeneseme tedy do plechu.
1: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle dotlačíme do krajů. Patriku, marmeláda. Dáme ji do všech světových stran.
2: Teď si připravíme krém.
1: Tak dáme tam žloutky.
2: K tomu tvarohu.
1: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Šťáva, šup, z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
2: Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo krém fresh.
1: No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
2: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
1: Nádhera. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
2: Tak Ivan válí těsto.
1: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
2: Krásně.
1: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáté na 45 minut.
2: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
1: No právě, až to vychladne. Já už chutnám, já jsem neodolal, jak se to myslím povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
2: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
1: fakt,
2: den.
1: Na to člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože, no takže přátelé, dobrou chuť.
0: No já mám takové podezření, že tento exkluzivní vláčný recept ani nestihne vychladnout, ještě kdyby si tak tomu člověk udělal kávu nebo čaj. No recept na dvoubarevné tvarohové řezy od kuchaře Ivana Vodochodského najdete na stránce pochoutkovýrok.cz, je tam samozřejmě také původní recept od Marie Kračmarové z Klenice ve východních Čechách. No a v neděli si připomeneme druhý nejlepší recept roku 2025 podle poroty. Půjde o chodské koláče, které nám upeče Naďa Konvalinková.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: V tom hudebním proudu Českého rozhlasu Liberec 9 minut po půl čtvrté Robert Křesťan a Rangers vím. My u hudby ještě chvíli zůstaneme, ale nabereme tak říkajíc z jiného soudku. Přesuneme se na festival Lípa muzika, který už je značně zavedený a většina z vás jistě zná tento festival a já jsem rád, že mohu ve vysílání přivítat ředitele festivalu Martina Prokeše. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Festival Lípa muzika vlastně začal před necelými dvěma týdny a potrvá až do 2. listopadu. Leda, co už tady máte za sebou. Jsou tam třeba nějaké věci, u kterých bychom si my, posluchači, řekli a to mě mrzí, že jsem promeškal.
1: Já věřím, že si určitě takové koncerty najdou. Určitě stojí za zmínku zahajovací koncert, kdy vystoupila přední italská operní zpěvačka Roberta Mameli, která se představila s naší uměleckou grantkou Janou Semeradovou v Liberci v divadle FX Šaldy. A možná vzpomenu ještě vynikající britský vokální ensemble Voices 8, který se představil minulý pátek v České Lípě.
0: Tak to nás opravdu může mrzet. Vy jste mimochodem zmínil ženské jméno a to je docela zásadní, protože tématem letošního festivalu Lípa muzika je žena. Proč zrovna žena?
1: My jsme se rozhodli, že bychom rádi poukázali na ženu jako na krásu, na inspiraci, na odvahu, prostě zkrátka na všechny polohy, které si můžeme představit, že žena do života nám přináší. Je to prostě zkrátka inspirace, vděčíme jim za život a za i to, co nás v životě provází, zejména třeba muže, ženy často drží za úspěšnými muži, často bývají skvělé ženy.
0: A předpokládám, že spoustu inspirativních žen máme ještě v rámci festivalu před sebou, protože jak už jsem říkal v úvodu, festival začal před necelými dvěma týdny a končí 2. listopadu, tak na co se ještě můžeme těšit?
1: Já bych možná pozval na koncerty, které teď budou následovat na festivalu. Hned tím prvním koncertem bude koncert, který se uskuteční v České Lípě a bude to výjimečné setkání s hudbou, která není jen historickou kuriozitou, ale také stále živým jazykem lidského citu. Vystoupí kapela Mariana za doprovodu vypravěče Jaromíra Meduna a dostanou nás o 7 století zpět. No a hned v neděli v Turnově nás čeká světová premiéra, protože jeden z nejlepších českých mimů, Radim Vyzváry, držitel několika centálí, vystoupí poprvé premiérově právě s Janou Semerádovou, s naší uměleckou garantkou v Turnově v Městském divadle. A bude to premiéra, kdy vlastně Radim Vyzváry bude tančit, bude vlastně projevovat emoce na francouzskou hudbu La Ramoa. No a možná tou poslední pozvánkou bude potom projekt, který se uskuteční 2. října v Prisku, kde vlastně chystáme projekt, který se jmenuje Přímluvy, ten také vznikl pro Lípu muziku přímo, takže to bude také světová premiéra a vznikly jako hudební reakce na téma vyhnanství, návratu, smíření a odpuštění, která vlastně v textu Tomáše Cidlina prostoupí českou historickou pamětí a biblickým útěkem svaté rodiny i zkušeností současného světa. Je to vlastně dílo, který tvoří 70 minut celistvu, v níž se postupně překrývají historické, duchovní, osobní roviny. Takže to je pozvánka do Prisku, to bude zcela jistě také mimořádný kulturní zážitek. Ještě doplním jenom, že hudbu nám napsal Lukáš Janata a libreto Tomáš Cidlina.
0: Já myslím, že v závěrem už stačí jen doplnit třeba nějaké webové stránky, kde najdeme celý program, abychom se mohli patřičně navnadit.
1: Vážení posluchači, pokud máte chuť se podívat do světa skutečně pestrého hudebního, navštivte stránky lipamuzika.cz. Rádi vás přivítáme na našich koncertech.
0: Říká ředitel festivalu Lípa muzika Martin Prokeš. Já vám moc krát děkuju, přeju, ať se festival vydaří a těším se na slyšenou.
1: Moc děkujeme, nashledanou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: ať máme za volantem bezpečněji. To vám samozřejmě nabízíme až do konce září každý den. A to jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme o tom, jestli smíme za jízdy jíst. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zejména v letních měsících, kdy se jezdí na dovolenou, jsou časté dlouhé cesty. Během nich pochopitelně je potřeba nějaké to občerstvení za jízdy. Ale víte vůbec, jestli je to za volantem povolené? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Určitě jako řidič osobního vozidla jíst a pít mohu. Nicméně vždycky bych se měl věnovat tomu řízení. To znamená, těžko si lze představit, že se věnuju řízení, když budu mít v jedné ruce láhev Coca-Cola a v druhý bagetu. Vždycky bych měl mít na vědomí to, že to auto mám mít pod kontrolou. Takže jíst ano, pít ano. Zároveň mi nic nebrání i k tomu, když jedu třeba dlouho si zapálit tu cigaretu.
2: Ale pozor, neplatí to ve všech případech. Jaké jsou tedy výjimky?
3: V okamžiku, kdy jsem řidičem hromadné přepravy osob. To znamená, řidič autobusu, ten by určitě neměl, anebo nesmí za jízdy pít, jíst ani kouřit. A zároveň taxislužba při přepravě osob, řidič taxíku by neměl při té přepravě osob kouřit. A to samé platí i pro řidiče motocyklu a jízdního kola.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Česko mělo v srpnu nejvyšší ceny nafty v Evropské unii. Na Ukrajinu půjdou z Libereckého kraje další 3 sanitky. Washington odmítl vydat vízum ruskému náměstkovi ministra zahraničí. A zítřek bude slunečný s teplotami mezi 14 až 18 stupni. Zprávy jsou nachystány, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Čeští řidiči v srpnu nakupovali naftu nejdráž ze všech zemí Evropské unie. Uvedl to unijní statistický úřad Eurostat. Oproti červenci tuzemské ceny vzrostly o více než 14%. Průměr za celou unii byl přitom skoro o polovinu nižší. Češi si připlatili taky za benzín. Jeho ceny se zvýšily o necelá 3%. Po Česku za naftu lidé v srpnu nejvíce platili v Bulharsku a Lucembursku. Nejméně naopak stála Itálie. Ceny nafty se v letních měsících s výjimkou Malty zvýšily ve všech unijních zemích. Liberecký kraj pošle na Ukrajinu další 3 vyřazené sanitky zdravotnické záchranné služby. Využil k tomu odměnu vozového parku záchranářů, kteří letos dostanou 3 nové sanitní vozy. Ty vyřazené, pro která nemá záchranná služba využití, mohou pomoct s přepravou pacientů a zraněných vojáků na Ukrajině. Už loni tak Liberecký kraj předal prostřednictvím organizace Postbellum pro Ukrajinu 5 starých sanitek.
3: Podle náměstka hejtmana Vladimíra Richtra z ODS tam sanitky využijí jak pro potřeby nemocnic, tak na frontě. Od začátku války podpořil kraj Ukrajinu téměř 40 miliony korun, jak v penězích, tak ve zdravotnickém materiálu. Peníze šly na obnovu vodovodů v centru Vinice, rekonstrukci centra pro invalidní uprchlíky nebo na stavbu rehabilitační nemocnice pro válečné veterány. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Regionálním českolipským výrobkem roku je hovězí pastrami řezníka Jana Lande. Informovala o tom mluvčí České Lípy Kristýna Kňákal-Brožová. Letos se uskutečnil 8. ročník soutěže. To společně vyhlašují města Česká Lípa a Nový Bor pro výrobce, který působí v jejich správních obvodech.
4: Do letošního ročníku se přihlásilo 39 výrobců z 68 výrobky, tedy o 11 výrobců více než v loňském roce. Soutěžilo se ve 3 kategoriích: potraviny, hobby a řemesla a umělecké výrobky. Součástí byla také kategorie Hlas veřejnosti. Z vítězů jednotlivých kategorií vybrala odborná porota vítěze absolutního. Anna Podhorná, Český rozhlas.
2: Spojené státy odmítly vydání víza náměstkovi ruského ministra zahraničí. Alexandr Alimov se chystal na valné shromáždění OSN do New Yorku. Moskva to podle mluvčího Kremlu Dmitrie Peskova pokládá ze strany Washingtonu za nepřátelský čin. Rozhodnutí Spojených států je podle něj v rozporu s povinnostmi hostitelské země. Víza k účasti na valném shromáždění OSN Spojené státy odmítly udělit taky palestinským představitelům a nedostali ani komunikační tým iránského prezidenta.
0: Počasí.
2: A ve středu bude po celý den většinou polojasno, jen přechodně až oblačno. K večeru začne od západu přibývat další oblačnost. Teploty přes den vystoupí na 14 až 17 stupňů. Na jihozápadě kraje naměříme až 18 a na horách teploty mezi 9 až 12 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor si aktuálně dávejte na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v České Lípě. Tam osobní auto srazilo cyklistu. Na místě jsou hlídky policie České republiky. Ať už cestujete kamkoliv, dobře a bezpečně dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Já mám rádi kají.
6: Co je z toho zdrudaná?
5: jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Naďa Konvalinková. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Dobrý den, zdravím všechny posluchače v podvečer v úterý.
6: Na hodinku světla naděje, že se člověk v dnešním světě zasměje.
0: Humoriáda.

0: Tolik radostná píseň Helenky Vondráčkové. Naďa Konvalinková s námi ve studiu. Jak trávíš podzimní chvíle, podzimní dny?
1: Tak já vlastně, mě končí prázdniny, já mám teda ještě 4 dny, že se sestrou jedeme do penzionu v Nebi, protože jsem to dostala k narozeninám polokulatým, takže ještě si to trošku protahuju, no a ještě na chalupě všecko zařizuju, aby to tam bylo na podzim a na zimu všecko připraveno. Obdivuju stromy, že opouští mízu, aby nezmrzly v zimě, je to prostě, ta příroda je neuvěřitelná a těším se na ty barvy, které za chvilku nastanou.
0: Nakonec Naďa je teď i pěkně vybarvená, doslova Lady in Red, dáma v červeném. Děkujeme za to prozáření tady. A kdo bude zářit z našeho archivu, to nám vyber, prosím, na úvod.
1: Jsou to sourozenci Gondíkovi dneska.
2: Tati! Tati! Co děláš?
3: Co dělám? Co je? Co dělám? Jsi přišla jenom proto, aby ses mě zeptala, co dělám? Si myslíš, že jsem pod těma novinama nahazoval barák, nebo co?
2: Ne, tak se tě ptám, jako jak se máš, jakou máš náladu.
3: No teď už blbou.
2: To k nic, tak já počkám.
3: Počkej, ty chceš peníze, viď? Že tě posílá máma?
2: Ale ne, máma ne.
3: No tak doufám, že ne její máma.
2: Ani její máma, ani tvoje máma, ani moje máma, ale já.
3: Ty? Prosím tě, na co ty potřebuješ peníze? To je tuhle, ten nedávno si ze mě vytáhla skoro celou moji výplatu.
2: A to ti promiň, nebylo to tuhle, ale bylo to před půl rokem. A nebyla to celá výplata, ale bylo to 20 korun.
3: Jsou to peníze, jsou to peníze.
2: Co, tati, co pak ty jsi nevšim, že už je mi 16? Mám občanku, už jsem měla 5 chlapů a ještě jsem nebyla na potratu.
3: Cože? Tak je to tady. Tak je to tady, já to věděl. Že z naší rodiny je v hajzlu, co je to za hajzla? Víte, to přece nedávno, to je snad včera, jak jsi se vrátila takhle z pískoviště a říkala si, že tam jsou holubáci, no, holubáci. Ty myslela, že jsou to holuby, obála se si jich, no, i to bylo včera, holčičko, no, je to říkám, ty coura, jak jsi to přišla, kde jsi k tomu vůbec přišla?
2: Co vyvádíš?
3: Já vyvádím?
2: No.
3: Já jsem se asi spustil někde s někým v Roští.
2: Když mi máma říkala, že se s tebou nedá bavit, tak jsem jí to nevěřila. A teď vidím, že jsi zralý na cvogál.
3: Jistě ano, papínek se nám nehodí do krámu, tak se ho hezky zbavíme, že jo? No, samozřejmě, hezky jste se na mě domluvili, parťačky. Jedna furt možná a druhá tě opra.
2: Ti promiň, ale máma už dávno nechlastá. A já na žádný potratý nechci.
3: Nechceš a to si to chceš nechat v 16?
2: No, nic si nechci nechat, nic nečekám. Nejsem těhotná, jak bych mohla být, kdyby se chovala jako některé moje kamarádky. Protože mám mozek, tak nejsem. Já se ti tady snažím jenom vysvětlit, že jsem mladá, prostě vychovaná a že bych za to občas mohla něco dostat, no.
3: Tak se jenom chceš peníze.
2: No.
3: To je hrozný. Já si připadám jak v oběť nějakých vyděračů. Vy jste horší než čečenská mafie, prosím tě. No tak jo, tak jo. Kolik chceš? To řekni. Jak to chceš poslat? Ti to pošlu čekem, faxem, cashem nebo mailem.
2: Chceš říct mailem, vy.
3: A ti to pošlu, jak chceš, prosím tě. Já si totiž ty peníze tisknu. Já si je doma přihazuju vidlema. No, řekni kolik. Řekni.
2: Pade.
3: Co pade?
2: 50.
3: Jo. Jestli chceš 50 kor, 50 korun, no tak to je...
2: Ne, 50 tisíc.
3: Je 50 tisíc. 50 tisíc. 50 tisíc. Jistě, to není problém. Já ty peníze mám tady pod dechou, já si je krásně vysypu tady s pyžama, já ti jak zvednu polštáře, vybudí na 50 tisíc.

0: hele, šlo to hladce. Ty jsi říkala, že ho budeme muset otrávit a stačilo si říct o prachy. Teď už prdí do hlíny, papíně.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik poněkud drsná go-go show.
3: To byl drsný humor, ano, černý ano. Přímo.
2: Slyšeli jsme Gondíky, spolupráce s někým z nich byla, Naďo?
3: Já jsem s Daliborem byla v angažmá, byli jsme v městských divadlech pražských, takže několikrát jsme se potkali na jevišti. Nejvíc si vzpomínám na, jak je důležité mít Filipa. Tam jsme se hodně nasmáli, protože jsme měli všichni hodně přebreptu a myslím si ale, že diváci se bavili taky, to je na tom nejlepší.
2: Tak doufám, že se budou bavit naši posluchači. Mohou si vybrat, zdali zůstaneme s Gondíky, anebo nastoupí Lubomír Lipský s Jiřím Lírem a budou budovat WC. Tady dneska máme tedy témátka lahodná. Humor mezera A nebo humor mezera B, vybírejte SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Naďa Konvalinková a Pavel Kučera, dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď můžete přidat své hlasy, a to pro Gondíkovi anebo Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavle, já vás zdravím a zdravím naše sluníčko.
4: Dobrý den.
3: Tady je Marcela z Ústí nad Labem a já bych prosila pana Lipského.
2: Ano, sluníčko i měsíček vám děkuji a mějte se hezky. Naschledanou.
4: Děkujeme.
2: Dobrý den.
5: Krásné odpoledne, Naděnku Konvalinkovou zdravím.
4: Taky vás zdravím. Taky vás zdravím. Dobrý den. Hello.
5: Ahoj, Naděnko. Furt stále usměvá vás v dobré náladě. Ať vám to vydrží do konce života, Naděnko.
4: Děkuju, děkuju.
5: Mama, taky zdravím Kučeru.
2: Zdravím.
5: A dám pokračování.
2: Ano,
5: ahoj,
2: máme zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Díky. Dobré odpoledne.
6: Tady Luboš ze Dvora Králové nad Labem, alias Pejskař. Zdravím Konvalinku a Kučeráčka do rádiečka rozhlasovýho.
2: A kterou scénečku jste si vybral? Ačičko nebo Bčičko?
6: Tajterlíky, gondíky.
2: Dobře, mám zapsáno.
4: Děkujeme.
6: Tajterlíky, gondíky.
2: Ano, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás a srdečně zdravím paní Naďu.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, kterou mám strašně ráda a vážím si vás.
4: Děkuju.
7: Takže jsem ráda, že vás slyším a vybírám, Pavle, prosím vás, Bčko.
2: Máme zapsáno.
4: Děkujeme. Máme napsáno, děkujeme.
2: Tak, další prosím je kdo? Haló, dobrý den.
8: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, taky vás zdravím. Chtěl bych hlasovat pro Gondíkovi a jestli bych mohl poprosit, mohla by paní Konvalinková zaspomínat, jak připravovali pana Dejdara na vysokou školu?
4: Jo, tak
2: děkujeme.
4: Ano, my jsme ho připravovali ke zkouškám na DAMU, připravoval ho Oldřich, já jsem k tomu vařila a potom porota byl můj tatínek, Lábus, já a Oldřich, když už to měl připravený, tak jsme ho potom hodnotili. No, myslím si, že uspěl, že byl dobrý a taky ty zkoušky udělal. Jeho tatínek nám za to slíbil koberec, ale nic jsme nedostali.
2: Létající koberec? Ne, obyčejný takový, ale hezký. Ale neměli ho. Tak další prosím.
9: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
9: Dobré odpoledne.
2: Ano, slyšíme.
9: Tak zazvník vás, Pavle, zdraví paní Naděnku.
4: Taky zdravím.
9: Já bych chtěl ty dva lotříky z Bčka.
2: Z Bčka?
9: Z Bčka, no jo. Ty dva lotry.
2: Ano, oni jsou i na Ačku dva lotříci, takže teď jsem zapochyboval trošku, ale Bčko, už je to tam. Váš hlas je na místě, tam, kde
4: děkujeme,
2: jste chtěl.
4: Děkujeme, děkujeme.
9: Děkuju vám, nazdár.
2: Naslyšenou. Tak přátelé, jdeme to sečíst. Těsně to bylo doslova o prsa. Gondíkovi vyhráli v tuto chvíli, tak tady je máte.
10: Když já jsem ti říkala, že ovečka nikdy nelže, jiný ovečky lžou, ale já nikdy,
11: já to
10: nikdy přece. To je ale ovečka ovi.
11: Bu, bu, bu, bu, bu. Mě,
10: je to Beránek, Beránek.
11: Ale moje ovečka ode mě dostane korálky, až
10: korálky,
11: korálky. Ale já už teďko musím, mě už to letí, pa, pa, pa,
10: pa, pa,
11: pa, pa, pa, pa, pa, mě už to letí a já už letím, pa, pa, pa, pa, pa, pa,
10: pa, pa, pa. Nebudu to zlobit, nebudu to zlobit, nebojte.
11: Jestli mi někdy zalžeš, jestli mi někdy zalžeš.
10: Ty můj lupáč, já.
11: Tak. Ale pravdu.
10: Teď už opravdu nevím.
11: Jo, nevíš?
10: Vím.
11: Tak se podíváme. Tak se podíváme! Dobrý večer. Jsem tady správně.
12: Kdo to je, ale pravdu?
10: No, hasič! je to?
12: No.
11: Jaký hasič? Jaký hasič, co tady asi hoří?
10: No, já. Já?
11: Ano, jsi celá rozpálená, chudinko. Nechceš náhodou zabalit do mokrý prostíradla?
12: No, to jsem mi právě chtěl navrhnout, že bych to jako zabalil.
11: Podívejte se, vy tady nic nenavrhujte. A radši si dejte mokrý ručník na hlavu. Podívejte se na sebe, vypadáte. Vždyť vy jste blázen. Nebo víte co? Víte co, řekněte radši těm vašim kolegům, ať vás trošku pokropí stříkačkou.
12: Ne, to ne, já mám svoji stříkačku.
11: No, tak si ji zbalte a pakujte se odsad. Čup!
12: No, tak ale dobře.
10: Jděte, protože tady nic hasit nebudete, tady totiž plane pravý manželský žár.
12: No, tak soráč, v tom paneláku ty všechny ty dveře jsou tak jako stejný, že jo? No tak já jdu stříkat dvou patroníš, no.
11: No, to jsem zvědavej, až vám tady něco bude hořet.
12: Kdo vám to tady postříká? No já teda ne. Přes spáleniště, přes stříkací hory.
11: Promiň mi to, já jsem takovej blbec, tady se všichni zbláznili, já asi taky, no. Promiň, že jsem tě podezříval, já jsem takovej žárlivej vůl.
10: No to seš, no. Co? No miláček si.
11: Prosím. Co? Ale ne. Ne, já strašně spěchám. Já nic necítím, tady všude strašně smrdí voňavky, cože? Ne, já vám dám ženu, jo?
10: Kdo to je?
11: Já nevím, no, mě asi někdo od těch hasičů ptá se, jestli už je čistý vzduch.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Naďa Konvalinková je dnes naším hostem a je nadšená nejenom proto, že je tady s námi v Umhoriádě, ale taky proto, že prožila krásné okamžiky u jednoho křtu. O co šlo?
2: Ano, byla jsem v obci Sloveč a křtili se tam Jiřinky. A já jsem tam už byla před 12 lety, tenkrát jsem křtila Jiřinku za květu fialovou, jmenovala se Tornádo Lůta Jiřinka, byla nádherná a tentokrát to byla Jiřinka pro mě k mým polokulatým narozeninám a je růžová, je přenádherná a jmenuje se Nadějenka.
1: Nadějenka k 55, nám no, to je úžasné. No. Tak jo, tak my teď máme naději, že se pobavíme s někým dalším z našeho archivu. Kdo pak to bude?
2: A bude to Petr Martiňák.
1: Uh-huh. A Vlasta Burian zároveň.
3: Vlasta Burian a Petr Martiňák.
4: Když už jdu porád, ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na pódium, z podia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč tam sedí. Maďory, že láme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Slováček. No jo, já ho znám, rozumíš. No. A víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Jednou jsme takhle seděli na takovým tímhletím, že jo, na pískovišti a plácali jsme a plácali jsme bábovičky a naproti nám seděla Anča Julčová, rozumíš? No a jak takhle plácáme ty bábovičky, plácáme, tak ten Felix šáhl té Anče pod sukinku a říká, ty jsi taky chlapeček. A ona říká, ne, já kakám. To je ptáček, Felix Slováček. A kdybyste viděli, jak on je na ženský. On je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tento. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelili jak náčelník štábu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dobře zvolila Naďa Konvalinková Petra Martináka, ano. Doslova nerozpoznatelného od originál Vlasty Buriana.
2: Výborně.
1: Jak ten kluk to dělá? Úžasně.
2: Výborně ho nebuje.
1: Naďo, když se podíváme do doby Vlasty Buriana a první republiky a těchto filmů černobílých s těmi hvězdami, kdo je ti blízký nebo koho máš ráda? Je někdo takový ze starého Barandova?
2: Tak měla jsem ráda paní Ferbasovou, měla jsem Hugo Háze, toho jsem obdivovala, tak spousta těch herců, jako paní Antonie Nedošínská a taky. Jo, jo.
1: Tak jo, díky za tu vzpomínku do historie a pojďme do žhavé současnosti. Petr Martinák jako Vlasta Burian může pokračovat, když budou Ačka, když budou Bčka, nastoupí Josef Hlinomas a jeho skvělí herečtí další kolegové. Volte SMS-kou Humor, Mezera a nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Přátelé, v tuto chvíli vás čeká buď to Vlasta Burian v podání Petra Martináka, a nebo Josef Hlinomas a další. Vybíráte SMS-kou a nebo telefonující na čísle 731 800 900 právě teď živě přidávají vaše hlasy. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Naděnku Konvalinkovou. Naděnko, moc vás zdravím.
3: Já vás taky zdravím.
2: Vzpomínám na té 10. narozeniny pochoutkového roku, jak jsem se s vámi potkala na zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to prýmové. Hlasuji, Pavle, teda pro Ánko a všem přeji krásný večer či příjemné probouzení do středečního rána a pohodový celý den.
1: A jakou pochoutku chystáte? Jakou pochoutku chystáte k večeři nebo na svačinku? No, neprozradíte.
3: Myslím, že už položila.
1: Nepoložila, ale nechce prozradit. Dobré odpoledne. Haló, haló.
4: Dobré odpoledne, zdravím Nadějenku, to je nádherný slovo, Nadějenka.
3: Děkuji.
4: Já bych byl pro pana Hlinomaze.
1: Výborně, děkujeme. Mějte se hezky. Naslyšenou, zdraví i Nadějenka. Dobrý den. Haló, haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý.
5: Ho.
1: Ano, slyšíme.
3: Slyšíme.
5: Já vás zdravím.
1: My vás.
5: Dva, i Naděnku většinou smělovou. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Tak vás taky zdravím.
5: Ode dneška v Luhačovicách.
1: Ano, užíváte si lázeňský pobyt?
5: Tak, přesně tak. Musím se vykurírovat trošku.
1: Jsme rádi, že jsme u toho.
3: Tam je krásný.
5: Děkuju. A zdravím také všechny humoriádníky. A zvlášť Růženu z Rychnovska, která mě pozdravovala před nedávnem.
1: Dobře, děkuji.
5: A já bych si vybral tého Martináka. Vy to děláte těžké.
1: No, Pavle. To je proto, abyste nám pomohli s tím, ne? Aby se vám trošku jako hlava zamotala.
5: Jenomže potom baborať, že?
1: No.
5: Teď jsem to nemyslel na Naďu, teda takhle, jako
1: to,
5: se omlouvám.
1: To snad doufám, že ne.
5: No. Takže toho Martináka.
1: Dobře, rozumíme vašemu stylu a vkusu, píšeme si hlas a mějte se krásně.
5: Taky, den.
1: A další bude kdo s námi? Dobrý den. Haló?
6: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo je to? Kdo volá?
6: Tady je.
1: No.
6: Dobrý den.
1: No, dobrý
6: tady
1: den.
6: Je Blanka z Velkého Ořechova.
1: Ano.
3: Zdravíme.
6: A já bych chtěla pozdravit moc paní Konvalinkovou.
3: Děkuji.
6: Protože ona by chodila velice ráda k nám do Luhačovic, do kavárny, do cukrárny.
3: No tak tam jsem chodila moc ráda, tam je to nádherný, tam jsem moc hezky
6: sedí. Do té spodní cukrárny.
3: Ano.
6: A budeme se těšit, až nás zase někdy navštívíte.
3: Děkuji.
1: A co si dávala nám, prozraďte trošku bulváru.
6: Moc a moc zdraví.
1: Co si dávala, Naďa? U vás.
6: Jo, Naděnka, samé dobrůdky. Samé dobrůdky, co nabízí kavárnička.
1: No, tak dobře.
3: Ano, přesně. Už se na ně zase těším, na vaše dobrůdky. Paní
6: Konvalinková krásně vykurírovala.
3: Ano.
1: Tak zdravíme do Luhačovic, mějte se hezky. Naschledanou.
6: Ano, naschledanou.
1: Tak a ještě někoho si vyspovídáme, budou to opět Luhačovice nebo někdo jiný? Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Ano.
7: Tady posluchačka z Moravy. Mm-hmm. A já moc vás zdravím a hlavně paní Konvalinkovou.
3: Děkuji, taky zdravím.
7: Ona je takové zlatíčko, já zrovna čtu vaši knížku, to je úžasná knížka.
3: Jo, to mám radost.
7: No, ta je úžasná. A tak se Mějte se moc hezky, dávejte na své pozor, ať jste pořád taková veselá.
3: Děkuji.
1: A Ačko nebo Bčko? Ačko, je to zapsáno. No. Tak děkujeme pěkně a mějte se pěkně. Tak, přátelé, Petr Martinák pokračuje.
8: No, on je to ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně, mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád měl neusnout, tak Felix nestratil ducha přítomnost, přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mol. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si snímáš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lítá moucha s molem, lítá. Najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a páč on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, páč toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narození nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pač on jí má strašně rád. 3, 4.

0: не поволі.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak přátelé, drazí, máme tady závěrečný souboj, vracíme herecké legendy. Lubomír Lipský a naproti mu jde Josef Hlinomas. Kdo to u vás vyhraje, je na vás, dámy a páni, u rádia. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. Lehce naťukneme s Naďou, koho by si zvolila ona, pan Lipský nebo pan Hlinomas?
3: Já mám ráda Mirečka Lipského, byl to leta můj kolega a neskutečně ho obdivuji dodnes.
2: Tak výborně, teď je tu dívka Gloria a jedna archivní od Vídi Lávry a za chvíli jsme u vás.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Závěrečný souboj je tady. Lubomír Lipský to vyhraje, anebo Josef Hlinomas u vás v dnešní humoriádě, ve které je hostem Naďa Konvalinková. Dobré odpoledne, kam přidáme váš hlas?
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Konvalinková.
3: Dobrý den, dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Pavle, a dobrý. Já hlasuju pro Bčko, pro pana Hlinomase.
1: Píšeme si a děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, zdravím paní Naděnku.
3: Taky zdravím.
2: Konvalinkovou. A také samozřejmě Pavla, moderátora.
1: Pana zdravím, Kutu. Ano, taky.
2: A já bych chtěl Lipského.
1: Dobře, děkujeme. Píšeme si váš hlas, děkujeme. Je to pestré, dobré odpoledne, koho jste si vybrala vy?
4: Pardon, dobré odpoledne, Pavlíku, Božena Vyřace, zdravím vás a srdečně zdravím naši usměvavou Naděnku.
3: Dobrý den.
4: Knížko takový, který máme rádi, taky mám vaši knížku, zasmála jsem se, když jsem ji četla.
3: Jo.
4: A chtěla bych Ačko.
1: Ačko.
4: Ať se vám daří a hodně štěstí a zdravíčka.
3: Děkujem, taky přejeme.
1: Naslyšenou, díky. Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, Honza Zokavý.
1: Dobrý
5: zdravím
1: den.
5: Vás, Pavle, i paní Naděnku.
3: Dobrý den.
5: A já si osobně myslím, že by mezi nás mohl přijít určitě aspoň po rádiových vlnách pan Lipský s panem Lírem.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou.
5: Zbytek dne.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne, co vy na to? Na náš výběr tedy konkrétně.
6: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle, a zdravím taky paní Naděnku Kovalinkovou.
3: Taky vás zdravím.
6: A já bych chtěl Lubomíra Lipského, tady František Zavorník.
1: Ano, děkujeme, Františku, hezký
3: děkujem.
1: Den. Tak, přátelé, sečteme a posíláme vám v tuto chvíli Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem.
7: Promiňte, že obtěžuju.
8: Dobrý den, pojďte dál.
7: Jsem tady dobře na zprávě bytového fondu.
8: Ano, ano, velice správně, pojďte dál.
7: Já mám takovou prosbu.
8: No, prosím, ale příteli, příteli, můžu vám říkat příteli?
7: Prosím, jak si přijete.
8: Příteli, příteli, dneska už se neprosí, kam pak na nás s prosbou. Dneska klidně a otevřeně, já žádám to a to. A my co? No, my co?
7: No, to právě nevím.
8: No, my přece vyhovíme, my zařídíme. Pojďte dál, posaďte se.
7: To by bylo krásné.
8: No, jaké pak by bylo, to je krásné. Protože my jsme tady kvůli vám a nikoli vy kvůli mně.
7: Já jsem ovšem nepřišel kvůli vám, já jsem přišel kvůli záchodku.
8: A tak pardon, promiňte. Vy nám ho chcete spravit, ano?
7: Ne, já bych si ho rád postavil. Já totiž bydlím v takovém starém baráku na společné chodbě. Aha. Pavlače, znáte to?
8: No, jak pak bych to neznal, ale příteli, jednou to všechno zbouráme.
7: A co, než se do toho pustíte, tak to spadne samo.
8: Nač ten pesimismus, prosím vás, nač ten pesimismus. Pochopitelně nemůžeme všechno změnit najednou, že? To musíme za pochodu, že?
7: Jak bych vám to řekl, já bydlím na společné chodbě s pěti rodinama, víte?
8: Ale...
7: No a to si dovedete představit ten provoz.
8: No to jistě, to jo. No, příteli, ale to musíte řádně naplánovat. Podívejte se, rodina číslo jedna, tehdy a tehdy, šup. Rodina číslo dvě, tehdy a tehdy, šup. Dobré plánování dělá divy.
7: Jenomže příroda ta dělá ještě větší. A tak, abych vám to vysvětlil,
8: no.
7: Tam u nás dole v prvním štoku bydlí takovej hulvát.
8: Já.
7: Je to nějaký bývalý zápasník nebo co? Představte si, já už jsem...

0: Ne osobně, ale když donesete jaksi plánky té přestavby,
1: tak... Ale no tak to je jednoduchý, já vám to hned nakreslím tady sám.
0: Ale no počkej, to nejde, to musí architekt ve 12 kopiích a provedeno tiskem.
1: Kdo to natiskne?
0: To oni vám tam řeknou, oni jsou na to zavedení tam.
2: Pokračování příště. V dnešní Humoriádě s vámi byli a rádi Naďa Konvalinková.
3: Mějte se krásně, přeju krásný a barevný podzim.
2: A Pavel Kučera se rád připojuje. Dobrý poslech Českého rozhlasu i dál.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Evropské ceny plynu klesají díky naději na znovu otevření Hormuzského průlivu. Železný brod začíná s revitalizací lokality Poříčí. Na Technické univerzitě v Liberci zahájilo dnes mezinárodní stipendijní program 15 studentů. A ve středu čekejme polojasno, přechodně oblačno a teploty místy u 18 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. Velkoobchodní cena zemního plynu pro evropský trh klesla o více než 6%. Dostala se zhruba po 1680 korun na megawatt hodinu. To je nejníž od konce srpna. Ceny klesají díky nadějím na zpřístupnění Hormuzského průlivu. Irán by ho měl podle agentury Reuters znovu otevřít výměnou za zmírnění amerického vojenského tlaku a zrušení blokády iránských přístavů. Evropské zásobníky plynu jsou teď plné asi ze 70%. V Železném Brodě na Jablonecku začala obnova bytové zóny v zanedbané lokalitě Poříčí. Město to oznámilo na svém webu. V oblasti jsou bytové domy, které v minulosti sloužily jako dělnické. První etapou je výměna kanalizace a bezpečnostního přepadu. Obyvatelé musí počítat s omezením. Práce na výměně kanalizace potrvají do příštího roku.
3: Podle studie z roku 2021 by měly celkové náklady vyjít na víc než 17 milionů korun. Obnova bytové zóny je proto rozdělená do několika etap. Letos město začíná se stavbou nové kanalizace v ulici Stavbařů. V budoucnu tam vzniknou nové chodníčky, parkovací místa a nové stromy. Ze Železného Brodu Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Od pondělí je zavřená silnice 3. třídy mezi Brništěm a Velenicemi na Českolipsku. Oznámil to nezávislý starosta Brniště Michal Vinč. Důvodem je další etapa rekonstrukce vozovky. Stavbaři budou opravovat propustky a kompletně vymění obrusnou asfaltovou vrstvu v celém 3-kilometrovém úseku. Proto není možné mezi Brništěm a Velenicemi až do 30. listopadu projet. Objízdná trasa vede v obou směrech přes Zákupy, Kamenici a Velký Grunov. 15 studentů z regionu Trojzemí, ale i Tajvanu nebo Guatemaly bude v tomto semestru studovat na Technické univerzitě v Liberci. A to v rámci stipendijního programu. 4 miliony korun na něj přispěl Liberecký kraj.
4: Student Matěj Vedral vysvětluje, co od programu očekává.
5: Víc poznat tenhle ten region a ty možnosti, které jsou v zahraničí.
4: Svou motivaci popisuje i student z Turecka.
6: Liberec leží ve střední Evropě a nabízí skvělé spojení s ostatními zeměmi. Proto to považuji za výhodu pro svou kariéru i budoucnost.
4: Proč je pro kraj spolupráce s univerzitou důležitá, říká náměstek hejtmana Edvard Kožušník z ODS.
7: Je schopná nejenom edukovat, ale i přivádět mladé lidi do celého kraje a to my dnes potřebujeme.
4: Studenti od kraje získají stipendijní příspěvky. Z Liberce Anna Podhorná, Český rozhlas. Sport.
2: Hokejisté pražské Sparty zabojují v Tipsport Extralidě o prodloužené série. V dohrávce 3. kola poprvé v tomto ročníku nastoupí před svými fanoušky, a to proti Mladé Boleslavi, kterou na svém ledě porazili 10x v řadě. O půl hodiny dřív, tedy už v 18 hodin, startuje předehrávka 11. kola mezi mistrovskými Pardubicemi a Libercem. Počasí. A zítra čekejme po celý den většinou polojasno, jen přechodně oblačno. K večeru bude od západu přibývat další oblačnost a teploty přes den 14 až 17, na jihozápadě kraje až 18 stupňů a na horách se rtuť teploměru zastaví v rozmezí 9 až 12 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A na průtahu Liberecem na silnici 35 za tunelem ve směru na Turnov se srazilo osobní auto s nákladním. Na místě policejní hlídka, můžete se tam zdržet.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
8: Krásné pozdní úterní odpoledne, je 22. září, 4 minuty po 17. a v Českém rozhlase Liberec začíná Den v kraji. V České Lípě zahájila provoz fotovoltaická elektrárna na střeše obchodní akademie. Roketnice nad Jizerou schválila po 10 letech změnu územního plánu. Nároží u liberecké radnice od včerejšího večera zdobí nová socha. I to jsou témata, kterým se budeme věnovat v následující hodině. Za malou chvíli už Lída Jiroutová a souhrn regionálních zpráv a Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
0: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. Město Český Dub na Liberecku zatím prodalo v druhém kole elektronické aukce dalších 12 pozemků pro stavbu rodinných domů. Všechny jsou v lokalitě na Zhůrách. Vítězové dražby už zaplatili městu polovinu kupní ceny, zbytek po kolaudaci infrastruktury. Město navíc každému staviteli vrátí 150 tisíc korun. Proč to říká vedoucí odboru rozvoje města Petr Ponikalský?
2: To je motivační nástroj, aby lidé, kteří si pozemek koupí, tak aby tam postavili do 5 let od podpisu kupní smlouvy rodinný dům.
1: Liberec dnes získal v dražbě autovraků necelých 250 tisíc korun. Všechna nabízená auta byla odtažena z ulic města. Více informací připojí naše redaktorka kolem 17:30. Liberecký kraj pošle na Ukrajinu další 3 vyřazené sanitky zdravotnické záchranné služby. Využil k tomu obměnu vozového parku záchranářů, kteří letos dostanou 3 nové sanitní vozy. Ty vyřazené, pro která nemá záchranná služba využití, mohou pomoct v přepravu pacientů a zraněných vojáků na Ukrajině. Škody způsobené kůrovcem jsou letos v lesích v Krkonoších menší než v předchozích letech. Letos v Národním parku evidují 15 000 metrů krychlových poškozeného dřeva, což je nejméně za posledních několik let. Kvůli dlouhodobému suchu ale předpokládají, že v příštím roce škody od kůrovce opět narostou. Budova radnice v Liberci bude dnes večer svítit červeně na podporu Světového dne dárců kostní dřeně. Červené osvětlení má za cíl poděkovat všem dárcům i lidem, kteří jsou zapsaní v registru dárců. Současně má vyzvat nové možné dárce.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: 17 hodin 15 minut, máme za sebou téměř dvě třetiny posledního letního dne letošního roku. A co nás čeká dál, co se týče počasí, to už nám prozradí Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Ještě pojďme, tak říkajíc, dorazit ten poslední letní den, jak bude večer a v noci?
2: Tak v podstatě neočekáváme žádnou výraznou změnu, bude stále takové převažující polojasno s tím, že se k ránu můžou vytvářet mlhy a ranní teploty nás čekají 8 až 5 a při uklidnění větru až ke 3 stupňům Celsia, takže zítra by mělo být chladnější ráno.
1: Jestli se nepletu, tak právě ráno pár minut po 6 začíná podzim, tak s čím do něj vstoupíme, co nám přinese středa 23. září?
2: No, bude relativně hezký, protože očekáváme, že bude i vlastně po ránu a během skoro celého dne bude polojasno v těch odpoledních hodinách maximálně až do oblačna, bez srážek a teploty zítra vyšší ještě než dnes, 14 až 17, na Českolipsku až 18 stupňů Celsia, na horách tam budeme mít kolem 12 stupňů Celsia a ten vítr se nám už uklidní, zítra očekáváme pouze slabý severozápadní do 4 metrů za sekundu.
1: Slibuje Jana Ehretová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkuju. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Za 6 minut bude 17:30, posloucháte Český rozhlas Liberec, pokračuje Den v kraji. Obchodní akademie v České Lípě může od tohoto týdne používat novou fotovoltaickou elektrárnu. Liberecký kraj nechal na střeše budovy nainstalovat solární panely, díky kterým teď škola může snížit spotřebu energie, a další podrobnosti sdělila Ivetě Kalátové v dopolední pod Ještědem redaktorka Anna Podhorná.
1: Nová fotovoltaika na střeše Českolipské obchodní akademie začala fungovat včera. Její součást je 105 solárních panelů o výkonu téměř 550 kW-píku a také bateriové úložiště, do kterého může škola energii ukládat.
2: U některých z budov, na které Liberecký kraj v minulosti fotovoltaiky instaloval, se ale vyskytly potíže. Jak je na tom obchodní akademie?
1: To je pravda. Například při instalaci panelů na gymnáziu v České Lípě se ukázalo, že střecha elektrárnu neunese, takže kraj musel nakoupit nové a lehčí panely, které střechu tolik nezatěžovaly. Naštěstí na obchodní akademii byla střecha podle ředitelky Martiny Vlčkové na instalaci nachystaná.
3: Původní střecha nebyla v dobrém stavu, takže právě v roce 2025 jsme ukončili opravu střechy, kde vlastně se vyměnila ta celková krytina a podstava té střechy tak, aby právě byla připravená na panely, protože opravdu ty staré krovy by tu fotovoltaiku neunesly, takže ano, základ tam byl oprava střechy, příprava na fotovoltaické panely.
1: Střecha teď tedy solární panely bez problému unese.
2: A jsou elektrárna a nová střecha jedinými novinkami ve škole?
1: Součástí více než desetileté modernizace byla i výměna elektrických rozvaděčů, úprava vzduchové techniky a výměna kamen. Škola také využívá šedou a nazbíranou dešťovou vodu ke splachování toalet, což uspoří pitnou vodu. Ředitelka Martina Vlčková říká, že v některých ročních obdobích je to velmi výhodné.
3: V období dešťů, což je třeba podzim a jaro, tak určitě ušetříme tak 1/3 vlastně těch financí, co jsme dříve dávali na vodu, ale jinak, co se týká vlastně toho ostatního zbytku roku, tak jsme tak jakoby, řekla bych, na stejných číslech, ale jsme vlastně ekologičtí, takže se snažíme to využívat i kvůli ekologii samozřejmě.
1: Dešťovou vodu škola úspěšně využívá od roku 2021.
2: A kolik tato modernizace stála a kdo ji zaplatil?
1: Zakázku platil Liberecký kraj a vyšla na téměř 10 milionů korun. Kraj se snaží o modernizaci a energetickou úsporu svých budov už od roku 2022. V současnosti už je například na střeše gymnázia doktora Antonína Randy v Jablonci nad Nisou a na budově D krajského úřadu v Liberci. Se svou společností Energie Libereckého kraje spolupracuje také na systému, který by umožnil sdílení energie napříč krajskými organizacemi.
4: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.
5: Kup mi den, kup mi noc.

0: Vlny Českého rozhlasu Liberec, minutu po půl šesté, pohýčkala Lenka Filipová, až budem to mít. Někteří už to mají, tak říkajíc doma pod střechou, nebo lépe řečeno v garáži. Liberec dnes nabídl v dražbě rekordní počet autovraků odtažených z ulic města. Zájemci mohli vybírat z celkem 21 vozů. Město tímto způsobem prodává odtažená auta pravidelně od roku 2022. Například před dvěma lety za 16 vozů udrželo zhruba 300 tisíc korun. Letošní vydražená částka je sice nižší, počet nabízených aut byl ale dosud nejvyšší a největším lákadlem bylo 8 let staré SUV.
1: 1600 dává pětka za Hyundai Atos, 1600 korun pro pána s číslem 5 poprvé, 1600 korun pro pána s číslem 5 podruhé a 1600 korun pro pána s číslem 5 potřetí.
2: Soudní exekutor Petr Polanský zapisuje první vydraženou částku do svých desek. Celkem je tady v nabídce 21 vozů. Všechny jsou odtažené z ulic města.
3: Po absolvování administrativního kolečka, kdy se musí ten majitel oslovit a teprve, když skutečně jako neprojeví zájem, tak tam nabíde právní moci potom rozhodnutí, podle kterého lze to auto prodat. Takže město je otáhne tady na to odstavné parkoviště. To auto jde potom do dražby a z výtěžku té dražby se uhradí náklady na odtah a uskladnění toho auta.
4: Co je takový asi nejzajímavější kousek?
3: Tam je ta lehce nabouraná Discover a to je, myslím, auto, který bude na nejvyšší cenu.
2: O bílý Land Rover z roku 2018 usilovalo hned několik zájemců. Nakonec ho za 153 tisíc korun získali manželé Lenka a Petr Pospěchovi.
5: Auto bude pro mě, mně se líbí a snad manžel ví, co dělá.
6: Musíme to spravit, no, zprovoznit. Bylo to pouze na jednom servisu, jako nový a od té doby už nikdo nic neví, no. Evidentně havárie, že jo? Takže snad to auto bude fungovat.
2: Nabízená auta jsou ve stavu, ve kterém je město z ulic odtáhlo, říká exekutor Polanský.
3: Nejsou k ním doklady, nejsou k ním klíče, čili je to v podstatě na to, aby spíš se to využilo na náhradní díly a samozřejmě dá se to i zprovoznit, ale musí se samozřejmě to vozidlo upravit tak, aby bylo přihlásitelné do evidence.
2: V autech se mnohdy nacházejí odpadky a někdy i různé předměty původních majitelů. V jednom z nich je například francouzská hůl. Někdy ale může jít i o cennější věci, jak říkají manželé Pospěchovi, kteří jezdí na dražby po celém Česku.
5: V jednom autě byla úplně nová celá sada pravýho francouzského šampaňského i ze skliničkama.
2: Do dražby se přihlásilo celkem 30 účastníků. Prodat se podařilo všechna nabízená auta. Liberecký magistrát za ně získal necelých 250 tisíc korun. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
7: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec,

0: Jak zpívá rodinný klan Klusových, a pak se to konečně podařilo. Po deseti letech schválila krkonošská Rokytnice nad Jizerou komplikovanou změnu územního plánu. Ta mimo jiné stanovuje chráněná území, na kterých se nesmí stavět, a také naopak rozšiřuje možnosti pro rozvoj cestovního ruchu a sportu. A podrobnosti zjišťovala redaktorka Johana Tománková.
1: Změna územního plánu trvala opravdu dlouho, jak jsme říkali 10 let, a to hlavně kvůli tomu, že se horské město nachází v citlivém chráněném území Krkonošského národního parku. Do diskuze se zapojovaly různé dotčené orgány, které změny připomínkovaly. Navíc do této změny územního plánu zapojili úplně nové mechanismy, které ochrání třeba vzácné louky a prostory před negativním vlivem staveb a terénních úprav.
0: No a jaké konkrétní změny z toho vyplývají pro případné investory nebo developery?
1: Umožňuje například propojení ski areálu nahoru rezort Rokytnice a ski areál Studenov, kde má vzniknout prodloužená lanová dráha, a také propojení Studenova a ski areálu v Harachově. Jedná se o velmi důležitou změnu. Dál bude možné prodloužit lanovou dráhu Horní Domky a také vybudovat dvě vodní nádrže pro zasněžování.
0: A dotkne se změna územního plánu třeba i výstavby domů, hotelů a podobně?
1: Částečně ano, změna územního plánu v některých případech rozšiřuje možnosti pro stavbu těchto objektů. Město ale možnou budoucí zástavbu soustředí především na plochy, kde už nějaká zástavba je, třeba na místě brownfieldů. Můžu zmínit třeba plánovanou přestavbu bývalé textilny Seba, kterou chystá investor, developer a majitelský areálu společnost Trigema. Ta plánuje místo zchátralé továrny postavit největší hotel v Rokytnici se stovkami pokojů, službami, jako je wellness a třeba i obchody.
0: A nehrozí kvůli změně územního plánu masivní výstavba apartmánových bytů, o kterých víme, že jsou v Rokytnici nežádoucí?
1: Podle mého názoru nehrozí, protože do této změny město zakomponovalo i svou stanovenou dohodu s investory, která by měla výstavbu apartmánů regulovat. Dál je v ní zohledněná také daň z nemovitosti, kterou investoři platí výrazně vyšší, pokud mají bytovou jednotku, která má prvoplánově sloužit pro bydlení, ale není v ní nikdo trvale hlášený. V závěru bych tedy řekla, že se radnice s dalšími subjekty snažila o rozvolnění pravidel pro výstavbu budov a infrastruktury, ale s jistými mechanismy a omezeními, aby toho nemohl nikdo zneužít.
2: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Společnost vám stále dělá Český rozhlas Liberec, posloucháte Den v kraji a my se teď přesuneme před libereckou radnici, kde včera došlo k poměrně zásadní změně. Před libereckou radnicí stojí totiž nově palma, která nemá listy, kůru ani kořeny a je celá z oceli. Jejím autorem je sochař Čestmír Suška. Dílo s názvem Támar odhalilo vedení města společně s autorem včera večer. Suška pro svou sochu využil dožilou rouru a inspiraci čerpal v biblickém příběhu.
1: Odkazuje na biblický příběh z Genesis kapitola 38 o ženě, která se vlastně lstí domáhala svého práva.
2: Říká sochař Čestmír Suška. Támar měla manžela, který ale zemřel bezdětný. Podle tehdejšího zvyku měla mít potomka s jeho mladším bratrem. Ten ale zemřel taky. Třetího syna už jí její tchán Juda odmítl dát. Támar se ho proto rozhodla obelstít a dítě v přestrojení počít s ním.
1: Díky té její lsti byl zachován Judův rod a mezi potomky vlastně toho rodu a té Támar patřil jak král David, tak Ježíš Kristus.
2: Co to znamená Támar?
1: Támar znamená hebrejsky palma a protože já nejsem úplný figuralista, tak jsem se rozhodl, jako, že to její jméno právě jako udělám tak, že ta socha vypadá zkrátka jako kmen palmy.
2: Když bychom ji mohli nějak detailněji popsat, tak jak vlastně vypadá?
1: Je to stará, sloužila roura, takže je to něco, s čím já posledních třeba 15 let pracuju, že to jsou různé vysloužilé industriální objekty nebo právě roury. No a v té rouře jsou vyřezány takové trojúhelníkové otvory a ty vyřezané kousky tam jsou zpátky navařeny, tak jak to právě bývá u palem.
2: Se sochařem Čestmírem Suškou se bavíme o jeho soše Támar, která teď bude před libereckou radnicí. Ta socha je připojená na veřejné osvětlení a bude pracovat taky se světlem.
1: Se světlem pracuju skoro celý můj život a používám ho hlavně proto, protože ta socha má nejenom svůj objem a vnější tvar, ale tím, že má v sobě otvor, jak je možný vidět dovnitř a je tam komunikace mezi tím vnějším tvarem a tím vnitřním prostorem sochy.
2: Na náměstí doktora Edvarda Beneše bude socha až do listopadu 2027. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

A k samotném závěru dnešního dne v kraji v Českém rozhlase Liberec Pavel Vítek a modlitba. Skoro by se chtělo říct pomodlit, vyčůrat a spát, ale to bych rozhodně nedoporučoval, byli byste sami proti sobě. O spoustu úžasných věcí byste přišli, třeba po 18. hodině o úžasné životy, ve kterých bude Leona Machálková vzpomínat na Josefa Bednárika a také vlakem Libereckým krajem, kde se dnes mimo jiné s Pavlem Petrem podíváme do salonního vozu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. A co pro vás připravujeme na zítřek? Liberecký kraj zítra zveřejní informace o stavbě nového bydlení pro klienty služeb sociální péče Tereza v Benešově u Semil. Zastupitelé Harachova budou zítra večer rozhodovat o změně územního plánu, která umožní stavbu 7-patrového hotelu. No a kroužky pořádané domy dětí a mládeže v Libereckém kraji tento týden začínají. Některé byly obsazené hned, jiné stále nabízejí volná místa. Tomu všemu se budeme zítra v Českém

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Liberec dnes získal v dražbě autovraků necelých 250 tisíc korun. Landovo hovězí pastrami se stalo českolipským regionálním výrobkem roku. Ruský soud poslal do vězení českého občana za protest na moskevském Rudém náměstí a zítřek bude slunečný s teplotami mezi 14 až 18 stupni. Zprávy jsou připraveny, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Přeji dobrý podvečer. Liberec dnes v dražbě prodal všech 21 nabízených autovraků. Celkem za ně získal 249 500 korun. Největší zájem byl o bílý Land Rover Discovery z roku 2018. Jeho vyvolávací cena byla 9 000 korun. Nový majitel ho vydražil za 153 000. Všechna nabízená auta byla odtažena z ulic města, říká soudní exekutor Petr Polanský.
3: Nejsou k ním doklady, nejsou k ním klíče, čili je to v podstatě na to, aby spíš se to využilo na náhradní díly a samozřejmě dá se to i zprovoznit, ale musí se samozřejmě to vozidlo upravit tak, aby bylo přihlásitelné do evidence. A musí si ten, kdo vydraží to vozidlo, obstarat náhradní doklady na magistrátu.
2: Regionálním českolipským výrobkem roku je hovězí pastrami řezníka Jana Landy, informovala o tom mluvčí České lípy Kristýna Kňákal-Brožová. Letos se uskutečnil 8. ročník soutěže. Tu společně vyhlašují města Česká Lípa a Nový Bor pro výrobce, kteří působí v jejich správních obvodech.
4: Do letošního ročníku se přihlásilo 39 výrobců z 68 výrobky, tedy o 11 výrobců více než v loňském roce. Soutěžilo se ve třech kategoriích: potraviny, hobby a řemesla a umělecké výrobky. Součástí byla také kategorie Hlas veřejnosti. Z vítězů jednotlivých kategorií vybrala odborná porota vítěze absolutního. Anna Podhorná, Český rozhlas.
2: Obchodní akademie v České Lípě může využívat nově nainstalovanou fotovoltaickou elektrárnu. Tvoří 105 panelů na střeše a má i vlastní bateriové úložiště na ukládání energie. Modernizace stála Liberecký kraj téměř 10 milionů korun. Liberecký kraj instaluje fotovoltaické elektrárny na střechách krajských budov od roku 2022. Soud v Moskvě uložil 13 dní vězení a pokutu v přepočtu 15 000 korun muži původem z Česka. Informovali o tom ruské agentury TASS a Interfax. Trest podle nich dostal za administrativní přestupky, konkrétně za to, že na moskevském Rudém náměstí poblíž Leninova mauzolea držel v rukách plakát s anglickým nápisem, který chtěl zdiskreditovat ruskou armádu. Na místě ho zadrželi policisté. České úřady se k události zatím nevyjádřily. Sport. České tenistky jsou v semifinále poháru Billie Jean Kingové, Maria Bousková i Linda Nosková, totiž ve čtvrtfinále proti Velké Británii, vyhrály své zápasy ve dvou hře. Bousková porazila ve třech setech kartelovou, rozhodující sadu zvládla 6-4. Postupový bod pak přidala wimbledonská šampionka Linda Nosková. Bultarovou zdolala 6-2 a 7-6. Počasí. Přes noc čekejme méně oblačnosti a ráno bude chladné, tvořit se můžou ojedinělé mlhy a teploty nám klesnou na 8 až 5 stupňů, při uklidnění větru až na 3 stupně a ojedinělé hrozí i přízemní mrazíky. Ve středu bude po celý den většinou polojasno, jen přechodně až oblačno, k večeru začne od západu přibývat oblačnost a teploty přes den vystoupí na 14 až 17, na jeho západě kraje na 18 stupňů a na horách zítra naměříme teploty mezi 9 až 12 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A na silnici druhé třídy 294 v Dolní Rokytnici nad Jizerou se kvůli opravě mostu projíždí kyvadlově jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Posloucháte reprízu pořadu Českého rozhlasu Liberec.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Úžasné životy.
1: Josef Bednárik podle Leony Machálkové.
2: Příjemný den, zdraví vás Leona Machálková, muzikálová herečka, zpěvačka, a děkuji za pozvání do pořadu Úžasné životy, tentokrát na téma opravdu výjimečného slovenského režiséra Jožky Bednárika.
3: Matematika nič, fyzika nič, chémia nič, hudba to bolo až pozdejšie a nevedel som tak dobre hrať na klavíri, tak som išiel na umeleckú priemyslovku najprv, som sa stal výtvarníkom, no a potom samozrejme zase tam, kde nie je matematika, a to nebolo na herectve. Trvale som odmietal operu, bol som takzvaný avantgardný. Potom začali moje prvé pokusy o réžiu a to už išlo. Ja som si už nevedel predstaviť ani jednu moju inscenáciu bez muziky.
2: Obohatil nejen můj profesní život, ale spoustu dalších a dalších kolegů. Nás všechny spojovalo to, že jsme jej neuvěřitelně obdivovali, jeho energii, jeho vlastně umělecký potenciál, jeho široký záběr toho všeho, co o divadle věděl. To se nedá naučit, s tím se opravdu Jožka Bednárik narodil.
3: Pod slovem divadlo si já představujem naozaj všetko, ako to bolo takedy pradávno. Že tam boli i bubny, to jest i muzika, že tam boli i verše, že tam bol i spev, i tanec, i istým spôsobom pretelesnenie, istým spôsobom hypnóza a úchvat. To je podľa mňa divadlo.
2: Já jsem hrála v několika jeho inscenacích, povědomí o něm jsem měla již dříve, než jsem byla obsazena do muzikálu Drákula. To byla naše první spolupráce a navázali jsme na to potom dalším krásným muzikálem ze stejného uměleckého týmu Karel Svoboda, Richard Hess, Zdeněk Borovec. Byl to muzikál Monte Cristo a ještě jsem s ním spolupracovala v divadle Broadway při první, podle mě velmi povedené verzi muzikálu, který byl inspirován příběhy Markýzy andělů Angeliky, který napsal vlastně Michal David s Lou Fanánkem Hagenem. Já jsem se o panu režiséru Bednárikovi dověděla, když jsem účinkovala v muzikálu Jesus Christ Superstar, a bavili jsme se o něm s herci, ale také s panem režisérem Petrem Novotným, který režíroval toho Jesuse a mluvil o něm velice hezky, jak je to vlastně velmi zajímavý kolega, co všechno dělá. A pamatuji si na jedno takové představení, Jesus Christ Superstar, pan režisér Bednárik přijel, podíval se a bylo to takové jako vzrušu, je tady, a kde sedí? Já sedí tam a tam v téhleté jako ze třetí řadě, aha jo, a prostě všichni jsme byli z toho takové jako trošku nervózní, protože jsme ho nebrali jako normálního diváka, ale sedí tam ten pan režisér Bernardy, tak všichni musíme jakoby zabrat, ať je to krásné, protože svým způsobem hrajeme i teď pro něj a musíme se prostě snažit, protože jsme pyšní na to naše představení, na to Jesuse, tak ať mu uděláme radost. Takže se na to pamatuju velice dobře. Potom mezi nás přišel, my jsme tam takovou pitevnu, jsme tomu říkali, vlastně takový divadelní klub s barem, a byla s ním moc hezká taková neformální beseda, vlastně setkání, takže to bylo moje první setkání s panem režisérem a už tehdy teda vlastně působil velmi milé, protože on se opravdu takových 80% usmíval, a když se neusmíval, to tak se mu usmívaly oči, a to prostě byla taková asi pro nás všechny vždycky taková sympatická zpráva, že to je prostě takový živočík, takový opravdu človíček, který má rád lidi a to divadlo miluje, a to jsme potřebovali vidět.

Na Jesus Christ Superstar, na tom setkání jsme si asi neřekli nic, to spíš povídal on a něco pan režisér a Kamil, střihavka. Ale více jsme si toho potom řekli v den D, což byl pro mě den, kdy jsem dělala konkurs do muzikálu Drákula, to bylo někdy před létem, ale díky tomu, že jsem přišla, zaspívala jsem roli, o kterou jsem se ucházela, byla to dvojrole Adriany a Sandry a jako ve snách jsem potom předstoupila ke stolu, kde seděl Karel Svoboda, Zdeněk Borovec, Ríša Hes, i samozřejmě režisér Bednárek, ale také i pan Pištěk si udělal čas na tyhle ty finální konkurzy a byl tam dokonce i pan architekt Dvořák. A za všechny hovořil tady pan režisér a já si pamatuju, že poděkoval za předvedený výkon a zeptal se mě, jestli mám v létě čas, tak jsem říkal, že samozřejmě ano. A co byste tomu řekla, kdybychom vás obsadili do role Adriana Sandry, kterou jste tady zaspívala do prvního obsazení? No tak nebudu vám říkat, že jsem neměla radost, já jsem myslela, že vonglí.

Jaká byla režijní metoda Jošky, tak především byl vždycky velice připravený. On už vlastně vstupoval do té první čtené zkoušky naprosto připravený a o něm pověstné, že také si krásně ilustroval svůj, jak bych to řekla, vlastně sešit nebo knihu režijní, kde patřil k té generaci, která psala tuškou ručně, neměl v sobě nic vytištěného z počítače, k tomu si také často maloval a psal takové jakoby pocitové, používal i citoslovce a věci, které dokreslovaly výsledný obraz. A takže vlastně vstupoval do toho velice připraveně a netápal. Potom ve výsledku stejně vždycky se tvoří, že? Ale vlastně neměla jsem s ním nikdy ten pocit, že pan režisér neví a čeká, co vy nabídnete. To opravdu nehrozilo. My jsme vstupovali do něčeho, co už vlastně on dokázal, protože byl obdařen opravdu tím, že uměl krásně mluvit, uměl se vyjadřovat, měl velkou slovní zásobu, byl to člověk sečtělý, vzdělaný. A ta jeho slovenčina opravdu krásně zvonila a když mluvil česky, tak byl teda hyper roztomilej s tou svojí češtinou, jak najednou v té slovenčině začal mluvit česky, tak byl takový roztomilej. Ale v okamžiku, kdy třeba jsme s něčím nesouhlasili nebo jsme potřebovali nějakou diskusi, tak to zvažoval, zkoušel se, no tak ukáž, podívej. A vlastně potom se rozebralo, jestli to, co třeba já jsem měla názor, že bych to chtěla udělat nějak jinak, vyznívá. Ale přesto jsem měla fakt jako ten pocit, že se to užíváme a že fakt potom, až ve výsledku jsme na tom jevišti, na Ostro, před tím divákem, na tom konkrétním představení, že máme to naprosté povědomí o tom, co máme vyjadřovat.

0: mám strednú školu, stredné školenie moje je umprumácke, umelecká priemyslovka. A ja som tam mal úžasného pána profesora Filu, ktorý povedal, to musí byť ako cukrík, zabalená tá, ten finálny produkt a asi mi to vošlo pod kožu.
1: Když se mu něco nelíbilo, tak vlastně se stupňovalo to, jak vám to řekl, protože říkal, jako, tak vám to teďka řeknu tak, jak to je, když se ta chyba opakuje nebo prostě umělec nedbá, tak to řeknu důrazněji a po třetí už jakoby hřímá. A myslím, že to je naprosto v pořádku, takhle to v životě jako je.
0: Takisto, a nemám rád, keď je tak šlendriánsky neupravené, pretože možno robím nie veľmi intelektuálske veci, tak hovorím, i tá naivita, i tá prostota a tá lapidárnosť, tá musí byť zabalený, aby to bavilo, aby kritik síce nenapísal dobre, ale neodišiel.
1: Vlastne chtěl, abychom zráli, abychom samozrejme zaprvé tu roli nesli a vyjádřili tak, jak máme, ale aby se do toho nevloudila nějaká rutina, abychom byli autentičtí, uvěřitelní, abychom byli svým způsobem zapomněli na sebe, že já jsem Leona Machálková a teď vám zaspívám. Ne s každým režisérem byla příležitost si o těchto věcech vyprávět, ale právě s panem Bednárikem tady ta příležitost byla. Nemyslím si, že to bylo jenom dobou, kdy bylo na tvorbu více času, ale vlastně opravdu už od začátku přístupem, jaký vlastně ten pan režisér Bednárek od toho měl, že vlastně se dlouho povídalo o inscenaci, o muzice, o divadle, o příběhu, o rolích, kdo ta postava je, odkud přichází, jak působí, jestli je křehká nebo silná, v čem je dominantní, v čem je zase třeba opravdu zranitelná. A to jsou věci potom, které utkví a vlastně vám při těch reprízách neustále nabíhá, máte to na paměti a vlastně takový ten balíček věcí, které tvoří tu mozaiku té role, toho příběhu, toho představení, tak takhle je to správně a on to dělal opravdu famózně.

0: O panu režisérovi bylo známo, že v premiéru dotyčného představení se vždycky s tím představením loučil a vlastně on už neviděl ani premiéru. Byl většinou ve své šatně a tak aspoň nějak jako odečítal to z toho reproduktoru, co se tam děje, ale nikdy to představení už neviděl.
1: To se volá bezmocnost hokejového trenéra, bezmocnost operného režiséra. Tam už nemůžete nič, do ničeho zasiahnuť. A já možno z té bezmocnosti, ako tam sedím v tom hľadisku, já jsem už myslím, že v Starom národnom divadle v Bratislave je jedno sedadlo, kde som ja od nervozity, od tej, som ja rozodral ten zamatový tapecírunk na tom nechtami, lebo som mal trému strašnú. Pozor, ja som v divadle. Som v divadle, ale ja neviem, tak sedím v rekvizitárni a možno trošku to počúvam ako rozhlasovú hru a potom mi nosia správy z boiska. Čo sa stalo, kto neprišiel, čo spadlo a tak ďalej.
2: No a teď máme tu úžasnou příležitost, že se Josef Bednárek dozví od svého asistenta pana Lubora Cukra, který by měl být na druhé straně drátu. Jste tam? Dobrý den.
3: Jsem tu, dobrý den.
2: Ano, dobrý den, tak teď pan Bednárek trpí a dozví se, jak to dopadlo.
4: Ano, Lubor, ahoj.
3: Tak, ahoj, Beďo.
4: Luborko, myslím, prosím tě pěkně, ty víš, že já jsem...
3: Nemusíš trpět především.
4: Nemusíme trpět, dobře. Nemusíme, ale já jsem skutečně se esteticky triasol sám doma, za to jsem ti ani nevolal, až keď bude po druhé premiére, aby si mi podal takzvané zprávy z bojiska. Takže povedz, vyhrali jsme aspoň trošku?
3: Já si myslím, že tuhle bitvu jsme rozhodně vyhráli. Všechno to... dopadlo dobře.
4: Prosím tě, umřel dobře.
3: Provedli tak, jak se provedli, ano. Bylo všechno v pořádku a byl to ohromný úspěch.
4: Prosím tě, Kristýnka umřela na správné straně javiska.
3: Umřela na správné straně jeviště a
4: dobré. Všichni prostitutky išly nádherně dobře na muziku.
3: Výborně a sklidili velký potlesk.
4: Dobře, prosím tě, ještě raz tebe a Olínke, děkujem pekně, že jste to bezo mňa pretrpeli. Já jsem si svoje otrpel sám doma, bol jsem se prejsť popri Vltave, aby som nemyslel na to a celú nedelu som čakal na tento telefonát, aby si mi toto povedal. Boli to, Liborko, Lubor, správne slová v správnu chvíľu.

0: dá se říci, že si vždycky našel čas, že za každým z nás přišel osobně a ještě vlastně mimo oči a uši všech ostatních vám jako řekl něco, co považoval za důležité a co vás se třeba i nakoplo, nebo abyste si uvědomil, že když vám říká to a to, tak je to myslí opravdu vážně, že tady je třeba nějaká ještě rezerva, na to se jako zaměř a na to vždycky myslí. Třeba na tohle to já si velice vzpomínám. Bylo hezké, že dával nám připomínky, mě včetně mě jako o práci rukou, jak je to prostě pěkné, kdy ty ruce vám neustrnou, ale vlastně si člověk někdy třeba upraví lemšatu, vlasy nebo prostě ruku sevře nebo natáhne, že toto pořád tomu dává nějaké napětí, přesně ten tok toho prožívání. On vás vlastně vedl, že když jste byli na tom jevišti, ať už v tom prvním plánu, anebo prostě v tom druhém, kdy musíte prožívat a být, protože diváci se dívají, ježiš, co tam ta Machalková, Adriana, dělá tam v tom rohu, i když tady pan Hulka Drákula zpívá vepředu, že to a to. A vlastně vy nemůžete tam vejít jenom a čekat na svoji příležitost a teď pokračuju dál. Ten průběh a ten vývoj, tak to si myslím, že jsem vždycky měla ráda na těch inscenacích a sama jsem si to všímala. A pan režisér byl právě ten, který vás na to upozorňoval, že nevyhnívat a uvědomovat si v prvním plánu, ve druhém plánu, co se tam jako děje a adekvátně s tím souviset a být v tom napojení, tak to jsou velmi cenné rady, se kterými já jsem v životě šla dál. A vlastně to nějakým způsobem jsem potom přijala i do své koncertní praxe, kdy jste prostě na jevišti tak jako tak a nečekáte, až něco uděláte. Je pořád třeba nějak na tom jevišti působit. Mluvil do jiných profesí, vlastně nejen Karlu Svobodovi. Tady bych potřebovala ještě vlastně do té hudby dotočit to a to a vlastně více taktu, protože tady mám takovej režijní nápad, že se stane to a to. Několikrát to byly bouřlivé diskuse, protože i ti ostatní umělci si trvali na svém a ten pan režisér to pořád jako zkoušel nalomit a změnit ve svůj vlastní prospěch.
1: To krásné, to také ušlachtilé v kompozici, alebo s vlepeným gíčom, ano, je čosi, čo je stavebnou tehličkou toho, ak to tak můžeme podat, mojho štýlu.
0: Tam i tanečníkům vlastně předtančoval, jako jak pocitově by si představoval, že něco vyjádří. Přehopsal vlastně ten taneční sál a dokázal vlastně vyjádřit tu dynamiku.
1: Bylo to viac méně, aby byla trošku sranda. Povedal jsem jim, to se dá, oni nedá se, nedá, dá. A já jsem nakonec urobil, vyšil jsem jedno úžasné GTA Tournant, kde jsem mal 140 kg dokonca, dopadol jsem, povedal jsem jim, no vidíte, že se to dá, ale odniesť ma museli v 8 do sanitky, lebo mi takzvaně prebrnkla šlacha.
0: Jestli se pan režisér po Drákulovi změnil, přijde mi, že se vůbec nezměnil. Já nemám pocit, že by se změnil, tak všichni tak nějak stárneme nebo zrajeme, ale on byl pořád stejný, spravedlivý, někdy se pochopitelně neudržel a byl lakonický. Někoho, kdo na to nebyl připravený, mohl jakoby zranit, ale když vycítil, že přestřelil, tak abych nedělala z něho vlastně modlu, když vycítil nebo poznal, že přestřelil, tak se dokázal přijít omluvit a říct, no já jsem to myslel dobře, ale tak prosím tě, neber si to osobně, omlouvám se ti, to bylo moc, jo, a prostě neznám člověka, který by mu nedokázal odpustit. Vzpomínáme si, abych teda jako třeba ilustrovala konkrétně, tak vzpomínáme si na jednu takovou scénu, v uvozovkách scénu nebo situaci, kdy jsme zkoušeli a vlastně nás nějakým způsobem hlídali i to, jak vypadáme, jo. Tu a tam jako někomu jako hlídal, zejména těm dívkám, prostě váhu a měl rád nějakou holku, jmenovala se Kača a teď se jako na ní koukala, ona tam jako seděla opřená, něco jedla. A on říká, Kača, už zase žerješ. A ona se tak jako zastavila, jak držela v ruce to nakousnuté jabko, tak ho vzala a hodila ho po něm, jo. Tak jsme všichni jako strnuli, samozřejmě ho netrefila, ale prostě bylo to teda velmi odvážné. Tak jsme jako si říkali, a tak co bude dál, ale vím, že si to potom jako přestávce vyříkali, že říká, no tak já jsem to tak nemyslela, ona, no tak já taky, když jsem tady měla jabko, jo, tak jsme se tomu všichni jako zasmáli, ale i na takové jako situace docházelo, ale všichni jsme jenom lidi a nikdo z nás není neomylný.

Jak se proměnila vlastně ta tvůrčí spolupráce? Myslím si, že pan režisér byl k nám všem, kteří jsme s ním šli tuto vlastně společnou cestu, neustále stejné, jenom prostě viděl nějakou třeba zralost v tom projevu, viděl, že to tu a tam je snazší, že něco řekne a člověk už ví a vlastně i u to rovnou nabídne, protože už umí číst nejen mezi řádky, ale ten feeling máte společný, takže vlastně pochopitelně díky tomu, že už na něco navazujete, tak je to mnohem snazší. Ale ta naléhavost tam byla pořád stejná. To vlastně k nám nepřistupoval, že ty už seš tady zavedená hvězda, ty už víš, tak já už ti to nemusím vykládat, nebo nedej bože, z nikomu z nás se nedostavovaly nějaké hvězdné manýry a nikdy bychom se nedovolili dávat najevo, že už všechno víme. No to vůbec ne, my jsme se to chtěli dovídat dál. Myslím si, že jsme na těch zkouškách chodili včas a připravený a natěšený, tak jak tomu bylo dříve, že tomu opravdu ten čas nevzal žádný lesk, nebo že se do toho nevloudila žádná rutina. My jsme se měli rádi a velice jsme se vážili toho, že s ním můžeme spolupracovat, takže to bylo velké potěšení.

0: Ja som si užil v tomto svojom remesle naozaj strašne veľa dobrého. Aj zároveň proste bolo to i to nedobré. Všetkého som mám dosť. Všetky svoje sny som si skoro splnil, až na možná tri. A myslím si, že roztok sa nasýtil. Ja už asi nemám čo povedať. A okrem toho v tomto kšefte musíte byť oveľa dravejší, mladší, aby ste to vyhnili na tých produkciách. Musíte vedieť mladíckejšie improvizovať. No a ja si myslím, že tým už asi neposlúžim tak skoro touto flexibilitou a práve preto celkom rád idem do dôchodku a budem strašne dobrý divák.
1: Netušili sme, že třeba už to nebude pokračovať dále díky tomu, že pochopitelně ten zdravotní stav Jožky se zhoršoval a bohužel pan režisér odešel brzy, velmi předčasně, mohl tu hol si užívat vůbec svého života, cestovat a jezdit na divadelní představení a prostě to divadlo, které měl rád, nejen muzikál, činohru, balet, operu, on, to je vlastně neuvěřitelný ten jeho záběr, že vlastně nebyl jenom takhle jako jednostranný.
0: Viete, ja by som to tak nefetižizoval, že úspech alebo neúspech. Samozrejme, mňa to niekedy hrozne bavilo, keď o mne dobre písali alebo keď strašne dobre tlieskali. Samozrejme, sa človek pri tým neuzatvára, je rád, že je, ale mne teraz najviac chutí taká krásna vec, ako že každý deň o 10:00 sa stretnem ja, okolo mňa ešte stovka ľudí a navzájom niečo si dáme, darujeme. Hlavne preto, aby sme potom neskôr niečo o 2 mesiace darovali divákom. Vyzerá to tak trošku pateticky teraz, ale je to tak skutočne. Úspech už vidím len v tom, že pritiahnem dennodenne do roboty. A že ich opantám, očarím, zapálim pre robotu tých 100 ľudí, že to so mnou vydržia a že sa nám niečo možno, ak všetko dobre dopadne, podarí.
1: Viděl, co slovo vyjadřuje. Pan režisér každou tu složku toho díla nejenže nepodcenil, uměl prožít a přemýšlel o ní. Takže v podstatě jsem z toho s ním zažila hodně, strávila jsem spoustu krásného času při zkoušení těchto muzikálů a dodnes žiji vlastně ze vzpomínek na to, co jsem s ním zažila, jak jsem ho vnímala, jak jsem o něm přemýšlela. On sice odešel, stále na něj vzpomínáme, protože takový lidé, když odejdou, opravdu chybí. Ale přesto máme pocit, že nějakým způsobem tu s námi je a že jsme měli to štěstí s ním spolupracovat.

Na slovenského herce a divadelního režiséra Josefa Bednárika, který by 17. září oslavil 79 let, vzpomínala v pořadu Úžasné životy zpěvačka Leona Machálková. Následuje magazín Vlakem Liberským krajem. Kolega Pavel Petr se na pozvání Světa železnic vydal do Muzea českých drah. Jako průvodce se ho ujal František Krýsl a zasvětil ho do historie skutečného skvostu salonního vozu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.

0: Posloucháte reprízu pořadu Vlakem Libereckým krajem.
1: Vlakem Libereckým krajem.
2: Magazín Vlakem Libereckým krajem vám dnes představí jeden unikát, totiž salonní vůz prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. S reportážním mikrofonem jsme se na pozvání Světa železnic vydali do Muzea českých drah, do Lužné u Rakovníka. A stálo to za to. Měli jsme totiž obrovské štěstí. Jako průvodce se nás ujal František Krýsl a zasvětil nás do historie tohoto skutečného skvostu.
3: V roce 1926 se tehdejší ministr dopravy a architekt Jonáš z vagonky Ringhofer dohodli, že se blíží výročí narozenin Tomáše Garrigua Masaryka a že by bylo vhodné mu dát nějaký dárek. On měl ve své oblibě i cestování po železnici. Tak se rozhodli, že mu vytvoří nějaký reprezentativní salonní vůz. On jezdil hodně, bylo po první světové válce a s těma mocnářema celé Evropy se měl o čem domlouvat. Vůz byl zadán do výroby, vyrobil se model, dřevěný model v měřítku 1:1 a byl ukázán panu prezidentovi. Z historie známe, že pan prezident neměl rád nějakou takovou tu nabubřelost, znešenost, tak měl výhrady k určitému vnitřnímu vybavení. Na základě toho byl ten interiér upraven, vůz byl zadán do výroby. V roce 1929 byl vůz zadán do výroby, v lednu 1930 byl ukončen a slavnostně předán prezidentu Masarykovi.
2: Nabídl historická data průvodce František Krýsl. První cestu TG Masaryk absolvoval na francouzskou riviéru.
3: Ve voze ho doprovázel jeho dcera Alice a syn Jan. Jeho žena Charlotte už se týhle jízdy nemohla zúčastnit, ona v roce 1926 zemřela. Na dalších cestách ho doprovázela vždycky buď dcera Alice nebo syn Jan. Vůz se skládá ze tří částí. Je to dámská ložnice s hygienickým koutkem, pak je tady prostor pro zavazadla, dál je prostor pro komornou. Před náma je vlastní salon prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Celý salon je obložen australskou leštěnou hruškou, římsy jsou australský leštěný třešně, je opatřen třemi bezprůvanovými větráky Fletter a má tři systémy vytápění. Má svůj kotlík, ústřední vytápění parní a elektrický.
2: Samotný salonní vůz je koncipován tak, že v něm nebylo možné podávat větší občerstvení.
3: Jenom nějaký takový káva, přípitek a takovýhle věci. Tady je vlastní ložnice prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, hygienický zázemí, má tam i malý pracovní stolek a koutek, kde se připravoval. Když si vzpomenete nebo zapátráte v paměti, prezident Masaryk byl značně vysoký. Ten se na téhle posteli asi nemohl vyspat. Jednak je krátká, jednak je úzká. Ano, on to používal pouze tak, jako v dnešní době máte doma sedací soupravu, protože vždycky na všech cestách ho musel doprovázet jídelní a lůžkový vůz. Takže noci trávil tam a tam se i stravoval. Dál je místnost pro lékaře, místnost pro komorníka, místnost pro takovýho, bych řekl, údržbáře toho vozu a dál je potom místnost, kde je umístěn ten kotlík ústředního vytápění.
2: Určitě čekáte také na nějaké údaje týkající se třeba délky nebo váhy salonního vozu.
3: Vůz je bezmála 24 metrů dlouhý, je vybaven transylvánskýma podvozkama a to je důvod, proč tento vůz nemůže jezdit na vedlejších tratích a nemůže jet do bývalýho Sovětského svazu, že není možný ho přendat na širokorozchodný podvozky. Váží 54 tun, může jezdit rychlostí až 140 km za hodinu. Každý podvozek vybaven mohutným dynamem, který zásobují baterky tou elektrickou energií.
2: Říká průvodce František Krýsl. Další zajímavosti o salonním voze nabídne už za pár minut. Pokud dál budete poslouchat Český rozhlas Liberec a magazín Vlakem Libereckým krajem.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Magazín Vlakem Libereckým krajem se znovu vydává do Muzea českých drah v Lužné u Rakovníka. Za jeho výsostí salonním vozem TG Masaryka. A dál nás provází průvodce František Krýzl. Teď bude řeč o prezidentech, kteří do tohoto dnes historického skvostu usedli.
1: Počínaje od prezidenta Masaryka, dá se říct, že všichni prezidenti na výjimky, třeba prezident Kotva s ním nejel, ostatní prezidenti s ním jezdili, i když třeba minimálně. Jela s tím celá Evropa, všichni předsedové vlád, prezidenti, slovenský prezident, jeli s tím i dva papeži. Poslední byl Pavel III., když jsme v roce 1999 darovali Vatikánu vánoční stromeček, tak v tomto jel doprovod, ten stromeček, který měl 16 metrů, byl uložený na vedlejším voze.
0: To byl celkový pohled. Jak ale salonní vůz opravdu prezidenti využívali?
1: V roce 1937 prezident Masaryk zemřel, jeho poslední jezda byla v tomto jel ten smutečný doprovod a on byl uložen na plošinovém voze na katafalku děla. Místo prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka přišel doktor Edvard Beneš. Doktor Edvard Beneš byl velkým přítelem Tomáše Garrigua Masaryka. Na inaugurační jízdu z Lán na Pražský hrad jel. Dál s ním taky provedl celou řadu jízd po Evropě. Ale protože se blížil rok 37-38, nešťastný události, Beneš emigroval do Anglie, s ním celá vláda a vůz, protože hrozilo nebezpečí, že kdyby se dostal německým okupantům do ruky, ty by ho zničili, že oni bytostně nenáviděli Masaryka, tak byl vůz ukryt.
0: Jeho další historie se začala psát po skončení druhé světové války.
1: Po válce, když skončila válka, vůz byl objeven a byl ukryt pomocí rakouských železničářů až někde v Alpách. Vrátil se ve značně zdevastovaném stavu, byl celý opraven, repasován a uveden do takového stavu, aby mohl provádět ty jízdy, čemu původně měl sloužit. Prezident Beneš v roce 1948 abdikoval, na jeho místo přišel prezident Klement Gottwald. Klement Gottwald, spíše jeho žena, která neměla ani pořádně nějaký vzdělání, která se chovala na hradě někdy jak čachtická paní, někdy zase rozdávala i majetek, který jí nepatřil. Ten, když k tomu ta jeho žena přistoupila, řekla, že v takovýmhle dobyčáku nepojede. Takže prezident Gottwald se v tomto voze vůbec nesvedl.
0: Po Klementu Gottwaldovi přišel Antonín Zápotocký.
1: Prezident Zápotocký se narodil v nedalekých Zákolanech. Za svýho mládí hodil harmoniku přes rameno a jezdil do Kladna ze těch hospůdek za svými kamarády, ať to byli horníci nebo hutníci. A protože jezdil z pravidla na černo, tak ho ty železničáři vyhodili, tak on neměl žádný vztah k železničářům, proto s tím vozem taky nejel ani na tu inaugurační jízdu. Po prezidentu Zápotockým přišel prezident Novotný. Prezident Novotný už byl od prvopočátku pověstný tím, že ten k smrti nenáviděl Tomáše Garrigua Masaryka. Proto tenkrát v čele s ústředním výborem komunistické strany vypracovali dekret, že tento vůz má být beze zbytku zlikvidován. Vůz se odtáhl do českých Velenic, kde bylo šrotiště tehdejších československých státních drah, s tím, že bude rozebrán. Díky hrdinství tehdejších zaměstnanců se podařilo vůz ukrýt, pomalu se na něj zapomnělo a v roce 89 byl vůz vytažen znova.
0: Zajímá vás, jak to bylo dál? Poslouchejte i po písničce Český rozhlas Liberec a magazín Vlakem Libereckým krajem.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
5: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou

0: Magazín Vlakem Libereckým krajem vám také v dnešní závěrečné části nabídne povídání o salonním voze TG Masaryka. Průvodce Františka Krýsla jsme opustili v okamžiku, kdy byl tento vzácný exponát znovu tak říkajíc objeven. Bohužel ve značně zdevastovaném stavu.
1: Byl znova opraven, znova repasován, uveden do původního stavu a byl s ním zahájen provoz. Po prezidentu Novotným přišel prezident Svoboda. Prezident Svoboda ten s tím vozem jel na inaugurační jízdu a jednou se taky rozhodl, že by se jel podívat za svými bývalými kamarády a spolubojovníky do Sovětského svazu. Jenže nikdo mu neřekl, že tento vůz není koncipován tak, ho můžou přendat na široko rozchodnou. Přijeli do Černý Pričope, pana prezidenta takhle přesadili do ruského vládního vlaku a tento vagon se vrátil zpátky. Přesto na vůz nezanevřel, byl štědrým sponzorem při jeho údržbě a opravách. Sám se s ním někdy zúčastnil i jízd tady po Čechách a velice často navštěvoval vojenský žatecký letiště.
0: František Krýsl tak měl možnost se s panem prezidentem osobně setkat.
1: Já jsem v té době sloužil jako vojenský strojvedoucí, tak jsem tam s ním několikrát jel. Můžu říct, že takovýho prezidenta asi nepamatuju, protože když jsme zastavili na letišti nahoře, vždycky přišel k lokomotivě, pojď dolů, pojď se s náma najíst a napít. Nikde okolo žádná ochranka, nějaký chlapi v naboulaných sakách, takže to byl prezident Svoboda.
0: Následoval prezident Gustáv Husák.
1: Prezident Husák, ten předcházícího období byl zvyklý lítat letadly. Vůz ale na inauguraci s ním.

0: vystoupil, a to bych ho asi parodoval, když řekl, no víte, ono asi, nelíbil se mu. Nechal postavit dva super luxusní salonní vozy, které jsou, jeden z nich je teda v Národně technický muzeu, vykonal jednu jedinou jízdu, když s ním měl prezident Klaus na tu inaugurační cestu. Ten druhý vůz někde zmizel, propadliště dějin nebo ne. Po prezidente Klausovi přišel prezident Zeman. Prezident Zeman už prvopočátku měl nějaký problémy s chůzí, ale on přímo uznával názory prezidenta Masaryka, považovala za předního politika světového. S tímto vozem na inauguraci jel. Potom v tom pokročilejším stádiu už by se do toho vozu ani nedostal. Vzhledem ke konstrukci, kdy on jezdil na tom pojízdním křesle, by se do toho nedostal. Po prezidentovi Zemanovi přišel náš současný pan prezident, tímto vozem nikdy nejel. To je taková historie nebo chronologie prezidentů.
1: A také salonního vozu. Průvodce František Krýzl nám povídal také o osobním vztahu k tomuto exponátu a také například o tom, jaký vztah měla jeho rodina právě k T.G. Masarykovi. O tom všem byla řeč na akci, kterou pro milovníky železniční historie připravil Svět železnic. Ale o tom zase někdy příště v magazínu Vlakem Libereckým krajem. Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti.

0: Kvalitní běhounová směs a propracovaný dezen běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: V elektronické aukci pozemků v Českém Dubu zbývá už jen 7 volných pozemků z 55. Na Ukrajinu půjdou z Libereckého kraje další 3 sanitky. Irán bude podle amerického prezidenta Donalda Trumpa chtít brzy uzavřít dohodu. A ve středu čekejme polojasno, přechodně oblačno a teploty místy u 18 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobrý večer. Město Český Dub na Liberecku zatím prodalo v druhém kole elektronické aukce dalších 12 pozemků pro stavbu rodinných domů. Všechny jsou v lokalitě na Zhůrách. V předchozí první vlně se jich vydražilo 34. V nabídce tak zůstává jen 7 parcel. Vítězové dražby už zaplatili městu polovinu kupní ceny, zbytek po kolaudaci infrastruktury. Město navíc každému staviteli vrátí 150 tisíc korun, říká vedoucí odboru rozvoje města Petr Ponikelský.
4: To je motivační nástroj, aby lidé, kteří si pozemek koupí, tak aby tam postavili do 5 let od podpisu kupní smlouvy rodinný dům. Je tam kompletní infrastruktura, vodovod, kanalizace, elektřina, plyn, optická síť, komunikace s veřejným osvětlením a doplňková zeleň.
3: Liberecký kraj pošle na Ukrajinu další 3 vyřazené sanitky zdravotnické záchranné služby. Využil k tomu obměnu vozového parku záchranářů, kteří letos dostanou 3 nové sanitní vozy. Ty vyřazené, pro která nemá záchranná služba využití, mohou pomoct s přepravou pacientů a zraněných vojáků na Ukrajině. Už loni tak Liberecký kraj předal prostřednictvím organizace Postbellum pro Ukrajinu 5 starých sanitek.
5: Podle náměstka hejtmana Vladimíra Richtra z ODS tam sanitky využijí jak pro potřeby nemocnic, tak na frontě. Od začátku války podpořil kraj Ukrajinu téměř 40 miliony korun, jak v penězích, tak ve zdravotnickém materiálu. Peníze šly na obnovu vodovodů v centru Vinice, rekonstrukci centra pro invalidní uprchlíky nebo na stavbu rehabilitační nemocnice pro válečné veterány. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
3: Přes 250 milionů korun bude stát rozšíření domova a centra aktivity v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku. Liberecký kraj hledá stavební firmu, která postaví 4 obytné domky určené pro komunitní bydlení. Zařízení poskytuje péči lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením. Současná kapacita domova je 48 klientů. Prezident Donald Trump věří, že s Íránem po amerických listopadových volbách podepíše dohodu. Řekl to v projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku. Islámskou republiku taky varoval, že by ji mohl zničit. Podle Trumpa je nepřípustné, aby kdy získala jadernou zbraň. Šéf Bílého domu taky tvrdí, že íránský režim je zoufalý a slabý. Ostatní země americký prezident vyzval, aby Írán ekonomicky izolovali.
2: Počasí.
3: A zítra čekejme po celý den v Libereckém kraji většinou polojasno, jen přechodně až oblačno, k večeru bude od západu přibývat další oblačnost. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, na jihozápadě naměříme až 18 a na horách teploty mezi 9 až 12 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A kvůli rekonstrukci tržního náměstí v Liberci je v ulici Durychova uzavřen odbočovací pruh a v ulici Budyšínská je zjednosměrněn provoz na centru. Ať už cestujete kamkoliv, dobře dojeďte.
2: Zelená vlna
6: Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Známe všichni světáky a Marii Curie Sklodovskou, co vynalezla v tom Smolensku to rádio, nebo jak to tam Jiřina Bohdalová říká. A teď jak je to s tím skloňováním u takhle dlouhého jména? Psalo se v článku, viděl jsem, o Marii Curie Sklodovské. Je to správně?
2: No, vy jste mi ten článek ukázal, takže musíme to přečíst, aby bylo jasné, ano. Co tam je zvláštní.
1: Přečtěte.
2: O Marii Curie Sklodovské. A máme tam, já jsem to počítala, tři chyby. Nebo tři věci, které by měly být jinak. Takže ta první je, že to francouzské příjmení Curie, psáno Curie, se neskloňuje v češtině.
1: Takže nenapíšeme Curie, ale Curie.
2: Přesně. To ponecháváme, tam se zkrátka nic neohýbá. No, druhá věc je, že tahle nositelka Nobelovy ceny za fyziku a chemii pocházela z Polska a původně se jmenovala Sklodovská a to Curie bylo až další příjmení. Takže to pořadí by se mělo zachovávat tak, jak ona sama ho užívala.
1: Takže o Marii Sklodovské Curie.
2: Přesně.
1: A třetí chyba, kde jste ji tam objevila, koukám.
2: Ta byla vidět v tom psaném textu, tam byla ta příjmení volně položena vedle sebe, ale zase tak, jak ona to psala a tradičně, jak se to píše i v polštině a francouzštině, tam mají být ta dvě příjmení spojena spojovníkem a ne jenom volně položena vedle sebe. No ale kdyby někdo moc chtěl to francouzské příjmení nějak počeštit, tak ho lze přechýlit tou příponou ova. A pak se dá i skloňovat.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnějším korýšem v Česku je nový druh perloočky? Příběh tohoto unikátního živočicha začíná po roce 2000, kdy byl objeven v bývalém vojenském prostoru na okraji bavorského Mnichova. Později ho tam ale už nedohledali a objevil se až v roce 2023 v Česku. Shodou okolností také v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Vojenská minulost lokality ale není pro výskyt vzácné perloočky to hlavní, podstatný je pobyt velkých kopytníků. V roce 2015 se milovický areál přeměnil na rezervaci, kde žijí zubři, divocí koně a pratuři. Právě na jejich výskyt se existence perloočky váže. V kalištích nebo na pajedlech, která velcí savci využívají, přečkají její vajíčka řadu let a když nastanou vhodné podmínky, tak se vylíhne nová generace. Perloočka vypadá z profilu jako miniaturní ledový ptáček. Má zobáček, očko i drobný ocásek. Je ovšem průhledná. Tuzemský exemplář vzácného korýše dostal jméno Hrotnatka neočekávaná. Aktuálně je Milovická rezervace jediným místem na světě, kde se tento živočich vyskytuje.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

Dobrý večer. Tradici vartování, při kterém se před pohřbem schází rodina a blízcí a vzpomínají na zesnulého, nám přiblíží spisovatelka Květa Podhradská. S prací mentora v obrnickém nízkoprahovém klubu Vulkán nás seznámí Milan Tomkovič. Manga vlačera tešu karšuniben. Často

0: malou chvíli.
1: Posloucháte Oroma Vakeren a dospívali Lucie Bílá a Honza Bendík. Spisovatelka Květoslava Podhradská se zabývá tématem vartování u Romů. Sama pracovala v květinářství, kde získala první kontakty s lidmi. Dnes jezdí na besedy po celé naší republice a své příběhy přibližuje lidem. Nebojí se přitom otevřít i citlivější témata, připravil Karel Sladký.
2: Romská spisovatelka Květoslava Podhradská jezdí na besedy po celé republice. Každé setkání s ní je neopakovatelným zážitkem, ať už vypráví na jakékoliv téma. Jednou z jejich letních zastávek byl i Hradec Králové. Paní Květoslavo, když jste pracovala v květinářství, to je taky část vaší životní etapy, setkala jste se určitě s mnoha zajímavými příběhy, možná i netradičními požadavky.
3: Před mnoha lety jsem pracovala v květinářství, kde jsem připravovala smuteční vazbu. Vázala jsem věnce a vyřizovala objednávky. Jednou v úterý po obědě mě volá paní z pohřební služby Blansko. Po hlase jsme byli už staré známé. Paní Podhradská, dneska vás nepotěším. Volali mi Romové a strašně si vymýšlejí. Chtějí 20 věnců a ještě speciální tvary. A všechno hrozně barevní. Řekla jsem jim, že nevím, jestli to můžeme zvládnout, ale že se vás zeptám. To budou chtít určitě srdce. Velký, pořádný, výrazný. To nebude problém. A víte co? Ještě se jich zeptejte, jestli to chtějí z červených karafiátů nebo z anturek.
2: Myslím, že ta symbolika květin, to množství, má v sobě mnohem víc.
3: Protože pro nás ty květiny nejsou jen květiny. Je to poslední věc, kterou zesnulému můžeš dát. A čím víc toho dáš, tím víc říkáš, jak byl pro tebe důležitý.
2: Vartování u Romů je velmi silné.
3: Lidi chodí k rodině zesnulého, sedí spolu, povídají si, vzpomínají a smějí se veselým historkám. O tom, kdo s ním co zažil. Sdílejí vzpomínky a darby.
2: Takové setkání, sezení trvá i několik dní, že?
3: Sedí se klidně 2-3 dny, někdy i víc, až do pohřbu. Takhle u Romu vypadá blízkost a podpora. A jsou tam u toho i děti, protože smrt se u nás netají, ani neschovává. U nás jsou děti součástí toho všeho. A tak se učí, co je romipen.
2: Připomeňte, prosím, co to je.
3: Úcta a láska k pozůstalým a společné sdílení bolesti ze ztráty. Rómové drží pohromadě, i když nejsou přímí příbuzní. Přijdou všichni, kteří zesnulého znali a přinesou pozůstalým jídlo a pití. Sejde se třeba celá ulice nebo čtvrť a přijde i rodina ze zahraničí.
2: Pokud vím, tak střední školu jste vystudovala až v 50 letech. I o tom vyprávíte na besedách.
3: Já nejsem úplně typická romská babička. V 50 jsem vystudovala střední školu. Naučila jsem se gramatiku a pravopis romského jazyka a po několika letech se ze mě stala spisovatelka. Jezdím po republice a mluvím s dětmi. Říkám jim, jak se píšou knihy, ale hlavně, že mají věřit sami sobě. Protože každý člověk má příběh, který stojí za to vyprávět.
1: Vartování nám přiblížila spisovatelka Květoslava Podhradská.

0: střední školy a podporuje je ve vzdělávání. Zaměřuje se také na překážky, se kterými se mladí lidé setkávají a na budování jejich důvěry a sebevědomí. Natáčela Iveta Durdoňová.
1: Pane Tomkoviči, vy jste osobní mentor z Obrnic, z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Vulkán. Tato funkce znamená to, že vy ty děti provázíte tím vzděláním, i když nevědí, na co se přihlásit.
2: Tohle je moje ta hlavní činnost, kterou zastávám v té mé pozici. A spolupracuju vlastně s místní obrněckou základní školou. Nekončí ta spolupráce jenom základkou, ale pokračuje to i na střední školu. To znamená, že ty děti, které se nám dostanou na střední školu, tak já jim pomáhám a podporuji, aby se udrželi na té střední škole. To je i to hlavní, co potřebujeme, to nejdůležitější.
1: Jak vůbec pomoct dětem, kteří vyjdou základní školu a nevědí, co by chtěli studovat nebo nějaký učební obor? Pak tam nastupujete vy jako mentor a co je součástí toho mentorování?
2: Já ty děti motivuju k tomu, aby v rámci aktivit, který nabízím, se účastnili i dnů otevřených dveří na těch středních školách, aby se vlastně seznámili s tím vnitřkem té školy, měli možnost se seznámit i s některými vyučujícími, s vedením škol. No a pak je to i o tom vlastně seznámit s tím daným oborem, který si třeba jako chtějí vybrat, chtějí si ho dát na tu přihlášku. S nima probírám jednotlivý předměty v tom oboru, jak třeba probíhá praxe. Tyhle ty dotazy můžou mít i při těch dnech otevřených dveřích. Víme, jak je to těžké se zeptat, ostýchají se často, ono je to taky jako naučí trošku tomu, aby se nestyděli se ptát. A to si myslím, že je takový to gro té práce, té mé práce, vysvětlit jim a usnadnit jim tu cestu na ten přechod na střední vzdělávání.
1: Spolupracujete i s rodiči?
2: Ano, je to práce i s rodinami. Pro ty rodiny je důležitý jim vlastně vysvětlit ten základ toho, proč je vzdělávání pro děti důležité obecně. To znamená, že to vzdělávání není jenom o tom, jako poslat dítě do školy a tím to skončit. Já hlavně vysvětluji to, že se někam posouvají. Učí se komunikaci s svými vrstevníky, s dospělými, zvládání nějakého stresu, trémy, trpělivost mít i nastavenou v sobě. Ta práce s těma rodinama vlastně jako spočívá hlavně v tomhletom.
1: U mikrofonu mám dvě studentky, které navštěvují nízkoprahový klub v Obrnicích.
3: Já se jmenuji Daniela Horvátová. Já jsem teď nastoupila do druháku a studuju veřejnosprávní činnost. Takže právnička na magistrátu, můžu být i městská policie.
1: Co vás k tomu vedlo se vybrat tento obor?
3: Protože já jsem nedala ty přijímačky, takže mi hodně pomáhal i ten klub a taky hlavně Milan.
1: A oporu máte mentora?
3: Ano.
1: A vy?
4: Já se jmenuji Lontina Dudiova a studuju obor sociální činnost. Inspiroval mě pan Milan Tomkovič. Tenhle obor jsem si vybrala, protože ráda pracuji s dětmi.
1: Leontino, vy jste nastoupila na střední školu, ukončila jste to prvním ročníkem, do druhého ročníku jste už nenastoupila. Jaký byl důvod?
4: Spolužáci se ke mně nechovali tak, jak by měli. Byli ke mně takový, že jsem Romka, že tam nepatřím k ním a že nějakou mezi ně nikdy nezapadnu.
1: Vyberete si jiný obor?
4: Ano, vyberu. Asi číšník, že tam chodí jakoby víc Romáku a že se tam budu rozumět.
1: Vy jako mentor, pane Tomkoviči, jak jste to řešil? Jak jste poradil Leontýně? Co a jak dál?
2: S Leontýnou jsem samozřejmě tuhle situaci celou řešil. Řešila se i s rodinou. Byla vyvolána i schůzka, který se zúčastnili zástupci dané školy, včetně rodičů. Domluvili jsme se tam, že se to zkusí ještě vlastně do konce toho prvního ročníku a zhodnotí se ta situace na tom konci. Zhodnotilo se to a dospěli jsme teda k názoru, že pro samotnou Leontýnu, sama si uznala, že jako jo, že by to bylo prostě pro ní lepší, aby přestoupila na jinou střední školu. Pravděpodobně to bude teda učební obor, kde to pro ní bude asi jako i jednodušší. To je obor, který si prvně chtěla vybrat taky, jako který si dávala do přihlášky, když se poprvé hlásila na střední školu. Já osobně si myslím, že pokud se bude cítit v tomhletom dobře, tak proč ji nepodpořit?
0: Vysvětluje Milan Tomkovič z Obrnického centra sociálních služeb Vulkán. A to je pro

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Povodí Odry do jara zvýší protipovodňové hráze na 4 místech v Ostravě. 13 obžalovaným u Teplického soudu za převaděčství hrozí až 8 let vězení. Podle obžaloby do Německa převezli přes 60 lidí z Vietnamu. Zítra čekajte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. O půl metru vyšší hráze proti povodním vyrostou na 4 úsecích podél řeky Odry v Ostravě. Na základě simulace ničivé povodně před 2 lety povodí Odry vytipovalo slabá místa, kde povodňová vlna hráze přelila. Podle ředitele povodí Odry Miroslava Janoviaka tak před velkou vodou lépe ochrání části Slezské Ostravy, přívozu i nejníže položenou část Nové Vsi.
2: Je to opravdu nadlepšení toho stavu, který reaguje na tu extrémní povodeň. A to bylo o centimetrech, to nebylo tak, že by se nám tady 2 metry jako někde něco převalilo. To znamená, proto jsou vytipovány tyto místa, tak aby se vlastně dosypala a zafungovala.
0: Teplický okresní soud dnes začal řešit případ ilegálního převozu migrantů z Vietnamu přes Česko do Německa. Obžalovaných je 6 Čechů a 7 Vietnamců. Údajný organizátor převaděčství je ve vazbě. Hrozí jim až 8 let vězení. Všichni dnes u soudu řekli, že jsou nevinní. Pokračuje státní zástupkyně Denisa Vaníčková.
3: Obžalovaní jsou viněni z organizování nedovoleného překročení státní hranice vietnamských státních příslušníků. Převáženi byli z Maďarska přes Slovenskou republiku, Českou republiku do Spolkové republiky Německo a v některých případech z Rumunska.
0: Policisté obžalované zadrželi v Praze a na území Ústeckého a Středočeského kraje. Podle obžaloby měli od listopadu 2024 do února 2025 převést nejméně 63 lidí. Husův park v Táboře a jeho okolí se dočká proměny. Město schválilo prověřovací studii za 1 200 000 korun pro od kanceláře Biro architekti. Autobusové nádraží se přesune ke kolejím a na uvolněném pozemku město postaví blok s bytovými domy. Podnětem byla rekonstrukce nádražní budovy správou železnic, řekla vedoucí kanceláře architekta města Kateřina Čechová.
4: Ta situace tady před nádražím je komplikovaná z mnoha důvodů, jednak sociálně, zároveň to území je hodně zatížené dopravou a ten zážitek toho cestujícího, ale i běžného táboráka zkrátka neodpovídá tomu, že se nacházíme jakoby v nejlepší části Tábora, řekněme.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 až 18 stupni, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách kolem 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 z Olomouce na Muhelnici za sjezdem na Moravičany opatrně na kilometru 238,5. Z úzké krajnice tam do pravého pruhu zasahuje porouchané auto, je označené jen blinkry. V Praze v Libuši je uzavřená meteorologická mezi Novodvorskou a Libušskou. U fotbalového hřiště srazilo auto chodce. Kolony se ve slábnoucím provozu krátí, ještě se ale popojíždí v Libušské do centra od Sokolovny k Dobronické. A na silnici 65 od 35 na Jablonec pozor v zatáčce za Rychnovem. Stojí tam v jízdním pruhu nepojízdné osobní auto. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Světově uznávaný fyzioterapeut téměř 30 let pečuje o vrcholové sportovce. Do jeho rukou se svěřili Rafael Nadal, Roger Federer a mnozí další. V posledních letech pomáhá od bolesti i hollywoodským hvězdám. Michal Novotný, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: uličku v Rumetě.
1: V Alex a host ještě jednou vítám Michala Novotného, špičkového fyzioterapeuta. Teď si říkám, že u rozhovoru sedíme. Bylo by lepší stát? Ale není to možné, protože ano, mikrofony leží na stole, ale bylo by to vhodnější, lepší pro naše tělo.
2: Asi lepší by bylo, že po té půl hodině bychom se postavili, udělali si pár dřepů, protáhli ruce a opět se posadili.
1: A to stačí?
2: To stačí.
1: Takže zase to sezení u počítače není pro tělo taková zátěž, když dodržujeme to, že občas se zvedneme, projdeme se a tak?
2: Ono stačí už jenom měnit ty pozice. Protože jenom tím, že se trošku víc třeba předkloníme nebo zakloníme, tak změníme centrum gravitace našeho těla a tím už se změní kontrakce určitých svalů a to tělo už není v tom absolutním klidu. Ten absolutní klid a nehybnost, to je to negativní pro tělo.
1: Tu provozujeme na gauči, když koukáme na televizi. A přehodit nohu přes nohu, i to je nějaký pohyb pro to tělo?
2: I to je pohyb samozřejmě, ale taky bychom měli měnit občas pravou přes levou a zaměňovat to i za tu levou přes pravou, protože tam zase budujeme deskompenzace mezi tou vnitřní a vnější rotací kyčle.
1: Vy jste řekl v jednom rozhovoru, že když se člověk zvedne z křížového sedu bez rukou, tak je to v pořádku, tak je na tom dobře. Je to tak. A do jakého věku to platí? To by mě zajímalo.
2: No, čím díl, tím lépe. A když to budete pravidelně dělat, tak mám i pacienty, kteří v 75 to dokážou a udělají, ale nikdy není pozdě s tím začít, ale ty výsledky se většinou neukazují tak rychle, jak bychom si všichni přáli. Musíme mít více trpělivosti a důslednosti, aby jsme s tím cvičením a zkoušeli to se dostat do toho stoje, z toho tureckého sedu, nejdřív s pomocí, že se opřu, pak se opřu o chvilku později a jsem si jistý, že kdo začne, tak okolo té 30 do 2 týdnů to zvládnete.
1: A může to být nějaká kontrola pro mě samotnou, když třeba každý, nevím, měsíc to zkusím a pořád to půjde, tak budu vědět, že to dělám dobře. Myslím, jako, že cvičím, starám se o to tělo a tak. A bude mi fungovat dlouho.
2: Tak tohle je jenom jeden z mnoha testů, který mě říká na tom, jakou mám rovnováhu v těle, jaký mám to core, sílu toho středu těla a zároveň i určitou flexibilitu. Ale samozřejmě je potřeba stále jít dál a dál, protože máme dva hlavní pojmy ve zdraví o těle. Jedna je progrese a jedna je adaptace. To znamená, my musíme stále tou progresí zvyšovat náročnost nebo intenzitu nebo váhu ten cvik, protože kdybychom stále dělali 10 kliků, 10 dřepů a 10 zdvihů, tak za určitý čas tam vznikne ta adaptace a už se tělo dál neposouvá. Už to nepřináší takovej tak pozitivní účinky jako na začátku.
1: Tělo se neposouvá, ale nás to už tak nebolí, ne? Takže a vy to sám říkáte, že bolest je nutná, aby člověk se stával odolnějším, aby překonával.
2: Ano, já říkám, že potřebujeme být odolný na fyzické stránce, na psychické stránce a na té metabolické stránce. A takový paradox je, že aby jsme byli odolní fyzicky, tak ten lék na tu fyzickou odolnost je bolest. A lék na tu psychickou odolnost není nic jiného než stres. Nemůžeme se stát psychicky odolným, jenom že si přečteme nějakou knížku nebo nějaký rady, aniž bychom to potom vyzkoušeli v praxi a dostali se do té stresové situace a uměli se co nejrychleji toho stresu zase zbavit. A stejně je to i u té metabolické odolnosti, kdy ten lék na tu metabolickou odolnost, na ty všechny reakce, které drží naše tělo pohromadě a v rovnováze, tak ten lék na to je trpění. To znamená hlad, občas žízeň, je tam i chladová terapie, je to, takže to je všechno to trpení, který nám dodává, aby se naše tělo rychle adaptovalo na to vnější prostředí, někdy na zimu, někdy na teplo. Takže trpět, bolest a stres.
1: No, Nevím, no těžko se to poslouchá, ale asi je to pravda. Michal Novotný je naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Michal Novotný, fyzioterapeut, který nám v minulém vstupu řekl možná pro mnohé takovou nepěknou věc, ale funkční. To znamená trpět, říkal jste bolest, tím posouváme své hranice, své možnosti. A já jsem si to hnedka stáhla a převedu to na děti. Trpí dnes děti nebo zažívají tu nepohodu, aby se posouvali dál, aby se zocelovali?
1: No, bohužel si myslím, že dneska děti to mají složitější, než jsme to měli my, protože mají mnohem komfortnější život, než jsme ho měli, nebo než jsem měl já, moje generace. A právě ten komfort, který my si kupujeme, tak jde z velké většiny proti zdraví. Ať je to, stačí se podívat, cokoliv si koupíte, proč je tomu víc komfortnější, protože tam není k tomu potřeba tolik práce. A to vidíme i v posilovnách, že často, což je takový paradox, že v posilovnách najednou jsou stroje, které jsou pohodlnější, které za vás udělají část práce, a u těch dětí je to podobně, a tím, že mají ten život mnohem komfortnější, tak se méně hýbají, méně času tráví venku. A i to nezdravé jídlo je mnohem dostupnější pro ty děti dneska, než bylo dříve. A je to smutný, když vidím na základní škole, kde přednáším, že děti mají, hodně dětí má nadváhu. Vidím, že nemají kontrolu nad svým tělem, jakou by měli mít. A to se projeví i třeba v rovnováze. Často, já nevím, jestli vy máte stejný pocit, ale že děti stále do vás naráží. A to je, že nemají kontrolu nad svým tělem tak, jak jí měli dřív, protože dřív padali a zvedali se, lezli na strom, padali, a to jejich tělo bylo odolnější. Dneska na stromy nelezou, dneska sednou do auta, odveze auto do školy, ve škole sedí, má jenom jednu hodinu tělocviku, a i to psaní, ta motorika, ta motorika těch jemných svalů, který vlastně my jsme krásně dělali ty psací písma, tak dneska z té školy se trochu vytrácí.
0: Vás ta zkušenost, kterou jste popsal ze základní školy, přiměla k tomu napsat knihu. Napsat knihu, která by mohla být třeba pro rodiče nějakým návodem, jak toto zvrátit?
1: Ano, na té základní škole já jsem se snažil těm žákům ukázat ze své vlastní praxe, jaký věci dělají ty hrdinové, kteří všichni oni znají, ať z televize nebo z jejich oblíbených sportů, a s kterýma jsem měl tu čest spolupracovat. Tak ta přednáška se jmenovala 12 tajemství, jak se stát hrdinou. A na základě toho jsem napsal knížku, která teďka šla do tisku, která se jmenuje Vychovej hrdinu.
0: Tak, co tam najdeme?
1: Tak rozdělil jsem to opravdu tak, jak to dělám já i se svýma dětma. Já mám 5 dětí, u někoho se mi to daří víc, u někoho míň, takže to není, že bych já byl ideální otec. Já mám taky svoje pády a z těch pádů se snažím učit. Nicméně jsem to rozdělil, ty rady, těch 12 tajemství, 12 rad, do 3 částí. Jedna část je tělo, druhá je pohyb a třetí je mysl. A to je vlastně, co jsem tady zmínil, ta fyzická, psychická a metabolická odolnost. A každý příběh začínám jedním z řeckých hrdinů, který určitým způsobem zapadá do toho jednoho tajemství, protože opět se vrací do módy nebo k zájmu posluchačů Odysea, Troja a ta řecká mytologie.
0: Tak budeme vychovávat hrdiny. Díky vám. Michal Novotný je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes fyzioterapeut Michal Novotný. Vy jste těsně po revoluci, jestli jsem to dobře spočítala, jste se s rodiči odstěhoval do Španělska. Proč a jak jste se vlastně pak dostal k fyzioterapii?
1: Tak, protože můj nevlastní otec byl profesionální fotbalista a vlastně hnedka po mistrovství světa v Itálii v roce 1990 tak dostal angažmá ve Španělsku, v Chichonu, a já jsem ho tam následoval s mojí mámou a s mýma dvěmi sestrami. A pak po dvou letech dostal další angažmá do Francie, do Saint-Étienne, a já jsem se rozhodl tam zůstat a pokračovat tam, protože se mě tam líbilo, měl jsem tam svoje přátele. A já jsem nejdřív vystudoval automechanika, protože můj biologický otec byl inženýr v motorsportu a on chtěl, aby jsem šel v jeho šlépějích, mně se auta líbily. Ale když jsem to dokončil, tak jsem cítil, že to není to, co bych sem chtěl dělat po zbytek života, tak jsem šel na fakultu tělesné výchovy a sportu a tam jsem si udělal jeden kurz s fyzioterapeutem cyklisty Indurajna, tehda velkýho hrdiny ve Španělsku, a to jsem si řekl, sakra, to je něco, co by jsem chtěl prohloubit, takže po dokončení tělocvikáře jsem šel na fakultu fyzioterapie.
0: Tak z automechanika na fyzioterapii je to trošku skok. Předpokládám, že jste měl kladný vztah ke sportu, že jste tíhnul ke sportu, nebo...
1: Já jsem celý život sportoval, samozřejmě na té amatérské úrovni. Miluju lyžování, plavání, surfování, a takže ten pohyb mi je velmi blízký. A to, že můj otec byl v tom motorsportu, tak taky vlastně jsem věděl, jak to funguje během rally a jak ty týmy rally se připravujou, protože jsem mě často bral na ty rally. A u svého nevlastního otce jsem viděl tu jeho životosprávu, jak bylo důležitý strava, i to psychické naladění, ta motivace a jak to funguje celý ten den. Takže si tyhle dva světy ve mně prolínaly a nakonec mě dostali tam, kde jsem.
0: Tam, kde jste. Když jste zmiňoval sporty, ať už lyžování, plavání, já nevím, fotbal, který vlastně sport vám nejvíce ubližuje tělu?
1: No, každý sport ubližuje tělu, když se dělá příliš a jenom ten jeden sport, protože vezmeme si, že v našem těle je přes 360 kloubů a ten každý sport dostává do určitého stresu jenom určitý klouby v určitém směru a zapomíná na ty ostatní, a to tělo se adaptuje tomu pohybovému stereotypu, který převládá v tom daném sportu. Tudíž neexistuje ideální sport, možná desetiboj, nebo kde těch sportů je a těch pohybových stereotypů je více. Takže ideální sport je, když se podíváme do tabulek, ne, který sport je nejlepší na dlouhověkost, tak na prvním místě jsou raketové sporty. Ale jediné tajemství v tom je, protože tam je vytrvalost, výbušnost, je tam sledování míčku v prostoru, takže přizpůsobení těla na ten míček, který se přibližuje někdy pomaleji, někdy rychleji. Takže se čím víc těch našich smyslů se probouzí, aktivuje a zlepšuje, tím více je to prospěšný pro náš život.
0: A i když třeba právě třeba v tenise zatěžujeme význam jenom jednu část těla, teď jsou tam ty skluzy, že jo,
1: ano.
0: Když se zarazí to tělo.
1: Ano, jak jsem říkal, není ideální sport, protože ten tenis má zase tu nevýhodu, že se zapojuje jenom jedna část těla, mnohem víc než ta druhá. Proto profesionálové v posilovně posilují právě tu druhou stranu a dělají takzvané kompenzační cvičení, aby vyvážili tu nerovnováhu, která je v tom tenise. Ale tyhle kompenzační cvičení bohužel nedělají amatéři a proto ty amatéři mají mnohem více zranění a to je jeden z těch důvodů, proč ten se říká sportem k invaliditě anebo sportem ke zdraví. Ta hranice je velmi úzká.
0: Říká Michal Novotný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal fyzioterapeut Michal Novotný. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, jak jste se dostal vůbec k té profesi, které se věnujete vlastně celý profesní život. A jak velkým zlom nebo důležitý moment ve vašem životě v té profesní kariéře bylo to, že jste se stal jedním z pěti fyzioterapeutů v rámci ATP tenisového okruhu. Jak moc významné to pro vás bylo?
1: Tak to byl jeden z těch nejvýznamnějších momentů mýho života, protože jsem upřímně nevěřil, že se do té asociace dostanu. Tehdy mě bylo okolo 25 let, takže jsem byl zároveň nejmladší vůbec zaměstnanec ATP tehdy. Ty zkušenosti, které jsem měl, tak jsem měl jenom díky tomu, že jsem bral všechny dobrovolné akce v amatérských týmech během studia. A jakožto 25-letý, tak jsem samozřejmě neměl žádný zodpovědnosti, neměl jsem rodinu a chtěl jsem cestovat a poznávat, jak přistupují k léčení, k bolesti, jak na východě, tak na západě, jak na jihu, tak na severu, protože jsou tam odlišnosti. A chtěl jsem poznat svět a ten tenis mě tomu dal velkou příležitost, protože jsem trávil okolo 25 týdnů s ATP vlastně každý týden v jiném státě s jinýma doktorama, většinou velmi prestižní doktoři, a celý den vlastně vás obklopujou informace o tom, jak řeší ty problémy, za kterýma tam ty tenisti za námi chodili.
0: Takže vy jste se vlastně dál učil a vzdělával, ale už jste praktikoval.
1: A dál se vzdělávám i teďka. Každým pacientem dál se musím vzdělávat a kdyby jsem přestal, tak si myslím, že je čas přestat, protože to je na tom to krásný, že čím jsem starší, tak si uvědomuju, že toho vím čím dál tím méně, což je trošku paradox, ale opravdu to tak cítím a čím dál tím si dávám víc otázek a snažím se hledat na ně odpovědi. A když jsem vyšel ze školy, tak jsem si myslel, že vím všechno a teďka si myslím, že nevím nic.
0: No pro někoho by to mohlo být demotivující, ale vás to očividně motivuje hledat informace a odpovědi na otázky vaše dál.
1: Je to tak.
0: Když pak jste se dostal, nebo byl jste povolán k takovým tenisovým hvězdám, jako je Djokovic, Federer a další, tak zapochyboval jste někdy, měl jste třeba někdy obavu, že tak teď od vás čekají zázraky, jako že vypnete bolest, vypnete trápení toho sportovce a vy, měl jste obavu, že třeba se lžete, že to nezvládnete, nebo že to třeba ani nebude možné jim pomoci?
1: Tak ze začátku to pro mě bylo složitý v tom, že samozřejmě přijdete mezi další čtyři fyzioterapeuty, kteří už tam byli mnoho let, měli mnoho zkušeností a ty tenisté ze začátku chodili, když si mohli vybrat, tak si vybírali toho, který tam je déle nebo který je lepší. Takže já jsem ze začátku tak trošku trpěl tím, že jsem se cítil, že nejsem na jejich úrovni. Nicméně, kdo si počká, ten se dočká a já jsem měl potom několik turnajů, kde jsem byl já sám a ty hráči za mnou přišli a měl jsem, nevím jestli to štěstí, nebo tím, jak jsem opravdu chtěl vnitřně jim pomoct co nejrychleji, tak se mě to povedlo a najednou na těch velkých turnajích, kde jsme už byli víc fyzioterapeutů, tak za mnou chodili ty velký jména a najednou, proč za mnou chodí ty velký jména, protože jsem jim pomohl a velmi rychle jsem se dostal vlastně i na tu úroveň, kterou měli ty ostatní, ale to, že jsem stále byl obklopován lidmi, kteří byli lepší než já, tak vás to stále hnalo, abyste každou volnou chvilku trávil čtením studií a knížek a vzdělávání vlastně ve volném čase.
0: Ale občas to bolelo, občas se vám třeba nechtělo, že jo?
1: Upřímně, nechtělo se mi chodit do posilovny, cvičit, běhat, plavat mnohem víc, než si vzít tu knížku, protože vždycky jsem to dělal, že se něco dovím, co mě opravdu zajímá a co mě opravdu něco dá. Takže nemůžu říct, že opravdu studovat tu moji profesi pro mě nebyla zátěž.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal fyzioterapeut Michal Novotný, který se věnuje mimo jiné také velkým tenisovým hvězdám, ale zarazilo mě, že vaši odbornost si občas vyžádá i hollywoodská hvězda. Tak co trápí herce třeba při natáčení? Co potřebují?
1: No, velmi podobné věci jako ty profesionální sportovci, protože ten jejich denní plán se opravdu neliší od toho profesionálního sportovce. Krom toho, že úplný ty špičky herců, stejně jako ty špičky toho sportu, mají svého vlastního kuchaře, který jim připravuje jídla, takže já jsem u těch herců i s jejich kuchařem řešil, jak by měla být nastavená ta strava na základě té fyzické činnosti, kterou jsme zrovna v tom období dělali. Protože u někoho to mohlo být, že by potřeboval udělat definici svalu, u někoho snížit váhu, u někoho naopak nabrat. Takže ty problémy, ty herci mají velmi podobný, jak ty sportovci, nejenom díky to, že to jejich zaměstnání je velmi, ty kaskaderské kousky jsou velmi náročné pro tělo, protože ne všichni herci na všechny ty triky používají ty dvojníky, ale tráví přes 2 hodiny v posilovně a běháním a přípravou toho filmu.
0: Tak a poslouchají vás? Nebo třeba někdy se šprajcnou takzvaně?
1: Ne, poslouchají. Dřív mě neposlouchali, když se vytvořilo to pouto přátelské mezi tím sportovcem a mnou, když jsem s nima trávil, že jo, každý den od rána do večera cestovali jsme mezi kontinentama spolu, tak se tam vytvoří to určitý přátelský pouto, který v těch kritických situacích často je důležitější než ten fyzioterapeut nebo kondiční trenér k tomu sportovci. Takže říká, dneska jsme unavený, pohodáme si, jdeme nikam radši do restaurace. Takže, ale jakmile tam to pouto není přátelský, tak poslouchají, proto si mě nějakým způsobem najímají, protože by to jinak nedávalo smysl. Většinou, ať jsou to ty sportovci nebo herci, tak potřebují mít rychlé výsledky, protože se většinou hraje o čas. Ať už po operaci dostat sportovce co nejrychleji na hřiště, nebo během zranění zaútočit na to zranění co nejrychleji, aby byl připraven hrát. A v tom filmu samozřejmě tam je taky velký časový tlak, protože ty místa, které pronajmou, nebo ty lokace, tak mají přesně daný termíny, a když je ten herec zraněný a nemůže se hybnout díky bolesti zad a musí běžet ve sněhu s dítětem, který váží 25 kilo, tak tam musí poslouchat, aby byli sami proti sobě.
0: To muselo být i pro vás velmi zajímavé, nejen jako pro fyzioterapeuta, ale člověka toto zažít, toto poznat, jak to funguje, ten herecký svět hollywoodský.
1: Určitě, já jsem za tu první zkušenost, která byla s Orlandem Bloomem, byl velmi vděčný, a jelikož byla zároveň úspěšná, tak se to potom nějakým způsobem ty informace rozjeli dál a volali mě ty další herci častěji a častěji. A pro mě bylo velmi zajímavé najednou vidět být uprostřed toho nahrávacího studia na zámku a vlastně sledovat, jak Keanu Reeves bojuje a potom mu pomáhat ze země, když ho bolelo něco, a rovnou na lehátko, a režisér říká, máme 15 minut maximum, takže mikrofony všechno pryč, rychle na lehátko. Takže úplně jiná dynamika práce, zajímavá, mnoho jsem se naučil a kam jsem vděčný za každou příležitost, která se mě v životě dostane.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: z nás občas nebolí tělo, dobrou zprávou je, že bolest dokazuje, že žijeme. Aspoň to říká náš dnešní host, fyzioterapeut Michal Novotný. Když vidíte člověka, díváte se na něj jako na svého potenciálního pacienta, sledujete, jak drží tělo, jeho chůzi a tak, nebo nejste tak postižen?
1: Tak postižen nejsem, ale byl jsem. A teďka to je tak, že většinou sleduju toho člověka, když zrovna něco zkoumám nebo sleduju nějakou specifickou věc nebo ničtu nebo zjišťuju si, tak potom, když jdu třeba ze psem, tak sleduju u těch ostatních lidí, jestli to, o čem zrovna teďka se učím, jestli zapadá do toho, co jsem si zrovna přečet.
0: Takže rovnou v praxi to pak sledujete. Vy jste někde uvedl, že existuje bolest, která vychází ze svalů, z kloubů, z nervů. Vy poznáte bezpečně, odkud ta bolest přichází?
1: No, o to se snažím. Hlavně ta bolest většinou není na tom místě, která je ta hlavní příčina. Protože bolest je jenom ta žárovka, že se rozsvítí, že je něco v nepořádku. A já v mý poslední knize, která už vyšla, tak jsem, která je o bolesti zad, tak jsem ji rozdělil na pět struktur, aby jsme, že nejdřív potřeba zjistit, jaká struktura je pod tou bolestí. Aby ty cviky a ty rady se byly cílený k té struktuře, která je poškozená. Protože každá struktura potřebuje něco jiného. Jak potřebuje nejenom jiný cviky, ale jiný rady a doporučení. Takže ano, snažím se díky testům a díky místu a citu mých rukou najít, jestli se jedná o vaz, šlachu, sval nebo kloub.
0: Ale obyčejný smrtelník to nepozná, to nezjistí.
1: No, snažil jsem se to dát do té knihy právě těma testama a říct si, jaká typ, kdy ta bolest bolí, protože není to samé, jestli ráno nebo večer, jestli při chůzi nebo při sezení, jestli ta bolest je tupá, nebo jestli je elektrická, nebo jestli je tam jako by bylo teplo. Takže se každá tato bolest má svoje specifika a míří k určitý struktuře.
0: Jak ostatně vy zvládáte bolest?
1: Já jsem si prošel hodně bolestma a s trpělivostí vám řeknu, že s těžkýma zraněníma jsem je všechny překonal, ale je tam třeba ta disciplína, protože já každý den chodím hodinu plavat a hodinu cvičím a tady do těchto dvou hodin nevemu žádného pacienta, protože to je můj svatý čas pro sebe. A když někdo má tu disciplínu a pravidelnost a nečeká zázraky ze dne na den, protože poslední bolest mě trvala 3 roky, než jsem se jí zbavil,

0: tak ano, protože čím více na ní soustředíte, tím je horší. Ale u dětí, když je něco bolí a pustíte jim pohádku, tak na tu bolest zapomenou. Já vím, že nemá cenu se dívat na tu pohádku, to je jenom taková, jak bych řekl.
1: Zkrátka nevěnovat té bolesti tolik pozornosti.
0: A jít tý, s tou bolestí naproti.
1: Michal Novotný byl naším hostem, moc vám za to děkuju.
0: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas zprávy.
3: 13 tisícům lidí na Vysočině končí platnost řidičského průkazu. Lesníci v Krkonoších očekávají v příštím roce větší škody.

0: způsobené kůrovcem. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Nový řidičský průkaz si letos na Vysočině musí zařídit ještě necelých 13 tisíc lidí. Končí jim totiž platnost dokladu. Ukazují to údaje společnosti Bankovní identita. O výměnu mohou požádat až 90 dnů před koncem expirace. Žádost lze vyřídit také online prostřednictvím portálu dopravy.
1: V Jihlavě a okolí letos končí platnost průkazu 2,5 tisícům řidičů. V Třebíči necelým 2 tisícům. Více než 1 000 lidí ho musí vyměnit také na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku. Hotový doklad si můžou místo vyzvednutí na úřadě nechat doručit i do výdejního boxu. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
0: Škody způsobené kůrovcem jsou letos v lesích v Krkonoších menší než v předchozích letech. Letos v Národním parku evidují 15 000 metrů krychlových poškozeného dřeva, což je nejméně za posledních několik let. Kvůli dlouhodobému suchu ale předpokládají, že v příštím roce škody od kůrovce opět narostou. Proto je potřeba prostory neustále kontrolovat, připomíná lesník Pavel Zázvorka.
2: To je naše největší povinnost vyhledávat toho brouka, snažit se ho prostě, jak říkáme, zadusit v základu nebo při tom, kdy je ho ještě málo, protože jakmile se to rozroste do větších rozměrů, tak už se s tím těžko pracuje a těžko se zpracovává.
0: Detailní smlouvu o spolupráci dnes podepsali zástupci Karlových Varů, Sokolovské uhelné, městských tepláren a města Chodov. Cílem je pokračovat v dodávkách tepla pro téměř 50 000 domácností v nejbližších 20 letech. Součástí smlouvy je také modernizace horkovodu z Vřesové do Karlových Varů. Podle předsedy dozorčích rad společnosti SUAS a uskupení SUAS Group Pavla Tomka chtějí firmy na rekonstrukci potrubí využít i státní dotaci.
3: Primárně naším záměrem, abychom zajistili veřejné prostředky, aspoň nějaký poměrnou část, na krytí nákladů spojených s opravou a modernizacemi horkovodního převaděče, tím, že jakákoliv zdroj vlastně veřejných prostředků, který přichází do těch investic, tak nevstupuje potom následně do ceny tepla. To znamená, naším cílem je nezatěžovat nadměrně toho konečného odběratele.
0: Podle předběžných odhadů bude stát rekonstrukce horkovodního vedení mezi Vřesovou a Karlovými Vary kolem 700 milionů korun.
4: Počasí.
0: V noci bude polojasno až jasno, lokálně až oblačno. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty klesnou na 5 stupňů Celsia. A počasí na zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 až 18 stupni na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách kolem 9 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 se vyhněte překážce u Brna ve směru na Ostravu. Za odbočkou na Mikulov a Centrum na kilometru 195 leží na vozovce v levém pruhu předmět, zřejmě kus pneumatiky. A v Praze v Libuši neprojedete meteorologickou ulicí mezi Novodvorskou a Libušskou. Vyšetřují tam srážku auta s chodcem. To byly zprávy. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: ETA. Spotřebiče, které byly za socialismu bezmála povinnou výbavou každé domácnosti.
1: Znáte značku ETA?
2: Ano, ano, znám. Česká značka elektroniky domácích spotřebičů.
3: ETA, to je elektronika.
4: ETA, přímě nevím asi.
5: No, elektrický přístroje naše. Vím, že měli grill, mixéry a takovýhle ty věci, ono dřív to tolik nebylo.
6: Vysavač, varnou konvici, žahličku.
7: ETA, to jsou ty vysavače a podobně.
3: ETA, elektrospotřebiče, ano.
8: Mám z ETA vysavač a ten už mám pěkně dlouho, asi 15 let.
1: A jak dlouho ETA existuje na českém trhu, odhadnete?
9: Řekl bych, že takových 50 let.
10: 80, 100.
11: Přes 50, 60 let.
12: Mnoho let, no 50, 100.
0: Na počátku stál pražský podnikatel Jan Prošvic. Narodil se v roce 1907 a vystudoval průmyslovou školu v Praze. Poté, co roku 1923 bylo v Československu zahájeno rozhlasové vysílání, začal vyrábět stavebnice domácích rozhlasových přijímačů. Ve svých 23 se na Matějské pouti v Praze seznámil s Jiřinou Haškovou a udělal na ní takový dojem, že se zanedlouho vzali. Přes den prodávali stavebnice, po večerech je jezdili zákazníkům k ním domů sestavovat. Časem se Prošvic rozhodl podnikání rozšířit a založil v Libni první továrnu na elektrické žehličky a kávomlýnky. Jeho výrobky byly kvalitní, měly moderní design a tak se prodávaly jedna radost. Byl čas posunout se zas o kus dál. A tak se Prošvic dohodl s chotěbořským továrníkem, výrobcem kovového zboží Vilémem Eckhartem a společně založili v areálu bývalé cihelny na okraji Hlinska závod ESA. Zkrátka ukrývala název Elektrotechnická společnost akciová. Firmu nechali zapsat do obchodního rejstříku 3. září 1943. Dva roky až do konce války ESA oficiálně vyráběla telefonní rozdělovače pro německé dělostřelectvo. A kromě nich neoficiálně jednoduché žehličky s keramickou vložkou. Vůbec prvním výrobkem z produkce závodu ESA byla jednoduchá suchá žehlička se stojánkem. Po žehličkách se záhy rozjela i výroba elektrických vařičů s lehkou plotnou. V továrně našlo zaměstnání zhruba 40 lidí a několik desítek z nich díky tomu uniklo nedobrovolné práci v nacistickém Německu. Díky úspěchu továren Prošvic-Libeň a ESA Hlinsko si mohl pan podnikatel nechat vystavět dvě vily. Jednu přímo u Hlinecké továrny, jednu v rekreačním letovisku Vonoklasy. Nastálo s manželkou a 4 dětmi bydlel v Praze v Senovážné ulici. Po válce už v továrně pracovali 300 zaměstnanců. Prošvic se stal výhradním majitelem ESY a výrobu rozšířil o topidla, kávovary, ventilátory, měniče ke gramofonům a další spotřebiče do domácnosti. Prošvic zakoupil další objekty a přesunul do nich i své podnikatelské aktivity z Prahy. Dokonce si pořídil i vlastní letadlo. Potřeboval se na svých služebních cestách přesouvat rychle z místa na místo a jezdit autem po evropských silnicích poničených válkou nebyl žádný med. Ještě v únoru 1948 vyjednával kontrakt ve Spojených státech amerických. Rostoucí hrozbu komunistického převratu nevnímal. Po vítězném únoru podnik opanovali komunistické akční výbory a Jana Prošvice zbavili jeho vlastnických práv. ESA byla znárodněna a značka přestala existovat. Její produkty se dál vyráběly pod značkou národního podniku Elektro Praga. V roce 1949 se osamostatnil národní podnik Elektro Praga Hlinsko s monopolem na výrobu tuzemských elektrických domácích spotřebičů, vařičů, teplometů a žehliček.
13: V meziválečném Československu existovala řada větších i menších výrobců domácích elektrospotřebičů a jedním z těch nejdominantnějších byla dceřiná společnost ČKD Elektro Praga. která sídlila ve Slaném.
10: Prozradila kolegyni Světlaně Lavičkové kurátorka Národního technického muzea Lucie Střechová.
13: Zde právě stojíme před její produkcí z přelomu 30. a 40. let. Můžeme si tu prohlédnout kompresorovou lednici z roku 39. nebo navrženou kolekci nových spotřebičů na přelomu let 41 a 42.
14: Ale tyhle ty spotřebiče, ty vypadají relativně velmi moderně. Tady třeba ten dvouvařič, ten by si mnoha hospodyňka klidně třeba na chalupu pořídila a ten elektrický sporák zase je natolik bytelný, že by určitě přetrval i do dnešních časů. A to vůbec nemluvím o tom vysavači.
13: Je to kolekce, která byla navržena tady za velmi stížených podmínek období protektorátu. Tady tam byla různá surovinová a další výrobní omezení. Ale zároveň je to kolekce, která byla navržena i s tím úmyslem, že se samozřejmě bude co nejvíce vyrábět potom v osvobozeném Československu, což se také stalo. Jak vidíme, ten tříplotinkový sporák i ten dvouplotinkový vařič se skutečně vyráběl do poloviny 50. let. Ten sporák je takový ikonický, protože se opravdu stal tím symbolem té protektorátní výroby, kdy se vedoucí podniku Elektropraga opravdu snažili udržet výrobu těch domácích spotřebičů, ačkoliv se museli ve velké míře přeorientovat na válečnou výrobu. Pak tedy mohli plynule navázat na tu výrobu v osvobozeném Československu. Nicméně, jak jsme se bavili o těch náročnějších a složitějších podmínkách, tak samozřejmě do toho vstoupila tedy změna jaksi politického obratu a v hospodářství a později tedy i v té politice. V tom hospodářství to paradoxně přišlo dříve, protože už vydané dekrety prezidenta republiky z podzimu 1945 přinesly zestátnění velkého průmyslu, tedy průmyslových podniků se zaměstnanci nad 500. A do toho samozřejmě spadaly i tyto podniky, jako byla dceřinka ČKD Elektropraga. Z té tedy pak utvořili takový centrální zastřešující národní podnik v březnu 1946. Do tohoto centrálního zastřešujícího podniku potom zařadili všechny existující výrobce drobných domácích elektrospotřebičů v Československu.
14: A těch výrobců bylo hodně v té době, těch právě drobných spotřebičů?
13: Ano, musím říct, že my jsme měli celkem ve výrobě těch domácích elektrospotřebičů tradici již od úplného začátku vývoje těch elektrospotřebičů. Jedna z nejstarších firm, která vyráběla například elektrické rychlovarné konvice, topinkovače a elektrické hrnce, působila od roku 1911 v Děčíně a její značka byla Jeka. Velký podnik Tatra měl i svou divizi na výrobu chladících systémů a tedy i domácích ledniček. Zaprvé to byl jeden z nových oborů, který se začal od začátku 20. let velmi dynamicky rozvíjet. A také to bylo jedno z odvětví, kdy ty velcí elektrotechničtí výrobci se mohli trošku v této oblasti přiblížit více přímému zákazníku a tak si vyřešit důsledky velké hospodářské krize na začátku 30. let.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jaký osud čekal Jana Prošvice? Nejprve ho vyhnali, co by vykořisťovatele, kapitalistu a kolaboranta z jeho vlastní továrny. Hned na to ho zatkla státní bezpečnost a na několik týdnů zavřela na Pankrác. Pak ho sice stýraného zase pustili, ale zanedlouho zaklepal u jeho dveří agent provokatér. Přesvědčoval Prošvicovi, že ho posílá CIA a že jim pomůže s emigrací. Prošvic odmítal. Celé to musí být omyl, nic přece neudělal, jejich život bude normálně pokračovat dál. Svou práci miluje a jeho schopnosti by měl umět ocenit i současný režim. Až na potřetí se nechal přesvědčit a spadnul do pasti. Tak se rodina Prošvicových 23. dubna 1948 stala zřejmě první obětí provokační akce STB s názvem Kameny. Pak už šlo všechno ráz na ráz, jako v absurdním dramatu. STBáci totiž několik set metrů před skutečnou čárou vybudovali perfektní hranici falešnou. Opatřili ji i fingovanou služebnou. Agent provokatér dopravil své oběti do Gdyně, kde je převzali další STBáci v roli amerických agentů. Ten poslední je v noci zavedl na místo, které označil jako hranici a ukázal jim na nedaleký dům, který prý už stojí na německém území. Tvrdil, že jde o stanici US Army. Další STBák v uniformě amerického důstojníka přivítal uprchlíky ve své kanceláři vyzdobené americkou vlajkou a portréty prezidentů Trumana a Roosevelta. Pokuřoval Chesterfieldky, na polici stála lahev whisky. Děti dostali švýcarskou čokoládu a důstojník Prošvicovi laskavě vyslechl. Pak ale čekalo vyčerpanou rodinu kruté překvapení. Falešný Američan Prošvicovi oznámil, že lidi jeho typu Západ nepotřebuje a jeho žádost o azyl se proto zamítá. Než se všichni vzpamatovali, STBáci je zatkli, okradli o všechno, převezli do Prahy a zavřeli na Pankrác. Prošvic byl odeslán na nucené práce. Při první příležitosti se mu však podařilo uprchnout a úspěšně přejít západní hranice. Na vízum pak čekal v německém uprchlickém táboře 2 roky. Když se konečně dostal do Anglie, našel si práci v továrně u Ponku a učil se jazyk. Brzy si pronajal garáž, pár strojů a sehnal pomocníka. Spolu se pak pustili do výroby nejrůznějších kuchyňských spotřebičů. Když už se zdálo, že začnou vydělávat, potkala je další smůla. Garáž kompletně schořela. Nebyla pojištěná. Ale ten neuvěřitelný člověk se zase nevzdal. Získal patent na bimetalový grill a založil novou firmu Rima Sunbeam, ve které vyráběl grilovací zařízení, helmy na vlasy a elektrické nože. Po letech si mohl koupit dům s pozemkem na ostrově Tenerife. Jeho manželce mezitím komunisté zabavili veškerý majetek, byt v Senovážné i oba domy. Paní Prošvicovou nesměl nikdo zaměstnat a tak zůstala sama s malými dětmi zcela bez prostředků. Nezbylo jí nic jiného, než se uchýlit i s dětmi k těžce nemocné babičce do domku bez topení, záchodu a tekoucí vody v kolonii na okraji Prahy. Dům ve Vonoklasech nezůstal prázdný dlouho. Za směšnou cenu si ho pro sebe koupil přítel pracujícího lidu Antonín Zápotocký. Druhou vilu využívala státní bezpečnost. Když ji později v restituci získali Prošvicovi děti zpět, zbyla z ní vybydlená ruina.
2: Co se týče těch klasických spotřebičů od Ety, tak jejich výrobní program byl zaměřen především na kuchyňské spotřebiče a spotřebiče pro úklid domácnosti. Různé kuchyňské roboty, šlehače, mixéry a v té druhé řadě vysavače, leštiče, parket a tak dále.
3: Když se podíváme na ty roboty, člověk by řekl, že takový kuchyňský robot je pomocník v domácnosti, kterého známe až někdy od poloviny 20. století, ale ona to tak úplně pravda nebude, jak se na vás dívám.
2: Ne, určitě ne. Samozřejmě i kuchyňský robot má své předchůdce. U kuchyňského robota, který vyráběla v polovině 40. let zbrojovka Brno, to byla trošku překvapivá firma tedy na výrobu kuchyňského robota, ale bylo třeba přetavit ty válečné zásoby v něco smysluplnějšího, tak tedy jí byl zadán centrálně úkol vytvořit vlastně nějaký nový smysluplný kuchyňský spotřebič pro osvobozený vánoční trh v roce 46, tak proto zbrojovka Brno. Ale velkou tradici ve výrobě kuchyňských robotů měla firma Porker za první republiky, která se poté přetavila na národní podnik Ústecko-Orlické strojírny, a ty právě vyráběly velkou část těch kuchyňských robotů pro Elektropraga Hlinsko, tedy později s označením ETA. Byla to ta řada UKS, tedy Ústecko-Orlické strojírny, a těch opravdu byla celá řada. Tady vidíme ten typ E20, takový zaoblený bochánek s tím kompletním příslušenstvím na drcení máku, mlýnek na strouhanku a další příslušenství, i včetně všech mixovacích nádob, které samozřejmě byly zapotřebí. Velmi oblíbený byla i nádoba na zbavení šlupek od brambor, co se vyskytovalo u těch souprav zhruba do 60. let, v 70. letech pak to příslušenství ustupuje do pozadí. Ale objevují se nám v domácnosti i ty menší spotřebiče, jako jsou ruční šlehače a mixéry, které se stávaly v těch menších panelákových městských bytech oblíbenějšími, protože nezabíraly v rámci kuchyně tolik místa. Takže si tady právě můžeme představit ten elektrický šlehač z poloviny 50. let, nebo ikonický Pragomix, který měl tu už pro nás asi klasickou skleněnou mixovací nádobu na přípravu koktejlů a dalších takhle rychlých pochutin.
3: V současné době nic nového pod sluncem.
2: Ne. Určitě ne, všechno má svůj původ. Ta řada těch domácích spotřebičů se nejvíce formovala právě ve 20. a 30. letech a později už se ty spotřebiče jenom vyvíjely tvarově a materiálově, protože po druhé světové válce nám do jejich tvorby samozřejmě masivně vstupuje plast. To umožnilo jejich větší tvarování, odlehčení a tedy větší komfort pro toho spotřebitele.
3: Mnohdy se také říká, že právě plast způsobuje to, že mnohé ty spotřebiče už nemají takovou tu výdrž.
2: Tak záleží na tom, z čeho ten plast je složen a jaká je jeho síla samozřejmě. Myslím si, že ty plasty, které byly vyráběny v těch 50. a 60. letech, sice jsou pro nás muzejníky trochu těžší opravdu po těch x letech, kdy byly užívány a nyní jsou u nás v depozitářích, tak jsou skutečně trošku náročnější na to ošetření, ale na tu užitnou dobu toho spotřebiče, myslím, to byla dobrá výdrž. Dnes se potýkáme, myslím, s mnohem menší lhůtou na udržitelnost toho plastu.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ale zpět do továrny. V 50. letech ve výrobě podniku Elektro Praga Hlinsko začaly hrát prim vysavače. První vlastní model měl typové označení ETA 401 Standard. Vyráběl se dalších 13 let a prodalo se ho včetně exportu přes 1 000 000 kusů. Byl to první autentický předchůdce slavného vysavače ETA 402 Jupiter, který dodnes platí za designový kousek. Navrhl ho jeden z nejvýznamnějších českých designérů Stanislav Lachman, přezdívaný Pan Vysavač či Josef Lada českého designu. Tehdy se v Čechách ale ještě nemluvilo o designu, nýbrž o tvarovém vývoji.

0: Stanislav Lachmann byl opravdovým mistrem. Vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze a nastoupil do státního podniku Kovotechna. Tam s týmem dalších návrhářů, grafiků a výtvarníků začali navrhovat tvary nových výrobků, včetně jejich obalů, návodů k použití a jmen. Je autorem více než 1200 návrhů. Jedním z nejčastějších odběratelů jeho práce se v 50. letech stala právě Elektro Praha Hlinsko. Navrhoval pro ní kompletní podobu vysavačů, šlehačů, kuchyňských robotů, vařičů, mixérů, kávovarů, žehliček a dalších přístrojů do domácnosti. Funkcionalistický design elektrického vysoušeče vlasů ETA 310 Diola představoval koncem 60. let jeden z největších výstřelků tehdejších elektrospotřebičů. Přesně jak se píše v dobových popiscích produktu. Elegantní, spolehlivý a výkonem odpovídající všem náročným požadavkům. Totéž platí i o jeho žehličce ETA 211 z roku 1973. Hranatá žehlička kosodélníkového tvaru měla nestandardně velkou žehlící plochu, ve své době největší na světě. Šikovně padla do ruky pravákům i levákům a dala se snadno odstavovat na bok. V té době u žehliček cosi nevídaného. Na československém trhu se ale příliš neujala. To její následovnice, suché žehličky ETA 219 a 220, se od roku 1972 do roku 1997 vyrobilo víc než 11 milionů kusů. Úspěšně se prodávala u nás i na zahraničních trzích.
1: Ještě bych upozornila na typ spotřebiče, který na začátku 60. let přišel trochu nově, protože se samozřejmě vyvíjela i tvorba kuchyňské linky. Elektro Praha přišla s takzvaným superrobotem, což byl robot, který byl vestavěn do umakartové kuchyňské skřínky, kdy veškeré příslušenství bylo uklizeno v té skřínce. A ty pohonné hlavice byly na pracovní desce a na čelní desce toho přístroje. Takže hospodyňka pak mohla z té skřínky si vytáhnout různé příslušenství, které momentálně potřebovala, a zapojit si to přímo na tu pracovní desku toho přístroje.
2: Je to tedy ale tak trochu přece jenom, možná lidově řečeno, krám do té kuchyně, ale asi hodně pomáhá.
1: Tak pokud splynul s tou kuchyňskou linkou, tak si myslím, že to bylo účelné začlenění, ale pokud na tu linku nenavazoval, tak určitě to bylo trochu větší spotřebič.
2: A určitě to také bylo nákladnější si takovýto ohromný spotřebič, byť užitečný, pořídit. To si nemohl dovolit každý.
1: Tak určitě je to prostě velký spotřebič s kompletním příslušenstvím. Nicméně byl asi patrně celkem oblíbený, protože se dále vyvíjel, kdy dalším následovním bylo provedení ETA Varmix, což už byla ta klasická smaltovaná kovová skřínka zapadající do těch kuchyňských linek, které si určitě pamatujeme z panelákových kuchyní. Ta už měla taky začleněnou takovou elektrickou vařenku, někdo říká remosku, a byly tam i dvě elektrické plotínky na vaření. Nám se tedy před loni dostal do sbírek jeden typ z Dobrušky, z domácnosti, a tam máme zachovaný ten uživatelský příběh, kdy víme, že si ho paní zakoupila z porodného své dcery, aby jí tedy mohla připravovat na mateřské ty pokrmy, které bylo třeba, že to hezky právě jí zapadlo do té kuchyně.

0: Tak jsme dovařili. Pojďme uklízet.
1: Máme tady i vitrínu věnovanou vysavačům, tedy těm nejoblíbenějším typům z výroby Elektropraga Hlinsko. Asi nejikoničtějším a tedy opravdu velkým rekordmanem v té výrobě je vysavač Standard, který se vyráběl zhruba od poloviny 50. let do téměř konce 60. Vzhledem k tomu, že se vyráběl tedy v tak dlouhém časovém úseku, tak se samozřejmě měnilo i jeho zpracování. Ty první typy byly kombinované s kovem, s povrchem z kladívkového laku a plastem. Později pak už začínaly být více plastové. Prodával se ve velmi praktické takové módní tašce, kam se dalo uklidit veškeré příslušenství, včetně sací hadice.
0: No a když jsem jela na dovolenou, tak jsem mohla vyhodit ten vysavač, uklidit ho do skříně a do té tašky si složit věci na přenocování, třeba dejme tomu na týden.
1: Určitě, ta taška vypadá jako ty cestovní, které se v té době vyráběly, takže ano, taška byla velmi praktická. Jeden z nejvýkonnějších vysavačů taky té doby přelomu 50. 60. let pak byl vysavač Jupiter, který byl právě oblíben pro svoji výkonnost. No a takovou zajímavostí z poloviny těch 50. let je vysavač Pluto vajíčkového tvaru. Jehož autorem je tedy designer Miloš Hájek. Je to vlastně výsledek inspirace těmi kosmickými výzkumy a objevy, tak jako se to odrazilo i u amerických spotřebičů, třeba u americké firmy Hoover, která měla vysavač, který se vznášel na takovém vzduchovém obláčku, což bylo způsobeno pod tlakem, tak tady my jsme se aspoň dobrali toho netradičního vajíčkového tvaru. Taky zde tady máme ještě takové více kovové provedení, v pozdějších letech pak bylo více plastové.
2: V propagačním materiálu z počátku 60. let se píše: proč jsou dobré výrobky Elektropragy Hlinsko? To není náhoda, že máme vlastní sochařský ateliér a vlastního tvarového výtvarníka. Od svých výrobků nechceme jen to, aby dobře pracovali a plnili svůj úkol. Chceme současně, aby byly fyziologicky správné, aby odpovídaly lidské ruce a aby se s nimi snadno pracovalo. Chceme současně, aby byly krásné, aby jejich tvar byl ladný a jejich barvy příjemné. Chceme současně, aby vhodně zapadaly do prostředí, do něhož jsou určeny. Při své práci dbá tvarový výtvarník i na to, aby byly dobře vyrobitelné. Zkušenosti z jedněch výrobků nám pomáhají při výrobě výrobků dalších. Proto jsou naše výrobky dobré. V roce 1960 se Elektropraga Hlinsko rozrostla natolik, že pod ní spadaly dva národní podniky a 10 závodů. Vyráběla 12 různých spotřebičů a zaměstnávala skoro 3000 lidí. Podnik získal ochrannou známku, kterou v předválečné době vlastnila firma Elektrotechnické aparáty. Od té doby se označení ETA objevovalo na všech nově vyrobených elektrospotřebičích. V roce 1993 zamířila ETA Elektropraga Hlinsko do kuponové privatizace. Prvními vlastníky se staly privatizační fondy velkých bank. S pádem železné opony a invazí zahraničních značek začínala být značka ETA v českých domácnostech čím dál vzácnější. Ještě v polovině 90. let se ale v každé české domácnosti našly 3 až 4 výrobky této značky. Dnes je to podle průzkumů už pouze jeden.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Po dvou letech znovu jezdí lanovka na pražský Petřín. Nová čtvrť až pro bezmála 3000 lidí může vzniknout v okolí Palackého třídy v Pardubicích. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Na pražský Petřín po dvou letech znovu jezdí lanovka. Dopravní podnik opravil trať a koupil nové prosklené vozy pro 120 cestujících. Lanovka bude jezdit každý den od 7 ráno do 10 večer.
2: Na první jízdu v 7 hodin ráno přijel z Uherského Brodu David Miloš.
3: Udělal jsem si dneska tak.

0: Takový výlet na otočku jenom kvůli lanovce a lanovka krásně zrekonstruovaná.
1: Nové vozy jsou oproti těm starým víc prosklené. To ocenil další cestující Jan Vacek.
2: Musím říct, že jsem poprvé viděl vlastně Prahu skrz střechu lanovky, což to v tom předchozím voze možné nebylo.
1: Nově lanovka nebude při cestě dolů stavět na nebozísku, říká technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.
3: Kdo by potřeboval cestovat z nebozísku dolů, tak napřed musí vyjet na Petřín a pak se vrátit.
1: Jednorázová jízdenka na lanovku stojí 100 korun, platí ale taky dlouhodobé předplacené jízdenky. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
4: Pardubice plánují výraznou proměnu území mezi hlavním nádražím a centrem města. V okolí Palackého třídy má v dalších letech vzniknout nová čtvrť pro až bezmála 3000 lidí. Zastupitelé schválili územní studii, která určuje podmínky budoucí výstavby.
5: Nové domy mají vzniknout hlavně v areálu bývalého pivovaru a Prokopky nebo u ulice k Polabinám. Část místních obyvatel s plánovanou výstavbou nesouhlasí. Obávají se většího provozu, problémů s parkováním, zastínění současných domů nebo kácení vzrostlých stromů. Město naopak argumentuje tím, že zeleně má v celé oblasti přibýt a nové domy mají být nižší než část současné zástavby. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
4: Liberecký kraj pošle na Ukrajinu další 3 vyřazené sanitky zdravotnické záchranné služby. Využil k tomu obměnu vozového parku záchranářů, kteří letos dostanou 3 nové sanitní vozy. Ty vyřazené, pro které nemá záchranná služba využití, mohou pomoct s přepravou pacientů a zraněných vojáků na Ukrajině. Už loni tak Liberecký kraj předal prostřednictvím organizace Post Bellum pro Ukrajinu 5 starých sanitek.
6: Podle náměstka hejtmana Vladimíra Richtra z ODS tam sanitky využijí jak pro potřeby nemocnic, tak na frontě. Od začátku války podpořil kraj Ukrajinu téměř 40 miliony korun, jak v penězích, tak ve zdravotnickém materiálu. Peníze šly na obnovu vodovodů v centru Vinice, rekonstrukci centra pro invalidní uprchlíky nebo na stavbu rehabilitační nemocnice pro válečné veterány. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
7: Počasí.
4: Počasí na zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno a dopoledne se mohou také držet mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 až 18 stupni, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách kolem 9 stupňů Celsia.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na Karlovarsku na křižovatce silnice číslo 20 a exitu z D6 na Jenišov havarovala motorka. Na místě je záchranná služba. Záchranka přijela také k nehodě u Pardubic na silnici číslo 2 do přelouče mezi Popkovicemi a Starými Čivicemi. Tam havarovalo osobní auto. Průjezd je omezený. A na D1 v Brně mezi exity na Brno Centrum a Brno Jih ve směru na Ostravu dejte pozor, v levém jízdním pruhu je předmět na vozovce. To byly zprávy, jeďte opatrně.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Právě začíná Divadlo pro vaše uši.
7: Divadlo pro vaše uši.
8: Buďte vítáni, dámy a pánové. Bojíte se rádi? Já vím, co je to za otázku takhle na začátek a navíc už jsem se vás jednou ptal, ale když to dnešní divadlo bude zase po čase takové správně strašidelné, že jako abyste se nebáli se bát. Asi jako když posloucháte třeba Jitku Molavcovou s Jiřím Suchým a v domě přitom straší duch.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Spisovatel Charles Dickens se vedle své románové tvorby s nadšením věnoval i novinářské práci a psaní povídek. V jednom speciálním čísle londýnského literárního magazínu, který vyšel tuším v roce 1859, se objevil i soubor povídek Strašidelný dům, který Charles Dickens editoval, připravil. A tak přijměte pozvání, tedy jestli se nebojíte. Zámožný mladý muž společně se svou sestrou se stěhují do starého domu. Ale má to v sobě jedno ale. V tom domě totiž prý straší.
2: Byl to osamělý dům stojící v žalostně zanedbané čtvercové zahradě o rozloze přibližně 2 akrů. Dům strnulý, studený, akurátní a tak nevkusný. Vývěsní tabule, nakřivo zavěšená na zahradní zdi, hlásala, že dům je k pronájmu plně zařízen za velmi přijatelnou cenu. Na první pohled bylo vidět, že je to dům, kterému se lidé vyhýbají. A z toho vyplynul přirozený závěr, že má pověst domu strašidelného.

0: Vydal jsem se tedy do vesnice a zastihl tam majitele malého hostince. Objednal jsem si snídani a dal na přetřes ten dům. Straší tam? Otázal jsem se. Hostinský se na mě podíval, zavrtěl hlavou a odpověděl: s tím nechci nic mít. Takže tam straší. Inu, já bych tam nepřespal. Proč pak ne? Víte co, kdybych chtěl slyšet, jak všechny zvonky v domě drnčej a přitom na ně nikdo nezvoní, jak všechny dveře v domě bouchají a přitom s nima nikdo nebouchá, jak spousta nohou dusá po podlaze a přitom nikde ani noha. No, řekl hostinský, v takovém případě bych v tom domě přespal. Něco se tam zjevuje? Hostinský se na mě znovu podíval a pak se stejně zoufalým výrazem křikl ke stáji ve dvoře: Ajky! Na jeho zavolání se objevil výrostek s vysedlými rameny, kulatým obličejem, s červenými tvářemi a krátce střiženými nazrzlými vlasy. Tuhle pán by rád věděl, řekl hostinský, jestli je v tom starém baráku něco k vidění. Ženská s kapucí a s kohoutem, ožil Ajky. Ženská s kapucou a s kohoutem. Ty jsi ji viděl?
1: Já viděl kohouta.
0: A tu ženskou ne?
1: Ne, tak najisto jako toho kohouta, ale oni pořád držej spolu.
0: A viděl někdy někdo tu ženskou tak jistě jako toho kohouta?
1: Fůra lidu.
0: Kdo pak?
1: Fůra lidu.
0: Tak například.
1: Teď ho nevím.
0: Kdo je nebo kdo byla ženská s kapucou a s kohoutem, víš to?
1: No,
0: začal Ajky, jednou rukou nadzdvihl čepici a druhou se poškrábal na hlavě.
1: Ono se říká, že ji zamordovali a kohout přitom kokrhal.
0: Tento stručný a výstižný souhrn faktů byl vše, co jsem se mohl dovědět. Před hostinským jsem dal šetrně najevo, co o těchto věcech soudím. Přece mnoho věcí má špatnou pověst nezaslouženě a jistě ví, jak snadné je věci pošpinit. Kdybychom společně a vytrvale roznášeli po vesnici, že jeden podivínský opilec a pobuda ze sousedství prodal svou duši ďáblu, za krátký čas by ho z té obchodní spekulace podezírali všichni. Ale abych tuto část svého příběhu zkrátil. Onen strašidelný dům tak podnítil mou zvědavost, že už jsem byl téměř rozhodnut si ho pronajmout. Vnitřek byl, jak jsem ostatně předpokládal, obzvlášť ponurý. Kuchyň byla příliš veliká a všechna příslušenství příliš daleko od sebe. A byla tu i stará rozpadající se studna zarostlá zelení, skrytá jako vražedná past, u paty zadního schodiště pod dvěma řadami zvonků. Jeden z nich byl opatřen štítkem. Na černém podkladě stála už téměř nezřetelná bílá písmena Mladý pán B. Tohle je zvonek, byl jsem poučen, který zvoní sám od sebe. Kdo byl mladý pán B, zeptal jsem se. Ví se, co dělal, když kokrhal kohout?
1: Zvonil na ten zvonek, odpověděl Ajky.
0: U ostatních zvonků stála jména pokojů, k nimž vedly jejich dráty. Pokoj s obrazem, dvoupokoj, pokoj s hodinami a podobně. Byl jsem nadšen a ještě týžden si dům na 6 měsíců pronajal. V půli října jsem se tam nastěhoval se svou neprovdanou sestrou. Přivedli jsme si sebou hluchého stájníka, 2 služebné a jistou mladou osobu zvanou Děvče pro všechno. O té posledně jmenované nemluvím bezdůvodně. Její přijetí bylo osudnou chybou a mělo katastrofální důsledky. Když kuchařka spatřila kuchyň, propukla v pláč. Ta mladá osoba zvaná Děvče pro všechno, která nikdy na venkově nebyla, ta jediná byla nadšená. Až do soumraku jsme odhalovali spousty přirozených, na rozdíl od nadpřirozených, obtíží, v nich jsme se octli. Nikde žádný váleček na těsto. Nikde žádná dopékačka, což mě nepřekvapilo, protože nemám tušení, co to je. V tom domě zkrátka nebylo nic a pokud se něco našlo, bylo to poničené. Navzdory všem obtížím naše děvče pro všechno bylo veselé a chovalo se vzorně. Jenže 4 hodiny po setmění jsme se posunuli k věcem nadpřirozeným. Děvčeti pro všechno se začaly zjevovat oči a objevily se u ní záchvaty hysterie. Ponechám na soudné veřejnosti, aby odhadla, jak mi bylo, když se za těchto zlověstných okolností asi v 10:30 zuřivě rozdrnčel zvonek. Zda ten zvonek rozdrnčeli krysy, myši, netopíři, vítr, bůh ví, jaké nahodilé vibrace, anebo jednou to, po druhé ono, někdy záludná dohoda obou, to opravdu nevím. Tou dobou už děvče pro všechno rozvinulo své kataleptické schopnosti tak, že se z ní stal zářný případ oné pro nás velmi nepříhodné choroby. Rozšířila se mezi námi nákaza strachu a domněnek. A horší nákaza se pod čirým nebem věru nenajde. Ženy byly ve stálé pohotovosti připravené omdlít na sebe menší podnět. Johnny, pravila jednoho dne moje sestra, pokud nemáme být z tohohle domu vypuzeni, a to pro nic za nic, jak se zdá tobě i mně, musíme si pomoci sami a dům se vším a ve všem všudy vzít do svých rukou. Ale služebnictvo, namítl jsem, žádné nepotřebujeme, zvolala sestra troufale. Víme přece, že sem všichni chodí s obavami, že v domě straší. A tahle nákaza se šíří z jednoho na druhého. A víme taky, že když je něco vystraší, nakazí se tím spíš, pokračovala. Vyjma Bottlese, poznamenal jsem zamyšleně. Máš pravdu, Johnny, přitakala mi sestra. Vyjma Bottlese. A o čem to svědčí? Bottles s nikým nemluví a nikoho neslyší. Vystrašil on někdy někoho nebo vystrašil někdo jej? Nikdy. Vzhledem k tomu, Johnny, pokračovala sestra, že tenhle dům je příliš veliký a možná příliš odříznutý od světa, abychom ho ty, já a Bottles dokázali udržet v dobrém stavu, navrhuji, abychom se porozhlédli mezi přáteli, vybrali jistý počet těch spolehlivých a ochotných, vytvořili tu na 3 měsíce společenství, žili tu spokojeně a družně a uvidíme, jak to dopadne. Sestra mě tím nápadem tak okouzlila, že jsem jí na místě objal a s nadšením přijal její plán. Byl tehdy 3. listopadový týden a naše rozjařená skupina už byla pohromadě a nastoupená k rozkazům ve strašidelném domě. Ze všeho nejdřív jsme losovali, čí bude která ložnice. Já jsem pak podrobně probral všechny kolující pověsti o ženě s kapucou, o kohoutovi a o mladém panu B. A další, ještě mlhavější, které se kolem nás díky služebnictvu objevily během našeho pobytu. My jsme se pak se vší vážností vzájemně dožadovali ujištění, že tu nejsme od toho, abychom byli klamáni, nebo abychom sami klamali druhé. A že vědomi si své odpovědnosti budeme k sobě otevření a budeme neúprosně hledat pravdu. Na závěr jsme se usnesli, že na 3 krále v poslední večer posvátného období Vánoc veškeré osobní zážitky jednotlivci zaznamenané od společného příchodu do strašidelného domu budou zveřejněny ku prospěchu všech, že však do té doby si je ponecháme pro sebe. Co do počtu a letor jsme byli skupinou tohoto složení. Jako první zmíním nás 2, sebe a sestru, abych to měl za sebou. Dále tu byl náš bratranec John Herschel, který sebou vzal svoji ženu, rozkošnou osůbku. Brali se v loni na jaře a vylosovali si pokoj s hodinami. Alfred Sterling, můj velký oblíbenec, skončil v dvou pokoji. Alfred je mladík, který se tváří jako prostopášník, ale je to nesmysl. Na to je příliš ušlechtilý a rozumný a byl by to byl určitě už dávno někam dotáhl, nebýt nešťastného kroku jeho otce, který mu, aby byl finančně nezávislý, zanechal rentu 200 liber ročně. Kvůli tomuto zdroji stalo se Alfredovou jedinou životní náplní utrácet 600 liber. Pokoj s obrazem získala Belinda Batesová, nejlepší přítelkyně mé sestry, dívka, velice inteligentní, báječná a milá. Je nadanou básnířkou a současně má talent tvrdé obchodnice. Posledním hostem byl pan Ned Beaver, kapitán obchodní lodi, starý kamarád našich rodičů. Člověk se zkušenostmi ze všech zemí a moří světa. Jemu připadl pokoj s příborníkem. Nikdo z nás nebyl špatně naložený a nezaznamenali jsme po celé Vánoce mezi sebou žádná nedorozumění. Všichni svědomitě dodržovali uzavřenou dohodu. Nikdo nic neprozradil. Jen jedním jsme si byli jisti. Jestliže u někoho v pokoji straší, nedává to dotyčný na sobě znát.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Do toho starého opuštěného mlýna jsme si chodívali hrát už jako děti a pokaždé nás v tichu rozbořených stěn přepadával strach. Jakoby jakési zvláštní, děsivé napětí umocňovalo smutek a ponurost tohoto místa. Až jednou, bylo to už k večeru, kdy nás nedaleko odtud zastihla strašlivá bouře. Před deštěm a vichřicí jsme se schovali do bývalé stáje, nebo lépe do toho, co z ní ještě zbývalo. Blesky křižovaly oblohu, a v jednu chvíli ozářili také zadní část našeho úkrytu. Strnuli jsme. Tam, opřený o kamenný kvádr, seděl člověk. A po čase, když jsme překonali rozpaky, nám začal vyprávět příběh, který se stal téměř před 300 let. Bylo to právě v takové bouři, kdy zaklepal na okované dveře mlýna mladý muž. Jeho tvář byla zarostlá plnovousem a jeho oči ty se smály, když žádal nerudného mlynáře o nocleh. Ten se nejdříve dlouho rozpakoval, ale když cizinec vytáhl z objemného váčku několik zlaťáků, snad až příliš ochotně ho zval dál. V kuchyni pak své ženě šeptal, že mladík má u sebe takové bohatství, které by pro ně znamenalo zbavit se už navždy té proklaté dřiny a dopřát si do sytosti všeho, po čem kdy toužili. Od slov nebylo daleko k činu a jen noc byla svědkem jejich krutosti a starý léta nepoužívaný náhon ukryl oběť jejich zločinu. Ráno vyšlo slunce jako každý den. A první sedlák, který přijel s nákladem obilí, musel dlouho bouchat a křičet, než se objevil prunátný obličej mlynáře. A ještě než se stačil nadechnout k nadávce, sedlák vykřikl: tak co jste tomu říkali? A čemu jako? Opatrně se zeptal mlynář. No přeci syn se vám po letech vrátil a nechtěl ani přespat u nás ve vesnici. Mlynář prý zešílel. Jeho žena se utopila nedaleko místa, kde ležel její syn. A vypravěč,

0: Autorem jedné z dalších povídek ve Strašidelném domě o duchovi z dvojitého pokoje byl už dnes asi pozapomenutý autor, novinář a vydavatel George Augustus Sala. Jak správně píše jedna recenze, ty jeho povídky jsou z dnešního pohledu už jenom takové jednoduché, taková oddechovka k pousmání. Ale proč si je právě takové občas nedopřát? Co říkáte? Třeba právě tu, která je nejenom z dvou pokoje, ale má taky vlastně i netradiční dvojitou poentu.
1: Tak já vám povím, co se stalo v noci asi před týdnem u mě v dvou pokoji. Poslouchejte můj příběh.

Shodli jsme se oba, totiž Tildička a já, že je v naprostém rozporu s povinností, kterou jsme dlužili svým nejbližším, abychom s tím ještě déle otáleli. Sypal jsem z rukávu stovky námitek proti škodlivému působení protahovaných zásnub. Jenže můj strýček Bonsor po nás chtěl, abychom vyčkali, až akcie firmy takové a makové, na jejímž obchodním zdaru jsem měl nemalý zájem, dosáhnou co nejvyšší hodnoty. Nakonec ale i strýček, i kapitán Stenfast s Chotí, totiž Tildičin papínek a Matinka, ustoupili. 27. prosince 1850 a něco má velevážený pan Alfred Sterling vstoupit do svazku manželského s Matildou, jedinou dcerou námořního kapitána Rocklee Stenfasta, obývajícího Snargatestoneskou vilu v Douvru. Osiřel jsem v útlém věku a poručníkem mé osoby se stal strýček Bonsor, který pobýval většinou v Douvru, kde vydělával obrovské peníze na státních zakázkách, spočívajících nejspíš v navrtávání otvorů do křídových útesů a jejich opětovném ucpávání. Patřil k lidem, o nichž se v kuloárech šušká, že si poradí s kdejakou sumičkou. Bylo ujednáno, že do Douvru přijedu na Štědrý večer a na Boží hod, že všichni společně povečeříme u kapitána Stenfasta. Následující den bude zasvěcen podepisování určitých převodů, závazků, smluvních ujednání a dalších dokumentů souvisejících s právem a penězi a 27. se bude konat svatba.

0: Kdysi dávno, jako chlapec, jsem se nakazil obávanou horečkou způsobovanou kentskými blaty. Jak dlouho tato choroba přežívala skryta v mých útrobách, to nedovedu posoudit. Ale pravda je, že než jsem dorazil do Douvru, zachvátila mě ve vlaku akutní třesavka. Projevovala se hrozivým, neodbytným a ustavičným chvěním a zmítáním a prudkými křečemi doprovázenými i horečkou. Na nástupišti v Douvru jsem se pak jenom potácel a nosič, jehož jsem se zachytil, abych nabyl rovnováhy, sebou pouhým vlivem přenesené energie zmítal a mlátil právě tak jako já. Ten má na ložíno. Slyšel jsem ještě, jak zvolal, když jsem odjížděl drožkou. Myslel tím bez pochyby, že Fiakrista naložil všechna má zavazadla. Je mi zlé, Jakesy. Vykoktal jsem ze sebe, sotva jsem se vypotácel do haly strýčkova domu. Zas už mám tu hroznou třesavku. Zajisté, pane, odvětil komorník Jakes a na jeho tváři jako by se myhl už klebek. Jsou Vánoce, pane, takhle dnes dopadne fůra lidí. Jděte si raději lehnout, pane. Noc byla krátká a děsivá. Ráno mi strýček vzkázal, že má třesavka, je nesmysl a ať se koukám dostavit ke snídani. Sešel jsem dolů hotov proti takovým slovům protestovat. Byl jsem přivítán s pošklepky a doporučením, abych si dal silný čaj. U slavnostní večeře v kruhu Tildičiny rodiny jsem nejprve vychrstl dvě sběračky falešné želví polévky na nový damaškový ubrus. Načež jen tak, že jsem vidličkou neprobodl poručíka Lemba a nakonec jsem v urputné snaze rozkrájet krocana odpálil celého vánočního opeřence i s přilehlým věncem klobásek přímo na vestu strýčka Bonsora. V beznaději jsem oběma rukama sevřel ubrus. A už jsem viděl, co nastane. Proradný leštěný mahagon mi vyklouzl pod rukama. Zoufale jsem se zaklesl nártem za nejbližší nohu stolu a celý jídelní stůl se v tu chvíli s hřmotem převrátil. Druhého dne vyšlo mdlé prosincové slunce, aby spatřilo dovršení zkázy. Během dopoledne se ve Snergeinstonské vile střídali právníci. Nakonec mi donesli nějaké lejstro k podpisu a něco si přitom mezi sebou šuškali. Mohu snad za to, že ten ohavný brk začal skákat, poletovat a zarývat hrot do papíru a že když jsem uchopil kalamář, vybrindal jsem jeho černý obsah v různých rohatých a střepatých kaňkách po celém důležitém právním dokumentu? To přestává všechno, vykřikl můj tchán a chytil mě pod krkem. Táhni mi z domu, ty darebáku! Vytrhl jsem se mu ze sevření a prchl do salonu, kde, jak jsem věděl, prodlévala Tildička ve společnosti družiček a svatebních čepců. Tildičko, má zbožňovaná Matildo, zvolal jsem. Dál už mi nemusíte nic vysvětlovat, pane. Přerušila mě má milovaná neúprosně. Viděla jsem toho i slyšela až. Alfrede Sterlingu, to si spíš vezmu toho největšího ubožáka, než abych se provdala za zhýralce a pijana. Odejděte, pane. Od této chvíle se neznáme. S Bohem na věky, otroku nevázaného života. Načež vyklouzla z místnosti a já už jen slyšel, jak si může oči vyplakat ve vedlejším budoáru. Byl jsem jednou provždy vyobcován. Strýček Bonsor mě zavrhl a zbavil nároku na jakýkoliv dědický podíl. Nezbývalo mi tedy, než nastoupit do nejbližšího vlaku a třást se celou cestu naspátek do Londýna. A tak se stalo, že jsem se už za soumraku potuloval a natřásal v ulicích Soho. Tam jsem natrefil na pána, který ze 7/8 vypadal na vojáka a z 1 na osobu civilní.
1: Jak se vede, kamaráde?
0: Oslovil mě dotyčný strážce vlasti z vesela. Odvětil jsem, že jsem ten největší nešťastník pod sluncem. Načež mě válečník poplácal po zádech, nazval mě svým chrabrým spolubojovníkem. Uchopil mě pod paží a postrkával celého roztřeseného k malé zatuchlé krčmě, kde na zárubně dveří visel plakát nápis hlásající, že pěchota, jezdectvo a dělostřelectvo ctihodné východoindické společnosti vyzývá inteligentní mladíky, aby se hlásili do služby u vrchního seržanta Chutneyho, na něhož se lze doptat ve výčepu. Je zbytečné dál líčit, jak probíhal můj rozhovor s tím starým válečníkem. Postačí, když řeknu, že neuběhla ani hodina a já se v skutku nechal naverbovat do služeb ctihodné východoindické společnosti. Když mě předvedli před smírčího soudce, abych složil přísahu, a před lékaře, aby vyšetřil, zda jsem po zdravotní stránce schopen výkonu služby, třesavka byla rázem ta tam. Sotva jsem však dorazil do tábora pro výcvik branců v Brentwoodu. Vrátili se mi nápory třesavky s dvojnásobnou silou. Doktoři v táboře mi třesavku zamák nevěřili a vrchní seržant o mě prohlásil, že jsem simulant a ulejvák. Nedovedu ani pochopit, jak mohli takové rozechvělé a nestabilní stvoření vyslat jako vojáka do Indie. Moje vojenská účast v Orientu měla jen krátké trvání a dopadla neslavně. Bylo mi povoleno pouze strážit bagáž. Jedné noci vzala náš týl útokem hrstka banditů. Mušketa se mi vytřásla z rukou a nohy mne přestaly poslouchat. Předvedli mě před vojenský soud jakožto zbabělce a konečně mě vyloučili ze služeb ctihodné východoindické společnosti. Ani nevím, jak jsem se vrátil do Anglie. Svého jmění jsem se domohl do poslední pence, ale musel jsem je vytřást buď v kostkách, vrchcábech nebo při kulečníku. Vybavuji si rovněž jednu návštěvu u klenotníka, abych si zakoupil klíček k hodinkám. Byla zima a já jsem měl na sobě zimní kabát s dlouhými volnými rukávy. Zachvátil mě strašlivý záchvat třesavky. A jak jsem se zachytil pultu, abych neupadl, převrhl jsem na sebe podnos s briliantovými prsteny. Některé spadly na podlahu, ale některé uvízly v rukávech. Z jakéhosi neovladatelného vnuknutí jsem se dal na útěk, ale byl jsem zadržen a celý rozklepaný odveden na policejní stanici. U soudu jsem byl shledán vinným a odsouzen k 7leté deportaci. Lebka se mi mohla rozkočit, mozek jen explodovat. A tu jsem se zčista jasná probudil. Ležel jsem v nepohodlné pozici ve vagonu první třídy směr Dover. Pan Jakes hned po mém příjezdu nedal jinak, než že si musím vzít v jídelně něco horkého na posilněnou. Připojil jsem se k rozjařené společnosti v patře. Tildička mě přijala s otevřenou náručí. Na boží hod jsme povečeřeli všichni společně. Já jsem naléval polévku a taky krásně rozdranžíroval krocana. Příštího dne dopoledne mistříčkův advokát vysekl poklonu za výjimečně úhledný rukopis. 27. prosince roku 1846. jsem pojal za choď svoji milovanou Tildičku a chystal se žít od té chvíle šťastně až do smrti, když tu jsem se zčista jasna probudil. Doopravdy jsem se probudil v posteli zde, ve strašidelném domě.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: No a po dvou ducharských povídkách z Anglie, teď ještě jedna na závěr, tentokrát z druhé strany kanálu La Manche z Francie. Kdo pak by čekal, že jejím autorem bude slavný romanopisec Guy de Maupassant? A přece je to jeho ruka, tedy tak se jmenuje ta povídka, to není Maupassantova ruka, to je jeho povídka Ruka, která dnešní divadlo pro vaše uši uzavře. Společně s kolegou Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii vám přejeme dobré dny a strachu, strachu právě jen tak akorát.
2: Kolem vyšetřujícího soudce Bermutiera, který právě vykládal své mínění o tajemném případě ze Saint-Cloud, se vytvořil kroužek. Už měsíc vzrušoval tenhle nevysvětlitelný zločin Paříž. Nikdo se v něm nedokázal vyznat. Několik žen se zvedlo a přistoupilo blíž k soudci. Jedna z nich, bledší než ostatní, pronesla doticha. To je příšerné. Dotýká se to nadpřirozena. Nikdy se nic nedovíme. Soudce se k ní obrátil.
3: Ano, milostivá paní, pravděpodobně se nikdy nic nevypátrá. Ale slovo nadpřirozeno není na místě. Máme pouze co dělat se zločinem velmi obratně promyšleným, velmi obratně provedeným. Ale já jsem měl kdysi co dočinění s případem, kam, jak se zdá, skutečně proniklo cosi fantastického. Stejně jsme ten případ museli nechat. Chyběly nám prostředky k jeho objasnění.
2: Několik žen proneslo současně tak rychle, že jejich hlasy splynuli v jeden. Vyprávějte nám o tom. Soudce Bermutier se vážně usmál.
3: Nesmíte se ale domnívat, že bych jen na okamžik předpokládal, že je v tomhle dobrodružném příběhu něco nadpřirozeného. Věřím jen normálním věcem. Daleko výstižnější bude užít slovo nevysvětlitelný. Každopádně mě v té záležitosti, o níž vám budu vyprávět, vzrušovaly hlavně okolnosti, za kterých se odehrávala a které jí předcházely. Ostatně, tady jsou fakta. Byl jsem tehdy vyšetřujícím soudcem v Ajaxiu, malém bílém městečku na okraji překrásného zálivu, obklopeného ze všech stran vysokými horami. Hlavně jsem tam musel pronásledovat případy vendety. Vendeta je tam dramatická, jak jen možno. Divoká, hrdinská. Setkáme se tam s nejúžasnějšími příklady pomsty, o jakých se nám může jenom zdát. S nenávistí přežívající staletí, na chvilku sklidněnou, ale nikdy nevyhaslou, s vraždami měnícími se na masakry a téměř slavné činy. Po dva roky jsem neslyšel mluvit o ničem jiném než o ceně krve. O tom strašlivém korzickém předsudku, který nutí pomstit se za každou urážku osobě, která ji spáchala, a všem jejím potomkům a příbuzným. Viděl jsem zabíjet starce, děti, bratrance. Měl jsem plnou hlavu takových historek. A jednoho dne jsem se dověděl, že si jakýsi Angličan najal na několik let vilku v zadní části zálivu. Přivedl si sebou francouzského sluhu, kterého sebral po cestě v Marseille. Brzy se všichni zajímali o toho zvláštního člověka, který vycházel jen na lov a na ryby. Nemluvil s nikým, nikdy nepřišel do města a každé ráno se cvičil hodinu, dvě ve střelbě z pistole a z karabiny. Kolovali o něm různé zvěsti. Říkalo se, že je to vysoce postavená osobnost a že utekl z vlasti z politických důvodů. Pak se tvrdilo, že se ukrývá, protože spáchal strašlivý zločin. Vyprávěly se děsivé příhody. Jako vyšetřující soudce jsem chtěl o tom muži získat nějaké informace, ale nemohl jsem se o něm pranic dovědět. Nechal si říkat Sir John Rowell. Začal jsem pravidelně chodit na lov v blízkosti jeho usedlosti. Dlouho jsem čekal na příležitost. Konečně se naskytla v podobě kroptve, na kterou jsem vystřelil Angličanovi přímo před nosem. Můj pes mi ji přinesl. Šel jsem se séru Johnu Rowellovi omluvit za svoji neslušnost. Byl to veliký muž s rudými vlasy, rudými vousy, velmi vysoký, velmi rozložitý typ mírného, zdvořilého Herkula. Neměl v sobě nic z takzvané britské upjatosti. Srdečně mi poděkoval za ohleduplnost. Během měsíce jsme spolu mluvili tak pětkrát, šestkrát. Jednou večer, když jsem kráčel kolem jeho dveří, zahlédl jsem ho, jak ve své zahradě kouří dýmku a sedí při tom obkročmo na židli jako na koni. Pozval mě na skleničku piva. Nemusel mi říkat dvakrát. Přijal mě se vší úzkostlivou anglickou zdvořilostí. Vyprávěl, že hodně cestoval po Africe, Indii, Americe. Dodal se smíchem, já zažil mnoho dobrodružství, yes. Stočil jsem pak řeč na lov a on mi vyložil pár podrobností o lovu na hrocha, na tygra, slona a dokonce na gorilu. Všechna ta zvířata jsou velmi nebezpečná, řekl jsem. Usmál se. Nejhorší je člověk. A najednou se rozesmál srdečným smíchem mohutného, spokojeného Angličana. Já taky mnohokrát lovil člověka. Pak mluvil o zbraních a pozval mě dovnitř, aby mi ukázal své pušky. Jeho salon byl tmavý, potažený černým hedvábem se zlatými výšivkami. Veliké žluté květy na temné látce zářily jako oheň. To je japonská látka, řekl. Uprostřed největšího pilíře upoutala můj zrak zvláštní věc. Na čtvercové desce z rudého sametu se odrážel jakýsi černý předmět. Přiblížil jsem se k němu. Byla to ruka. Mužská ruka. Ne kostra, bílá a čistá, ale černá, vysušená, se žlutými nechty, obnaženými svaly a stopami staré krve, krve podobné špíně, s kostmi useknutými čistě jako ranou sekery uprostřed předloktí. Ke kruhu přikovanému na stěně, tak silnému, že by mohl udržet slona, byl přivařen mohutný kovový řetěz připevněný kolem zápěstí toho špinavého údu. Co je to? Zeptal jsem se. Angličan odpověděl klidně. To je moje největší nepřítel. Je z Ameriky. Ta ruka být useknut šavlí, z kůže stažen ostrým křemínkem a sušený na slunci 8 dní. To je pro mě moc dobré. Sáhl jsem si na ten lidský pozůstatek, který musel patřit snad nějakému obru. Prsty byly neúměrně dlouhé, upnuté obrovskými šlachami, které místy držely pruhy kůže. Jaký to byl hrůzný pohled na ruku staženou z kůže. Člověku pochopitelně napadaly myšlenky na nějakou divošskou pomstu. Ten muž musel být velmi silný, řekl jsem. Angličan pravil jemně. Ano, ale já byl silnější než on. Dal jsem mu tenhle řetěz, abych ho udržel. Myslel jsem, že žertuje. Ten řetěz už je teď zbytečný, řekl jsem. Ta ruka vám přece neunikne. Sir John Rowell opáčil vážně. Vždycky chtěla odejít. Tento řetěz je nezbytný. Rychle jsem pohlédl na jeho obličej a pomyslel jsem si, je to blázen nebo jen dělá špatné vtipy. Ale jeho tvář byla neproniknutelná, klidná a laskavá. Začal jsem mluvit o jiných věcech a obdivoval pušky. Všiml jsem si, že na nábytku leží 3 nabité revolvery, jako by ten člověk žil v neustálém strachu z přepadení. Ještě několikrát jsem k němu zašel. Pak už jsem ho nenavštívil. Okolí si na jeho přítomnost zvyklo. Byl už všem lhostejný. Uběhl rok. Jednoho rána koncem listopadu mě vzbudil sluha a oznámil mi, že Sir John Rower byl v noci zavražděn. O půl hodinu později jsem vstupoval do Angličanova domu s vrchním komisařem a kapitánem četnictva. Vyděšený a zoufalý sluha plakal přede dveřmi. Nejdříve jsem toho člověka podezíral, ale byl nevinný. Viníka jsme nikdy nenašli. Když jsem vešel do salonu séra Johna, okamžitě jsem si všiml mrtvoly natažené na zádech uprostřed místnosti. Vestu měl roztrženou, jeden rukáv byl utržený, všechno ukazovalo, že se tu odehrál nelítostný zápas. Angličan zemřel uškrcením. Jeho černý, nafouklý obličej byl děsivý, vyjadřoval strašlivou hrůzu. V sevřených zubech něco držel. A krk, v němž zelo 5 otvorů, které vypadaly, jako by je způsobily kovové špice, byl zalit krví. Přišel lékař, dlouho zkoumal stopy prstů na kůži a pak pronesl ta zvláštní slova. Vypadá to, že byl uškrcen kostrou. Mráz mi přeběhl po zádech a podíval jsem se na zeď, na místo, kde jsem kdysi viděl tu hroznou ruku staženou z kůže. Nebyla tam. Visel tam jen přervaný řetěz. Sklonil jsem se k mrtvému a našel v křečovitě sevřených ústech jeden z prstů té zmizelé ruky. Přeříznutý, nebo spíš přecvaknutý zuby u druhého článku. Pak jsme přistoupili k šetření. Nic jsme neobjevili. Žádné dveře, žádné okno, žádný kousek nábytku nenesly stopy násilí. Ani jeden z hlídacích psů se neprobudil. Tady je v několika slovech sluhova výpověď. Už měsíc vypadal jeho pán rozrušeně. Dostával mnoho dopisů, které hned pálil. Často vzal důtky a ve vzteku, který vypadal spíš jako šílenství, zuřivě bičoval tu suchou ruku přikovanou ke zdi a Bůh ví, jak zmizelou ve chvíli zločinu. Chodil spát velmi pozdě a pečlivě se zavíral. Zbraně měl vždycky na dosah ruky. Často v noci mluvil nahlas, jako by se s někým hádal. Té noci nedělal náhodou žádný hluk a teprve, když sluha přišel otevřít okna, našel Sira Johna zavražděného. Nikoho nepodezíral. Řekl jsem u soudu i důstojníkům policie, co vím o mrtvém, a po celém ostrově bylo podniknuto rozsáhlé, pečlivé pátrání. Nic se neobjevilo. Jedné noci, asi 3 měsíce po zločinu, jsem měl příšerný sen. Zdálo se mi, že vidím ruku, tu hrůznou ruku, běhat jako škorpiona nebo jako pavouka po mých záclonách a stěnách. 3krát jsem se probudil, 3krát jsem znovu usnul a 3krát jsem viděl ten ohyzdný lidský pozůstatek běhat kolem pokoje a hýbat prsty jako klepety. Ráno mi ji přinesli. Našli ji na hřbitově, na hrobě séra Johna Rowella. Pochovali jsme ho tam, když jsme nemohli objevit jeho příbuzenstvo. Ukazovák chyběl.

0: Tak dámy, tohle je můj příběh. Víc nevím.
1: Úžaslé dámy byly bledé, chvěly se. Jedna z nich zvolala: ale tady chybí rozuzlení nebo vysvětlení. Nebudeme spát, když nám neřeknete, co se podle vás přihodilo. Soudce Bermutier se stroze usmál.
0: Já, milé dámy, jistě uklidním vaše strašné sny. Prostě si myslím, že skutečný vlastník ruky nebyl mrtev a přišel si pro ně s tou, která mu zůstala. Ale nemohl jsem přijít na to, jak to provedl. Je to jistý druh vendety.
1: Jedna z žen zašeptala: ne, tak to nemůže být. A vyšetřující soudce, stále se usmívaje, zakončil rozmluvu.
0: Říkal jsem vám, že se vám mé vysvětlení nebude líbit.

Nepřiznej, pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Je přesně 23 hodin a začíná noční linka Českého rozhlasu. Přeju dobrý večer, a to z brněnského rozhlasového studia. U mikrofonu mixážního pultu a především u obrazovky, která už za chvíli ukáže první volající a už teď ukazuje první psané vzkazy do noční linky, sedí Borek Kapitánček. Ať máte nerušený poslech v těch následujících dvou hodinách, a nejen v nich. Tématem našeho dnešního povídání by měly být filmy, nejen tak ledajaké. Filmy, které můžete vidět třeba 100krát. Přiznejme si, že dnes je díky streamovacím službám a placeným platformám mnohem jednodušší podívat se na film, na který zrovna máme chuť. Přesto, vy, kteří se počítáte spíš ke konzervativnějším filmovým fanouškům a faninkám, přijde občas ta chvíle, kdy na televizní obrazovce anebo v blízkém kině běží film, který sice znáte nazpaměť, ale přesto si jej dáte znovu? Je to kvůli atmosféře filmového příběhu? Kvůli jeho zápletce? Kvůli způsobu vyprávění? Kvůli známému režisérovi, který je prostě vaším favoritem? A nebo kvůli hercům a herečkám, které máte nejraději? Je to kvůli tomu, že s ní

0: Máte spojený nějaký silný zážitek? A nebo jste se u něj s někým seznámili? O filmech, které můžete vidět znovu a znovu, můžete telefonovat do noční linky na číslo 731 800 900. Ale jak už jsem naznačil, můžete i psát na web rozhlas.cz/linka. Budu čekat na vaše příběhy v brněnském rozhlasovém studiu a abych dokázal pravdivost aspoň poloviny svého předchozího tvrzení, podívám se už teď na to, co jste napsali na zmíněný web. Pavel ze Židlochovy spíše, tak to je opravdu hodně těžké vybrat jen jeden. U mě jich bude určitě daleko víc. Rozhodně je to dvojdílná záležitost, jak vytrhnout velrybě stoličku a jak dostat tatínka do polepšovny. Ale také film Nebe a Dudy, Hříšný tanec, trilogie Slunce seno, Truman Show a další jako Forrest Gump, Pelíšky a podobně. Tak přeji krásnou noc všem posluchačům, podepsán Pavel. A já tedy dodávám, nemusí to být jen jeden. Ale důležité je i říct, až se dovoláte, proč je to právě tenhle film, o kterém budete mluvit, na který se klidně podíváte třeba stokrát.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď tedy po písničce, kterou zaspívala Věra Martinová, vítám další dámu. Ale ta už nám bude spíš k nám promlouvat spíše řečí nerýmovanou. Je to paní Dana, která má slovo. Dobrý večer, hezké ráno. No tak ráno ještě nechme být. Hezký večer.
1: Krásnou noc teda, já bych řekla vyloženě.
0: To je ono.
1: No je vyloženě krásná. Takže Já bych přišla rovnou k tématu, samozřejmě zdravím vás, Borku, do studia a do Brna a všechny posluchače do všech světových stran, jak já říkám ráda.
0: Ano, sever, západ, jich, východ a film, který můžu vidět stokrát. Který to je? Nebo které
1: a
0: to jsou?
1: Filmet vyloženě zbožňuju komedie, abych se prostě pobavila, zasmála, protože těch hrůz je kolem nás mnoho. A abych byla konkrétní, tak jsou to troškovy komedie i pohádky. Zdeňka Trošky. Uh-huh. Myslím. Takže trilogie samozřejmě.
0: Slunce, seno, ano, velebnosti.
1: Ano, ano. Ono je to totiž našeho jihočeského kraje a já jsem se byla i podívat Hoštici, takže ono to tam vypadá trošku jinak, než je to ve filmu, ale to nevadí. No a další, co miluju, jsou Homolkovi. Taky trilogie. Uh-huh. Od okolností. Homolky ty můžu vidět fakt kdykoliv, každý rok se na ně dívám.
0: No to jsou panoramata.
1: Ano, a ty panoramata, to už je barevný film, no ty jsou prostě úplně nepřekonatelný. Ale jako víte co, nemusím jenom teda komedie, já jsem třeba velice ráda přijala to, že nám hodili zpátky i na televizní obrazovku Sandokana, což je zase úplně jiný žánr. Ale já jsem ho milovala, když jsem měl můj syn narodit, ten mladší, tak já jsem ho prostě zbožňovala, jsem to žrala veložně. Takže to je další věc.
0: Ty mě zajímá.
1: A jsem romantička.
0: Mě by zajímalo, pardon, že jsem vás přerušil, jestli jste si v dobách, kdy jste ještě, no řekněme, byla malým děvčetem, já teď nevím, jak to rychle říct, jestli jste si třeba některého herce, když už tedy je řeč o Kabiru Bedim, Sandokan, že jestli jste si některého herce oblíbila natolik, že jste si potom hledala chlapce podobného vzhledu?
1: Ne, to vůbec ne. Já na vzhled totiž, to není moje prvořadé. Jo, jako co? Já teda mám ráda vousatý chlapy, to mě asi, ale nakonec tím, že jsem se vdala, tak jsem si vzala halobrátka, tak jsem si špatně udělala. Takže to je jedna věc, no to, že jsem se rozvedla, to už je jiná věc. Ale dneska se bavíme teda, chci fakt neodbočovat o tématu, jsem zvědala na další posluchače. A vyloženě, já jsem romantička, to jsem chtěla říct, abych nezapomněla. A já jsem milovala Angeliku. Všechny příběhy o Angelice. Ostatečné, nepodajné a prostě nepřekonatelné Angelice a Joffre.
0: No, to je klasika. Michelle Mercierová jako Angelika. Ale víte, co mě zajímá? Vy budete tedy tím pádem asi znalkyně, protože, jak sama říkáte, Angelika, všechny její díly, to jsou filmy, které můžete vidět stokrát. Já vím, že, jak to říct, že až na francouzského krále byla jaksi ve velmi blízkém vztahu, abych se vyhnul nějak tomu sexuálnímu aktu skoro se všemi hlavními hrdiny. Nebo se pletu?
1: To je pravda. To je pravda, ale zase byla na druhou stranu velice statečná. A já prostě tu její krásu, no dneska už taky vypadá jinak, že jo, nikdo nemládneme. Si budeme vykládat, ale já jsem jí viděla v nějaký, ne v ukázce, ale na nějakém plese, si před 2 roky v Praze byla a ona už je to taky starší paní a už prostě to není ono. Ale ten Robert Hossein, ten prostě, co jí dělal vlastně partnera hlavního,
0: Joffre,
1: který ho milovala nepřekonatelně, tak to mě inspirovalo k tomu, abych dneska zavolala, abych se s vámi podělila a říkám, můj žánr nejoblíbenější jsou komedie, ať už české, tak třeba Louis de Finé a tak dále. Jo, Četníci. A přenechám žezlo dalším posluchačům a jsem moc ráda, že se mi podařilo se dovolat. Vás moc zdravím do studia ještě jednou.
0: Děkuju.
1: A vás všechny posluchače do celého světa.
0: Děkuju vám, Dano. Otevřela jste noční linku a myslím si, že mohu-li to zhodnotit na jedničku. Mějte se pěkně a dobrou noc.
1: Báječný večer všem. Dobrou noc.
0: Film, který můžu vidět stokrát, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. Telefonujete do ní, číslo je 731 800 900 a píšete na web rozhlas.cz/linka. Někteří se omezili na několik málo slov, třeba Liba napsala pouhé Jean Gabin, Svatý rok. Někteří jsou o něco sdílnější. Ludmila z Brna píše, já můžu stokrát vidět Pretty Woman. A taky Hříšný tanec. A taky Smím prosit. Jsem totiž na ty romantické filmy, když jsem romantiku v životě reálně nezažila. Dobrou noc a naslyšenou, podepsána Ludmila. No a pak tady máme další kategorii posluchačů, kteří se odvážili dokonce ke čtyřem řádkům. Zdravím všechny nespavce, píše Iveta. Zrovna nedávno jsem si chtěla pustit něco k žehlení. Proběhla jsem několik televizních stanic a znechuceně telku vypla. My se divíme, že mladí a dnes už nejen školáci, ale i školkáčci se chovají k sobě brutálně. Jak by ne, když to vidí dennodenně právě v televizi. Jasně, je záležitostí rodičů, na co dovolí dětem koukat. Ale ono to už i jim připadá normální. Je mi z toho smutno. Já miluji pohádky, veselohry, komedie, historické či přírodopisné filmy, ale i staré filmy. Je v nich poučení, něha, galantnost, většinou krásná čeština a žádná vulgarita a násilí. Jen namátkou mě napadá Prstýnek. S tebou mě baví svět. Jak dostat tatínka do polepšovny? Jak vytrhnout velrybě stoličku? Pyšná princezna, princezna se zlatou hvězdou na čele. Měsíc nad řekou. Ale z mládí se mi vryly do paměti dva filmy, které bych moc ráda viděla znovu. Mnoho filmů se u nás promítá opakovaně zas a znova. Ale Zálety krále Matyáše a druhý Král a jeptiška bohužel nikde neopakují. Škoda. Nemohl byste se někde přimluvit? Děkuji, dobrou noc přeje Iveta. Iveto, na jednu stranu mě těší, že mě máte za tak mocného, že by moje přímluva kdekoliv mohla pomoci, na druhou stranu vás asi zklamu. Není to v mé moci. Nechme to osudu. Stejně tak jako další váš telefon na čísle, které uslyšíte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma film, který můžu vidět stokrát. A než dostane slovo naše další posluchačka, to je paní Jana, která volá z Jirkova, tak ještě navážu na to, co bylo řečeno před písničkou, kterou vám zahráli pánové z Olympiku. Kdybych měl tu moc a mohl se přimluvit a mělo to nějaký účinek za filmy, které už se dlouho neviděli, tak bych to udělal, ale taky kdybych měl tu moc, tak se přimluvím za to, abych si znovu na televizní obrazovce vychutnal celou sérii Monty Pythonů. Ano, to už je spíše seriál televizních skečů, ale chtěl jsem to jenom říct, nemám ji, bohužel. Paní Jano, jste na řadě, přeji vám dobrý večer.
1: Já taky, pane Borku, zdravím vás, pěkný večer i všechny posluchače. Na úvod řeknu, že jsem moc ráda, že jsem se dovolila, protože na dnešní téma jsem se opravdu moc těšila a když dříve bývalo, tak se mi nikdy nepodařilo dovolat a teď konečně se mě to podařilo, tak jsem moc ráda.
0: No to já mám taky radost, protože já měl trošku obavu, jestli se to takzvaně nebude tlouct. Co víte, rozhlasové vysílání, filmy, televize, ono to je vlastně, jde proti sobě takzvaně. Takže jsem rád, že voláte a že potvrzujete, že naši posluchači jsou všestranní. Jano, tak který film nebo které filmy, abychom zůstali u toho množného čísla, můžete vidět třeba stokrát. A proč?
1: Tak bude jich samozřejmě více, jak už zmiňovali minulí posluchači, a já to otevřu pohádkami. A co se týče Velikonoc a Vánoc, tak ji mám spjaté s jednou herečkou, a to s Libuškou Šafránkovou. Mm-hmm. Takže co se týče těch Velikonoc, tak tam je jako úžasná Barunka v babičce, to jako musím vidět po každé a pokud by babičku nedávali, tak to prostě by pro mě nebyly ty pravý Velikonoce, to už opravdu jako malá holka jsem ráda sledovala a musím říct, že doufám, že to nebude znít tak špatně, ale oproti té předchozí babičce z toho 40. roku, tak tahle ta verze se mě líbí teda daleko více, no, musím říct.
0: Řekněme, že není tak, já tedy nejsem žádný filmový kritik a prosím, neberte to jako 100% bernou minci, ale není to tak barvotiskové, řekl bych já osobně. Je to jenom můj názor. Jako ta starší verze, že je taková trošku víc, až moc idylická na mě, no.
1: No, je to možné, já vnímám taky jako takovou procítěnější, no, tu novodobou babičku. No a Vánoce mám samozřejmě asi jako mnoha posluchačů, se mnou bude souhlasit, možná i vy, tak zpěté s třemi oříšky pro Popelku, no, tam byla taky úžasná opravdu Libuška.
0: Samozřejmě.
1: To by nebyly prostě Vánoce, kdyby nebyly tři oříšky.
0: Souhlasím, mám to
1: podobné. A pak ještě zůstanu u svátku a co se týče Silvestra, tak to většinou dávají Mrazíka a toho musím také pokaždé vidět, co by pro mě nebyl Silvestr. No.
0: Byla byste schopná citovat Mrazíka, třeba i nějaké souvislejší pasáže?
1: Ježiš, no, tak to jste mě teď zaskočilo, je to jako opravdu pěkná pohádka, plná hlášek. No.
0: No. Tak řekněte ano nebo ne, já si vás potom možná vyzkouším.
1: Jen co ráno vstala, už oheň peci plane.
0: No prosím, zmije jedovatá. Dobře, no. Tuhle hru raději necháme jinde a poslouchám vás dál. Je nějaký film, u kterého jste i slzela a přes toho chcete vidět znovu?
1: Ano, to mám takový jeden film a to jsou Želary. Dávají, myslím, že na svátek osvobození vždycky v květnu a tam jako si pokaždé na ten závěr hlavně zastavím, no, to jako jo. A musím říct teda, že nemusím moc teda Aňu Geislerovou, ale v tomhle tom filmu byla fakt skvělá, no. Tam to bylo paráda, opravdu, no.
0: Já bych řekl, že to byla přímo přehlídka skvělých hereckých výkonů, ať už mluvíme o Jozovi, nebo ať už mluvíme třeba o Ivě Bytové, ta tam byla vynikající, podle mě.
1: No, to taky, ano. A pak když ještě, co se týče veselého her, tak taky to zpěto se Silvestrem a tam bych zmínila Švejka s panem Hrušínským, to je taky paráda.
0: To je přímo národní poklad, řekl bych.
1: Tam si pamatuju docela jednu její hlášku, ty on vždycky říká, přece nejsem blbej, ne? Tak tam telefonuje.
0: Nejsem přece blbej, no.
1: Ano.
0: Ano, pan Hrušínský a herecký koncert ve Švejkovi. Jano, já vám děkuji za váš telefonát.
1: Já taky, jsem moc ráda, jsem se dovolala, všechny zdravím a někdy naslyšenou za sebe, pane Borku.
0: Děkuju a naslyšenou. Film, který můžu vidět stokrát, nebo filmy, které můžu vidět stokrát, ale taky proč? Jste-li romantici, romantičky, tak to určitě zmíníte. No a máte-li raději třeba akční filmy, tak o tom taky můžete povyprávět. A nebo, to je taky dost možné, respektive je to jedna z variant, je to třeba proto, že jste se u nějakého filmu s někým seznámili. A proto ho můžete vidět stále dokola a dokola. Na webu rozhlas.cz/linka se objevilo i to, co napsala zřejmě další posluchačka Jana. Cituju. Musím zmínit schopnost mého partnera podrobně znát více filmů, nejen těch českých. Jeho srdcovkou je však hollywoodský velkofilm Gladiátor Ridleyho Scotta z roku 2000, takže už má víc než čtvrt století. Stal se jedním z nejúspěšnějších filmů asi i zásluhou hlavního představitele, Russella Crowe. Je to tedy film historický z doby Starého Říma a kolikrát ho můj partner viděl, to neodhadnu, ale zná ho podrobně. O tom jsem se víckrát přesvědčila. Má rád i tu filmovou hudbu a když vidí v televizi herce Crowe, tak říká, podívej, Gladiátor! Obliba filmů se možná s věkem mění. Navíc mnohé se vrýjí do paměti hláškami. Na dnešek by u nás sedělo achčije, achčije. Jen nám, pane Borku, a tak jsem sem nedošel v tom vzkazu a teď je tady na mě přichystaná past? Jen nám, pane Borku, sám prozraďte, který film je ten váš oblíbený. Podepsána Jana. No bylo by jich asi víc, Jano. Napadá mě z první pozice hned Kill Bill a Pulp Fiction, ale taky Láska nebeská, Moulin Rouge, no a Tenkrát na západě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer a klidnou noc všem posluchačům a posluchačkám Noční linky Českého rozhlasu. Tu právě posloucháte, tedy Noční linku. Dnes na téma film, který můžu vidět stokrát. Nebo filmy, které můžu vidět kolem dokola, pořád a neustále. Tím dalším, kdo se dovolal na číslo 731 800 900, je Robert. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. V mém případě jsou to filmy s panem Spencerem a s panem Hillem.
0: Takže
1: pan Spencer už teda 10 let nežije.
0: Já jsem myslel, jo, já jsem totiž nevěděl chvilku, když jste řekl pouze pan Spencer, jestli je to Spencer Tracy třeba. Takže Bud Spencer a Terence Hill.
1: Spencer, přesně.
0: Tak.
1: A pan Spencer už teda nežije, pan Hill je hodně starý, se z nikdo nezastaví. No a líbily se mě třeba filmy Dva Maxi, jo, když jste se díval, nebo Dva Výtečnici, jo, nebo Suda a Lisa. Mě měli spoustu takových filmů a na to se můžu koukat, jak říkáte, dokola, jo. To jsou pak filmy, jako který se mě líbil, a líbilo se mě i ty hlášky, jo.
0: Jo, jak říkáme v Brně, i mrvére se na ně můžu čučet.
1: Přesně.
0: A čím to, že máte tak v oblibě právě filmy s těmito dvěma herci, ty jejich honičky a, jak říkáme u nás doma, potlamáky?
1: No, protože mě se líbilo, jako jo, třeba, já nevím, uvedu takový, mě se líbilo ty hlášky, jo, třeba, jak je to Dva Výtečnici, tak tam je třeba, jo, že hele, Macku, nákladňák jezdí vpravo, jo, mm-hmm. Hoď tam blinkr, zařaď zpátečku, vycouvej a pokračuje. Takových hlášek je tam spousta v těch filmech, jo?
0: Mm-hmm.
1: Takže mě se líbilo ty hlášky na těch filmech, no.
0: Je ještě nějaký další film, který vás takhle upoutal a je třeba z české provenience?
1: No, líbí se mně Pata Madek, vždycky něco vymyslí, jo. Se to mělo hodně rozesměje, vlastně takový legrační patamat, no.
0: Ano, tak to jsme u večerníčku. Romantika, ta vám nic neříká?
1: No, líbí. Tak to taky, to se mě třeba, jak říkali o té Anglice, tak to se mě třeba líbí, jo. Nebo Limonádové Joe, ale to myslím, to je takový zvláštní, jo. Ale mám třeba i rád romantické knihy, hodně teda čtu knihy, ale to už by bylo na jiný téma.
0: To je pravda. Já to samozřejmě nechci nějak upozaděvat, ale pro dnešek si povídáme o filmech, které můžete vidět stokrát. A taky proč je můžete tolikrát vidět.
1: Roberte, jo, vidíte, ještě jsem chtěl říct závěrem, jenom krátce, tak ještě se mě líbí s paní Růžičkovou, jo, třeba Slunce, seno a jahody, Slunce, seno, pár facek a tak, jo, ty naše filmy, to je taky dobrý.
0: Mm-hmm.
1: A jinak teda chci vám poděkovat, že jste mě vzal, protože tam je AI a to je vždycky, ten kemu volá, ten neodpovídá, už se na to úplně alergické, když to slyším, můj toho jsem se nedovolal do několikáročních línek, ale za to vy nemůžete a chci poděkovat, pozdravovat paní Ludmilu, potom paní Vlastínku z Krnova, Oldu, no zkrátka všechny linkaře a moc vám děkuji, že jste mě vzal, jo.
0: No tak,
1: a teď vím, že budete pitomé, já jí se nedovolám, jo, to je neštěstí prostě.
0: Jo, takhle, já jsem se chtěl zeptat AI, myslíte umělou inteligenci?
1: Jo, myslím to, protože jde mi vždycky, ten, kdo mu volá, ten neodpovídá, tak jo. To zmačknu. No,
0: ale
1: no,
0: Roberte,
1: a to je tam ta samá kravina.
0: Já jsem vás slyšel včera u Jarky Barboříkové.
1: Volal jsem se,
0: já bych řekl, že jsem vás slyšel, ale to nechme být, já myslím, že to, jak často se dovoláváte, je opravdu záležitost štěstěny, nebo aspoň v to doufám, a jsem rád, že jsem vás slyšel.
1: No, tak protože tam zvoní 8 línek, že? To je
0: No, tak abychom nenaštvali ty, kteří se nedovolali třeba už půl roku, jo, tím, že
1: jasný,
0: jste
1: jasný,
0: slyšet jasný. V polovině
1: jo,
0: týdne. Roberte, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Vy taky, jo, můžete si a pusťte si pana Spencera a pana Hilla. Tak vám děkuji. Naschle.
0: Naschledanou. Dobrý večer vám přeje i Petra Skladna, která na téma film, který můžu vidět stokrát, napsala: můžu vidět třeba stokrát nebo vícekrát Vesničku mou střediskovou, ale i Nekonečný příběh a Nekonečný příběh 2. A taky Mrazíka. Podepsána Petra Skladna. A tady vidím něco, co napsal Marek, náš posluchač, už během ranních hodin. U vašich vzkazů totiž vidím také to, kdy dorazili na webovou stránku. Po jedné hodině zítřejšího dne tam taky všechny vzkazy, všechny glosy, všechny poznámky a všechno psaní, které se týkají témat, které se týká tématu, uvidíte. Ale Marek napsal už dnes ráno. Léto roku 92, milionář Bohuš Stejskal, doktor Ulrich, Kája, vy, pane Borku a Aleš Zbořil jako zprávaři tehdejšího Rádia Brno. Arnošt, Vlastička, Irénka, hláška napísal neboť já vyměním, prostě dědictví. Aneb, vy víte, jak je to dál. To se nikdy neomrzí. Jak asi tato místa natáčení vypadají dnes? No, já okolo nich docela často chodím, Marku. Jsou tam patrné jisté změny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A teď vlastně, abyste si nemysleli, že někomu nadržuju, ale chtěl jsem říct, že cestičku do ní v podstatě mají tématem umetenou ti, které lze považovat za filmožrouty a filmožroutky. Tématem je totiž film či filmy, které můžete vidět třeba stokrát. O tom nám přichází na čísle 731 800 900 popovídat i paní Romana, kterou zdravím do Davle. Pěkný večer.
1: Ano.
0: Zdravím.
1: Děkuji taky. Dobrý večer přeji všem.
0: Tak.
1: Já volám tak který? Trochu, jestli můžu v zastoupení maminky, protože mě napadla hned moje maminka, ty je 83 let. A ona neskutečně miluje film Pretty Woman. A viděla ho asi 30krát. A prostě po každý, ona je ta generace, která si to neumí pustit, nebo neumí si to vyhledat, ale prostě sleduje, kdy to kdy dávají a okamžitě a může to vidět opravdu asi prostě po každý a nikdy se jí to neomrzí.
0: Já se teď takzvaně chytnu jen drobnosti v tom, co jste říkala. Vy jste říkala, že si to neumí pustit, že tedy uvažuju dál, pro ní nemá ani význam třeba jí ten film koupit na DVDčku, ale teď, abych to vysvětlil, jak to myslím, ono totiž i sledování toho filmu v televizi, když tedy aktuálně běží, možná pro maminku má takové kouzlo, jako že se někde někdo dívá než společně s ní?
1: Máte pravdu, než když si ho pustí sama, no, ale na druhou stranu máte pravdu, proč ji ho nekoupit, ale je fakt, že je to úplně jiné, když se dívá, když to opravdu jakoby běží v tu chvíli a kouká na to někdo jiný, to je pravda.
0: No, takové malé domácí kino, no, vlastně.
1: No, pardon, já sama mám zase jiný film a ten jsem teda koukala, to byl zase Flashdance, to prostě je můj film, jestli víte, co to je?
0: Samozřejmě, Jennifer Beals, jo, hlavní roli.
1: No, ano, svářečka.
0: No jistě, a taky nádherná muzika.
1: Nádherná. A to byl prostě film mýho mládí a to zase na to jsem mohla koukat já hrozně mockrát. Chtěla jsem tancovat, chtěla jsem být samostatná, všechno a to všechno tam prostě bylo, takže to byl prostě film a ten jsem tak mohla vidět. A můžu i dneska, po každý ještě pořád to nestrácí kouzlo.
0: Vy jste vlastně znalkyně, takže mi určitě pomůžete,
1: no
0: protože...
1: Nejsem.
0: Ale no tak znalkyně tohoto filmu při nejmenším.
1: No,
0: to víte,
1: je,
0: moje paměť už začíná být hodně děravá a já si...
1: No, toho, no,
0: nevzpomenu
1: já taky nevím konkrétně.
0: Na jméno té staré dámy, té staré baletky, tak. Která tam hrála a to byla...
1: Jména po mně nechtějte, no, ne.
0: Dobře,
1: ne.
0: Tak já to rychle najdu na Google a vy
1: babička, mi... No, koukněte na to, to mě jaký zajímalo, ale fakt já ty věci vůbec nevím.
0: Dobře, necháme to být, já si to prozkoumám, ale ještě mi řekněte, řekla jste, proč máte ráda Flashdance, proč má maminka tak ráda film Pretty Woman s Julie Roberts?
1: No, víte, že jsem to čekala, že se zeptáte. Já si myslím, že to je prostě generace a hlavně moje maminka je prostě typ, no ta romantická láska a že prostě opravdu se obrátí, jakože něco tam najde a splní se její sen a s tý všichni pohrdají a to. No prostě je to takový hezký koukání, je to přenesený do dnešní doby. Já si myslím, že třeba ta Angelika dobrý, ale že to by asi mamku moc jako, i když jo, v té době taky se jí to asi líbilo, ale prostě to by oslovilo víc, že je to ze současné doby a prostě ta láska, která prostě tam nejdřív nebyla a prostě překonala nějaký věci, je to takový romantický, takže to jí prostě naplňuje tím, že opravdu ona zvítězí navzdory všem těm, který prostě jí pomlouvají, nebo jako jak si šla koupit to oblečení, že jo, to je nejhezčí scéna, když se tam pak vrátí a řekne, mohli jste tady vydělat miliony, tisíce a...
0: Jedete na procenta, že? Jo.
1: Jo.
0: A víte, že mě teď napadlo pár věd, pár hlášek z tohoto filmu, které běžně používáme u nás doma a vlastně už se ani nezamýšlíme, odkud pocházejí.
1: No.
0: Většinou to bývá, když vařím potvory jedny klouzavý.
1: Jo, tak to. Ne, oni to nebyli potvory.
0: No, já jsem chtěl být trošku slušnější.
1: Můžu to říct, jo?
0: Vy můžete, já ani moc
1: můžu, já můžu?
0: Jo.
1: Svině klouzavý.
0: Tak, to je ono. A jak se vám líbila ta opera? No, málem se... V originál byl taky trošku jinak, že jo? Ale ta Laskala, ta tam hrála roli, že?
1: Jo, to jsou krásné věci, to jsou krásné hlášky.
0: Romano, děkuju,
1: ale
0: jsem
1: je
0: rád.
1: Fakt, Určitě už končím, ale jenom si říct, že teda samozřejmě se mi strašně líbí a to taky neomrzí, to jsme si pouštěli pořád, ale to je klasika. To jsou, ne, pelíšky.
0: Ano.
1: Prostě pelíšky, to jsou hlášky, které opravdu používáme denně. Tak to jenom to, že jste mi připomněl, že ty hlášky se používají. Tak z pelíšku máme fakt snad každý den něco.
0: Maminko, ty nám si lahoříš.
1: No, přesně. Ale to jsou, ale to je cokoliv tam, já teď si nespomenu, ale to je přesně ono, jo. Úplně opravdu to byly, to jsou neuvěřitelné věci a my je fakt používáme skoro denně, takže to je fakt kultovní film, to je neuvěřitelný.
0: V tom s vámi naprosto souhlasím.
1: Mimochodem,
0: ta herečka z Flashdance, abych se vrátil do prostředka našeho hovoru, to je opravdu dáma, která byla vlastně Evropanka. Narodila se v Rakousku, ještě v Rakousko-Uhersku, tedy ve Vídni a jmenovala se Lilia Skala.
1: Lilia Skala,
0: Tak to jenom tak se na okraj.
1: Tak jo, děkuju za info.
0: Mějte se hezky a děkuji za váš telefonát.
1: Taky, krásný večer. Naslyšenou. Krásný večer. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. I když ještě úplně nekončíme, něco málo před 11:45 si dovolím ještě jednu citaci z webu rozhlas.cz/Lomítko/Linka. Mluvíme totiž o filmech, které můžete vidět třeba 100krát. A ne všichni mají to štěstí, když tady si vezmu za příklad Roberta, který před chvilkou byl slyšet, že se dovolají tak často, tak raději napíšou. Aleš píše, asi žádný film neuvidím 100krát, ale jednu tradici úzkostlivě dodržuji. Nedovedu si představit Štědrý den, aniž bych si pustil Zemi, odkud přicházím. A to znám ten film nazpaměť. A protože francouzskou kinematografii neskonale adoruji, nabízejí se i další tituly, které dobrou náladu vždy navodí. Zazí v metru, Dobrodružství rabína Jákoba a další. Jejich výčet by přesáhl povolené 2000 znaků. Adoruji i kinematografii italskou. Ze všech mých oblíbených titulů bych zmínil Kachnu na pomerančích s Monikou Vitti. A ani česká kinematografie by nepřišla zkrátka. Za všechny tituly bych jmenoval Menclovy Postřižiny. Bohužel už do kina nechodím. Produkci Made in Hollywood nepředstavitelně pohrdám. Poslední americký film, který mě zaujal a uchvátil, byl Rain Man s Dustinem Hoffmanem. Vlastním DVD-téku a mám v ní přes 1000 titulů s výjimkou kinematografie španělské, ruské a sovětské, která není k mání, což mě neskonale mrzí, napsal Aleš.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes se v ní díváme zblízka na filmy, které můžete vidět třeba 100krát. Já bych řekl, že někdo má za favorita film, který nabízí hlavně příběh, což podle mého názoru je to nejpodstatnější na každém filmu, ale někdo třeba dává přednost filmům jednoho konkrétního režiséra a dává si je pořád dokola a dokola. Tak jsem zvědavý, jakou kategorii by možná naplnila paní Nora, která čeká na telefonu. Pěkný večer, Noro.
1: Děkuji, vám všem přeji taky hezký večer. No, teďka mě napadá, jak mluvil i ten pán o té cizí kinematografii, tak já si vybavuju právě filmy, kde hrál Paul Noiret s Annie Girardot, to byly velice pěkné filmy.
0: Philippe Noiret, ano,
1: Paul,
0: ano.
1: Paul Noiret v jednom filmu, myslím, že hrál s Romy Schneiderovou a myslím, že ten film se jmenoval Stará puška.
0: Ano,
1: ty herecké výkony, bylo to velice krásné, ale smutný. Na ten film si vždycky vzpomínám, protože Romy Schneider svým zjevem každého většinou uchvátila, ale ten konec je tak tragický a smutný, že už jsem ani netoužila ten film víckrát vidět. No, podle režiséru, to si až zpětně někdy uvědomím, tak jak jste mi řekl, třeba z Juraj Jakubisko, ten má takový specifický charakter. Od něho, myslím, že natočil i Perin Babu, jestli se nepletu.
0: Řekl bych, že ano. Tak rozhodně sedím na konáry, ale ano, myslím, že i Perin Baba, ano.
1: No jinak, tak jak už to posluchači říkali nebo psali, pochopitelně miluju, jak vytrhnout velrybě stoličku a jak dostat tatínka do polepšovny, protože tam mě uchvátil tou svou rolí Tomáš Holý. No a pochopitelně i další. A celkový ten průběh Marie Poledňákové se to podařilo tehdy výborně. A když vzpomínám Tomáše Holého, tak nemůžu opomenout takovou tu trilogii Za trnkovým keřem, Pod jezevčí skálou a Na pytlácké stezce, kde je Tomáš také vynikající. On je tak bezprostřední a já nevím, proč ten chlapec v těchto dětských rolích mi připomíná z knihy Káju Maříka. Možná těmi přebrepty. A tam byl potom v té trilogii z té Šumavy, byl výborný také Gustav Valach v roli toho jeho dědečka. Když bych měla myslet taky třeba na charakter filmu, tak vzpomínám na Mravní princip z období druhé světové války s Janou Brejchovou a Ladislav Smolík v roli toho profesora. Ty oči Jany Brejchové, ty vidím do dneška, ten smutný pohled, ta síla toho pohledu, která tam byla, to je nádherný film. A ta věta, kterou tam říká František Smolík v té určité situaci z hlediska vyššího principu mravního, vražda na tyranovi není zločinem. To stačí, aby to řeklo všecko za tenhle ten film. Jinak mám velice ráda, nevím teď přesně, jestli se jmenuje Lízin let do nebe, to je ještě prvorepublikový film o tom vesnickém sirotkovi, jak se dostane pak do toho dětského souboru pěveckého do Prahy, jak jedou do Španělska.
0: Ano, ano.
1: A mimo jiné tam zpívá taky tu písničku Ta naše písnička česká. Je to takový naivní, romantický film, ale ta čeština tam nádherně vysnívá. No potom nemůžu zapomenout aspoň první díl Slunko, seno, jahody, protože tam jsem kromě jiných postav, Keliška, Cecilka pochopitelně, ale Luděk Kopřiva v roli toho faráře, ten je tam kouzelný, ten se mě tam asi líbil ještě víc jak Helena Růžičková. No a který film teda skutečně miluju, když zaznamenám, že ho v televizi dávají, Krakonoš a lyžníci. To je tak nádherně zpracovaný film, nejenom ty jednotlivé postavy, ať dospělí herci, nebo i ty děti, ale to prostředí té školy, prostředí té rodiny, vykreslené Krkonoše z tehdejší doby. No o tom se těžko mluví, to můžu jenom vidět, Je v tom určitá romantika, ale je v tom ta syrová realita. A taky ještě si vzpomínám, že mě uchvátil v Bondarčukově podání Vojna a mír, to už je dávno, co jsem to viděla, ale tam si vzpomínám, jak Nataša Rostová jde na svůj první ples a myslím, že ta herečka se jmenovala Ludmila Savelieva, jestli se nepletu, jak ona vejde do toho sálu, takové ty ampírové šaty má na sobě a jak tam vtančí to okouzlení, které je na ní vidět, že se dostává poprvé do té velké plesové společnosti, že je tam uvedena. No a pochopitelně jako, ježišmarja, teď mi vypadlo jméno té postavy z hlavy, to je hrozné, ale hrál ho Vjačeslav Tichonov, do kterého ona se potom zamiluje. Ale bože, asi se budu muset k té knize Vojna a mír vrátit znovu. No, snad to ještě stihnu.
0: Já vám moc krát děkuju, paní Noro. Mimochodem u Krakonoše a Lyžníků jsem vás raději nezastavoval. Mě v tom filmu krásně sedí i ta muzika v tomhle filmu Věry Plívové Šimkové. Muzika Petra Hapky, ta se opravdu povedla. Tato dokresluje, řekl bych, 100%.
1: No vidíte, a teď jsem si vzpomněla ještě, co miluju, jsou četnické humoresky. Nejenom třeba Tomáš Tefer a další postavy, pochopitelně, ale jak se jim podařilo vykreslit krásně tu atmosféru tehdejší doby. To člověk skutečně, když se na to dívá, jako kdyby v tom prostředí žil. Je to tak pravdivé. I potom ti četníci z Luhačovic. Krásně to dokresluje to, co jsme nemohli poznat za svého života z naší historie.
0: Paní Noro, já za vámi vlastně jenom tak trošku klopítám, vždycky řeknu nějaký dodatek k tomu, co jste řekla před minutou. Já si mezi tím našel Vojnu a mír, říkala jste, že si nemůžete vzpomenout přesně na jméno
1: kníže
0: Andreje Bolkonského.
1: Andrej Bolkonský.
0: No a Natašu Rostovovou hrála Ludmila Savelieva, opravdu, ano.
1: No tak vidíte, to jsem, pane bože, ještě ten mozek dobře funguje. No ještě, že nepotřebuju tu umělou inteligenci. Ať si jdou už k šípku. Vidíte, ještě tak jsem stará a ještě jsem si na to vzpomněla. A tu herečku, to si úplně, já to vidím, jak ona tam běhne, jak se zarazí v ten moment, ten jas v těch očích. To bylo tak nádherně vykreslené. Bože, i ten můj starý mozek si to dobře vzpomíná.
0: No, někdy nám ty kartotékové kartičky v hlavě i zafungují. Já si takhle třeba během vašeho projevu vzpomínal, jak se jmenovala herečka, která, ale to už jsme u televizních seriálů, Ve čtyřech Stanku a Psovi hrála Marusiu, no Pola Raxa. Nejkrásnější herečka, kterou jsem za celé svoje mládí zažil. Mládí už je daleko, daleko pryč, abych byl slušný, ale ona je pořád krásná. Tak děkuju moc krát, paní Noro, mějte se hezky.
1: Já taky, mějte se hezky, dobrou noc.
0: Dobrou noc. A dobrý večer vám přeje Rosťa Bittner, který k tématu film, který můžu vidět 100krát, napsal na rozhlas.cz/Lomítko/Linka tohle. Zdravím všechny posluchače. Střince, film, který můžu vidět pořád. Anděl na horách i Anton Špelec, Ostrostřelec. Je toho více, Dovolená s andělem a tady ten vzkaz skončil, což mě mrzí, protože by se Rosťa možná dostal i k tomu, aby napsal, proč tyhle filmy tak miluje. A může je vidět třeba 100krát. Můžete o tom mluvit i v příští hodině Noční linky. Začíná za 4 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Právě odbíjí půlnoc, vážení přátelé. To znamená, že teď už platí datum 23. září 2026. Za 6 hodin začíná podzim. A právě teď začíná druhá část noční linky Českého rozhlasu na téma film, který můžu vidět třeba 100krát. Nebo filmy. Klidně může být i množné číslo aktuální. A já se samozřejmě budu ptát těch, kteří se dovolají na číslo 731 800 900, i na to, jestli ta oblíbenost konkrétního filmu u vás nastala poté, co jste se u něj třeba s někým seznámili, nebo že jste zažili nějaký jiný silný zážitek, anebo je to prostě jenom tím filmem samotným kvůli příběhu, který vypráví, což, jak už jsem jednou říkal, je podle mě to nejpodstatnější. Tím prvním telefonátem otvíráme noční linku společně s Ivetou, tedy druhou část noční linky, protože prvních 5 telefonistů už má svůj vstup za sebou. Iveto, teď jste na řadě. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Krásnou noc, děkuji. Tady Iveta od Olomouce. A já chci říct, já jsem jako holka strašně ráda chodila do kina. Já jsem milovala filmy, jo, ne ani doma, do kina. A slyšíme se?
0: Slyšíme, nechci vás přerušovat.
1: Ano. A tak to budu teďka jmenovat, jo? Těch filmů je hrozně moc, co miluju.
0: To jmenujte, ale prosím, řekněte taky, proč je máte tak ráda.
1: Ano, já to pak řeknu. Takže začnu. Popelka, Mrazík. Popelka, Mrazík, Pretty Woman, Gladiator, Kurva hoši guten tag, no to je bomba, to mám ráda, to, tam jsou takový hlášky v tom filmu, a ne Dědictví se to jmenuje, ten Bolek Polivka, ten Mirek Donutil, to nemá chybu, to jsou takový hlášky, že to bych se zbláznila, jo, to se

0: Vždycky smějí. Jak říkal, jak se tam ptala, jestli věří v Boha, jo? Ta.
1: Jo.
0: Jsem byla mrtvá. A jak jí odpověděl, jestli věří v Boha, tak to nebudu dodávat, lidi to znají. To je nádhera. Nebo film Pes, který naučil lidi žít. Jo, teď nevím, jak se ten pejsek jmenoval. Mm. Jo, to byl film Pes, který naučil lidi žít. Mm. Nebo
1: Gump.
0: Ten Gladiátor, nádherný. Mm. Nebo Vinetu. Jo, to je filmu a filmu. Angelika. To je nádherných filmů, prostě Tři mušketýři. Nebo s tím Louis de Finesem, ty filmy. Ježíš, to je filmu a filmu, já je miluju, ty filmy.
1: No vy jste typická filmožroutka, řekl bych přímo.
0: Úplně, úplně, já jsem chodila ráda do kina, jako holka. Já jsem furt seděla v kině.
1: Kdy jste dělala já úkoly?
0: Já jsem nedělala nic, já jsem furt seděla v kině.
1: No tak, už tam měla svoje
0: místečko. Angelika, nádhera, všechny díly Angeliky, jo. No. Teď si nemůžu vzpomenout, to je filmu a filmu, Vinetu.
1: To už jste říkala, abychom nebyli jen u toho výčtu. Zkuste taky vypíchnout aspoň jeden a zdůvodněte, ale řekněte, proč k němu máte tak blízký vztah, protože to bychom tady byli do rána, kdybyste všechny filmy, které jste viděla,
0: humor.
1: Ohodnotili.
0: Mám ráda humor, strašně. Hmm. A když v tom filmu je nějaká sranda, jo, když tam někdo něco řekne, tak já se šechtám. Já mám ráda humor, jo. Hmm. Třeba ten Polívka, jak říkal. Irinko, takového ptáka si ještě neviděla. Jak tam měl toho pštrosa.
1: Rozumím.
0: Jsem mrtvá. Irinko, takového ptáka.
1: Já tě mám ráda i bez peněz.
0: No. Ano. Já miluji humor a když tam je v tom filmu taková sranda, já se můžu zbláznit. Tak se řechtám, protože málo lidí umí udělat humor.
1: A teď jste to udělala úplně stejně jako děda Homolka. On se takhle řechtal, ha, ha, ha, že jsem mu viděla až,
0: no,
1: že jsem mu viděla až dobře.
0: A nebo ten Troška, ty Kameňáci, to jsou filmy, to je paráda. Jo, ten Zdeněk Troška i dělá ty filmy.
1: Iveto, moc krát vám děkuju za váš telefonát.
0: Kameňák, 1, 2, 3, já jsem vždycky mrtvá. Prostě musí tam to, být jste, ten humor.
1: A za to, že jste právě tímto humorem otevřela další část Noční linky na téma film, který můžu vidět 100krát. No. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
0: Děkuji, krásnou noc, zdravím lidičky.
1: Veselé hory má rád i náš pravidelný posluchač a přispěvatel František. Píše o tom, mám rád Veselé hory Zdeňka Trošky, Babovřesky, Kameňák, Slunce, seno, jahody a samozřejmě mám rád všechny díly těchto veseloher. Je to asi tím, že některé díly mě připomínají život na našich dědinách. Při některém záběru musím vyprsknout smíchy, jak je to autentické. Z toho našeho života musím se hlavně zasmát tomu, že takové zážitky jsem prožil sám na vlastní kůži a prožívám dál. Je jenom škoda, že pan Troška už nebude točit filmy tohoto typu. Ale doufám, že se najdou režiséři jeho typu, protože svět je potřeba bavit. František ze Židlochovic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Do 80. let nás vrátila písnička v podání Jany Kratochvílové Milování za svítání. A teď nás opět do roku 2026, teď už vlastně do 23. zářijového dne, vrací telefonát s paní Stanislavou, která taky chce říct, který film nebo které filmy může vidět třeba 100krát a proč. Stanislavo, dobrý den vám přeju.
1: Dobrý den. No, nebudu mluvit o mnoha filmech, to není jaksi asi vaší představou, pač byste zřejmě mínil spíš některé filmy a ne takovou kopu filmů, které tady vychrlili přede mnou. Ale řeknu vám dva filmy, které mohu vidět a vidím dost často. Tak především každý Vánoce a už moc a moc roku se dívám na CDčko v Rusku natočenou Popelku. Já na toto téma jsem viděla už filmů hodně, moc. Půvabnou kreslenou pohádku, ale ta ruská, to je nejkrásnější Popelka a je škoda, že se ty ruské pohádky, některé ty ruské pohádky nevysílají. To je jeden film, je to nejpůvabnější, nejkrásnější film o Popelce, který by měli právo vidět, myslím si, i současní diváci. A druhý film je Sedm statečných. Ten jsem viděla mnohokrát a zaslouží si to plnou měrou, protože je to film o jednak zajímavých, velmi zajímavých osudech a jednak výborně, výtečně zahraný. Takže to jsou dva filmy, o kterých jsem chtěla mluvit. Děkuji, že jste mě vyslechl a adios.
0: Ještě ne, prosím. Paní Stanislavo, já vám teď dám chviličku na to, abyste stlumila rozhlasový přijímač, který vás tolik mátnul, protože jste se slyšela s mírným zpožděním. A měl bych na vás, protože v té ruské Popelce vám sekundovat nemůžu, já ji neviděl, měl bych na vás otázku, která se týká Sedmi statečných. Tedy pokud se slyšíme, pokud už jste vypnula rozhlasový přijímač. Výborně. Který z těch Sedmi statečných se vám líbil nejvíc? Který vám byl nejbližší? Tak.
1: Ne, vůbec, to se nedá absolutně říct. Oni byli tak znamenití, tak všichni znamenití, že ten film byl proto tak znamenitý, že tam nebyli slabí a lepší a horší a líbivější a nelíbivější. Jestli myslíte jako muži, kteří se mě líbili, tak to už je jiná otázka, ale jinak to byly znamenitá jedna postava vedle druhé, znamenitý.
0: V tom s vámi souhlasím, že znamenití byli všichni. Ale já myslel tak trošku i na to, komu patří vaše největší sympatie? Ano, jestli to byl ten Yul Brynner anebo Steve McQueen, kteří spolu mimochodem při natáčení docela soupeřili. Právě kvůli výšce si Yul Brynner vždycky udělal takovou hromádku, aby byl stejně vysoký jako Steve. Ale chtěl jsem vědět, komu patří vaše sympatie z těch mužských představitelů Sedmičky statečných.
1: Ne, to se ode mě nemůžete dozvědět, Dobře. Protože všichni měli naprosto stejnou míru a vysokou míru sympatií.
0: Paní Stanislavo, děkuji vám a přeju vám krásný podzim. Začíná už za pár hodin. Naslyšenou.
1: Dobrou
0: noc vám ještě přát nebudu, protože před námi je zhruba 3/4 hodinka noční linky na téma film, který můžu vidět 100krát. A nejen telefonáty, ale i to, co napíšete, tvoří právě noční linku. A já si teď dovolím ocitovat to, co napsala a poslala na rozhlas.cz/lomítko linka Aneška. Krásný noční čas všem milým posluchačům. Tak 101krát bych se mohla dívat na film Jih proti severu, ale taky Afrika má láska, Vzpomínky na Afriku, ale i na Casablanku nebo na Doktora Živága. No a italské filmy se Sophie Loren. Ano, jsou smutnější. Z českých filmů 3 tečky. Asi stačí vidět jednou 3 tečky, i když jsou některé moc dobré 3 tečky. Ale teď mě žádný nenapadá, který bych chtěla vidět vícekrát. Díky za vysílání a dobrou noc, až na ní přijde čas. Podepsána Aneška.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Málem to nedopadlo, ale nakonec se to povedlo. On totiž Jarda, který telefonoval, říkal, že nechce vstoupit do vysílání, jenomže za něj mám zopakovat, že miluje film Nebe a Dudy s Jindřichem Plachtou. No a teď na poslední chvilku jsem ještě stačil přijmout hovor na jehož druhé straně, tedy přijmout volání na jehož druhé straně paní, která se nám představila, která se mi zatím ani nevím, jestli se představila. Dobrý večer, kdo je u telefonu?
1: Jiřina.
0: Jiřina, ano, říkala jste to, je to moje zapomnětlivost. Píšu si Jiřina z Mělnicka, která nám má co říct k tématu film nebo filmy, které můžu vidět stokrát. A proč?
1: Prosím vás pěkně, my se věčně pereme s mým mužem, protože můj muž to je Pretty Woman, ale já prostě miluju prázdniny v Římě. Prázdniny v Římě a Velkou zemi s Gregory Peckem, protože to je můj teda favorit. Nezlobte se na mě, já vím, že to vypadá hrozně, protože už jsem stará bába, ale celý život prostě miluju prázdniny v Římě.
0: No
1: jo. Jo, nejenom, že je to senzační Audrey Hepburn a Gregory Peck a k tomu ten Řím, to je prostě pohádka. Nemůžu si pomoct. Jo? Takže se na mě nezlobte. A druhá věc, tu máme zase společnou s mou dcerou. Mé dceři už je 58 let. Přesto milujeme Vinnetoua. V jakýkoliv podobě. Vinnetou a Old Shatterhand, to jsou taky naši hoši. Takže já jenom nechci zdržovat, ale tohle to jsou naše filmy.
0: Nezdržujete.
1: Žádná Angelika, protože tu si dovedu představit, jak tam prostě okouzluje krále. Ale tohle to Velká země, ale úplně nejvíc prázdniny v Římě.
0: Já jsem si říkal, když jste řekla prázdniny v Římě a poté Velká země, že v tom zřejmě bude hrát hlavní roli obliba Gregoryho Pecka. S ním mě trošku vytanula na mysli jedna historka, když byl hostem na Karlovarském filmovém festivalu, kde s ním mluvil Jiří Bartoška a říkal, že ho samozřejmě asi nezná, ale že on vlastně dabuje jeho filmy, na čež mu Gregory Peck odpověděl, já jsem bohužel žádný váš film nedaboval. Asi tak, no. Ale rozumím tomu, proč je vám tahle dvojice filmů, respektive filmy s Gregory Peckem, jsou vám tak sympatické. Mimochodem, viděla jste Hochy z Brazílie? Tam hrál taky.
1: To už je trošku něco jiného.
0: To je novější, ano, to už byl trošku starší. No, prostě máte ráda takové chlapáky a do téhle kategorie zapadá i Pierre Brice či Lex Barker, když jste zmínila Vinnetoua, že vaše volba je jasná.
1: To je zase s mojí dcerou.
0: Jo.
1: Moje dcera taky žádný slaďáky, ale tohleto milovala od dětství. Máme všechny knížky hezky srovnaný. Říkala mami, nebo považ se je někde vyhodit, protože to bych tě zabila, kdybys mi vyhodila Vinnetoua. Takže nejenom filmy, ale i knížky, ale toho Gregory Pecka v tom Římě, to je prostě...
0: No, ty kulisy jsou samozřejmě krásné.
1: Moje srdcovka.
0: No a vaší dceři bych poradil, aby byla stylová, kdybyste náhodou vyhodila knížky o Vinnetouovi, aby z vás udělala Sema Hawkinse. Skalp, to víte. Mějte se hezky, Jiřino, a přeju vám krásnou dobrou noc.
1: Děkuju moc.
0: Naslyšenou.
1: Mějte se hezky a všichni ostatní. Naschledanou.
0: O filmech, které můžete vidět stále dokola. Jak se tak někdy říká, třeba stokrát si povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Sváťa z Brna na tohle téma napsal: filmy, které opravdu jsem viděl mnohokrát a zanechávají ve mně především vzpomínky na moje mládí a připomínají i moji tehdejší činnost, bych seřadil takto. Na prvním místě je bezesporu film Starci na chmelu. Dvojka patří Kdyby tisíc klarinetů. No a bronz S tebou mě baví svět. Jsem starší ročník, pokračuje Sváťa. Současným filmům moc nevěnuji pozornost. A to nejen kvůli námětům, ale i protože současné výkony mnohých mladých herců nejsou dle mých představ. váš Sváťa, 84 roky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Filmoví fanoušci, filmové faninky, no prostě vy všichni, kteří stříbrné plátno máte pomalu za svůj oltář. Už tady byl i takový případ, dáma, která tvrdila, že vlastně po celé svoje dětství a mládí jenom seděla v kině, tak vy všichni máte dnes prostor v noční lince. Mluvíme totiž o filmech, které můžete vidět třeba stokrát. Ale taky proč? To bych si neodpustil, tedy tuto otázku, ani u naší další posluchačky, paní Mirky. Dobrý večer, Mirko.
1: Dobrý večer ještě jednou. Zdravím všechny a vás od Vlád, Borku.
0: Děkuji.
1: Tak hned začnu prostě o těch filmech. Tak, no. Samozřejmě, že mám ráda všechny české filmy, které tady už byly jmenovány. Nezapomenu na Dědictví, jenom dodám ještě k té paní, která se tak smála, dvě hlášky, které prožívám. A říká se tam, Bolek říká, tak a teď si vás koupím všechny. Všechny, u toho kolotoče, jak stojí. A nebo na věčnou památku lízinky. Tak to opravdu teda, už to nechci dát rozvádět, protože o tom tady už bylo řečeno dost, o tom Dědictví. No, ale co já prožívám, tak opravdu jsou ty vánoční pohádky s tou Libuškou. Já bych chtěla říct, že Libušku jsem poznala trochu i osobně, protože její maminka taky se jmenovala Liba Šafránková, tak Liba se mnou učila na oděvní škole, takže od Libušky mám recept vánoční, na vánoční cukroví, strašně si toho vážím, co mě jako poslala po její mamince na Vánoce vždycky, no prostě tak to jenom taková vzpomínka. No a samozřejmě ten další můj velký hrdina je Tomáš Holý, teda to mě bylo tak strašně líto, když odešel, ten kluk, teda ten měl něco do sebe, úžasný. No a další filmy český, ale já mám taky ráda seriály. Nemocnice na kraji města, tu sice opakovali už několikrát, ale tam taky úžasný prostě děj a Eliška a Balcerová a...
0: No skvěle napsaný, prostě. Skvěle napsaný seriál, no. Panem Dítlem, ano.
1: No, no, no. A teď ještě snad mají opakovat taky jeden nádherný seriál, Byl jednou jeden dům. Tak ten mě taky moc zaujal.
0: Já jsem se dopustil chyby nikoli panem Dítlem, ano, ale to samozřejmě, se omlouvám, mě to tam automaticky a špatně skočilo. Tak, poslouchám dál.
1: No ano, to je pravda. No a teďka zahraniční filmy, teda ne, že bych moc tu Ameriku jako tak nějak vyzvihovala, ale mám strašně ráda dva americké filmy a ten první je Madisonské mosty
0: s
1: Meryl Streepovou a tím Clintem Eastwoodem. Já doufám, že to čtu dobře.
0: Ano, Clint Eastwood.
1: No to je tak krásný film, na který pořád čekám, že ho budou opakovat a pořád nic. No ten Clint byl současně teda režisér a myslím, že ta Meryl Streepová byla za ten film nominována na Oscara.
0: Tohle nemůžu prostě potvrdit takové, ani vyvrátit, to nevím přesně.
1: No, Borku, ale takové to intenzivní jakési citové splanutí těch dvou lidí toho středního věku, tak to byly opravdu výkony tady těch dvou herců, jak oni to nádherně přirozeně hráli. No, tak to je jeden teda film americký a další potom je taková ta černá komedie a jmenuje se to Válka Rozeových.
0: Ano.
1: Tak to taky, to byl ten Michael
0: Michael Douglas, ano, Kathleen Turner.
1: Ano, tak to zase, to bylo tak úžasné, jak prostě taková komedie černá a myslím, že to režíroval ten Danny DeVito, který tam měl taky jednu z rolí. No a prostě mě to zaujalo jistý. Strašně ty úžasné výkony těch dvou herců, jako takové to soužití lidí, které dospěje teda až k rozvodu a jak se tam houpají na tom lustru, tak to bylo teda úžasné.
0: Opravdu...
1: Tak ty dva filmy americké mám ráda. No opravdu... a Borku, jak
0: Promiňte, že vás přerušuju, abychom to nezapomněli ani vy, ani já. Opravdu tenhle film režíroval, Denis DeVito, já jsem si nebyl jistý, myslel jsem, že to byl někdo jiný, ale vrátím se ještě i k tomu, co jste říkala před malou chvilkou o Madisonských mostech. Sama jste říkala, že na to pořád čekáte a oni to pořád nereprízují. Tak já takhle čekám, když jsme u Meryl Streepové na to, až budou reprízovat Klid noci. Já nevím, jestli ten film znáte, ale tam byla podle mě skvělá. Tam prostě ten její herecký výkon, on jí a Roye Scheidera byl vynikající. A byl to vlastně i děsivý film. No ale chtěla jste pokračovat dál, já vás přerušil, omlouvám se.
1: Už moc ne, už nebudu, jenom... Co jsem to ještě chtěla dodat? No, že tady tyto dva filmy mě hrozně zaujaly, tak. No a tak to je zhruba všechno. Mám ráda všechny filmy, ale jak ta paní říkala, že proseděla to dětství v kině, tak já jsem byla podobného ražení. A strašně mě tenkrát si vzpomínám, jako taková dívka v rozpuku, tak mě strašně zaujal film švédský a jmenovalo se to Tančila jedno léto. Jo, to teda bylo něco na mě.
0: Ten jsem neviděl.
1: Potom třeba ještě ruský film Kamenný kvítek, na to si pamatuju, jak to byl nádherný film, nádherná pohádka. No, tak opravdu ty ruské filmy, některé teda, ty byly taky krásné.
0: No, tak máte lepší vzpomínky než já na ruské filmy, protože já si pamatuju akorát ruské filmy, ve kterých se neustále střílelo a hrdinové socialistické práce tam plnili plán na 120%. No, tak já to mám zkreslený asi. Ale Mirko, napadla mě ještě jedna věc. Vy jste mluvila o tom milostném vzplanutí dvojice, ve zralém věku. A mě u toho vlastně blikla ještě jedna věc. On to byl televizní film, ale když tedy jsme u toho samotného vzplanutí, a nejde ani tak o sex, jako tak vůbec nejde o sex. Tak jsem si vzpomněl na Romea a Julii na konci listopadu s Karlem Hegerem a Danou Medřickou. Znáte to?
1: To bylo krásně, Medřická.
0: Já když vidím její oči v okamžiku, jak se na něj dívala, kdy on měl přespat někde na gauči nebo něco takového, tam byla vidět ta láska. Myslím
1: ano, taky toho pozdnějšího věku, to mě taky teda vzalo tady tento film.
0: Rád jsem si s vámi povídal na téma filmy, které můžu vidět třeba stokrát. Jsem rád, že posloucháte Noční linku a budu rád, až se dovoláte třeba i na další téma. Děkuji.
1: Tak moc krát děkuji a naslyšenou.
0: Naslyšenou. K tématu se vyjádřila svým psaním na rozhlas.cz Lomítko Linka i Michaela. Dobrý večer. Já mám moc ráda francouzské psychologické filmy ze 70. let. Mými vůbec nejoblíbenějšími jsou Muž a žena a Žít a užít. Režisérem obou filmů je Claude Lelouch. Ve filmu Žít a užít hráli hlavní roli francouzská herečka Anouk Aimée a Jean-Louis Trintignant. Ve filmu Žít a užít jsou to potom Yves Montand a Annie Girardot. Všichni už jsou bohužel napravdě boží. O to víc mě potěšilo, když jsem se nedávno dozvěděla, že Claude Lelouch ještě žije a dokonce ještě natočil další film. Dobrou noc z Brna přeje Michaela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, pěkné ráno, no prostě noc, jak se patří, a taky nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Já sám teď trošku odbočím od tématu, ale má to svůj důvod, protože na telefonu čeká Petr, který volá poprvé do noční linky. A mě by občas zajímalo, jak se ti, kteří nově přicházejí k našim dvěma hodinám povídání na určité téma, jak, o co vlastně zavadili? Jestli to byl zrovna Karel Kryl a jeho písnička, která vás třeba při přelaďování stanic zaujala, anebo jestli je to to samotné téma, ke kterému se chcete vyjádřit. Petře, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Petr Nový Bížel. Já jsem pravidelným posluchačem vašeho pořadu a moc se mi líbí a volám poprvé a zaujalo mě trošku i to téma a docela mě mrzí, že nebylo zmíněný film, já ty americký filmy taky moc teda nemusím, ale chtěl bych zmínit to, co bylo řešeno, samozřejmě s tím souhlasím, ale co se mně líbilo, i když ty americký filmy taky moc nemusím, a to je film Nebo štíci při lásce.
0: No.
1: To je tak nádherný film, nemůžu říct, kdo tam hraje hlavní roli, ale to je nádhera, je tam děj, je tam napětí, je to líbivý film pro mě.
0: A můžu vám říct, Petře, že nejste sám, kdo tenhle film má za svého favorita. Zrovna teď přišla zpráva od paní Jany, která píše na rozhlas.cz Lomítko Linka. Film, na který se dívám pokaždé, když ho dávají v televizi, je právě Nebo štíci při její lásce. Je to...
1: Ježiš,
0: no
1: tak to mě těší, takže jí zdravím a tak máme stejný vkus, no to je krásný.
0: A pozor, já se na něj taky vždycky podívám, když ho vidím v televizním programu na Jacka Lemona a na Julie Andrews,
1: ano.
0: Teď jsem se sám zarazil.
1: Před chvilkou jsem se díval na internet, kdo to hrál, nebo to, ale jako, protože volám poprvé, nebo to, tak jsem trošku nervózní, tak mě to hnedka vypadlo, ale kdyby ho dávali dneska, zítra, pozítří, tak se budu rád dívat a ten film mě naplňuje docela.
0: Kdyby to dávali včera, dnes i zítra, ale to už jsme zase u italské kinematografie, ale mimochodem, protože se to odehrává na Ischii, tak vlastně ono permesso avanti u nás doma zlidovělo. My to používáme běžně. A tromboncini taky. Tromboncini taky.
1: No, to je super film, opravdu. Když jako ty americké filmy, jako to je na jedno brdo, je to takový všecko jako to, ale tohle ten film, to je jedna s hvězdičkou.
0: Jednička s hvězdičkou, v tom s vámi souhlasím, ale myslím si, že by bylo potřeba říct i to B, když jsme řekli, a ono, víte, Hollywood přece jenom je největším po indické kinematografii Hollywood největším producentem filmu, no a samozřejmě v tom se najde i hlušina, ale i kvalita. A když jsme třeba u neboštíků, kteří přejí lásce, no tak Jack Lemmon, to je taky Někdo to rád horké, což jsou filmy tak ze zhruba, opravdu zhruba stejné doby, 50. a 60. léta. No.
1: Ježíš, vidíte to, to mě ani nenapadlo, děkuju.
0: No,
1: takže... No to teda to jsem jako vůbec nevěděl a děkuju za to.
0: Nemáte zač, Petře. Já děkuju za váš telefonát a za to, že jste nám řekl, který film můžete vidět třeba 100x. Tak permesso, avanti.
1: Permesso.
0: Naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Já děkuju vám. Ještě vám nepřeju definitivně dobrou noc, ale ta chvíle bohužel za chvilku nastane, tak abych stihl ještě co nejvíc vašich psaných vzkazů z rozhlas.cz Lomítko Linka, podívám se na to, co píše Daniela z Prahy. Chtěla bych vás ve vzpomínkách vrátit do počátku 60. let, kdy jsme byli okouzleni italskou filmovou vlnou. Marcello Mastroianni, Sofia Loren, Claudia Cardinale, to byly hvězdy mého mládí. Horálku bych mohla vidět stejně jako Boccaccio 70 a všechny jejich další snímky neustále. Dodnes nezapomenu, jak jsem na počátku 60. let viděla Federica Felliniho 8,5. To byl pro mě zážitek a pocity, s nimiž jsem vycházela z kina, si dokážu dodnes připomenout. Z naší tvorby bych připomenula Až přijde kocour, povídkový film Dýmky či Farářův konec. Nemám ráda příliš veselé taškařice a jsem ráda, když vidím film, který nese silnou myšlenku. Proto dnes hledám oblíbená díla v kinematografii Poskrovnu. Podepsána Daniela. A ještě to, co napsala Bohumila z Jablonce nad Nisou. Přeju klidnou noc a hezké poslouchání noční linky. Filmů mám ráda víc, ale ty srdcové jsou dva. Z dětství pohádka Šíleně smutná princezna je úžasná a hlavně tam hraje Václav Neckář, kterého mám od dětství ráda. A druhý film je Noc na Karlštejně. Ten je prostě boží. No a dál miluji staré filmy, ale duši potěší i například Pátek není svátek. Tak ještě jednou klidnou noc a vše dobré všem posluchačům. Myslím, že ještě jeden telefonát určitě stihneme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: té aktuální noční lince, která se bohužel chýlí ke svému závěru, zazněla jména, názvy mnoha filmů. Filmem, který můžu vidět stokrát, tedy film, který můžu vidět stokrát, to bylo totiž téma našeho povídání. A uzavře je paní Soňa, která teď čeká na telefonu. Už za chvíli ten telefon budete moci využívat, co by kontakt s Honzou Macounem. Ta chvíle bude trvat 22 hodin, ale přece jenom další noční linka už si je na spadnutí. Paní Soňo, ale teď je na spadnutí to, co řeknete vy. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer, hezké ráno, pršavé, nebudu to zdržovat. Řeknu jeden film, který můžu vidět pořád dokola. Je to Nebe a Dudy. A je to hlavně kvůli hereckému obsazení, pan Marwan, to je úplně jako jednička, ale ráda ho sleduju, protože dostal pan Bartoš, vlastně pan Marwan, pořádnou lekci od obyčejného Fábery a prostě najednou zjistil, že je něco víc než peníze, ale je to přátelství mezi dvouma, nebo mezi rodinou a dvouma lidma. Takže nakonec dostal jakoby pořádnou facku od toho Fábery, že skutečně přátelství je nad všechno. To přátelství nenajde jenom tak hledat kde.
0: S tím souhlasím, je to vlastně ta hlavní myšlenka, nebo jedna z hlavních myšlenek toho filmu. On byl natočen ještě, teď si nejsem úplně jistý, jestli byl natočen ještě před válkou nebo až za okupace, ale mě tam utkvěl i Jindřich Plachta, ale teď zase nevím úplně přesně, tam se vyskytuje to uvař čaj, ale horkej?
1: Ne.
0: To je jiný film zase.
1: Ne.
0: Tady to už mám trošku popletený. No.
1: Už toho bylo moc, že jo?
0: No, už toho, na mě už je toho moc. Ano.
1: Ano. A chtěla bych v rychlosti, bo vím, že už bude konec, druhý film, který jsem sice viděla dvakrát, ráda bych ho viděla znovu, je to tuším americký film, jmenovalo se to Zaříkávač koní.
0: Robert Redford.
1: Hrál tam Paul, ano. No. Takže to byl jako film opravdu dlouhý, ale tam bylo prostě láska ke zvířatům, ke koni a to, jak v tom filmu uměl toho koně vyléčit a tu duši vlastně té holčiny a toho koně, jak jich pak dal dohromady. Takže to se myslím taky tak nevidí a opravdu dlouho jsem ho neviděla, ale opravdu bych ho ještě znovu viděla, můžu si ho najít někde na tom, že jo, a spustit si ho, ale je to něco jiného, když to vidíte v televizi, jak to běží zrovna v daný čas. Takže to jsou takové dva filmy, teda kromě Plachty, U pokladny stál, to je taky taková, takový film, který se může vidět dokola. Pořád se tam objevuje něco, člověk objeví zas nového, co předtím nějak nepostřehl. Takže to jsou takové tři filmy, které opravdu, když běžej, tak se ráda podívám a zahřeje mě to u srdce, ať už jako tím obsahem, ať už tím hereckým výkonem taky.
0: Já vám naprosto rozumím. A dovolím si ještě jednu pozvánku a vlastně takový malý tip pro vás. Pokud máte ráda filmy, ve kterých je zobrazena láska, blízkost člověka a živého, třeba čtyřnohého tvora, tak vám doporučím jeden film, ale připravte si kapesníky, protože nekončí zrovna vesele. Hachiko, příběh psa, Richard Gere a příběh pejska, který je natočený vlastně podle skutečného příběhu.
1: Tak to jsem neviděla, ale viděla jsem taky krásný film, jmenovalo se to Osm statečných. Taky jsem ho viděla jednou, je to někde, mám dojem z Aljašky nebo tak, že tam byla nějaká ta stanice výzkumná a oni museli opustit, protože přišlo nějaké počasí, nějaké hrozivé, oni tam nechali těch osm psů a oni byli přivázáni někde na řetězu. A ti lidi s tam museli odejít a oni se potom, jeden z těch psů, ten vůdce se nějak mu podařilo z toho řetězu dostat, jo, a teď tam hledal tu potravu, nějaké tuleně tam, nějakého tuleně tam ulovil a to. A tady ty dva lidi z té stanice se tam po nějakém dlouhém čase měli vrátit a najít ty psy. A opravdu tady, teď nevím přesně, kolik těch psů našli, ale tady toho jednoho, toho statečního, kterému se první podařilo se nějak odpoutat od těch řetězů a to, tak toho potom našli. Mm-hmm. To bylo tež takové, opravdu 8 statečných se to jmenovalo. Bylo to o těch pejskách, jak tam byli chudáci na pospas osudu, ale dopadlo to ne ze všema, ale tady hlavně s tím jedním dobře, že ho našli, že ho pak objevili.
0: Tak jsme si vyměnili tipy na filmy o zvířátkách a paní Silně, děkuji vám, jo, že jste uzavřela noční linku
1: taky,
0: svým telefonátem.
1: Já taky děkuji a dobrou noc, dobré ráno. Tady je pršavo. No, tak.
0: No, tady znamená kde?
1: Krnov.
0: Tady v Brně to zatím ještě vypadá docela slibně, že bych třeba mohl i suchý dojít domů. Mějte se hezky
1: a
0: naslyšenou.
1: Tady hodně prší, už dlouho, naslyšenou.
0: Naslyšenou říkám i vám, kteří jste poslouchali noční linku, protože se za vámi zase zítra, vlastně ano, zítra, ne příště, ale zítra podívám do vašich domovů třeba. Ta příští noční linka bude s Honzou Maconem, to platí, ale já se znovu objevím ve vysílání ve čtvrtek 24. září s noční linkou na téma tam tadadá, sezóna letních zájezdů ukončena.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Ano, já vím, že Miloni Čepelkovi jsme už kdysi dávno jedno naše divadlo věnovali, ale když on vám je, Miloň, taková muzická osobnost, herec, spisovatel, básník a textař, pokaždé je z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V lese voní jehličí. Melodie Ivana Štědrého na text Miloně Čepelky. Oba pánové se svého času potkávali často a tak je tenhle společný rozverný kousek pro Jiřího Korna docela pěkným důkazem jejich vzájemné spolupráce. Ostatně dnes budu vybírat právě a jenom písničky s Miloňovými texty. To jsem vám tak v archivu hledal, jak vám Miloně Čepelku co nejlépe přiblížit nebo představit, a to byste nevěřili, co člověk při tom hledání najde. Píše se rok 1996 a tohle je sobotní pořad Přišel po večeři. No a je pravda, že se nám oběma ty hlasy po letech přece jenom trochu změnily.
2: Abeceda lásky, třetí a zatím poslední sbírka poezie Miloně Čepelky, ta je, řekl bych, nejhravější.
3: Řekněte sbírečka.
2: Sbírečka.
3: Bude to pravdivější.
2: Co písmenko, to vyznání lásky od A až do Ž.
3: Měl jsem chuť, hrál jsem si, byl jsem zamilovaný.
2: Kolik vám tehdy bylo?
3: To vznikalo v tak velkém časovém rozpětí, že se to nedá.
2: Já to totiž bral tak, že vznikla v roce 95, ale to byla jenom vydána.
3: Jenom vydána.
2: I když proč by člověk nemohl být ještě před rokem zamilovaný?
3: Jistě.
2: Tato sbírka je podle mě nejhravější. Nejvíc mi připomíná písničkové texty. Jsem dalek pravdy?
3: No, asi ne. Ačkoliv jako písničkové texty to myšleno samozřejmě nebylo.
2: Rytmus, melodie, cítím v nich tu svázanost?
3: Je tam jistá hudba, že?
2: Ano, daleko víc než v básničkách, které jste psal předtím.
3: Je to možná proto, že jsem mezi tím, asi abych si nějak suploval tu poezii, která vznikala jenom sporadicky a vlastně jenom do zásuvky, tak abych s ní úplně nestratil kontakt, tak možná, že právě proto jsem napsal mezi tím, dá se říct, několik stovek písňových textů.
2: V jakých chvílích jste se v těch 70. a 80. letech vracel ke psaní básní?
3: Vždycky, když mě bylo nedobře.
2: Je to na tom znát? Já jsem si to myslel. Pomáhalo vám to nějakým způsobem?
3: Pomáhalo mi to vyrovnat se buď se situací, nebo sám se sebou. Určité věci si buď ujasnit, nebo aspoň pomenovat.
2: Ta doba velmi nepříjemná pro vztahy mezi lidmi, anebo naopak možná tyto vztahy utužující, přinesla vám hodně přátelství?
3: Ztratil jsem málo přátel, protože většina byla tak říkajíc na stejné lodi jako já a přítel je ten, kdo vám... Nechci říct, kdo vám rozumí, ale kdo vás pochopí, když potřebujete, aby vás někdo pochopil, kdo vás vyslechne, kdo vás neodsoudí, ale přitom vás může kritizovat.
2: Je asi krásné, můžete-li toto říci i po letech o své ženě?
3: To řeknu velice rád. Dokonce mám pocit, a není to jen pocit, je to vědomí, že... S lety náš vztah je čím dál hlubší, čím dál hezčí.
4: Jetelem bílým ve slunečním žáru jít vedle tebe chtěl jsem od mládí. Já vím, že je to směšné nyní k stáru, jenže mě vlastní směšnost nevadí. Bledost mých tváří není bezdůvodná. Bděli jsme přes noc až k té slze raní. Bolestnou rozkoš vypili jsme do dna.

0: irská balada, zpívaná Martou Kubišovou. Nevím, ale osobně bych asi mohl říci, že tohle byl váš hit.
1: Ano, to byl můj největší hit, ovšem díky také Martě Kubišové.
0: A díky tomu, že ta deska tehdy...
1: A díky tomu, že to přišlo v tu pravou chvíli, kdy ona už na tom nebyla dobře v očích mocných, a proto se toho taky hodně prodalo.
0: Jak člověka napadá, to je velmi plytká otázka, jak člověka napadá podobný text, hitový text?
1: A víte, že těžko říct, jak mě to napadá, ale přesto si pamatuju, jak to vzniklo. Já jsem to dostal od Jindřicha Brabce, ty noty tehdy. Věděl jsem, že to bude pro Martu Kubišovou. Lehl jsem si na koberec, to já vždycky si lehnu na koberec, když mám psát něco takového, no vždycky.
0: Proč tahle poloha?
1: Nevím, v leže na boku, vyhovuje mi.
0: U stolu se vám nesedí dobře?
1: Ne, u stolu jsem toho nikdy mnoho nenapsal.
0: Tuším, že už jsem tu otázku tady nadhodil, anebo nepadla tak přímo. Jaká je spojitost mezi básníkem Čepelkou a autorem písničkových textů, tedy textařem? Je tam rovnítko?
1: Rovnítko tam určitě není, protože písňový text často vyžaduje něco mnohem jiného než poezie. U poezie nemusíte myslet tolik na srozumitelnost, tam vám jde o vyjádření sebe sama, dá se říct. Zatímco v tom písňovém textu, také ho často člověk píše na objednávku, tak tam jaksi dokonce musí občas jít až směrem k banalitě nebo až do banality. A já si myslím, že se za to ani nemusí stydět, protože tak jako jsou lidé, kteří se dokáží vyžít v opeře, tak jsou zase lidé, které do opery nedostanete, a tu operu a výtečnou činohru nebo Shakespeareovu tragédii a všechno tohle i symfonii jim vlastně supluje nebo jim dává ta obyčejná písnička, třeba i zcela banální, třeba dokonce kýčovitá. Ale já si myslím, že i tihle lidé mají na svůj druh umění právo.
0: Myslíte, že je potřeba k této profesi trocha drzosti, když člověk má před sebou takové vzory jako třeba Voskovce a Wericha nebo Jiřího Suchého, má vůbec pak ještě chuť sednout a cosi psát?
1: Asi by neměl, dá se říct, že? Možná, že někdy to je i výzva. To mě připomíná jednu písničku, o které jsme spolu ještě nemluvili. Kdysi v těch 60. letech v polovině objevil Václav Holzknecht zápisník Jaroslava Ježka a dal z něho dokupy pár ucelených melodií. A tehdy v nakladatelství Panton chtěli ty melodie otextovat. Já jsem se k tomu dostal společně s Jiřím Suchým. Jiří Suchý udělal pár, já jsem jich udělal pár a myslím, že jsem tehdy napsal docela pěkný text, který se jmenoval Velký vůz a blues. Naspíval ho Josef Zíma s Karlem Vlachem. A tam se, myslím, poezie stýkala s tou textařinou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Rozhlas v životě Miloně Čepelky sehrál důležitou nebo veledůležitou roli, protože v rozhlase Miloň vlastně začínal jako redaktor společně se Zdeňkem Svěrákem. Uváděl tu pak dechovkové pořady nebo výběr z repertoáru orchestru Karla Vlacha. Pro rozhlas Miloň napsal několik seriálů a mikrokomedií. No prostě Miloň je osobnost bytostně rozhlasová a to platí dnes stejně jako před lety.
2: Vy sám jste, pane Čepelko, zmiňoval strach z televizních kamer. To už samo o sobě napovídá, že rozhlas svou intimitou vám musí být blízký.
3: Je mi blízký, mikrofonu se nebojím. Kdysi jsem se ho samozřejmě také trochu bál. Když jsem jel na svou první reportáž s reportážním magnetofonem a mikrofonem, tak jsem přímo pajtloval.
2: To znamená pajtlovat?
3: Pajtlovat znamená klepat se.
2: Aha, krásné slovo.
3: Neznáte?
2: Ne.
3: To je zajímavé. Já jsem měl rád vždycky rozhlasové hry, rozhlasové pohádky. Měl jsem rád vždycky písničky. A už jsem řekl, měl jsem rád kabarety Vladimíra Dvořáka.
2: Proč jste se sám rozhodl, onoho proč už dnes večer padlo mnoho, proč jste se sám rozhodl psát rozhlasové hry? Je to určitý druh vám blízkého autorského vyjádření?
3: No, to nějak souvisí s tím, že jsem odjakživa měl rád divadlo a když už jsem k tomu rozhlasu přičichl, tak jsem přišel na to, že divadlo v rozhlase je ohromná věc, protože ten prostor pro fantazii, ten je v rozhlase nekonečný a tak mě to lákalo něco v tomto směru zkusit. Tuhle mě dokonce napadlo, že by možná rozhlas mohl mít nebo měl usilovat zase o svůj vlastní herecký soubor. A víte proč? Protože ta fantazie v tom rozhlase by byla, by měla ještě víc zelenou, ve chvíli, kdyby posluchač za známým hlasem neznal obličej.
2: To se mně stalo například u, řekl bych, křížovkářského rozhlasového herce na tři písmena. Zíp.
3: Ano.
2: Antonín Zíp.
3: Antonín Zíp.
2: Já nevím, jak vypadal. Dodnes nevím, jak vypadal, ale znám detailně hlas.
3: Já jsem ho velmi dlouho neznal, jeho podobu. Pak kdysi v týdeníku rozhlas byla očištěna fotografie, bylo to nesmírné zklamání, dá se říct, ale to byla chyba, že vůbec tu fotografii otiskli.
2: Asi ano.
3: A já si myslím, že by aspoň malý rozhlasový herecký soubor měl být, protože, jak říkám, ta fantazie posluchače by nebyla svazována obličejem za známým hlasem.
2: Možná by právě tito herci mohli účinkovat v některé z dalších vašich rozhlasových her, kterou byste vybral teď pro dnešní večer?
3: No, já bych vybral něco z těch posledních. To já nechám na vás.
2: Podle Poláčka, titul vaší rozhlasové hry, který mě nabádá k otázce na motivy povídek Karla Poláčka?
3: Dá se to tak říct, protože já jsem před 2 lety v létě přišel v Opočně ke své knihovně. Koukl jsem se, co bych si tak vzal přečíst. Vytáhl jsem Karla Poláčka, jeho povídky. Podíval jsem se do obsahu, kterou bych si tak měl chuť přečíst. Napadlo mě Ze života dlužníkova. Přečetl jsem si ji a v zápětí jsem šel do prvního patra k psacímu stroji a napsal jsem tu hru.
2: Co pak, vy jste nepsal v leže na boku?
3: Ne, to pozor, v leže na boku píšu jenom verše.
4: Co takhle jablko nedal bys jíst?
5: Co? Jo, a jablko. No, když není od Evy, proč ne? Kdykoliv mi někdo nabídne ovoce, vytane mi jakýsi štuček. Štuček, ten byl z Třeboně.
6: Pasou se tam koně.
5: To byl tvrdý chlapík. Řekl jsem mu, štučku, nemohl byste mi půjčit nějaký peníze? Řekněme 500? A on, že ne. Proč? Ptám se ho. A on na to, že je chudý. A já zas, jaký chudý? Dědil jste po tetě, to se o vás ví. Tak přece mě nenecháte v reži, když jsem na dně. A myslíš, že půjčil?
7: Nepůjčil.
5: Nepůjčil. Ani vindru. A místo toho mi dal jablko. Prý kousejte a dejte pokoj. Já peníze nepůjčuju. Podivín, fakt. Ale tohle je dobrý. To je šampion?
4: Já nevím. A nač ty si, prosím tě, pořád půjčuješ peníze?
5: Já ti říkám, že trochu podnikám. Podnikám, koupím, prodám. A když neprodám, musím si půjčit, abych mohl koupit nějakou jinou sortu.
4: Ty se zdal na obchod bez počátečního kapitálu.
5: A já byl tak zvyklý už dřív. A na stará kolena se přece nebudu měnit.
4: Moc se v tom nevyznám, ale to bych řekl, že žít pořád na dluh, no to musí být hrozná fuška. Líp je asi věřiteli než dlužníkovi, ne?
5: Ale blázne. Dlužit je to nejsnazší pod sluncem. Zaplať pánbu, mistru Poláčkovi. Nebýt jeho, nevím, jak bych se protloukal.
4: Ty jsi opravdu originál.
5: Ale jednou jsem prostě čet jeho povídku Ze života dlužníkova. A tam mi, nepřeháním, ukázala mou životní cestu.
4: A co v ní bylo, prosím tě, tak senzační?
5: No, co figura jako já. Můj předobraz. Žil tak, že si pořád půjčoval. Když ho někdo upomínal, vypůjčil si jinde, aby mohl neodbytného vyplatit. A tak to šlo řetězem, který nikdy nekončil.
2: A vaše paní vám při psaní rozhlasových her pomáhá? Jedna je podepsaná vaším společným...
3: Ano, ten šikovatel Lemaninský, z toho jsme napsali spolu, protože jsme si oba přečetli v jednom z prvních čísel obnovených literárních novin dá se říct reportážní povídku Karla Matěje Čapka Choda z minulého století. A tak jsme potom o tom trochu hovořili. Společně jsme si postavili osnovu, stavbu a pak jsme každý napsali svou verzi. Pak jsme je porovnali a dali dokupy.
2: Která byla lepší?
3: To se říct nedá.
2: A už dneska se asi nepozná, kdo co napsal, ale já jsem na váškách, co z této hry šikovatel Lemaninský připomenout?
3: Já si myslím, že by to měl být ten kousek těsně před závěrem, když zlý velitel je vyšplouchnut tím doktorem. Jedná se o tu sásku tam.
8: To je dost, doktore. Dal jste si na čas.
9: Pozor, to je on, to je náš velitel.
10: Pojďte, nenápadně se přesuneme blíž.
9: Já ne, jděte sám. Stejně už jsem vám pověděl všecko, co vím. Už je mi proti srsti o tom mluvit.
8: Začal jsem vás podezírat, že nepřijdete, protože prohrál jste sásku. Víte to?
10: O jaké sásce je řeč? Nemám tušení, to se dozvíte. Běžte.
8: Doufám, že porážku uznáváte, doktore, a že se vytasíte s peněženkou.
11: Oč jste se vsadili, pánové?
8: Náš přítel lékař se dlouhé měsíce snažil toho odsouzeného, toho šikovatele, vylečit.
12: Byla to moje lékařská povinnost.
8: Svět je někdy pošuk. Zachraňovat chlapovi život, aby mohl být popraven, to je krávovina. Ale já vám fandil, doktore. Já ano.
12: Kašlal krev, už jsem ztrácel naději.
8: Já taky, představte si, naděje na pěknou popravičku byla pomalu ta tam.
12: Jednou mě žádal, abych mu přestal dávat léky. A pan plukovník mi přitom vyčítal, že odsouzenec umírá.
11: Pro něj by bylo určitě lepší umřít v posteli.
8: Jenomže já pak přišel na ten nápad a o to jsme se vsadili. Protože vy, doktore, přiznejte, vy jste mi nevěřil. Jste možná dobrý felčar, ale v lidech se teda nevyznáte.
11: Doktore, když jste prohrál, měl byste to vysvětlit.
12: K tomu nemám nejmenší chuť. Ať si na tom smrsne vítěz.
8: Jste moc měkosrdcatý, doktore. Mně zkrátka napadlo, abychom Lemaninskému řekli, že se pro něj chystá milost.
11: Chystala se?
12: Ne.
8: ale já byl přesvědčen, že se kvůli té naději začne přece jenom uzdravovat.
12: Nevěřil jsem tomu, ale jako lékaře mě to zajímalo. Naděje jako lék.
11: A bylo to tak?
8: Jasně, měl jsem pravdu. Skoro ho to postavilo na nohy, začal se těšit domů. Blbeček, když jsem ho z vojny posílal, předtím bránil se a najednou mu z toho pomyšlení skončily i horečky.
12: Jen klesly, pane plukovníku. Byla to v průběhu choroby jistě jen dočasná odlivová vlna.
8: Ale stačila k tomu, abychom ho dnes odbouchli. Hlavně, že došel ke zdi a že tam vydržel chvíli stát.
7: Promiňte, pánové, promiňte, vy jste mu o té milosti opravdu vysloveně lhali?
12: Stydím se za to.
8: Co jste zač?
7: Reporter Národních novin. Byl jsem přítomen popravě, budu o tom psát.
11: Napište, že ani jedna kulka nešla vedle.
7: Pan doktor říkal, pokud jsem dobře slyšel, že se za tu lež stydí.
8: Doktor prohrál sázku, tak je na měko.
11: Kolik to dělá, doktore?
12: Mluvili jsme o mé peněžence. Prosím, pane plukovníku, tady je.
8: To je konečně řeč. Sázka je sázka. Tak o kolik jsem vás oškubal, ukažte. Doktore, vždyť vy v té tobolce nemáte ani zlatku.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, že tahle půlnoční uspávanka Luboše Sluky a Miloně Čepelky, to byl tedy pro mě další skutečný objev. Takhle jsem vlastně jako trampa Jiřího Grossmana nikdy neslyšel. Ale už tu byla řeč o povídkách Karla Poláčka, které má Milon Čepelka tak rád. Z jedné jsem nabídla alespoň krátkou ukázku a tu druhou v Miloňově úpravě si poslechněte celou, ať už tedy známky sbíráte nebo ne. Jmenuje se totiž příznačně filatelista.

0: Říkal jste, že chcete fakta.
1: Jistě, jenže no. Vaše já jsem v tom nevině není fakt, to už je postoj.
0: Míníte mě obhajovat nebo žalovat? To byste byl už teda druhej.
1: Míním se teprve rozhodnout, zda vaši obhajobu přijmu. Pokračujte, kde jste skončil. Jste filatelista.
0: Jo.
1: Od mládí?
0: Ne, začal jsem s tím, až když jsem musel z práce. O to víc jsem se do toho zažral.
1: Dobře, a jak došlo k vašemu incidentu v tom hostinci? Jak se to tam učertá?
0: Ne, učertá. U Jelena, protože nájemce se jmenuje Smolíček. Není to k popukání?
1: Jak vás vůbec napadlo přisednout si k panu Dusbabovi? Znali jste se?
0: Ne. Neznali. Kampak já bych se dral na profesora. Šel jsem k němu, protože patlal.
1: Co patlal?
0: No, patlal. Jazykem. Teda on tvrdil, že prej jsem mu jen nerozuměl, ale já říkám, že patlal. Seděl s nějakou frajlí, víte, tam mu skoro plačky něco vykládala a on na to v jednom kuse opakoval Venezuela, Venezuela. No to mě nabudilo. Jak holka zvedla zadek a měla ho pěknej, pěkně kulaťoučkej, šel jsem ho skrubnout. Pardon, pane, slyšel jsem vás, já vím, že se to nemá poslouchat cizí řeči, že ano, ale mám holc dobrý uši. Dovolíte, já jsem masařka.
2: Těší mě, i když, promiňte, moje hodina už uhodila, nejsem zvyklý vysedávat přes devátou.
0: No tak pro jednou se to nepokadí, ne? Musím vědět, co máte společného s Venezuelou.
2: S Venezuelou nemám společného nic.
0: Ale teď jsem slyšel, jak to furt opakujete. Venezuela, Venezuela.
2: Vyloučeno. Na Venezuelu jsem pomyslel naposled snad kdysi ve škole při hodinách zeměpisu. Ale spočítav mi vrásky, uznáte jistě, že to už je hodně dávno.
0: No, tak takhle on mluvil, pitomec, spočítav mi vrásky. Já když si na to vzpomenu, vůbec nelituju, že jsem mu pak tu petardu ubalil.
1: Vy jste ho uhodil už tam v hostinci? Za ten přechodník?
0: No tak přes chodník přelítnul, to je fakt, jo. Takže to bylo, to dá rozum až venku. Tma byla jako v ranci, svědka na to nemá, no a já to nepřiznal.
1: Raději nepředbíhejte, vyličte mi, co předcházelo.
0: Jo, tak poručil jsem mu víno, červený. Jednu skleničku měl už předtím a já myslel, že tak spíš rozváže. Nejdřív se bránil, ale když si pak přece jen ještě trochu loknul, tak mu aspoň ta Venezuela došla.
2: Už chápu. Neříkal jsem Venezuela, ale Venezuela. Venezuela, rozumíte?
0: Ne, ale jestli je to nějaký státeček hned vedle, bral bych ho taky.
2: Teď nerozumím já.
0: Tak já vám to dám po lopatě. Já totiž sbírám známky.
2: Velmi ušlechtilé, schvaluji. Svým způsobem výhodnější než třeba starý nábytek. To dělá můj soused Kadavý. Ostatně to byla jeho vnučka, co tady se mnou seděla.
0: Pěkná, pěkná, k nakousnutí.
2: Spíše k zakousnutí, Bůh mi odpust. Neučí se? A pak by to chtěla napravovat odvoláním na sousedské vztahy. Proto jsem jí říkal Venezuela, Venezuela. Nejdřív se doučte, co jste zameškala, a pak teprve můžeme hovořit o přezkoušení.
0: S dovolením, a proč jste říkal takovou kravinu? Venezuela.
2: To znamená latinsky. Dobrá děvče, nebo budíš děvče, proč ne děvče? Něco v tom smyslu. Studuje u mě latinu. Promiňte. Když už mě tedy hostíte vínem, mé jméno je Dusbaba. A vaše Venezuela, hluboce se omlouvám, je moje Venezuela.
0: Aha, dobrá děvče, fajn, fajn. Myslíte, že jsem na vás krátkej, jo? Ale vy mi za to pomůžete jinak. Scháním Venezuelu 7 centavos z roku 1970. Hajzl Šizuňk vávra jí má a strouhá mi mrkvičku. Rád bych mu ji ostrouhal taky. Čuj, co? A hubu bych měl od ducha kuchu. Když chcete někoho, jak se patří, ťafnout, tak ho to žeretí víc, čím více na něj křeníte. Usmějete se a prásk, budete na koni dvakrát tak vysoko. Jistě jste měl už hodně žáků, co?
2: To ano. To bude několik tisíc jmen.
0: A že by mezi nimi nebyl ani jeden, co je teď ve Venezuele, nebo tam někde poblíž?
2: No, pravda, to by byl div. Však psal už klasik. Jak kapky jsme se rozpršeli po široširém světě tom.
0: No vidíte, napište jedný tý svý kapce, že ji nutně potřebujete pro přítele.
2: Že potřebuji kapku čeho?
0: Potřebujete 7 centavos Venezuelu z roku 1970. Známku, poštovní, no pro mě. Co vám to udělá, profesorku?
2: Ale já nevím o žádném svém bývalém žáku ve Venezuele.
0: No tak se poptejte. 1, 2 tam určitě někde budou. Víte vy, kolik set tisíc lidí odtud zmizelo ve světě, když tady v 48. spadla klec? A vlastně už předtím za války? Dal bych za ní, kolik bych chtěl v tvrdý valutě.
2: V Kolumbii mám možná vzdáleného bratra.
0: No vidíte, já nebudu škudlit, tomu napište rovno.
2: Ne, tomu psát nemůžu.
0: Ale tak poštovní vám uhradím.
2: Je to černá ovce rodiny. Za prvé tam utekl za ženskou a ne kvůli politice. A za druhé nemám adresu.
0: Ano, tak někdo z příbuzných jí má, ne? Vyptáte se.
2: Vyloučeno. U nás se útěky ženatých mužů za cizími vdanými dámami netolerují ani po letech. My jsme křesťanská rodina. Byl jsem tehdy ještě dítě.
0: A já byl taky pokřtěnej. Nepokradeš, nezabiješ, nepožádáš. Samý keci. Helejte, když nepožádáš, nemáš. Já žádal vždycky. Chceš úlevy? Sol. Piješ za mý prachy? Piješ do Kolumbie.
2: Kde pak? To víno si rád zaplatím.
0: No tak profesorku, nechcete mě přece našňuknout, že ne?
2: Nechci mít nic společného, ani s Venezuelou, ani s Kolumbií. O Ekvadoru nemluvě.
0: Vy máte někoho v Ekvadoru?
2: Nikoho nemám nikde a s Bohem.
0: No, abyste jednou nebyl rád, že mě znáte a že jste mi neodmítnul takovou službičku. Mám pořád ještě styky. Helejte, vy jen tak párkrát škrtnete perem a ze mě tím uděláte šťastného člověka.
2: Svého štěstí strůjcem, ať je každý sám.
1: Zdá se mi, pane Masařko, že jste vůči žalovateli nevystupoval právě v rukavičkách.
0: Ale no
1: už
0: tak
1: od začátku.
0: No, já...
1: No, potřebuji vědět celý průběh sporu, co možná nejpodrobněji. A vaše verze, s tím se smyste, pokud se rozhodnu vás obhajovat, vaše verze mi nebude stačit. Budu se muset vyptat i dalších svědků, přinejmenším Hostinského. Jestli tam byl nějaký štamgast, to on mi pan Smola poví.
0: Smolíček, prosím.
1: Prosím?
0: Hostinský, že se jmenuje Smolíček. Smolíček Pacholíček.
1: Zlaté parohy, já vím. A vy v tom všem, co by jeskynka.
0: Ale starou belu, doktore. Já byl jako Milius.
1: Čím vy vlastně jste, pane Masařko?
0: No tak, řekl bych, řadovej starobní penzista. To spíš on zneužíval mýho poníženého žadonění. Rozpatlával kdejakou pitomost okolo a já držel, doktore. Ještě teď se sám sobě divím, ale nakonec povolil.
2: V Ekvádoru je nějaký stolař. Výborný v tělocviku, ale němčinář mizerný. Já jsem, než se na školu vrátila latina, vyučoval němčině. Potom náš tělocvikář říkával, že se nemusí bát utopení, protože roste prošibenici. To je dobré,
0: no,
2: ne?
0: No, napište mu, profesore, napište stolařovi, když nechcete bratranci.
2: To by byla marná snaha. On mě neměl rád.
0: A však mu nebudete nabízet, že si ho vemete za vlastního.
2: Krk na to dám, že to on mi vymyslel přezdívku Ježí baba. Nic vynalézavého, dus baba, Ježí baba. Ale ujalo se to.
0: Nemusíte mu psát ani německy, když neumí klápnout. Ani španělsky, stačí česky. Stolaři, studente můj bývalej, jeden můj přítel.
2: Nejsem váš přítel, pane Masařko.
0: No tak dobře, tak jeden můj známej potřebuje k životu pěkně zubaťoučkou známku z Venezuely 7 centavos 1970. No a poněvadž to máš k těm indiánům skok, rozhlídni se tam.
2: Nic. Nikdy jsem svým studentům netykal. Ani když se vykání nevyžadoval.
0: Ano, tak dobrá, tak teda. Vy, stolaři, rozhlídněte se. Vy to máte k indiánům skok. Vy na to můžete vydělat. Napište si to prostě, jak chcete. Ale pro boha vás, prosím, napište mu. Kdypak já zase potkám někoho, kdo má v Jižní Americe spoustu známých?
2: Nemám tam spoustu známých. Pouze toho jednoho. A možná, že už ani nežije. Kolega mu prorokoval šibenici.
0: Profesore zlatý, víte vy, co je to posedlost?
2: No, vím. Když jsem byl chlapec, náš pan děkan v Dolánkách tvrdil, že je ďáblem posedlý jeho kocour.
0: To
2: je,
0: kašlu vám na kocoury, člověče. Filatelie není žádný kitkat, to je věda a soutěž. A když mám z ničeho nic možnost vyrazit z vašeho nedobrlýho žáka vzácnost z Venezuely, tak vy se mi tady kroutíte jako knot do lampy. Mám si před váma kleknout. Podívejte, já to udělám.
2: Proboha, mějte rozum. Jsme ve veřejné místnosti.
0: Byl jsem zvyklý spíš, že klečívali přede mnou, ale kvůli 7 centavos Venezuela jsem dneska schopnej všeho.
2: Veškerá přepjatost mě děsí, pane...
0: Masařka, jméno mé Masařka. A ty si to budeš pamatovat, to ti garantuju. Jestli ten dopis nenapíšeš, tak patříš na šibenici. Napíšeš?
2: Nehněvejte se, nenapíšu.
0: A ty chvíle před provazem, ty já už bych ti v base osladil. Na to vem jet, to jsem uměl. Na mě si jen tak někdo nevyskakoval.
1: Dobrá, pane Masařko. To stačí. Vznik a vývoj svého hněvu jste mi předvedl názorně a přesvědčivě. Třeba, že jste jaksi zapomněl víc hostince na ulici. Nebo, ptám se podruhé, napadl jste snad profesora Dusbabu fyzicky ještě tam u stolu?
0: Ne, krucinál, až venku, ale to je detail.
1: Bude to těžké. No, zlomit někomu 3 žebra, vyrazit několik zubů, no, nevím kolik zubů, natrhnout, já to ani nebudu vypočítat.
0: Ale to je zvyk, doktore, a zvyk je železná košile, to nejde svlíknout jako uniforma.
1: Uniforma?
0: No jistě, uniforma. To právě považuji za ten hlavní pardon, co by se měl vzít do úvahy. No co pak jsem to neřekl jasně? Já byl bachař.
1: Proč jste to neřekl hned?
0: No, proč? Já měl za to, že to víte. Bo mě to ví každej.
1: Vám by měli filatelii zakázat, člověče, jakož i každou jinou vášeň.
0: Jo, to by bylo pěkný. Teď ve svobodě se mi nic zakazovat nebude. Já jsem počestnej důchodce a smím si dělat, co chci.
1: Mlátit lidi kvůli známkám ne. To ne. To je přitěžující skutečnost, že jste na to zvyklí.
0: Ale,
1: přitěžující.
0: Ale
1: promiňte, prosím, je to snad ode mě možná neprofesionální přístup, ale najděte si jiného obhájce.
0: Cože? Co jsi to řekl? Ty, že tu kauzu nevemeš?
1: Ne.
0: Nevemeš?
1: Je prohraná předem.
0: Tak na to budeš teda pamatovat do smrti.
1: Pane Masařko.
0: To ti říkám.
1: No pozor. Nesajte na mě, no. Přece byste mě neuhodil. Pamatujte se, no tak to vám nestojí za to. Ne, do hlavy, ne, pomoc.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: A na úplný závěr dnes mistr Jára Cimrman, tak trochu jinak, ale než jsme zvyklí, protože Miloň Čepelka po léta, jak sám říká, seděl na dvou cimrmanovských židlích zároveň. Jednu měl v divadle Jary Cimrmana a tu druhou v salonu Cimrman. Ten je zase neodmyslitelně spojen s někdejším zakládajícím členem divadla Jary Cimrmana a vlastně spoluautorem celé té mystifikace Jiřím Šebánkem. No a ten se teď za nás společně s Miloním Čepelkou s tušením blížících Vánoc taky rozloučí. Hezké dny, přátelé.
2: Z mistrova a nepřeberného díla Prozaického jsem pro vás vybral na ukázku z jeho vánoční tematiky povídku Jak se z něj lilo olovo.

Já nevím, co to do těch dětí najednou vjelo. Nejdřív rozbili na padrť ořechy, potom hračky, co dostali pod stromeček, a když už nebylo do čeho praštit, zachtělo se jim lít olovo. Pravda, je to starý vánoční zvyk, proč ho někomu upírat? Ale kde olovo vzít? Doma nebyl ani brok. Jenomže znáte děti, když si něco umanou, nic je nezastaví. Filuta Vojtíšek sotva rozum nabírá, ale hlavičku má, div, že ji unese. Nic mu neujde, uši jako fenek a oči má všude, i na punčoškách. Slyšel tuhle dědečka, jak si posteskl, že má nohy jako z olova. Vykládejte dětem, co je to jako. Děti jsou přímočaré, hned se srotili kolem dědečka, vyzuli mu boty, vyhrnuli nohavice. Co to děláte, okřikl jsem je. Jen je nech, Jožo, mávl rukou děda, vždyť jsou to děti. Jako by je neznal. Zaťal dásně a pomalu vnořil nohy do lavoru, kam děti nalili vařící vodu. Zasyčel, ale neuhnul. Jako vulkanolog býval zvyklý brodit se lávou. Děti si dřepli kolem lavoru, očka jim zářila jako prskavky, když tu z dědečkových nohou začalo zvolna ukapávat. Vždycky to cinklo, jako když hodíš krejcar do prasátka, a v zápětí se na dně umyvadla rýsovala lesklá figurka. To je husar na koni, jásala roztomilá Barborka. I ne, ne, to je vzducholoď, dupal radostí kudrnatý Michálek, zatímco Vojtíšek si postavil hlavu na podlahu, kopal nožkama a pištěl, že je to pásovec. Za velikého povyku a hašteření se lavor pomalu naplnil olovem. A náhle, ticho jako v rodinné hrobce. Z kuchyně přiběhla vyděšená matka, spráskla ruce nad hlavou a mrtvá moucha jí spadla na temeno. Dědo, vyjekla pohoršeně, vy si taky necháte všechno líbit, to jste celý vy. Celý. Usmál se rozpustilý dědeček. Ale co, vždyť mě zas tak moc neubilo. Pro děcka já bych se přímo rozkrájel. Ještě to tak, polekala se matka a kvapem začala uklízet příbory.